že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

starým mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starým mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

starý, mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

Vítejte u poslechu pořadu Na cestě, ve kterém se vrátíme na loňský bluegrassový festival Banjo Jamboree do Čáslavy. A bude to už po desáté. Poslechneme si poslední dvě kapely sobotního večera. Progresivní The Jumper Cables a legendární Poutníky. Jejichž vystoupení zaznamenal Český rozhlas Olomouc, který právě posloucháte. Od mikrofonu klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Tak takhle hrají muzikanti Jumper Cables startovacích kabelů. Byli v Čáslavi před poslední kapelou po 10. večerní a diváky opravdu nastartovali. Hudební maraton už probíhal více než 12 hodin a už jsme měli za sebou i páteční koncert, ale na banjo jambory se spadne jezdí.

Na Banjo Jamboree zní docela pestrá směsice různých odnoží bluegrassu, jak dokládá právě kapela Jumper Cables, kterou právě posloucháme. O tom se mohli přesvědčit jak návštěvníci tohoto nejstaršího bluegrassového festivalu v Evropě, anebo i posluchači Českého rozhlasu Olomouc, protože na jeho vlnách zaznělo 10 hodin záznamu jen z loňského 53. ročníku. A to nepočítám živé koncerty bluegrassových kapel u nás ve velkém studiu. Zvu vás třeba hned ve středu 20. května, kdy vystoupí ryze dámská bluegrassová kapela Od Plotny Skok. A pokud nestíháte, nebo to do Olomouce máte daleko, záznam si můžete najít na internetu. Ostatně stejně jako kapelu Jumper Cables, která už naším hostem na koncertě byla a kterou právě teď posloucháte v pořadu Na cestě s Banjo Jamboree.

Jak jsme mohli slyšet, Jumper Cable se zabrousili třeba i k trumpskému autorovi Mickeymu Rivolovi. Zazněly ovšem taky skladby z repertoáru Dylana, Stinga. A teď si dáme ještě rock and roll.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme v pořadu Na cestě vystoupení kapely Jumper Cables z 53. ročníku Banjo Jamboree.

A to už jsme slyšeli na vlnách Českého rozhlasu Olomouc legendární kapelu Poutníci, která hraje už více než 55 let. A opět šlo o záznam vystoupení z loňského banjo jambory. Zahráli osvědčené instrumentálky nebo i klasické poutnické hity a dostalo se taky na autorskou tvorbu současných poutníků.

pořadu Na cestě se předvedla nejmladší generace současných poutníků Petr Vošta a Kuba Bílý. A my se teď ještě vrátíme k poutnické klasice, tak jak zazněla na Banjo Jamboree.

Poutníci byli poslední vystupující kapelou loňského 53. ročníku Banjo Jamboree, který se konal v Čáslavi. Letošní 54. ročník, ten už je taky připraven. A program je bohatý. Nechybí zahraniční hosté, tentokrát kromě Slovenska a Ameriky, taky z Polska či Švédska. Hrát se bude opět v pátek a sobotu. A sobotní koncert zahájí česká legenda, propagátor pětistrunného banja u nás Marko Čermák s kapelou Paběrky. Objevila se jména nových kapel, na které jsem zvědavá. Nebude chybět ani doprovodný program, muzikantské workshopy, přednášky, prezentace hudebních nástrojů, dětský program. Předprodej vstupenek už běží a veškeré informace se dají najít na stránkách pořadatele, kterým je Bluegrassová asociace České republiky.

může z loňského banjo jambory všechno. Zvu vás na letošní 54. ročník, který se bude konat 12. a 13. června tradičně v Čáslavi. A Český rozhlas Olomouc taky nebude chybět. Všechno zaznamenáme, aby bluegrass mohl znít i na rozhlasových vlnách. Od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí Jarka Nosková a úplný závěr bude patřit ještě poutníkům.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Saskia Burešová. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, moc se na vás těším.
1: Dámy a páni, chlapci a děvčata si užijí dnešní veselí s Pavlem a Saskií.
0: Humoriáda.

0: Farná zpívala, Saskia Burešová se smála, hlavně v závěru písně, čemu?
1: Ne, já ji mám moc ráda, Evo Farno. Ano. Se líbí, když se někdo umí dělat legraci sám ze sebe, to je roztomilý.
0: Tak to není jste tady kolik, úplně správně
1: ale
0: u nás.
1: Já bych jenom dneska chtěla pozdravit v úvodu všechny Moniky, protože dnes mají svůj svátek. A jenom tak na doplnění, ráda bych prozradila, že původ je vlastně v řeckém slově monos a to se překládá jako osamělá nebo jedinečná. A potom je tam další takový výklad, to je rádkyně, ale úplně nejvíce mi líbí ten nejzásadnější výklad a to je bohyně. Mm-hmm. Takže všechny Moniky
0: všechny
1: jste bohyně. Všechno nejlepší.
0: Ano, dělá čest svému pořadu kalendárium, vidíte, to přijde a hned říká, kdo má svátek, možná se dostaneme i k tomu, kdo má dnes narozeniny, nevím. Každopádně všechno nejlepší Monikám a ptáme se na první výběr, paní Saskie, kdo to bude?
1: No, já mám strašně ráda Mirka Horníčka, protože jsem s ním také účinkovala, takže já myslím Mirka Horníčka, že bychom dali.
0: Nejsem proti.
2: A tak jsem začal s těma sochama si povídat, co prožívají a zjistil jsem, že některý sochy to mají velice těžké. Velice, například jsem našel v Praze sochy takových dvou mladých dívek, který stojí asi ve třetím poschodí na takovém soklíku, které je menší než jejich nohy. Takže ty prsty jim přečuhují přes ten soklík, z dole je to jasně vidět. A jedna drží jako košík na rameni, ta druhá má takhle hlavu, drží tady si hlavu takhle, jako kdyby říkala, nemá tady někdo algénu, jo, takový výraz. A v obě dvě trnou. No pochopitelně, postavte mladý holky do té vejšky a teď oni denně celý léta se dívají dolů. Strašný pocit, strašný. Nebo jiná zase drží třeba vavřínový věneček, usmívá se, je něžná, ale ten strach v těch očích je. Protože ten soklík je malej, ta vejška veliká, dole proudí lidi. Co když se neudrží, že jo? Dívenka nahoře. Je to taková určitá neodpovědnost. A to jsou prostě dospělé bytosti. Ale představte si, že sochaři třeba do té výšky umístí dítě. Holčičku, chlapečka, 2-3 roky starýho, tedy vytesanýho, že jo? Tak to víte, dítě se usmívá, dítě netuší to reálný nebezpečí, dítě dovádí. I doma vám leze po kredenci a vytrnete, tak tady taky. Dítě stojí na kraji balkonku, kouká dolů a netuší tu hrůzu, co je neodpovědnost. Sochařská neodpovědnost. A nebo sedí na takovém soklíku, kouká vyděšený děťák. Ale nerad bych vás děsil, ale tady jedna budova v Praze, ne je daleko od Pravy, a na té budově nahoře stojí paní, tedy kovová paní, samozřejmě mluvím o sochách teď. Kovová paní celá vyvedená z kovu, z jakýho to nevím, já jsem neskoušel ten vrib. A ta drží v ruce také, stojí a drží takovou věc, asi to je pochodeň, já nevím, ale vypadá to jako takový veliký kornout se zmrzlinou, jako je takhle velikou zmrzlinu má v ruce, a vedle ní lev, veliký lev, v nadživotní velikosti takový, a před ní pravou tlapou přidržuje kouli. V pátým poschodí nad hlavama chodců kouli. Já vím, že lev se dá vycvičit. Lev se dá vycvičit daleko složitějším úkolům, než je podržet chvilku kouli. No jo, jenomže přece jenom je to zvíře a člověk neví, co když ho zamane tou tlapou se podrbat někdy, že jo? Vždycky na to místě přejdu na protější chodník, vždycky. I kuň se dá vycvičit, i kuň. Jsem viděl v manéži dámu v dlouhý toaletě, udělala hup a pět koní na zadní tlapky, také odešla k pudlíci. Normálně vyvedla z manéže po zadních nohách. No jo, jenomže když tohle zkusí někdo na budově nahoře, všimněte si ty tři koně, jak tam stojí, přímo nad vašima hlavama, že jo? Na vozejku dáma, která to drží na opratě, tak je hej, ona má křídla. Kdyby něco paní odlítla, co mi dole? Vždycky taky tam přejdu na protější chodník, radši jdu kolem kavárny Slávy, když to vidím, ten výjev tam nahoře. Je to určitá taková, bych řekl, sochařská neodpovědnost.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik z kabaretu U dobré pohody Miroslav Horníček na téma prohlídka Prahy a také slavné sousoší. Miroslav Horníček si zaslouží určitě vzpomínku od paní Sasky.
1: Určitě, protože já jsem s tím strávila mimo jiné taky dva krásné roky v kinoautomatu. Kinoautomat, jak asi mnozí posluchači vědí, měl veliký úspěch tenkrát na Expo 1967 v Montrealu. No a pak někdo prostě přišel na geniální nápad, že by, když to bylo tak úspěšné v Montrealu, že kinoautomat by se mohl také uvádět u nás v Praze. A dokonce teda v kině Světozor vybudovali tlačítka zelené, červené a tak dále. Vždycky se diváci rozhodovali, jako jestli mají mít kladnou odpověď nebo zápornou. Fungovalo to báječně, ovšem do té doby, než někdo pojal nápad, že na to jedno představení, které jsme měli odpoledne a večer a vždycky bylo vyprodáno, pozvou delegaci z UV Komunistické strany Československa. A tam byl takový úvodní film, kdy Mirek Horníček říká, víte, to je zajímavé, že vždycky, když někdo vybočí z onoho kýženého středu, tak mu vždycky dají honem rychle najevo, aby se vrátil tam, kam patří. No tak to se soudruhům tedy moc nelíbilo. A řekli, to se musí celé přestříhat, takže ten film se teda celý přestříhal a potom stejně jako došli k závěru, že to vůbec ten pořad nemá správný kulturně politický dopad, no a zrušili nám Kinoautomat. Ale nicméně já na tu dobu strašně rád vzpomínám, protože bylo to jedna krásný představení a pak jsme tam měli takovou báječnou partu, samozřejmě pan Činčera, Janík Roháč, za náma tam chodil Satinský a tak dále, všichni ty kamarádi, takže to bylo moc hezký vzpomínání. Opravdu nedá se na to zapomenout.
0: Závěrečné heslo a poučení, co je úspěšné, se nechává a neruší.
1: Ano.
0: Tak, my pokračujeme dál, buď to s Miroslavem Horníčkem na prohlídce Prahy, anebo s Bohumilem Kleplem o cizích jazycích. Vyberte si, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900. Těšíme se na vás.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Saskia Burešová a Pavel Kučera. Na výběr máme v tuto chvíli Miroslava Horníčka nebo Bohumila Klepla. Pojďte na našem telefonu přímo ve vysílání přidat své hlasy. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Pavle, zdraví vás i paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
2: Vy jste mě překvapila s tím jménem Monička, to je moje vnučka.
3: No, vidíte.
2: Tak jsem mě ráno gratulovala a teď jsem mi řekl, že je bohyně.
3: Ano, a měla radost.
2: No. Tak vám děkuju.
1: Řekla, dědo, ty jsi boží.
2: A jsi Ačko.
1: Děkujeme. Ačko. Naslyšenou.
2: Děkuju vám.
3: Ano, naschledanou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
4: Samozřejmě vás, Pavle, Karel Zbojkovi. A já bych si přál pokračování.
1: Děkujeme pěkně a naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, Breno z Martina. Hlasujem za Bečko.
1: Ano.
5: A prajem vám pohodový deň. A môžem sa niečo, pani Sasky?
1: Skúste.
3: Určite.
5: Tak pani Sasky, vy ste rodáčka z Tornály.
3: Ano.
5: Vy ste sa narodila, vy ste išli priamo do Čech, alebo zo 2-3 roky ste prežila v Tornále?
3: Ne, tak ja som sa narodila českým rodičům v Tornále.
5: Ano.
3: Asi to tam ano. Na maminku prišlo nejak dřív, takže určitou dobu, ale asi jenom pár měsíců. Ale rozkošné bylo, že my sme sa v té Tornále potom setkali. Byla som tam s pořadem Pepička Zímy v Tornále.
5: Ano.
3: A Pepíček tam nepředloženě řekl, že jsem se tam narodila. Nedovedete si představit ten poprask. Po skončení představení nám lidi nosili slivovičky, klobásky, jasne. Dobroty. No, úžasný to bylo. A on pojal takový nápad, říkal, hele, to je dobrý nápad. My teď jedeme ještě do několika těch slovenských měst. No, tak bychom mohli říct, že se tam narodila. No, samozřejmě to byl Ford, on by neudělal, ale jinak bylo to vtipné.
1: Hezký zážitek.
5: Dobře,
1: tak stačí.
5: Děkujem a příjemný den. Dovidění.
3: Taky děkujeme. Přejem.
1: Dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím paní Sasky i vás.
3: Ano, dobrý den.
6: A přála bych si Bčko.
1: Máme zapsáno, děkujeme, hezký den.
6: Děkuji, nastanu.
1: Další, prosím, vítejte u nás.
7: Moment, já vypnu rádio. Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím super hvězdu České televize a můj idol z dětských let na českých obrazovkách, paní Sasky a Pavla Kučeru.
1: Zdravíme.
3: Já děkuji, protože jsem taky pejskařka.
7: Taky máte, jakýho máte psa?
3: Border teriéra.
7: Jo, já vím, jak to... Já mám zase kříženku, která vypadá jako zmenšená labradorka.
3: No vidíte.
7: Je to kříženka.
3: Hlavně, že jsou hodní ty pejsci.
7: Jsou, no. Takže dáme, klepneme Boba.
1: Dobře, Boba, máme super, to tam zapsáno. Děkujeme super. Pěkně.
7: Boba klepla, klepneme.
1: Mm-hmm. Tak, ať to tam můžeme klepnout, tak se loučíme. Hezký den přejeme. Tak pozdravujte
3: ano,
1: pejska.
3: Naslyšenou. Zdravím pejska.
1: Ano. Tak, přátelé, po součtu všech hlasů, včetně SMS, tady máme výsledek. Bohumil Klepl v divadle Kalich povídal o cizích jazycích. Tak si kousek poslechneme.
8: Pane Kleple, opravdu umíte italsky? Slyšel jsem vás v televizi vyprávět, jak jste se domlouval v Itálii na tržišti, ale nevím, jestli vám tam rozuměli.
9: Já jsem lingvista, ale neumím jedinou řeč, kromě teda té azbuky.
10: Italsky umím proto, protože v jedné hře u Karla Hermánka hraju homosexuálního impresária Zaványho, který mluví italsky. Ta hra pojednává o americké tanečnice Isadore Duncan. A ty věty jsou jenom o tančení, ale já je zdárně používám ve všech situacích v Itálii. To znamená, když jsem na tržišti a někdo si kupuje třeba hadry nebo ovoce, tak se ho zeptám. Teď vám to řeknu česky a pak vám to předvedu teda italsky. Říkám, já jsem vás v životě neviděl, vůbec nevím, kdo jste, ale zajímalo by mě, jestli víte, jak ta Isadora Duncan tančí a co to je za typ. Takže přicházím k tržišti, kde stojí italský trhovec a já říkám... Signor, non ho mai visto la signora Duncan danzare, devo descrivere la sua arte superiore. Che cosa posso dire? A italskej prodejce říká, che cosa? A já říkám, la vostro in familio, il vostro in como famosos. E allora vi prego, signora, ditemi che cosa fate, A ještě dodám, ma quale tipo di danze? A on říká tango. Bravo. Ale mám historku ještě, teď se nechci vytahovat, ale v roce 92 jsem točil hlavní roli ve francouzském filmu. Vážně. Mirek nepapartí, Mirek se nevrátil, hrál jsem českého emigranta, který se skutečně nevrátil z emigrace a ten film byl točen systémem skryté kamery, takže byl hranej, ale zároveň byla skrytá kamera a mně se často stávalo, že jsem musel mezi těma Francouzema dělat jako, že umím francouzsky, takže třeba byly dvě kamery schované někde, jako třeba můžou být i tady, někde byly schované a já sedím v restauraci, piju víno, jako herec klepl, ale nikdo to neví, protože nikdo tam klepla nezná a Francouzi se připojou k hovoru, jsou družní. A já neumím francouzsky ani slovo, takže jsem dělal asi tohle. Takhle jsem řekl, sava. Je fais fi. Bonjour, oh, très bien, la fille. Ah. De la carifio, même bien, bien, parfio. Lumière, stupide humeur, t'es là. Ty Francouzi chvilku koukali, pak řekli pardon a odešli.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Vděčné věčné téma cizí jazyky a používání cizích jmen, cizích slov.
3: Klepl je strašně vtipný a je tak zvláštně namíchaný, protože on se narodil v Moskvě. Maminka je Arménka, celý život to dává k dobrému a tatínek je Vodíčína. Ale ta intonace byla dokonalá.
1: Ano, je globální.
3: Ano, je globální. Skoro
1: multikulty.
3: Mě to připomnělo Vlastu Buriana, to je známý výrok. Slon vlizí do tramvaje, že mandl
1: na
3: lpasí.
1: Na té chasi, jako se pasil, neže je on papa, on se on kaká. Tak,
3: ano, rozumíme si dobře. Ano.
1: Tak, Sasky, vy jste měla nějaký hlasatelkovský v úvozovkách problém s cizími jmény nebo názvy nebo nějaký takový zádrhel, kdy to nakonec vyznělo tak, velmi vtipně po letech?
3: No, vtipně nevím, ale v každém případě jako je důležité, aby se člověk z toho vždycky uměl nějak vylhat. Samozřejmě těch případů, těch příhod je celá řada, to bych tady nerada zdržovala, ale vzpomínám si, že před mnoha a mnoha lety, kdy jsem taky uváděla televariete, tak jsem musela vždycky vítat všechny ty diváky v různých jazycích. Co pak němčina dobrý, ruština dobrý, bulharština dobrý, ale maďarština. Oh. To je ten nepolapitelný jazyk. Jo. Takže do dneška umím tu úvodní větu, já jsem se to učila i ve frontě na zeleninu, no prostě pořád jsem si to a umím to doteď. Jo, ještě kiváno, ke dveř, nezejk.
1: To znamená?
3: Dobrý večer, vážení a milí přátelé. Doufám, že teď neposlouchá nějaký Maďar.
1: No tak třeba zavolá, ale já mu rozumět nebudu, vy, ano, možná. No. Tak vidíte to, k čemu všemu se hlasatelka dostane během své kariéry i k maďarštině. A pak, že čeština je nejsložitější.
3: Ale říkají, je krásná.
1: Je nádherná, maďarština je horší. Padá hvězda, Dalibor Janda bude zpívat a vy během té písničky můžete hlasovat. Bohumila Klepla, pokračování, zvolíte Ačko, pokud chcete Bedřicha Zelenku, dáte Bčko, humor, mezera A nebo B, SMS na 90 011 04, a už jenom jedno číslo připomenu, 731 800 900, náš telefon.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dalibor Janda nám zaspíval, Saskia mě trošku překvapila, čekal jsem, že bude faninka Karla Gotta a ona změnila během kariéry Dalibor Jandy názor. Dá se to tak říct?
2: No, ale jako Karla Gotta jsem samozřejmě nezavrhla.
1: No, ale pak ho Dalibor sesadil a ne, všechny dámy to nesly lehce.
2: No,
1: tak jo, tak jsme si zaspívali a teď si jdeme popovídat s našimi posluchači na téma Bohumil Kleppl nebo Bedřich Zelenka. To jsou další dvě hvězdy, které můžete slyšet. Komu by dala přednost Saskia v tuto chvíli?
2: No tak pro změnu, protože život je změna, tak Bedu Zelenku bych já dala.
1: Ano. To je úspěšný, ne komik, ale autor i komických výstupů.
2: No, třeba Hlustvy Siháka psal pro Mirka Homolu a Mirka Lipskýho. A mimo jiný, to možná málo kdo ví, to je taky bratr Oty Zelenky. A Ota Zelenka byl dramaturg a autor mnoha televizních inscenací.
1: Zelenkovi nám to celé okupovali.
2: A pak mají ještě úspěšného syna režiséra.
1: No tak, prosím, tak to je ne. A ještě Jitka Zelenková, ale tak k ním asi nepatří.
2: Ne, tak k ním nepatří, ne, to je shoda jmen.
1: Ta je z jiné rodinky. Tak dobré odpoledne, kdo je s námi v naší rodince Humory Jádnické?
3: Ano, dobrý den, tady je Jitka. Zdravím paní Saský i pana Pavlíka a prosila bych pana Kleppla.
1: My vám
3: a
1: děkujeme.
3: A naschledanou.
2: Ano, naschledanou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady František Albert Vltavou. Zdravím paní Sasky, empatickou dámu.
2: Ano, dobrý
4: a vás
2: den.
4: Pavlíku, a je to dneska to je pohoda. Mele rád vás poslouchám.
2: Jsme
4: prosím
2: rádi.
4: Vás a ten Peďu Zelenku, to je kralupák. Ten se tady narodil, ten je odkojený Vltavou, jak
1: ten
4: se říká.
1: Dobře.
4: Kdybyste mi ho tam mohli dát. Děkuju vám.
1: Píšeme si hlas.
4: Stále zdraví.
2: Ano, děkuji.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, já vás zdravím, pane Pavle, a paní Sasky, taky zdravím. Každou tu ji sleduju, furt to dávají televizi.
1: Každý týden.
5: A dala bych Bčko.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
5: Mějte se hezky a naschledanou.
2: Ano, vy taky, naschledanou.
1: Dobré odpoledne.
6: Hezké slunečné odpoledne přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava, a srdečně vítám paní Sasky.
2: Ano, děkuji.
6: Kterou mám strašně ráda a si ji vážím.
2: Ježiš,
6: takže
2: děkuji.
6: Tak přeji hodně, a říkám to upřímně. Takže přeji vám hodně zdraví, štěstí a pohody a vybírám Pavle Bčko.
1: Máme zapsáno?
2: Ano, my vám taky přejeme hodně štěstí a pohody a hlavně zdraví.
1: Dobré odpoledne i vám.
7: Dobré odpoledne, Pavlíku Božena. Zdravím vás a srdečně taky zdravím paní Sasky Burešovou.
2: Dobrý den.
7: Taky vás mám ráda. Vlastně my máme všechny tyhle ty moderátory a hlasatelé rádi, protože to byly jedničky. A chtěla bych Bčko. A přeju vám taky hodně zdraví, štěstí, úspěchu a prostě užívejte život tak, jak se má žít.
2: Přesně tak. Děkujeme.
1: Tak děkujeme pěkně. Jdeme se číst hlasy opět všechno dohromady. Tady máme a Bedřich Zelenka bude pokračovat.
2: Ale
1: máme to pestré, jak říkala paní Saskia před chvílí. Takže Bedřich Zelenka o rodině a fyzkultuře.
8: Tělocvičná nářadí pro mě skýtala ústavičná záludná nebezpečenství. Tak například na šplhadle jsem si odřel záda, na kladině obočí a švihadlem jsem si způsobil záškrt. Při vrhu koulí jsem se udeřil do malého mozku. Tomu se všichni divili, pač já mám velký mozek, malej a malej skoro žádný. Tak jsem to zkusil s plaváním. No ze startem to ještě šlávalo, to mě tam prostě srazili pěstí. Ale hrozně potom vyčerpávali ty záchranné práce. Když se mi v jinožském věku podařilo jednou rukou, ještě k tomu levou, schodit naši kočku z kanape, tak jsem začal uvažovat o těžké atletice. Řecko-římský zápas například. Jo. Na lopatky mě položit nemohli, protože my jsme u nás měli jenom krátkou tělocvičnu. Taky jsem zkoušel box, to mě pár řídící radil. Víš, takhle kolem soupeře mávej těma rukavicema, možná, že aspoň v tom průvanu nastydne. Zkrátka v těch sportech jsem tak nějak nemohl se prosadit, ani v těch zimních, vám řeknu, krasobruslení například, jsem nemohl rozvinout na plný pecky, protože už při jednoduchým soudruhu Salchovovi jsem poškodil chladicí zařízení. No ani na lyžích při tom obřím slalomu jsem nějak zvlášť nezazářil, protože hned po prvních metrech sešupu jsem způsobil takovou oblevu, že ty ostatní za mnou už jenom trhali fialky. Možná, že to bylo i tím, že jsem neuměl správně zatloukat ty skoby a dělat ten uzel na laně. Pardon, to si pletu s horolezectvím zase. No, s horolezectvím. Tak jsme s bráchou chtěli udělat Matterhorn a nakonec jsme udělali jenom praděda.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: A jsme u sportovního tématu, no, paní Saskyně, máte ráda sport?
2: Já ještě jenom doplním k tomu Bédovi Zelenkovi, proč tolik úrazu, on totiž měřil skoro 2 metry, jo, takže to ještě na vysvětlenou. Byl strašně dlouhý.
1: Tak k tomu se hodí volejbal, basketbal a další věci už mě nenapadají, pak už je to komplikované možná. No. Co vy a sport?
2: No tak to je, nemáte lepší otázku.
1: Mám, můžete to vzít i z toho fanouškovského hlediska. Jo, teď je mistrovství v hokeji.
2: Ano, ano. No. Já ráda sportuji na kanapě, když je hokej. Jinak tak ráda plavu, jo, ale sport, já sleduju všechno pod sportu. Mně se to strašně líbí, ale nejsem aktivně zapojená, to je pravda.
1: To vůbec nevadí, já jsem se chtěl vyhnout otázce, jak to děláte, že tak skvěle stále vypadáte.
2: Ježi, děkuju.
1: Takže sportem to není, prostě to má v genech a je to asi životním
2: veselá
1: přístupem.
2: No, a taky přesně. Tím, že poslouchám Humoriádu, no. Protože ono se říká, že 1 minuta smíchu prodlouží náš život okolik, o 20 minut. Takže tak já si to vždycky spočtu a hned se cítím mladší.
1: Dobře, přátelé, tak ať se máme čemu smát, ať prodloužíme o hodně i za dnešek ten život. Pojďme hlasovat. Bedřich Zelenka pokračování a nebo Lubomír Kostelka. Vyberte si jednu z těchto dvou hvězd. SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, připomenu aktuální souboj. Máme tady Bedřicha Zelenku ve výstupu Konečně doma z nahrávky Československého rozhlasu 1967 anebo Lubomír Kostelka, Silvestrovský večer, Československá televize 1971. To jsou léta, kdy už Saskie mohutně uváděla, ano, řečeno ano, familiérně.
2: Ano, ano.
1: Měla jste ráda Silvestry?
2: Já jsem je měla hrozně ráda a taky jsem je často sloužila. Někdo prostě si umanul, že budu sloužit Silvestry, že jsem silvestrovský typ. Aha. Takže já jsem pořád sloužila toho Silvestra, ale mezi náma měla jsem z toho radost. Ano. Byla to hezká služba.
1: Takže jste možná v tom roce 71 uváděla i toho Lubomíra Kostelku?
2: Ale v roce 71 jsem ještě nebyla hlasatelná.
1: Aha.
2: Jo.
1: Ale moderátorka už.
2: Moderátorka, ano.
1: Konferenciérka.
2: Co říkalo, správně, ano.
1: Dobře, tak Zelenka nebo Kostelka, u vás by to vyhrál kdo v tuto chvíli?
2: Já teď nevím, ale tak pan Zelenka už byl, tak jenom tak pro změnu já bych vzala toho Lubomíra Kostelku.
1: Touha po pestrosti, ano. Paní Saskie pokračuje.
2: Navíc to byl se kamarád vládě Benčíka, že jo?
1: No, samozřejmě. Tak, přátelé, zeptáme se posluchačů, kam nás nasměrují v tuto chvíli. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, tady Anička ze Zubří. Já bych dala pana Kostelku a prosím pěkně, mohla bych něco na paní Burešové se zeptat?
2: Určitě.
1: Jestli bude vědět odpověď, já
3: paní
1: myslím,
3: Burešová,
1: že ano.
3: Já jsem ze Zubří a v roce 1968 nebo 1969, to je hrůza, že?
2: Ano.
3: Let, můj tatínek vám napsal do televize nějaké povzbuzení a vy jste mu za odměnu poslali fotky holky.
2: Aha.
3: Paní Panírková, Dvořáčková, ano. Povodová,
2: ano.
3: Ostranská, paní Čechová, no a samozřejmě paní Burešová, že?
1: Prostě legenda.
2: A měla radost.
3: Fotky máme, já mám teďka husí kůži, ale to je let.
2: No a měl radost tatínek? Měl radost?
3: No obří.
2: Jo,
3: no on byl ročník 1905, jo, on
2: Ježiš,
3: byl takový písma,
2: no
3: cel básně a takhle. Aha. Jo, takže my ty fotky vaše máme.
2: Jejda.
3: A my na to koukáme velice často. A teď, když jsem to slyšela, že tam jste, tak jsem si říkala, musím vám to povědět.
2: To jste hodná.
3: No, ale je to strašně dávno. No,
2: no. Jo, bohužel.
3: No, nevadí, nevadí.
2: Čas utíká, no.
3: Čas běží, ano, nevadí, my máme vzpomínky krásné.
1: Tak paní Aničko, a hlasovali jsme.
3: Takže?
1: Hlasovali jsme, dáme paní Aničko. Jedničku. Dobře, dobře, dobře. Děkujeme,
3: jo,
1: naslyšenou.
3: Děkuju.
1: Mějte se krásně.
3: A mějte se hezky, paní Burešová.
2: Vy taky, děkujeme, naschledanou.
1: To je ale vzpomínání. Dobré odpoledne.
4: Do krásný čtvrtek, Pavle, tady Rakovník, srdečný přeju vám i paní Saský Burešové krásný den.
2: Děkujem.
4: Moc se mi to, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Taky jsem stál posluchačkou kalendária.
2: To mě těší.
4: Je to a ráda bych dala hlas za A, uh-huh. A popřála krásný víkend a má být čím dál tím jako slunečnější počasí, tak ať si to užijeme. Přeji hezký víkend a
1: děkujeme.
2: Užijem si to na zahrádce.
4: Ať se vám stále daří.
1: A stále daří. Tak jo, děkujeme pěkně.
2: Ano,
1: víkend
2: děkujeme,
1: má
2: ať se vám taky daří.
1: Až tropické teploty nás čekají o víkendu.
2: Ajajaj.
1: Máte ráda teplo? Asi ne.
2: Ano, ale jo. Já jsem zrozenec slunce, tak jo.
1: Dobrá, výborně. Kdo dál je s námi? Dobrý den. Haló.
5: Ano, ano, slyšíme se.
1: Slyšíme se, Josefe, povídejte.
5: Ano, dobrý den, přeji vám pěkný den, hlavně zdravíčko, paní Saský Burešové i vám.
2: Děkuji.
5: A pana Kostelku.
1: Děkujeme a mějte se hezky. Tak zdravíme dalšího. V podstatě rozhodující hlas v tuto chvíli je vyrovnáno naprosto v našem hlasování. Tak co vy na to?
6: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Sasky Burešovou.
2: Dobrý den, paní Burešová, přeji
6: vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Bčko a všem posluchačům a vám oběma přeju hezký jarní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům humoriádnice Růžena Rychnovsko. Nashledanou.
2: Děkujeme, zdravíme na Rychnov.
1: Přesně tak, díky moc, naslyšenou. No a je rozhodnuto, Lubomír Kostelka to může spustit, s ním tam bude Jiří Lír plus nějaké ty ženy, jak už to k Silvestru patří.
7: Pane Borule, dobrý večer.
8: Oni jsou moc hodní.
7: Ano, koukám.
8: Máme lístky do divadla a dědeček se nám ještě nevrátil z lázní, tak jsem si řekla, pan Borůvka je pořád tak sám chudák. Tak si aspoň z jedna zahraje, člověče, nezlob se.
7: No, já se nezlobím.
8: Ale nepříliš dlouho, děti musí brzy spát. Jste moc láskav, že nám tak ochotně vycházíte vstříc.
7: Madame,
8: a tady jsem vám přinesla vánočku. Sama jsem ji pekla. Tak děti, ne abyste zlobili pana Borůvku a ne abyste ho obehráli o všechny peníze. Tak pane Borůvku, šťastný a veselý, nashledanou.
7: Ano, šťastný a veselý. Ježišmarja, kde jsou ty děti tady byli? Dětičky, honem si to spalte. Pojďte do ložnice, tam si budete zatím míchat figurčičkama. Tak honem, šupni to, honem. Tak, šuplím. Tolik jsem se těšil, že budu dnešní večer sám. To snad není možné.
8: Petře, jsme sami?
7: Kláro, kde máte vánočku?
8: Prosím.
7: Já jsem si totiž trošičku zdřimnul, víte? A jsem z toho celý takový tumpachovej.
8: Ani krok. Nepřibližujte se.
7: Takže mám kráčet.
8: Petře, propadám se hambou, ale musela jsem přijít, bylo to silnější než já.
7: Kde je Oskar?
8: Oskar? Ach, ano. Já jsem řekla, že mě bolí hlava, že mi není dobře a šla jsem si lehnout, jako samozřejmě. Ano. Oskar je ve svém klubu, znáte jeho klub?
7: No, samozřejmě, že znám. Vlastně, abych pravdu řekl, tak on ty kluby tak nějak divně často střídá, víte, že...
8: Petře, já jsem vám přišla říct něco, co se vám chystám říct už rok.
7: Co pak?
8: Dejte mi cigaretu.
7: A počkejte. Kvůli cigaretě jste mohla přijít už březnu, Kláro.
8: Ne, Petře, důvod je jiný. Já vás miluji.
7: Ježišmarja, jo.
8: Neomlouvejte se, Petře, já vím, ne. Že jste samotář.
7: Ne, tak to není.
8: Nemáte si s kým promluvit.
7: Vy přeháníte.
8: Nikdo vám nepodá šálek čaje.
7: Ne.
8: A dnes, poslední den v roce, samota je hrozná věc, vidíte, všude se o tom píše.
7: Ano, jsem jako trosečník.
8: Co to bylo?
7: Já mám bíbu, zastydlou bíbu.
8: Ano,
7: já mám zastydlou úplně bíbu.
8: A už jsem se rozhodla, Petře. Zůstanu s vámi, budeme tady spolu sami.
7: Ježiš, to bych tak rád, ale mám o tom určité pochybnosti, Kláro.
8: Ne, život chystá nejrůznější překvapení, Petře.
7: Adolf s Dominem, já
8: ne,
7: to tušil.
8: Ne, no, to je Oskar. Nikdo nezvoní tak energicky jako on. Peťo, co se mnou uděláte?
7: Udělejte něco raději se mnou. Víte co, jděte do ložnice a zahrajte si s dětičkama. Člověče, nezlob se. Tady totiž je všude plno, víte? Všude je tu plno.
8: Božák, on má z té samoty halucinace. Ale já jsem ještě nikdy nebyla v ložnici cizího muže, to ne. Raději do koupelny.
1: Humoriáda. Tak jak nám to dopadne v závěru humoriády? Bude ještě Lubomír Kostelka a spol, jako v této scénce, anebo nastoupí Luděk Kopřiva? Vyberte si, dneska to máme hodně pestré, s paní Sasky Burešovou, těšíme se na vás. SMSky humor mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě chvíli můžete, přátelé, hlasovat, přidat své hlasy pro Bedřicha, pardon, Lubomína Kostelku nebo Luďka Kopřivu. To je ten správný výběr, správná dvojice. No a paní Saskyně má něco ještě k jednomu z těchto
2: dvou? Ne, já jsem jenom chtěla dodat, že Lubinovi Kostelkovi se říkalo, že je rekordman v počtu televizních a filmových rolích. On je skutečně natočil asi přes stovku. Byly to sice malé role, ale za to hodně. Měl jednu velkou hlavní roli a to bylo v Juráčkově filmu Případ pro začínajícího kata. To byla jako jediná velká role. A jinak měl ty malý, ale zapsal se jako do povědomí diváku, protože to je přesto, to je dost přesto. Mm-hmm.
1: Tak pan Kostelka by byl možná vaším favoritem v tomto souboji. Pan Kopřiva to ale vyhrál v tuto chvíli.
2: Jo,
1: už máme
2: jo,
1: sečteno, podtrženo. Ten je zase také herec menších rolí, jasný. I když ty nejvýraznější měl Otík. V závěru kariéry. No, ano, pan Fadář Otík. My si poslechneme, jak umí vyprávět fórky.
3: Na schůzce, aby tu jeli, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
4: Ještě jednou asi, že?
5: Ještě.
4: Pokračuj.
3: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.
6: Takhle má vypadat Silvestr.
3: Tak ještě jednou. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... Jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
1: Úspěšně dovyprávěno. Naše setkání s legendou končí v dnešní humoriádě. Děkujeme Saský Burešové. No je to velká škoda, ale bude snad příště, doufejme.
2: Ano, určitě.
1: Přeji hodně zdraví, děkuji za návštěvu.
2: Já taky moc děkuji a všechny zdravím.
1: Pavel Kučera se také loučí, přeji dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Začal festival Meeting Brno. První pietní akci doprovázely protesty. České zemědělství je podle agrární komory v krizi. Plánuje vládu vyzvat k mimořádnému jednání. Na Brněnské fakultě sociálních studií dnes bude konference o mučednicích Janu Bolovi a Václavu Drbolovi. Počasí čekáme nejprve slunečné, postupně bude oblačno až skoro zataženo, teploty až 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Vzpomínkou na oběti holokaustu ve čtvrtek začal festival Meeting Brno. Piety se zúčastnili i zástupci sudetoněmeckého krajanského sdružení. Jejich sjezd je součástí festivalu. Proti jejich účasti ale přišli na pietu na brněnském hlavním nádraží protestovat lidé, kteří akci považují za provokaci.
2: 340 tisíc mrtvých zásluhou i sudeťáků.
3: Ukazuje na číslo nad náprsní kapsou Jiří Heimlich, který přišel ve vězeňském munduru. Kousek od něj stály dvě z Vintnových dětí, Eva a Milena, které se přišly s Němci smířit. Jeden z protestujících je označil za kolaborantky.
4: Říkáme, sice se nesmí zapomenout a musí se to všechno změnit.
3: Mluvčí sudeckých Němců Bernd Posselt jako první promluvil k demonstrantům.
5: Jsem rád za ty demonstrující, protože za komunistů žádné právo demonstrovat neexistovalo.
3: Hlavní program sudetoněmeckých dnů je o víkendu na brněnském výstavišti. V plánu jsou další protesty. Dohlédne na ně policie. Tomáš Krymr, Český rozhlas.
0: Agrární komora plánuje vyzvat vládu k mimořádnému jednání. Prezident komory Jan Doležal ve čtvrtek řekl, že zemědělství je v krizi kvůli rostoucím nákladům a nízkým cenám komodit. Vláda by proto podle něj měla přijmout kroky, které zemědělství stabilizují. Mezi požadavky komory je nezdaňování dotací nebo třeba úlevy na sociálním pojištění. Ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián v reakci řekl, že kabinet bude zemědělcům naslouchat a společně hledat řešení. Moderátor Václav Moravec včera večer spustil vlastní mediální projekt Moravec.cz. Nová platforma bude každý týden nabízet celkem 5 formátů, včetně nedělní politické debaty Poledne s Moravcem. Moderátor působil do letošního března v České televizi. Byl tváří pořadu Otázky Václava Moravce. Odchod zdůvodnil tím, že nemůže dál garantovat redakční nezávislost své práce a kritickou reflexi událostí. Na novém projektu se podílí i bývalá dramaturgině Otázek v České televizi Hana Andělová, která má na starost obsah. Na platformě spolupracují i další tváře známé z České televize. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně dnes pořádá konferenci o mučednicích Janu Bolovi a Václavu Drbolovi. Oba muži byli oběti komunistických represí vůči katolické církvi.

0: Církve a na začátku června čeká blahořečení. O čem budou odborníci na svých přednáškách mluvit, shrnuje mluvčí brněnského biskupství Anežka Benešová.
1: Odborná konference otevírá prostor v akademické oblasti, aby se lidé seznámili s životy našich mučedníků. Zároveň je tato akce otevřená všem, kteří se chtějí o tématu něco dozvědět, ať už o historických souvislostech nebo o samotném procesu blahořečení.
2: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně oblačno, případně až skoro zataženo. Teploty odpoledne vystoupí na 23 až 26 stupňů. Vítr ráno a večer slabý, přes den mírný, severní až severovýchodní. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na silnicích jižní Moravy je plynulý, silnější je u Brna na dálnici D1, a to především na příjezdu ve směru od Prahy místě dopravního omezení mezi stým 94. a stým 96. kilometrem je také kratší kolona, maximálně ale na 5 minut. Pokud pojedete na Prahu, dejte pozor u Velkého Meziříčí mezi stým 44. a stým 43. kilometrem pracují silničáři v pravém jízdním pruhu. Kolona se tam ale netvoří. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Dobré ráno, Moravo, je 5 minut po 5. hodině, posloucháte Český rozhlas Brno a je tu závěr pracovního týdne, pátek 22. května, svátek dnes slaví Emil a také Rita. Blahopřejeme, písničku budeme posílat po 8. hodině, ale od začátku vám budeme hrát samozřejmě písničky, které nestárnou. Jojo Band zaspívá Rybitví, dověží nás, spolu vezme Valdemar Matuška a chystáme pro vás i aktuální počasí. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám dobrou chuť ke snídaní a ať už v tuto chvíli trávíte svůj čas jakkoliv, tak ať je váš pátek jako vymalovaný. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno.

Vzpomínka na známý film Noc na Karlštejně. Václav Valdemar Matuška zpíval písničku Do věží. Je 5 hodin a 12 minut, dnes je 22. května 2026 a dnešek je Mezinárodním dnem biodiverzity. Byl vyhlášen OSN v roce 1994 na počest podepsání Mezinárodní úmluvy o biologické rozmanitosti. Podepisovalo se tehdy v Nairobi. V církevním kalendáři dnes najdeme světici z 3. století svatou Julii. Narodila se v Kartágu v severní Africe. A ačkoliv pocházela z dobré rodiny, byla prodána do otroctví a odvezena pryč z rodného města. Loď, na které se plavila, ztroskotala u břehů Korziky. Julie se zalíbila tamnímu guvernérovi, nutili ale, aby se obětovala pohanským bohům. Slibovali za to svobodu. Odmítla a za to byla zbičována a nakonec ukřižována. V roce 1932 se narodil etnograf, hudebník a pedagog Jaroslav Čech. Pocházel z Uherského Hradiště, studoval v Brně a působil jako primáš a cymbalista muziky slováckého kružku. Později se stal i uměleckým vedoucím Hradišťanu. Aranžoval, komponoval a skládal mu hudbu třeba pro představení Slováckého divadla. Dnešek také připomíná slavnostní odhalení pomníku Pohádka Máje v blízkosti Brna u Podkomorské myslivny v roce 1949. Jeho základní kámen byl položen už v 37. Ovšem vlivem válečných událostí bylo budování pomníku zastaveno. Po válce pak na jeho dokončení nemalou částkou přispěl i prezident Edvard Beneš. V roce 1931 se narodil Jiří Jurka, herec, zpěvák, režisér a také konferenciér, který působil v satirickém divadle Večerní Brno. Zahrál si v mnoha filmech i seriálech a spolupracoval také s rozhlasem. A dnešek připomíná i zesnulého dramatika a scénáristu Jaroslava Dítla. Narodil se v roce 1929 v Chorvatsku. Dlouhá léta prožil v Brně, později studoval dramaturgii na pražské FAMU a ještě při škole se stal dramaturgem nově vzniklé Československé televize. Pak odešel do Státního filmu a nakonec se stal spisovatelem z povolání. Mezi jeho nejslavnější televizní seriály patří Bezesporu Nemocnice na kraji města. Je 5 hodin a 15 minut, po písničce počasí. Pavel Kašpar přeje dobré ráno.

0: počasí.
1: První páteční předpověď počasí samozřejmě poté ze zpráv Věry Šenbekové je pro vás připravena v 5 hodin a 19 minut. Teploty na jihu Moravy se dnes pohybují v rozpětí od 8 do 11 stupňů Celsia. Kolem 7 stupňů je ale v tuto chvíli třeba v Nemochovicích a ve Strážnici, ale už i tam teploty stoupají. Předpověď ta slibuje zpočátku skoro jasno až polojasno, v průběhu dne bude oblačnosti přibývat až na skoro zataženo. K večeru se bude oblačnost rozpouštět a teploty dnes už téměř letního střihu 23 až 26 stupňů Celsia. Slabý přes den mírný severní až severovýchodní vítr. Povane rychlostí do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo minutu po 5. hodině, zapadne ve 20 hodin a 40 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné páteční ráno.
2: Ve středu 27. května bude naším hostem v poradně pro zdraví kožní lékařka Alena Vičíková a povídat si budeme o psoriáze, neboli lupence. V čem je toto autoimunitní onemocnění závažné? Jak se projevuje? Jak vypadá správná péče a životospráva při lupence, abychom následky nemoci minimalizovali? To vše se dozvíte, když si nás naladíte. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Václav Neckář na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 5 hodin a 22 minut. Naladili jste si nás 22. května roku 2026. Policie v případu loňského napadení muže v lese u Adamova na Blanensku obvinila jednoho mladistvého pro podezření z výtržnictví. U dalších 5 nezletilých, kteří nedosáhli věku trestní odpovědnosti, prověřování policisté odložili. Čeká je soud ve věcech mládeže, který může uložit výchovná opatření. Policejní mluvčí Petr Vala včera informoval, že kriminalisté se případem dále zabývají. Událost se stala loni v létě, muže napadla skupina chlapců, kteří ho byli a kopali, jeden z nich použil i teleskopický obušek. Muž se snažil skrýt, později se mu podařilo vstát a utéct. Podle informací CNN Prima News si napadený muž údajně psal s 13-letou dívkou, která ho následně vylákala do lesa, kde si na něj její kamarádi počkali. Policisté včera zveřejnili i případ z minulého týdne, kdy se ztracený starší rybář celou noc toulal těžko přístupným lesem u Bzence. Ve středu si vyrazil zarybařit na místo, které dobře zná. Sebou si vzal výbavu, vydal se k řece Moravě, zřejmě však podcenil soumrak, když se chtěl vrátit k silnici, kde měl odloženou koloběžku, tak ve tmě ztratil orientaci. Navíc začalo pršet, výrazně se ochladilo, foukal vítr, což situaci zhoršovalo. Senior zprvu odmítal uvěřit, že by se mohl ve známém prostředí ztratit a několik hodin se proto snažil najít cestu správným směrem. Síly mu však rychle ubývaly, tak se nakonec utábořil v lese. Druhý den stále nemohl najít cestu a proto zavolal na tísňovou linku. Přesnou lokalizaci komplikovalo i to, že neměl chytrý telefon, pomocí kterého by bylo možné ho přesně zaměřit. Do rozsáhlé a po nočních silných deštích obtížně přístupné oblasti vyrazili policisté i hasiči. Nakonec zjistili, že muž byl schoulený jen několik desítek metrů od nich v hustém křovinatém porostu. Byl však natolik vyčerpaný a podchlazený, že už nedokázal na jejich předchozí volání vůbec odpovědět. Nakonec všechno dobře dopadlo. 5 hodin a 25 minut je aktuální čas. Tady je Český rozhlas Brno. Chystáme pro vás čerstvé zprávy, ty má dnes na starosti Věra Šenbeková. No a budou tu už za 5 minut. Dobré ráno přejeme.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Ochránce práv dětí souhlasí s poslaneckým návrhem zákona, podle kterého by lidé od 16 let mohli volit zastupitele obcí. Podali ho poslanci z opozičního klubu TOP 09, teď ho musí posoudit vláda. V případě schválení by změny kvůli této novele měly nastat na začátku příštího roku. Podle dětského ombudsmana Martina Beneše je to dobrý způsob, jak umožnit mladým lidem, aby se více zapojili do veřejného života. Nové odborné učebny, dílny a třídy pro školní družinu přibudou na základní škole Hudcova v Brně Medlánkách. Vedení města hledá firmu, která postaví čtyřpatrovou přístavbu. Investice by měla být na zhruba 86 milionů korun. Zařízení aktuálně nemá dostatečnou kapacitu pro výuku, vysvětlil ředitel Jakub Cimala. Třídenní vojenské cvičení skončilo v jaderné elektrárně Dukovany, zaměřené bylo na její obranu před možným napadením. Zapojilo se do něj 80 aktivních záložníků ze 191. praporu územní obrany. Podle velitele cvičící jednotky Milana Němce se zaměřili i na hrozby, které přináší nový způsob boje. Historická auta a motocykly, terénní vozy, zemědělskou techniku, ale také stroje domácí výroby si můžou prohlédnout návštěvníci motoristického festivalu ve Výšovicích na Prostějovsku. Začne dnes odpoledne v areálu tamního zámeckého parku a potrvá do soboty. V bývalé tovární hale v areálu brněnských strojíren Šmeral vzniká nový multifunkční kulturní prostor. Od začátku června tam lidé budou moci chodit na výstavy, představení nebo kulturní dílny. Uvidí tam především ukázky současného umění, které propojí brněnské autory s českou i zahraniční scénou. Na jižní Moravě dnes bude nejprve skoro jasno až polojasno, postupně oblačno, případně i skoro zataženo. Teploty odpoledne vystoupí na 23 až 26 stupňů. Vítr ráno a večer slabý, přes den mírný, biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 už se začíná tvořit kolona vesměr na příjezdu do Brna ve směru od Prahy, a to v místě dopravního omezení a potom také v úseku mezi stým 80. a stým 85. kilometrem. Zdržení je okolo 5 minut. Silný provoz je také na D1 v opačném směru a kratší kolona je na souběžné silnici u Holubic. Dejte pozor také na silnici 52 u Horních Věstonic, máme tam hlášené odstavené porouchané nákladní auto. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 40 minut, zpívala vám Jana Kratochvílová. Líkové hračky, dekorace do bytu nebo oblečení vyrobené tradičními řemeslnými postupy ve druhé polovině minulého století. To čeká návštěvníky výstavy věnované výrobkům Ústředí lidové umělecké tvorby, takzvané Úluvu. Koná se v Dittrichštejnském paláci v Brně. 90 vystavených předmětů představuje výběr z toho, co darovali Moravskému zemskému muzeu lidé díky výzvě s názvem Nevyhazuj, daruj.
1: Výtvarnice Úluvu Milada Jochcová pro mě vymyslela tyto dvoje šaty, kterými jsem potom se všemi brněnskými soubory vystupovala v celé Evropě. Poprvé v Holandsku a potom v dalších zemích, v Belgii, v Polsku, Anglii, v Maďarsku. Měli možnost obdivovat šaty, které vznikly v brněnském Úluvu. Pochopit, že z tohoto materiálu se dá udělat i takový slavnostní společenský oděv.
2: Jana Čipáková vzpomíná, jak ve svých modrotiskových šatech moderovala mezinárodní folklorní festivaly. Teď tyto modrobílé modely s lidovými motivy visí v hale Dittrichštejnského paláce Moravského zemského muzea, kterému je věnovala díky výzvě Nevyhazuj, daruj. Podobné příběhy se pojí i k ostatním darovaným předmětům. Kurátorka expozice Hana Dvořáková ukazuje malý stolek na kolečkách ze světlého dřeva.
3: Měl ho ve svém bytě velmi význačný folklorní zpěvák, profesor veteriny Luboš Holý. A tímto předmětem naše výstava začíná.
2: Všechny výrobky z této instalace od šperků přes hračky až po bytové doplňky si mohli lidé až do roku 1995 koupit v prodejnách s názvem Krásná jizba. Navrhli je designéři Ústředí lidové umělecké výroby, organizace, která sdružovala národopisce, umělce a obchod.
3: Vznikla před 80 lety v roce 1945 a navázala vlastně na ty předchozí organizace, které se snažily o podporu dobré řemeslné výroby, tradice a bez spojení s designem.
2: Zájemci, kteří doma najdou výrobky s cedulkou Úluvu nebo Krásné jizby, je můžou do sbírky stále darovat, doplňuje Dvořáková.
3: Na příští úterý mám nadřeknutý dalšího dárce, který mě teď volal, že slyším o vaší výstavě, budu v Brně příští týden a já vám přinesu vlněný tkaný plet, který jsem kupoval kdysi pro maminku.
2: Instalace je součástí výstavy s názvem Úluv – nekončící příběh, která trvá od listopadu loňského roku do 14. června. Markéta Hušková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 5 hodin a 47 minut je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno, je tu aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy momentálně od 6 do 11 stupňů Celsia. Ve Strážnici a v Nemochovicích je 6 stupňů, což jsou teploty nejnižší. Troubsko a Znojmo Kuchařovice 11 stupňů Celsia. Kolem 10 je v tuto chvíli v Brně. Zpočátku jasno, skoro jasno až polojasno, v průběhu dne bude oblačnosti přibývat až na skoro zataženo. K večeru se bude oblačnost rozpouštět. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia, slabý přes den mírný severní až severovýchodní vítr povane rychlostí do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo minutu po 5. hodině, zapadne ve 20 hodin a 40 minut. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: To byla Lucie Bílá, je 5:51, tady je Český rozhlas Brno. Dnes se s rubrikou Co v učebnicích nebylo, vypravíme do zvířecí říše, konkrétně za nejrychlejšími savci. Kteří to jsou, představí právě teď Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejrychlejším savcem na planetě není gepard? Široce rozšířené tvrzení připisuje rekordní rychlost africké kočkovité šelmě, která žije v Africe a také v jihozápadní Asii. Gepard štíhlý je skutečně velmi rychlý, jeho pomyslný tachometr může ukazovat až 130 km v hodině. V dospělosti má v kohoutku skoro metr a váží obvykle kolem 50 kg, takže si ho rozhodně nemůžete splést s domácím mazlíčkem. Gepard štíhlý je nejrychlejším savcem pouze na souši. Absolutní rekord mu totiž vyfoukl jiný tvor, který neběhá, ale létá. S výkonem až 160 km v hodině je v třídě savců jedničkou Tadarida guanová, netopír hojně žijící v severní, střední i jižní Americe. Tento drobný tvor se živí takzvaným vzdušným planktonem. Stačí mu otevřít tlamu a drobný hmyz do ní díky své rychlosti snadno nachytá. Tito netopíři žijí ve velkých hejnech, která čítají často až desítky milionů jedinců. Zhlukují se hlavně v jeskyních, kde po tak velkých skupinách zůstává ohromné množství trusu. Tomu se říká guána a od toho je také odvozen název tohoto druhu netopíra Tadarida guánová.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Na brněnském výstavišti dnes začne Anime Fest i sudetoněmecký sjezd. Akce budou od sebe oddělené. I běžně uzavřené prostory památek zpřístupní majitelé na Dny soukromých hradů a zámků. V nominaci fotbalové reprezentace na kemp před mistrovstvím světa jsou i Tomáš Chorý a David Douděra. Na Jižní Moravě dnes bude nejprve slunečno, postupně oblačno až zataženo, teploty vystoupí až na 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Brněnské výstaviště bude ode dneška hostit Anime Fest, festival asijské popkultury. Akce bude oddělená od víkendového sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení. Odehraje se v jiné části areálu. Pořadatelé Anime Festu ale kvůli sjezdu a s ním spojeným protestům vyzvali účastníky k obezřetnosti. A to hlavně ty, kteří na akci chodí v kostýmech, říká ředitel Anime Festu Adam Rambousek.
3: Protože někdy ty kostýmy jako můžou být podobné něčemu historickému, nebo některé obsahují zbraně, které vypadají poměrně realisticky, tak jsme doporučili návštěvníkům, aby na veřejnosti tady tyhle ty věci schovali a případně až jako v areálu Anime Festu volně už pohybovali.
1: Zlínský soud propustil z vazby posledního obviněného ve fotbalové korupční kauze. Potvrdil to olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun. U obžalovaného už podle Dragouna nehrozí, že by mohl ovlivňovat svědky. Podle informací České tiskové kanceláře by mělo jít o bývalého funkcionáře FC Zlínsko a někdejšího rozhodčího Pavla Bímu. V případu údajného ovlivňování zápasů a podvodů při sázení je obviněných 32 lidí. Všichni jsou stíhaní na svobodě. Etická komise fotbalové asociace zahájila kvůli kauze 47 disciplinárních řízení. Ode dneška do neděle mají lidé možnost podívat se do hradů, zámků a dalších památek v soukromém vlastnictví, a to včetně běžně nepřístupných prostor. Na programu akce Dny soukromých hradů a zámků jsou také koncerty nebo výstavy a speciální prohlídky, říká prezident Asociace majitelů hradů a zámků Michal Farník.
4: Já bych mohl pozvat návštěvníky například na zámek Karlova Koruna, hrad Kost, hrad Houska nebo zámek Palupin a Neústupov, právě na tyto objekty, kde budou provázet přímo sami majitelé.
1: Na Jižní Moravě se lidem otevřou třeba hrad a zámek v Dolních Kounicích, zámek Komorov nedaleko Chvalkovic na Vyškovsku, přímo ve Vyškově pak zámek Trojerstein nebo zámek Lodnice nedaleko Tišnova.
2: Sport.
1: V nominaci českých fotbalistů na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání s Kosovem jsou i Tomáš Chorý a David Douděra. Oba hráče Slavia nedávno vyřadila z kádru po vyloučení a nesportovním chování v derby se Spartou. Trenér reprezentace Miroslav Koubek o Chorém s Douděrou říká.
5: Tak samozřejmě jsem přemýšlel zpočátku, jak si jsem si dělal sám sobě otázky pro a proti. Výsledek znáte, já bych vám položil otázku. Představte si, že by to hráči měli takový nějaký problém v národním mužstvu a vrátili se do klubu. Postavili by je ten klub nebo nepostavil? Ať si každý odpoví sám.
1: V 29 člené nominaci jsou tři nováčci, Christopher Kabongo, Alexandra Sojka a Hugo Sochůrek. Do národního mužstva se po zranění

0: Vrací ofenzivní univerzál Adam Hložek. Domácí kemp začne za týden. Po přípravném utkání s Kosovem v neděli 31. května oznámí Koubek finální seznam jmen na šampionát. V tom bude 26 fotbalistů.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude skoro jasno až polojasno, postupně oblačno, případně i skoro zataženo. K večeru se bude kupovitá oblačnost rozpouštět. Během večera ale začne opět přibývat vysoká oblačnost, většinou průsvitná. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Vítr ráno a večer slabý, přes den mírný, severní až severovýchodní. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na silnicích jižní Moravy houstne, kolona se začíná tvořit na D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy mezi STým 73. a STým 96. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 6. hodině, posloucháte Český rozhlas Brno. Je tu pátek, konečně 22. května 2026. A jaké písničky na vás čekají po zprávách s Věrou Šenbekovou? Skála od Nadí Urbánkové, Málo mě znáš, bude zpívat Miroslav Dudáček a další písničky, které nestárnou, pro vás chystáme až do dnešní 9. hodiny. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám hezké vstávání a ať se vám dnes daří. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 12 minut. Pokud patříte k našim pravidelným posluchačům, určitě vám neunikla velká jarní soutěž. Po celý duben se posluchači z celé republiky snažili vyhrát zahradní traktůrek v hodnotě 100 000 korun. Šťastnou výherkyní se stala Marie Fenešová z Karlových Varů. A takhle probíhalo včerejší předání.
1: Zdeněk Frej, zástupce společnosti Vary, otvírá vůz.
2: Tak asi bych potřeboval nějakého šikovného pomocníka.
3: Tak, jestli můžu poprosit, jestli nám někdo zašlápne nájezdy dole tady. Kontrolujte tu šířku, jakoby jestli máme správně. Dobrý?
4: Jo.
3: Přední kola, vypadají dobře?
4: To je kusan.
3: Takže za firmu Vary gratuluju ke krásnému výrobku, který jste získala. Doufám, že vám bude dobře sloužit.
5: Určitě bude, určitě. Jsem opravdu nadšená, fakt je to krásný. Moc jsem šťastná za tady tu výhru.
1: A šťastné výherkyni Marii Fenešové gratuloval i ředitel Českého rozhlasu Karlovy Vary David Jakš.
2: Já vám jdu poblahopřát jménem Českého rozhlasu.
5: Já vám moc krát děkuji, jsem opravdu šťastná, že jsem mohla vyhrát tenhle krásný traktůrek a opravdu jsem nadšená.
2: Najde uplatnění?
5: Určitě najde uplatnění minimálně, jak na léto, tak i na zimu. Hodíme tomu radlici a budeme tady jezdit všichni komplet.
2: Kdo bude sekat, kdo bude odhazovat sníh?
5: Tatínek, rozhodně tatínek, ale sama si to párkrát vyzkouším určitě.
2: Ať vám dobře slouží, všechno
5: děkuji.
2: Nejlepší.
5: Moc krát děkujeme.
3: Takže když už tam tak hezky sedíte, můžeme nastartovat, to znamená plynovou páčku posunete úplně dopředu.
5: Ano.
3: Tak. Sešlápnete brzdový pedál.
5: Ano.
3: To. A otočíte klíčkem tak jako u auta. Slečna je technicky nadaná, takže instruktáž je bez problémů.
1: Říká Zdeněk Frej. Povězte nám něco blíže k tomu zahradnímu traktůrku. Je to Vary RL102H.
3: Ano, takže jedná se o klasický zahradní traktůrek na pravidelné sečení trávy se sběrem do koše. Traktůrek se vyznačuje tím, že má dvouválcový motor, tlakově mazaný, to znamená, že se dá sekat i ve svahu například. Jo, to je velká výhoda, to ne každý traktůrek má velký záběr, 102 cm, takže s ním bude práce perfektně odsejpat.
1: Šťastná výherkyně Marie, věřila jste, že vyhrajete?
5: Já jsem tajně doufala a přála jsem si to, aby jsme vyhráli, protože i mojí mamky to vlastně byl sen vyhrát tenhle traktůrek. Takže jsem opravdu ráda, že se nám podařilo a že jsme výherci právě my.
1: Jak jste sekali zahradu předtím, než jste vyhráli od nás zahradní traktůrek Vary RL102H?
5: No dříve jsme naši zahrádku sekali pouze sekačkou a dále strunovkou, když na to přišlo.
1: A budete mu nějak říkat?
5: To se ještě domluvíme celá rodina, jak mu budeme říkat, ale určitě, určitě dostane nějaké jméno.
1: Nejvíc nadšený z celé rodiny je tatínek Štefan.
4: Ano, jsem, ano, líbí, nádherný. Je to opravdu krásný kousek.
1: Maminka Mirka, co na něj říkáte?
6: Kráska. A má je bude sedět Peti, to je červená.
1: Splněný sen, jarní.
6: Jo.
1: Z Karlových Varů Jana Strejčková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 20 minut. Podle předpovědí počasí to dnes vypadá na téměř den letního střihu. Ranní teploty se pohybují v rozpětí od 6 do 12 stupňů Celsia, 6 tedy nejchladněji v tuto chvíli ve Strážnici, 12 stupňů je v Lednici, v centru Brna kolem 10 stupňů Celsia. A jaká je předpověď? Čekáme dnes počátku skoro jasno až polojasno, v průběhu dne bude oblačnosti přibývat až na skoro zataženo. K večeru se bude oblačnost rozpouštět. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia, slabý přes den mírný severní až severovýchodní vítr povane rychlostí do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré. Bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo minutu po páté, zapadne ve 20 hodin a 40 minut. Dobré ráno.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: V Dobrých radách v pondělí 25. května přivítáme Davida Veselého z Povodí Moravy, který se podílí na revitalizaci vodních toků a péči o řeky. Povídat si budeme o vodě. Jak ji navracet do krajiny, ale také udržet na zahradě či pozemku. Zajímat by vás mohlo i to, jaké další přínosy pro přírodu kolem nás může mít přirozeně tekoucí potok či řeka. Na zajímavé povídání i dobré rady se těší Sandra Silná.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 25 minut. Lodě dopravního podniku města Brna brázdí vody brněnské přehrady už 80 let. V roce 1946 se jezdilo na trase Bystrc, Hrad Veveří a zpět. Byly tam i zastávky Kozí horka, Sokola, Krokle a tuto trasu absolvovali tehdy jenom dvě lodě, pro které nebylo ještě ani postavené zázemí, popisuje v rozhovoru provozní vedoucí lodní dopravy Martin Etzler. Jaká je historie elektrických lodí od počátku do současnosti a jak se proměnila flotila na brněnské přehradě? Poslechněte si rozhovor s vedoucím lodní dopravy Martinem Etzlerem. Vedl ho s ním Zdeněk Truhlář a kompletní stopáž najdete na našem webu brno.rozhlas.cz.

0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Vzpomínkou na oběti holokaustové čtvrtek začal festival Meeting Brno 5. Se zúčastnili i zástupci sudetoněmeckého krajanského sdružení. Jejich sjezd je součástí festivalu. Proti jejich účasti přišli na pietu na brněnském hlavním nádraží protestovat lidé, kteří akci považují za provokaci. Agrární komora plánuje vyzvat vládu k mimořádnému jednání. Prezident komory Jan Doležal včera řekl, že je zemědělství v krizi kvůli rostoucím nákladům a nízkým cenám komodit. Ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián v reakci řekl, že kabinet bude zemědělcům naslouchat a společně hledat řešení. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně dnes pořádá konferenci o mučednicích Janu Bolovi a Václavu Drbolovi. Oba muži byli oběti komunistických represí vůči katolické církvi a na začátku června je čeká blahořečení. Potravinová banka na Vysočině má nové sídlo. Včera slavnostně otevřela vlastní sklad ve Světlé nad Sázavou. Přesunula se tam z dosavadních prostor v sousední Letči, kde byla v nájmu. V Hodonínské galerii výtvarného umění včera začala výstava Kortizol a endorfiny. Pětice českých umělců připravila svoje díla do obou hlavních sálů. Tematicky se v nich zaměřili na emoce radosti, smutku, hněvu, strachu, znechucení a překvapení. Výstava bude přístupná do 18. října, uvedla mluvčí galerie Tereza Pavůčková. Na jižní Moravě dnes bude nejprve jasno až polojasno, v průběhu dne oblačno, někde i skoro zataženo. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Vítr ráno a večer slabý, přes den mírný a biozátěž je mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 počítejte s komplikacemi u Velkého Meziříčí ve směru na Brno. Se stala za tím 44. a půl tým kilometrem dopravní nehoda, která zablokovala pravý jízdní pruh. Je tam převrácený vlek, dopravní nehoda už je označená, na místě jsou také záchranáři. Částečně ale ovlivňuje také směr na Prahu. Na stém 44. a půl tým kilometru jsou porušená svodidla a částečně zasahují do levého jízdního pruhu. S kolonou už teď počítejte před Brnem na příjezdu od Prahy. Nesouvislá kolona začíná na stém 82., končí na stém 96. kilometru, zdržení okolo 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 43 minut. V sobotu ovládnou Tvrdonice na Břeclavsku mladí zpěváčci z celého Slovácka. A ve vysílání teď vítám Antonína Vrbu, který je hlavním organizátorem dětské pěvecké soutěže Zpěváček Slovácka. Pane Vrbo, vítejte, pěkné ráno.
1: Dobré ráno, vítajte, vítajte.
0: Kde jsme vás zastihli teď tak brzy po ránu?
1: No teďka jsou v domovině, jsou na Horňácku, jsou tady na konci, tady, jak bych to řekl, no kousek od Slovenska, ve velké nadvelíčku, ale už se brzo budu stěhovat směrem na Podluží, no a tam zítra určitě prožiju krásný, horký den, kde budeme mít 51 zpěváčků.
0: Vypadá to podle počasí opravdu, že budou teploty víc než letní. Sobota bude patřit ve Tvrdonicích dětskému zpívání. Prozraďte, proč zrovna ve Tvrdonicích a kdo bude vlastně soutěžit?
1: Tak máme to už 14. ročník a je to Zpěváček Slovácka a už z toho názvu plyne, že to bude u dětí z celé oblasti našeho Slovácka zpěveckého. Samozřejmě jsme velmi silná oblast, no a máme tam děti z různých částí regionů, takže vyjmenuju ty regiony, je to samozřejmě Podluží, Hanácké Slovácko, Kijovsko, Strážnicko, Horňácko, Veselsko, Uherskohradišťko a Kopanice. Takže z těchto částí regionů budou děti vystupovat. Bude to v lidové pěsničce, samozřejmě tam bude i doprovod, máme jich teda celkem 51, děti je 20, to mám tady všechno nachystané, 23 zpěváčků bude v kategorii do 10 roků,
0: ano.
1: A potom od 10 do 15 máme celkem 28, což je teda docela velký maraton.
0: To je úctyhodné číslo. Předpokládám, že celá akce bude asi přístupná nejen podporovatelům konkrétních pěveckých šampionů, ale také veřejnosti. Pane Vrbo, pozvěte, kdy a kam mohou návštěvníci přijít?
1: Tak začínáme už 11 hodin, ale to bude takové, jak bych to řekl, takový preskokaně, ale to nebudu preskokaně, to budou dětské soubory folklorní z Podluží, kde bude prehlídka a máme tam celkem 6 souborů. Je to tam soubor Poměnka z Trdonic, Sluníčko z Dolních Bujanovic, Jatelinka z Moravské Nové Vsi a Prušánky, budu zastupovat Nechoránek a Kordulka ze Starého Podvorova. Potom od 12 hodin začíná samotná soutěž. No a tam jich bude doprovázet cimbalová muzika Javor z primášku Marušku Ostříškovu a cimbalová muzika Matěje Kurečky, která je podlužácká. A bude to samozřejmě krásné prostředí přírodního areálu v Tvrdonicích. Je to na okraji, když půjdete od Břeclavi.
0: Ano.
1: Je to tam zakryté všecko a kdyby náhodou pršelo, tak to tam máme všecko nadkryté, což je také veliká výhoda. Poroci jsou složení tady také z odborníků, v čele bude Helenka Klubusová, známá zpěvolenka z Dolních Bujanovic, máme tam potom z Horňácka Jurku Miškaríkového, ze Stránice tam máme v porotě potom Marušku Holubíkovou, Petr Kostiha bude z Kyjova, Jara Novák, známý to skladatel a zpěvák je z Čejkovic, no Radek Bruštík je známý cymbalista a zpěvák, ten je ze Strání a sedmičku porodců uzavírá Lenička Jurečková, to je malerička ze Bzenca, která žije v Praze, ale také rozumný pěstíčce.
0: Na pěveckou soutěž Zpěváček Slovácka nás pozval organizátor celé akce, pan Antonín Vrba. Já jen připomenu, že určitě příjemná akce se uskuteční zítra, tedy v sobotu 23. května ve Tvrdonicích už od 11. hodiny. Pane Vrbo, moc krát díky za pozvánku, přejeme zdar celé akci, vypadá to i podle počasí, že by se mohlo všechno povést, tak ať je ta akce co nejlepší. Mějte se moc hezky a děkujeme.
1: Tak, také děkuji a mějte se.
0: Naslyšenou.

0: počasí.
1: Teploty na jihu Moravy se pohybují od 6 do 11 stupňů Celsia a předpověď pro dnešek slibuje zpočátku skoro jasno až polojasno, v průběhu dne bude oblačnosti přibývat až na skoro zataženo. K večeru se bude oblačnost rozpouštět, nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia, slabý přes den mírný severní až severovýchodní vítr, povalné rychlosti do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo minutu po páté hodině, zapadne ve 20 hodin a 40 minut. Dobré ráno.
2: Pojďte s námi za tou smutnou částí historie Moravy. Temné letopisy moravské nás vedou na místa smutně propojená s životy mnoha lidí. V premiéře každý pátek, krátce před 9 hodinou ráno, na vlnách Českého rozhlasu Brno. A pak na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas. Desítky příběhů už zazněly a na setkání u dalších připomínek událostí i osudů lidí, na které bychom neměli zapomínat, se těší Michal Isteník.
3: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
4: V cyklu Fanšmekři v sedmičce se bude ve studiu Českého rozhlasu Brno slavit. 30 let má literární magazín Zelný ring. Jeho autorka Alena Blažejovská si na 26. května od 18 hodin pozvala hosty, spolupracovníky a současně spisovatele Jiřího Kratochvila, Ludvíka Němce a Radka Štěpánka. Kromě povídání s hosty přečte herec Michal Bumbálek vybrané fejetony z pořadu. Přijďte třicetiny Zelného rinku oslavit i vy 26. května od 18 hodin. Lístky jako vždy pořídíte na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na fanšmekry.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je páteční Český rozhlas Brno v 6 hodin 54 minuty. Tu pro vás přehled důležitých a zajímavých událostí spjatých s dneškem. V Brně naplno začíná 76. ročník sjezdu sudetských Němců. Uskuteční se mimo jiné na Moravském náměstí a v Besedním domě. Lázně v Hodoníně dnes tradičně slavnostně zahajují lázeňskou sezonu. Součástí bude i přehlídka a ukázka fyzioterapeutických technik a poradenství. Biskupství brněnské dnes odstartuje noční pouť po stopách mučedníků Jana Bůly a Václava Drboli. Vyráží se v 21 hodin od Třebíčské baziliky a trasa povede do Lukova. Brněnské hadivadlo uvede dnes premiéru inscenace Pan Biederman a žháři v režii Jana Doležala. Hra švýcarského autora Maxe Frische z 50. let je inspirována zkušenostmi z období komunistického převratu v Československu v roce 1948. Zprávy v 7 jsou pro vás připraveny s Věrou Šenbekovou už za 5 minut. Dobré ráno.

0: června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Autobusy pro skupiny jsou na Jižní Moravě v závěru školního roku plné, hlásí to koordinátor veřejné dopravy. Festival Meeting Brno dnes bude pokračovat sousedským setkáním u dlouhého stolu. A basketbalisté Brna podlehli ve třetím semifinálovém utkání ligy Pardubicím a stav série je 2-1. Dnes bude většinou slunečno, postupně oblačno, teploty až 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Poptávka skupin po přepravě veřejnou dopravou v závěru školního roku roste. Autobusy jsou pro ně na Jižní Moravě do 22. června plné, upozorňuje na to krajský koordinátor dopravy společnost Cordis. Její vedení žádá školní skupiny, aby v tomto období volili raději cestu vlakem. Oproti loňskému roku se podle mluvčího Cordisu Květoslava Havlíka zájem o tento typ přepravy zvýšil o 15%.
4: Jenom za polovinu měsíce května jsme přijali stejný počet objednávek jako loni za celý květen. Jsou takové zhruba tři nejčastější lokality, kam skupiny jezdí. Jedna je Moravský Kras, druhá oblast Pálavy, Lednice, Valtice a třetí oblast okolí Vranovské přehrady.
2: Současný systém přijímacího řízení na vysoké školy není podle rezortu školství spravedlivý. Téměř polovina vysokých škol v Česku totiž využívá spoplatněné zkoušky od společnosti SCIO. To může podle rezortu vytvářet nerovné podmínky. Třeba tím, že si děti z bohatších rodin můžou připlácet za přípravné kurzy. Podle České konfederace rektorů je to naopak výhodné, protože výsledek z jedné zkoušky uzná více škol. O podobě přijímaček si teď školy rozhodují sami. Pokud by je chtěl rezort měnit, musel by upravit zákon. Několik desítek metrů dlouhý stůl dnes protne část Moravského náměstí v centru Brna. Přisednout k němu odpoledne bude moci každý na sousedské setkání a přinést si vlastní jídlo i pití. Akce je součástí festivalu Meeting Brno a zároveň sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení. Tématem letošního setkání je otázka, kde domov můj, říká zapořadatele festivalu David Macek.
5: Otázka, kde domov můj, kromě toho, že samozřejmě je to úvodní verš naší hymny, tak je v posledku otázkou, kdo jsme, kým jsme, kam patříme, kde jsme skutečně doma. Pro nás ta otázka je vždycky spojená s otevřeností těm druhým, protože člověk poznává, kým jsme, jenom díky tomu, že se potkává s těmi, kteří jsou jiní.
2: Proti sjezdu je zároveň dnes i zítra plánovaných několik protestů. Na všechny dohlédnou posílené hlídky policie.
6: Sport.
2: Basketbalisté Brna podlehli ve třetím semifinálovém utkání ligy Pardubicích 72-82, stav série je tak 2-1. Domácím nestačil k vítězství ani 18-bodový náskok z konce prvního poločasu. V sérii ani ve třetím zápase nezvítězil domácí tým. Brněnští obhájci stříbra budou mít druhou příležitost zlomit toto pravidlo hned dnes.
6: Počasí.
2: Na Jižní Moravě dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně oblačno, někde i skoro zataženo. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Vítr ráno a večer slabý, přes den mírný, severní až severovýchodní. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž je mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Se zdržením počítejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna. Kvůli silnému provozu a dopravním omezením se tvoří nesouvislá kolona od Kývalky až po stý 96. kilometr. Zdržení je okolo 10 minut a kvůli dopravní nehodě, která se stala u Velkého Meziříčí mezi stým 40.

0: 44. a půltým a s tým 46. kilometrem ve směru na Brno jsou komplikace také v tomto úseku, a to i ve směru na Prahu, protože nehoda částečně zasahuje i do opačného směru. U Velkého Meziříčí je hustý provoz a nárazově se tvoří také kolona. Nemá smysl D1 objíždět přes město, protože i tam je kolona. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Krásný den vám všem, 7:05 s vámi Český rozhlas Brno a i dnes na vás čeká soutěž Jak se u nás mluví. Vypravíme se tentokrát. No, ale konec konců to poznáte už za chvíli. Dnes by to mohlo být relativně snadné. Pro výherce máme knihu Muž, který našel klid. Do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda. A do té doby, než budeme soutěžit, tak si poslechneme písničku Hany Zagorové a Petra Reska Asi a Osmý den přidá také Olympik. Pavel Kašpar u mikrofonu, my vám přidáme přání k dobré chuti ke snídani a hlavně úspěšný celý pátek. Jak se u nás mluví, začínáme na lince 726 465 5200 už za chvíli. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, 7 hodin a 12 minut, je tu čas na soutěž, jak se u nás mluví. Hádáme každý den slova, jejichž význam se dá často odvodit nebo snadno uhádnout, ovšem to dnešní do soutěže, jak se u nás mluví, k nim asi úplně nepatří. Ptáme se vás, co nebo kdo by to mohl být Tom Floch. Co myslíte, milí posluchači Českého rozhlasu Brno? Dnešní soutěžní slovo zní Tom Floch. Co to je? Co by to mohlo být? Nebo kdo to je? 726 465 200, linka sem k nám do studia. Zavolejte, zkuste to, těšíme se na vaše tipy. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobré ráno, tady Ludmila z Čejkovic.
0: Ludmilo, krásné ráno vám přeju do Čejkovic, vítejte.
1: Já vám taky.
0: Děkujeme. Dnes hádáme slovo Tom Floch. Slyšela jste někdy něco podobného?
1: Nikdy nic takového.
0: Taky nevím, vůbec netuším, co by to mohlo být. Tom Floch. Tak Ludmilo, tři tipy pro vás mám. Jedna z variant je určitě správná. Tom Floch je buď za A komín od sklepa, nebo za B je to udírna, anebo za C je to zapomnětlivý člověk. Tak kdo nebo co je podle vás Tom Floch? Ludmilo, komín od sklepa Ačko, udírna Bčko, zapomnětlivý člověk Cčko. Co myslíte?
1: Tak vůbec nevím, dám to Cčko.
0: Typujete zapomnětlivého člověka. Škoda, ten to není. Představte si, je to ten komín od sklepa. To by mě taky nenapadlo, já jsem myslel, že to je ta udírna. Komín od sklepa, větrací kamenný komínek nad sklepem, tomu se říká Tom Floch. Nevadí, tak zkusíme příště. Jasně, krásné ráno do Čejkovic přejeme, mějte se moc pěkně. Hezký víkend, naslyšenou.
1: Taky vám, nashledanou.
0: Děkujeme, je přesně 7:45, soutěž, jak se u nás mluví, to bude zase ne zítra, ale v pondělí po 7. hodině, zítra už je sobota. Pavel Kašpar u mikrofonu a po písničce už na vás čeká aktuální počasí. Dobré ráno.

0: počasí.
1: 7 hodin a 18 minut je pro vás připravená aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují od 9 do 13 stupňů Celsia, ale třeba v Lednici, v Kobyli a ve Ždánicích už se teplota blíží 14 stupňům. V centru Brna kolem 12 stupňů Celsia a denní teploty dnes mají vystoupat až na 23 až 26 stupňů Celsia. Zpočátku bude skoro jasno až polojasno, v průběhu dne bude oblačnosti přibývat až na skoro zataženo, k večeru se bude oblačnosti rozpouštět. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia a vítr k tomu slabý, přes den mírný, severní až severovýchodní do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo minutu po páté, zapadne ve 20 hodin a 40 minut. Dobré ráno.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Elán na vlnách Českého rozhlasu Brno je 7 hodin a 23 minut. Máme pro vás několik tipů na víkend. Kulturní a informační centrum Ivančice zve všechny milovníky chřestu, vína a dobré zábavy. Na 32. ročník slavností chřestů a vína proběhnou od 22. do 24. května v Ivančicích. Gastronomický festival a jeden z nejstarších v České republice nabídne program pro všechny generace. Na hlavním pódiu se představí místní školky, v sobotu a v neděli pak vystoupí řada hudebních hvězd. Připravena je také kuchařská show ve vinařské zóně a součástí bude řemeselný trh s prodejem čerstvého chřestu a v památníku Alfonze Muchy také malá výstava o pěstování chřestu. Moravské klavírní trio vystoupí dnes večer na takzvaném Tenkrát na západě 2. Koncert se koná v Červeném kostele v Brně a součástí budou i působivé světelné iluminace. Koncert začíná v 18 hodin a po druhé bude program uveden ve stejný den od 21. hodiny. Moravská galerie Brno zve na druhý ročník festivalu umění, designu, hudby a tvoření pro malé i velké Open Depot Fest. Uskuteční se tuto sobotu od 13. hodiny v areálu otevřeného depozitáře Moravské galerie v Brně Řečkovicích na ulici Terezy Novákové 64A. Letošní program propojuje téma materiálu a současného uměleckého přístupu. Čekají vás ukázky řemeslné práce, setkání s tvůrci a také pestrý doprovodný program. Kromě toho jsou připraveny komentované prohlídky depozitáře s kurátory, lektory a správci sbírek, prezentace nových přírůstků a tak dále. Samozřejmě další ukázky sklářské tvorby sklárny Květná 1794 se sklářskou pecí, divadelní vystoupení divadla Dip a divadlo Kyogen, koncert kapely Páni na hlídání nebo jízdy na létajících labutích. Spolek Drnka a knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově zvou tuto sobotu 23. května na archeologickou ukázku na hrádek Stagnov. Součástí putování historií bude i návštěva zaniklé vsi a také nově objevené pravěké lokality ve svahu kopce. Průvodcem bude amatérský badatel Eliáš Urban, který se proslavil právě objevy pravěkých hradišť na Vyškovsku. Sraz účastníků je na křižovatce u loveckého zámečku Trojerstein v Richtářově ve 14.45. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky oblastní pobočka Kyjov tuto neděli pořádá v rámci 32. ročníku festivalu Dnu umění nevidomých koncert Mariana Banga. Koná se od 16.30 v kostele na Nebevzetí Panny Marie v Kyjově. No a vstupné je dobrovolné. Pokud i vy chcete pozvat na nějakou akci, neváhejte. Na našem webu v sekci kontakty najdete formulář, kam můžete svou pozvánku vepsat. Rádi pro vás zveřejníme. Zprávy chystá Věra Šenbeková a ty další tu budou za 3 minuty.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Brněnské výstaviště od dneška oživí Anime Fest, festival asijské popkultury. Akce bude oddělená od víkendového sjezdu sudetoněmeckého krajenského sdružení. Přesto pořadatelé vyzývají účastníky k obezřetnosti, a to hlavně ty, kteří na akci chodí v kostýmech, uvedl ředitel Anime Festu Adam Rambousek. Zlínský soud propustil z vazby posledního obviněného ve fotbalové korupční kauze, potvrdil to olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun. Podle informací České tiskové kanceláře by mělo jít o bývalého funkcionáře FC Zlínsko a někdejšího rozhodčího Pavla Bímu. V případu údajného ovlivňování zápasů a podvodů při sázení je obviněných 32 lidí, všichni jsou stíhaní na svobodě. Plná vlastnická práva k pozemkům u školky na Žďárské ulici získalo Nové Město na Moravě. Dosud mu patřili ze 3/4. Zbytek teď dostane od státu bezúplatným převodem. Podle místostarosty nestraníka Jaroslava Lempery jsou parcely klíčové pro rozšíření školky. Radnice o ně usilovala 10 let. První venkovní koupaliště na Vysočině zítra zahájí provoz. Třebíčský areál Polanka se otevře v 10 hodin. Lidé budou moci přijít o víkendech i ve všední dny v závislosti na aktuálním počasí. V areálu teď podle ředitele Jiřího Nováka finišují poslední přípravy. Ode dneška do neděle budou mít lidé možnost podívat se do hradů, zámků a dalších památek v soukromém vlastnictví, a to včetně běžně nepřístupných prostor. Na programu akce Dny soukromých hradů a zámků jsou také koncerty nebo výstavy a speciální prohlídky, uvedl prezident Asociace majitelů hradů a zámků Michal Farník. Na Jižní Moravě se lidem v sobotu a neděli otevře hrad a zámek v Dolních Kounicích. Komentované prohlídky a kvíz budou připravené i na zříceně gotického hradu Děvičky. Vyplývá to z informací na portálu Kudy z nudy. Na Jižní Moravě dnes bude zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně oblačno až skoro zataženo. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Vítr ráno a večer slabý, přes den mírný a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na silnicích Jižní Moravy počítejte s ranní dopravní špičkou. Zdržíte se na dálnici D1 na příjezdu do Brna, a to od stého 80. kilometru v nesouvislé koloně asi 15 minut. Problém je také u Velkého Meziříčí, kde se stala nehoda mezi stým 44. a pultým a stým 45. kilometrem. Tam se před nehodou vytvořila kolona, ve které se čeká až 35 minut. Objížďka přes Velké Meziříčí se příliš nevyplácí, protože i tam se vytvořila na objízdné trase kolona. Se zdržením podle koordinátora regionální dopravy musíte počítat také u Slavkova, u Brna v Rosicích. Hustý provoz je také v Brně na Vídeňské a nebo na trase Lipůvka-Kuřim. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 41 minut. Líkové hračky, dekorace do bytů nebo oblečení vyrobené tradičními řemeslnými postupy ve druhé polovině minulého století. To čeká návštěvníky výstavy věnované výrobkům ústředí lidové umělecké výroby, takzvaného úluvu. Koná se v Ditrichštejnském paláci v Brně. 90 vystavených předmětů představuje výběr z toho, co darovali Moravskému zemskému muzeu lidé právě díky výzvě s názvem Nevyhazuj, daruj.
1: Výtvarnice úluvu Milada Jochcová pro mě vymyslela tyto dvoje šaty, kterými jsem potom se všemi brněnskými soubory vystupovala v celé Evropě. Poprvé v Holandsku a potom v dalších zemích, v Belgii, v Polsku, Anglii, v Maďarsku. Měli možnost obdivovat šaty, které vznikly v brněnském úluvu. Pochopit, že z tohoto materiálu se dá udělat i takový slavnostní společenský oděv.
2: Jana Čipáková vzpomíná, jak ve svých modrotiskových šatech moderovala mezinárodní folklorní festivaly. Teď tyto modrobílé modely s lidovými motivy visí v hale Ditrichštejnského paláce Moravského zemského muzea, kterému je věnovala díky výzvě Nevyhazuj, daruj. Podobné příběhy se pojí i k ostatním darovaným předmětům. Kurátorka expozice Hana Dvořáková ukazuje malý stolek na kolečkách ze světlého dřeva.
3: Měl ho ve svém bytě velmi význačný folklorní zpěvák, profesor veteriny Luboš Holý. A tímto předmětem naše výstava začíná.
2: Všechny výrobky z této instalace od šperků přes hračky až po bytové doplňky si mohli lidé až do roku 1995 koupit v prodejnách s názvem Krásná jizba. Navrhli je designéři Ústředí lidové umělecké výroby, organizace, která sdružovala národopisce, umělce a obchod.
3: Vznikla před 80 lety v roce 1945 a navázala vlastně na ty předchozí organizace, které se snažily o podporu dobré řemeslné výroby, tradice a bez spojení s designem.
2: Zájemci, kteří doma najdou výrobky s cedulkou úluvu nebo krásné jizby, je můžou do sbírky stále darovat, doplňuje Dvořáková.
3: Na příští úterý mám nadřeknutý dalšího dárce, který mě teď volal, že slyším o vaší výstavě, budu v Brně příští týden a já vám přinesu vlněný tkaný plét, který jsem kupoval kdysi pro maminku.
2: Instalace je součástí výstavy s názvem Úluv – nekončící příběh, která trvá od listopadu loňského roku do 14. června. Markéta Hušková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, 7 hodin 48 minut, čas na počasí.
1: Počasí.
0: A míříme také za našimi pozorovateli, teď konkrétně do Nedvězí za paní Hanou Kadlecovou. Paní Kadlecová, vítejte, pěkné ráno, jak to u vás vypadá?
2: Děkuju, krásné ráno přeju i vám všem ve studiu a všem posluchačům. Nebe zde máme azurové, v trávě se třpití silná rosa, je to opravdu poetické, vítr vane jen slabý severozápadní. No a co nám ukazují čidla? Takže přízemní teplotu minimální jsme měli těsně nějak před východem slunce, plus 5,2 stupňů Celsia.
0: Ano.
2: Ve 2 metrech nyní máme 12,4 stupňů Celsia, ale jak vítr prohřívá vzduch, tak pomalu vstoupá. Relativní vlhkost máme 72%. Jinak, když se podívám ven, tak ta vegetace po těch srážkách, které opravdu nejintenzivnější byly 11.5. v té bouřce spadlo 43,6 mm. Ovšem celkově do 18.3., kdy pršelo naposled, spadlo 69,6 mm, takže opravdu spása v poslední chvíli. A na svatou Žofii napršel 10,8 mm a byl to opravdu ten krásný zahradnický deštíček. Takže nic neodteklo pryč a opravdu ta vegetace zareagovala.
0: A to je určitě...
2: lidem se ulevilo taky, hlavně alergikům.
0: No to si myslím, protože opravdu ten jde ještě víc než potřeba. Zatím to vypadá opět zase trošku sušeji, tak uvidíme, jestli se nějaké srážky objeví ještě během těch dnů následujících. Přejme si to. Paní Kadlecová, moc krát děkujeme, přejeme vám do Nedvězí krásné dny. Vypadá to, že budou opravdu téměř letního střihu. Užijte si je, mějte se moc pěkně, děkujeme za informace. Naslyšenou.
2: Naslyšeno.
0: Pojďme se podívat, jak vypadá předpověď pro dnešek. Zpočátku skoro jasno až polojasno. V průběhu dne bude oblačnosti přibývat až na skoro zataženo. K večeru se bude oblačnost rozpouštět, nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Slabý přes den mírný severní až severovýchodní vítr do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo minutu po 5. hodině, zapadne ve 20 hodin a 40 minut. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Učím na právnické fakultě, tak posledních několik měsíců jsem tam chodil s tím pocitem, že tak tohle byla ta řídící úřadovna gestapa a kde asi byla ta kancelář číslo 12, kde úřadoval kriminální rada Kozlovský a kde se tady vlastně věšelo a co všechno se tady dělo. A takových míst je v Brně velká spousta, které jsou zatížené touhletou historií. Takže ano, chodím teďka po Brně trošku jinýma nohama, jinýma očima.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
4: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek po 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Knajzl.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 54 minut. V Brně začíná sjezd sudeckých Němců. Pozvali je tam pořadatelé multižánrového festivalu Meeting Brno. Poprvé se setkání sudetoněmeckého krajanského sdružení koná na českém území a vyvolává to kontroverze. Na dnešek i oba víkendové dny mají úřady nahlášených několik protestů. U výstaviště, kde se hlavní část sjezdu koná, je reportérka Vlasta Gajdošíková. Vlasto, hezké ráno.
1: Hezké ráno také.
0: Jak to teď v areálu výstaviště vypadá? Přišli už třeba nějací lidé protestovat?
1: Tak já jsem teď u hlavní brány do areálu výstaviště, protože právě tady má městská část Brno střed na dnešek nahlášené jedno z protestních shromáždění. Zatím jsou asi 3 protestující se zbalenými českými vlajkami a nejsou tu ani sudečtí Němci. Program 76. sjezdu jejich krajanského sdružení totiž bude na výstavišti až v sobotu a neděli a navíc na úplně opačné straně areálu v pavilonu P. Takže jeho účastníci budou využívat spíš vstup přes pavilon G2 z ulice Hlinky nebo přes 7. bránu od autobusové zastávky Riviera z Bauerovy ulice. Je potřeba se předem registrovat a na místě prokázat svoji totožnost a projít bezpečnostní kontrolou.
0: Co je dnes na programu sjezdu a kde se tedy bude převážně odehrávat?
1: Společný program sudetoněmeckého sjezdu a festivalu Meeting Brno dnes bude převážně v centru Brna. Zhruba odpoledne bude v parku na Moravském náměstí hrát hudba a ve 2 odpoledne začne posezení u jednoho stolu. Ten bude dlouhý desítky metrů a potáhne se z parku až k soše Jošta, tedy soše spravedlnosti. Má sloužit jako příležitost k setkání a dialogu, což je hlavní záměr festivalu Meeting Brno. V centru města se ale zhruba ve stejnou dobu plánuje sejít i kritici sjezdu. Městská policie dnes proto posílí své hlídky a v pohotovosti budou i desítky policistů a antikonfliktní tým. A to po celý víkend na všech místech, kde se akce sudeckých Němců nebo festivalu Meeting Brno budou konat.
0: Nesouhlas s konáním sjezdu sudeckých Němců projevilo několik demonstrantů už včera při pietním setkání na brněnském hlavním nádraží. Co se tam stalo?
1: Shromáždění u památníku holokaustu na 5. nástupišti včera odpoledne začal festival Meeting Brno. Lidé si tam připomněli tisíce židů, které odtamtud vlaky odvezly do koncentračních táborů. Na akci přišly také 2 z Vintnových dětí, Eva Pedok a Milena Greenfeld. A syn Syra Nikolase Vintna. Byli tam ale také zástupci sudetoněmeckého krajanského sdružení, včetně jeho mluvčího Bernda Poselta. Pietu narušilo hlasitým pokřikováním několik demonstrantů, kteří snahám Meetingu Brno o smíření mezi národy nevěří a celou akci považují za provokaci a zneuctění památky obětí druhé světové války.
0: Reportáž této akce vám pustíme krátce po 8:45. Pro tuto chvíli díky Vlastě Gajdušíkové za informace. Vlasto, hezký den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Dnes večer v České televizi. ČT1. Zatímco Eva s Karlem míří do manželské poradny, operace Jany končí dramatickými komplikacemi. Seriál vyprávěj. ČT2. Řidič kamionu v čele vzpoury proti zkorumpovaným policistům. Akční komedie Konvoj. A ČT Art. Legenda

0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Začal festival Meeting Brno. První pětní akci doprovázely protesty. Vládu nad jízdou králů v Konovicích na Uhersko-Hradišku dnes převezme nový král. Na Brněnské fakultě sociálních studií dnes bude konference o mučednících Janu Bolovi a Václavu Drbolovi. Čekáme většinou oblačno a teploty až 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Vzpomínkou na oběti holokaustu ve čtvrtek začal festival Meeting Brno. Pěty se zúčastnili i zástupci sudetoněmeckého krajanského sdružení. Jejich sjezd je součástí festivalu. Proti jejich účasti ale přišli na pětu na brněnském hlavním nádraží protestovat lidé, kteří akci považují za provokaci.
2: 340 tisíc mrtvých zásluhou i sudeťáků.
3: Ukazuje na číslo nad náprsní kapsou Jiří Heimlich, který přišel ve vězeňském munduru. Kousek od něj stály dvě z Vintnových dětí, Eva a Milena, které se přišly s Němci smířit. Jeden z protestujících je označil za kolaborantky.
4: Říkáme, sice se nesmí zapomenout a musí se to všechno změnit.
3: Mluvčí sudeckých Němců Bernd Posselt jako první promluvil k demonstrantům.
5: Jsem rád za ty demonstrující, protože za komunistů žádné právo demonstrovat neexistovalo.
3: Hlavní program sudetoněmeckých dnů je o víkendu na brněnském výstavišti. V plánu jsou další protesty. Dohlédne na ně policie. Tomáš Krymr, Český rozhlas.
1: V Kunovicích u Uherského Hradiště dnes začne program Jízdy králů. Jeho hlavním bodem bude večerní komponovaný pořad Slovácko v srdci, který bude věnovaný 30. výročí znovu obnovení Jízdy králů ve městě a také 15. výročí zápisu tohoto lidového obyčeje na seznam kulturního dědictví UNESCO. Lidem se představí i královská družina a nový král Cyril Hlaváček převezme vládu od Patrika Libosvára, doplnila místostarostka města Martina Kozelková z hnutí ANO. Jízda králů se v Kunovicích jezdí jednou za dva roky. Zítra návštěvníci uvidí formanskou jízdu a císařské bandérium. V neděli bude družina s králem projíždět městem. V Česku přibývá dřevostaveb. Minulý rok se jich v Česku postavilo okolo 2000, vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Rodinné domy ze dřeva tvoří zhruba 15% českých domů. Nejvíc jich vzniká v Libereckém kraji. Bytových domů ze dřeva je méně, to by se ale mohlo změnit po loňské úpravě stavebních norem. Nově můžou dosahovat výšky až 22,5 metru. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně dnes od 9 hodin pořádá konferenci o mučednících Janu Bolovi a Václavu Drbolovi. Oba muži byli oběti komunistických represí vůči katolické církvi a na začátku června je čeká blahořečení. O čem budou odborníci na svých přednáškách mluvit, shrnuje mluvčí brněnského biskupství Aneška Benešová.
6: Odborná konference otevírá prostor v akademické oblasti, aby se lidé seznámili s životy našich mučedníků. Zároveň je tato akce otevřená všem, kteří se chtějí o tématu něco dozvědět, ať už o historických souvislostech nebo o samotném procesu blahořečení.
0: Počasí.
1: Dnes bude na jižní Moravě zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně oblačno až skoro zataženo. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Vítr ráno a večer slabý, přes den mírný a biozátěž mírná. O počasí podrobně za chvíli s brněnskými meteorology.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Silný provoz a kolona je na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Zdržíte se od stého 80. po stý 96. kilometr asi 15 minut. Se silným provozem ale je podle koordinátora regionální dopravy v kraji potřeba počítat také ve Znojmě, v Břeclavi, na obchvatu Slavkova u Brna a v okolí a také v Rosicích. Důvodem jsou dopravní omezení. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásný den vám všem, milí posluchači, 8:05 v pátek 22. května posloucháte Český rozhlas Brno. Svátek dnes slaví Emil, což je mužské jméno, které je vykládáno jako soupeřící, soutěžící nebo také horlivý a pracovitý. Takže všem Emilům, nositelům tohoto jména, přejeme všechno nejlepší. Kluci, buďte zdraví, šťastní a s

0: pokojení a posíláme vám písničku Galaxie přání v podání Leony Machálkové. Slavit dnes bude také můj přítel Emil Kopřiva, blahopřejeme, výtečný kytarista z kapely Futurum a také dnešní narozeninoví oslavenci, i těm posíláme Leonu Machálkovou, ať už může večírek začít klidně teď po 8 hodině raní. Buďte zdraví, šťastní a spokojení. A písničky, které nestárnou, budou následovat Leporello, Evy Farné, až to se mnou sekne Jaromíra Nohavici a za chvíli jsou tu také brněnští meteorologové s předpovědí počasí. Přejeme krásné ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: me.
1: Počasí. Tady je Český rozhlas Brno, 8 hodin a 13 minut, čas na počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu Bára Kučerová. Báro, vítejte, hezké ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Jaké je to páteční, jak to vypadá?
2: Tak je to ráno jasné a slunečné a teploty se pohybují v současné době většinou mezi 13 a 17 stupni Celsia.
1: Jaké počasí přinese pátek 22.
2: A asi část posluchačů zklamu, to jasno nevydrží, v průběhu dne totiž bude oblačnost přibývat a to bude oblačnost hlavně kupovitá. Postupně tedy čekáme většinou oblačno, případně až skoro zataženo a k večeru se ta kupovitá oblačnost bude rozpouštět, ale během večera naopak od severozápadu bude přechodně přibývat oblačnost těch nejvyšších pater, ta bude ale většinou průsvitná, takže by nemusela úplně zabránit slunečním paprskům a teploty ty dnes vyšplhají většinou mezi 23 a 26 stupňů Celsia.
1: Teploty poměrně vysoké. Jak to bude vypadat v sobotu a v neděli? Vystoupí ještě výše?
2: Ano, teplota bude postupně stoupat, byť to počasí zůstane v podstatě stejné a mělo by být víkend obecně by měl být poměrně slunečný přes den se a v obou dnech bude tvořit kupovitá oblačnost a bude převažovat polojasno nebo oblačno a večer ta oblačnost bude zase zpět ubývat a v sobotu teplotní maxima mezi 24 a 27 stupni Celsia, v neděli mezi 25 a 29 stupni Celsia.
1: Moc krát díky, poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 22. květen.
2: A nejteplejší den byl zaznamenán v roce 2007 v Brodě nad Dyjí, kde teploměr ukázal 31 stupňů a 9 desetin. Minimum pochází z roku 1943 ze Žďárné na Blanensku, kde tehdy teploměr ukázal minus 3 stupně a 2 desetiny.
1: Moc krát díky, to byla meteoroložka Bára Kučerová. Báro, hezký víkend, mějte se pěkně a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
4: Zlíneček Zlín. Už jsem tam za vámi chvilku nebyl, moji milí. A protože to tam začíná hučet jako v úle a celé město žije tradičním filmovým festivalem, je ta správná příležitost vysílat sobotní srdcovky právě ze srdéčka festivalového Zlína. Studio si postavíme rovnou uprostřed obchodního centra Zlaté jablko a vy za mnou můžete přijít. Nahlédnout do naší rozhlasové kuchyně, nakukovat mi pod prsty a hlavně soutěžit se mnou přímo na místě. A hned po vysílání jsem vám k dispozici na ta naše milá přátelská setkání. Srdcovky ze Zlatého jablka ve Zlíně už v sobotu 30. května od 11 hodin. Tož budu tam a těším se na vás.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je páteční Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 19 minut. Pětou i protestem zároveň začal včera na večer festival Meeting Brno. Část lidí rozčiluje, že součástí akce je vůbec poprvé v Česku i sjezd sudeckých Němců. Ti včera po boku dvou Vintnových dětí uctili oběti holokaustu. S protestujícími se včera setkali tváří v tvář na brněnském hlavním nádraží, odkud za druhé světové války mířili transporty Židů do koncentračních táborů.
1: 340 tisíc mrtvých, zásluhou i sudeťáků.
2: Ukazuje na číslo nad náprsní kapsou Jiří Heimlich, který přišel ve vězeňském munduru.
1: Tadleta, a já to řeknu, pakáž, sem leze a dělá nám tady jakoby kulturní program. Nedělá.
3: Tak děkujeme.
1: Stejné to nikdy nedáte.
2: Kousek od něj stály dvě z Vintnových dětí, Eva Pedok a Milena Grenfell-Bejncová.
4: Za prvé jsme byli pozvaní a za druhé s tím velmi souhlasíme.
5: Je to moc důležitý, aby lidi teď zkusili žít spolu a mladí lidi, aby to be friendly with their neighbors.
2: Tedy přátelé se svými sousedy. Jejich rozhovor s novináři se jeden z demonstrujících pokusil narušit a ženy označil za kolaborantky. Možnost setkat se se sudeckými Němci dostal na nádraží i syn Nikolase Vintna, Nik mladší. Diví se, že i víc než 80 let po válce, jejíž aktéři už jsou většinou mrtví, někteří stále rozdmíchávají plameny vzteku. Podle něj je spíš potřeba stavět mosty a ne se pořád nenávidět. Přímo k protestujícím promluvil jako k prvním mluvčí sudeckých Němců Bernd Posselt.
6: Jsem rád za ty demonstrující, protože za komunistů žádné právo demonstrovat neexistovalo a teď to právo existuje. Smíte Evropu, smíte demonstrovat a to je ta Evropa.
2: Do jeho vystoupení někteří pokřikovali a pískali. Posselt označil holokaust za nejhorší zločin v dějinách.
6: Lze jenom poprosit za odpuštění.
7: Tihleti lidé, kteří se zemka dostaví, přece nemohou za to, co se stalo před 80 lety.
2: Podotknul podporovatel akce Jiří Krčál.
7: Za to prostě nemůžou.
2: Jaký byste měl vzkaz pro ty, kteří s tím nesouhlasí a protestují proti tomu? Vlastně vidíme jich tady hodně na druhé straně, za kolejemi.
7: Je to temná minulost, je to špatný, v tom s nima souhlasím, ale prostě je potřeba jít dál a tihle lidé, tahle generace už s tím nemá vůbec nic společného.
2: Demonstrující Jiří Heimlich má za to, že záměry Němců v Brně jsou nekalé.
1: Je to salámová metoda.
2: K čemu myslíte? Salámová metoda k čemu?
1: Aby v podstatě začali likvidovat náš právní systém, což jsou Benešovy dekrety.
2: To zástupci sudeckých Němců odmítají. David Macek z vedení festivalu Meeting Brno tvrdí, že kdo pochybuje, má se setkání zúčastnit.
8: Když na nás občas někdo, ať už doslova nebo obrazně, křičí a protestuje proti nám, tak já vlastně nemám co cennějšího mu nabídnout, než mu říct, přijďte a uvidíte.
2: Hlavní program sudetoněmeckých dnů je o víkendu na brněnském výstavišti. I kolem něj jsou v plánu protesty. Dohlédne na ně policie. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Bylo 8:30.
3: Český rozhlas Brno. Krátké zprávy.
2: Poptávka skupin po přepravě veřejnou dopravou v závěru školního roku roste. Autobusy jsou pro ně na Jižní Moravě do 22. června plné, upozorňuje na to krajský koordinátor dopravy společnost Cordis. Za půl hodiny začne na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně konference o mučednicích Janu Bulovi a Václavu Drbolovi. Podle mluvčí brněnského biskupství Anešky Benešové můžou přijít všichni, koho zajímá život mučedníků, historické souvislosti anebo proces blahořečení. Několik desítek metrů dlouhý stůl dnes protne část Moravského náměstí v centru Brna. Přisednout k němu odpoledne bude moci každý na sousedské setkání a přinést si vlastní jídlo i pití. Akce je součástí festivalu Meeting Brno a zároveň sjezdu Sudeto německého krajenského sdružení. Proti sjezdu je zároveň dnes i zítra plánovaných několik protestů. Na vše budou dohlížet posílené hlídky policie. V Kunovicích u Uherského Hradiště dnes začne program Jízdy králů. Jeho hlavním bodem bude večerní komponovaný pořad Slovácko v srdci, který bude věnovaný 30. výročí znovu obnovení Jízdy králů ve městě a také 15. výročí zápisu tohoto lidového obyčeje na seznam kulturního dědictví UNESCO. Předměty vyrobené tradičními řemeslnými postupy v druhé polovině minulého století jsou vystavené v Dietrichštejnském paláci v Brně v expozici věnované výrobkům ústředí lidové umělecké tvorby. Moravskému zemskému muzeu je darovali lidé díky výzvě s názvem Nevyhazuj, daruj, upozornila kurátorka expozice Hana Dvořáková. Na Jižní Moravě dnes bude skoro jasno až polojasno, postupně oblačno až skoro zataženo, teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Vítr slabý, postupně mírný a biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 se zdržíte na příjezdu do Brna od Kývalky až 15 minut v koloně kvůli silnému provozu a dopravním omezením. Kvůli nehodě u Velkého Meziříčí ve směru na Brno je 10-kilometrová kolona. Na D1 zdržení je až hodinu a na D52 pozor na trase Brno-Pohořelice. Na 19. kilometru je odstavené osobní auto. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin 37 minut, čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem, tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem, protože hokeje je stále spousta. Naše hokejová reprezentace nastoupí do dalšího zápasu světového šampionátu až zítra, ale hrály se další zápasy a v naší skupině ve Freiburgu a ty skončily jakými výsledky? Pane Meixnere, vítejte, dobré ráno.
1: Dobré, krásné, slunečné ráno přeji vám i všem posluchačům, samozřejmě milovníkům té nejkrásnější hry na světě, kterou je hokej. I když musím říct, že toto, co já říkám, se třeba fotbalistům, nebo dokonce jsem zjistil, že basketbalistům nelíbí.
0: Aha.
1: Protože oni mají představu, že ty jejich hry jsou nejkrásnější na světě. No tak budíš, samozřejmě. Tak, a teď k tomu, tak samozřejmě, tak hrálo se Kanada-Norsko a málem došlo k obrovské senzaci, tak Kanada nám udělala takovou mírnou radost, protože ztratila jeden bod, aha, ale mohla ztratit dokonce všechny tři, protože Norové vedli 2-0, Američané srovnali, Norové vedli 3-2, Američané srovnali a vedli 4-3, Norové srovnali a dali gól na 5-4.
0: Aha.
1: A pozor, v čase 59, tedy minuto a něco před koncem, se podařilo tíhle brezbankáře Kanaďanům srovnat. Tak já jsem říkal Američané,
0: ano,
1: a to je
0: blbost,
1: Kanaďané. Tak omlouvám se. Takže srovnali na 5-5 a bylo jasné, že tedy rozhodne to prodloužení 5-minutové 3-3. No a v něm to sehráli perfektně, protože po útoku Noru vyrazili do předčíslení a ten útok 3-2 zvládli perfektně a už 29. sekundě tady to prodloužení dali gól na 6-5. Takže Kanada získala 2 body a Norové 2. Ale jak říkám, mohlo to být daleko příjemnější. No. A Slováci, kteří jsou naši budoucí soupeři, zítra, tak ti smetli Dánsko suverénně 5-1. Po druhé třetině to bylo 3-0, potom dali sice Dánové jeden gól, ale další dva přidali Slováci. Kristián Pospíšil, hráč to komity, má jednu asistenci a jeho brácha Martin, který hraje v Calgary, dal jeden gól, bylo to na 4-1. Takže v té tabulce tady té naší skupiny mají Kanaďané 11 bodů, Slováci také 11 a naši 10. Čtvrtí Norové 7 a Švédové jsou padi a mají až 6 bodů. A teprve teď to pět do tuhého, všem zbývají ještě 3 zápasy. Jinak v té druhé skupině tam jsou suverénní dva manšafty a sice Finové, ti zdolali Lotyše 7-1 a Švýcaři Angličany 4-1, což není tak moc.
0: Středeční zápas našich z Itálii rozhodl vítězným gólem kapitán brněnské komety Jakub Flek, který se zapsal mezi legendy s účastí na mistrovství světa a v pozápasovém rozhovoru přidal pohled na současný hokej a také prý na sobotní střetnutí se Slováky, je to tak?
1: Jo. No ano, tak tady ty statistiky, víte, že já to moc jako moc nemám rád, kdy obzvlášť se to přehání, že tedy a to nebudeme rozvádět, ale nicméně toto je docela zajímavé, protože v statistici zjistili, že Flek dá gól už na 6. mistrovství světa v řadě za sebou. A jenom, lepší jsou jenom ten skvělý útočník David Výborný, který skoroval na 12. mistrovstvích světa a Martin Procházka, olympijský to vítěz Nagana, skoroval 8krát. A za Kubou Flekem je teprve Červenka, který, i když má těch mistrovství světa přehršlý daleko nejvíc, tak skoroval jenom 5krát. Tak, no a jinak samozřejmě Kuba Flek správně říká, a včera to řekněme potvrdilo to utkání Kanada-Norsko, že prostě dnes jsou všichni, takhle hokej je obruslení, všichni týmy jsou nabruslené, čekají tady, jak si ty, řekněme, outsideri čekají na šanci a z toho vyplývá, že potom dávají góly. Tak to je prostě, to platí beze sporu. Dnes se opravdu nedá mluvit o tom, že by někdo prostě se tam jenom tak motal a byl rád, že vůbec na zápas. Tak všechny ty utkání jsou pro každý ten tým, i když jsou favority velmi těžcí. No a jinak samozřejmě Slováci říkal, že už jednou proti ním hrál na mistrovství světa v roce 2021 v Rize, to bylo první mistrovství světa, vzpomněl si, že jsme vyhráli 7-3 a kdo nám dal gól? No, samozřejmě Kristián Pospíšil, který říká, že mě prý opláchl s tím svým půl měsícem, on tak zvláště někdy nabírá tu rychlost, že ty nohy dá do toho půl měsícu a řekl, že doufá, že to nebude opakovat. Tak, Takže to je asi tak tady k tomu, co nás čeká v dalších dnech.
0: Moc krát díky, pane Meixnere, těšíme se na další setkání s vámi. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, přesně 8:45, máme pro vás předpověď počasí, aktuální. Sledujeme také teploty na jihu Moravy, momentálně se pohybují mezi 12 a 17 stupni Celsia. 12 stupňů, tedy momentálně nejnižší teplota ve Strážnici a těch 17 Kobylí a ve Ždánicích. 16 stupňů mají v Ivanovicích na Hané a v centru Brna se teplota pohybuje kolem 15 stupňů Celsia. A jak dnes bude? Zpočátku skoro jasno až polojasno, v průběhu dne bude oblačnosti přibývat až na skoro zataženo. K večeru se bude oblačnost rozpouštět, ale nejvyšší teploty ty dnes budou téměř letní 23 až 26 stupňů Celsia. Slabý přes den mírný severní až severovýchodní vítr do 20 km za hodinu a rozptylové podmínky budou dobré. Bio na jedničce a slunce, které vyšlo minutu po páté, zapadne ve 20 hodin a 40 minut.
2: Vydejte se s Českým rozhlasem Brno na třetí rozhlasovou pouť. Tentokrát zavítáme v neděli 31. května do Vranova u Brna.
3: Julie Kalodová bude putovat několik dní pěšky.
2: A Jarda Kneisel blízko poutního místa zahraje na cymbál. A vy se k nám můžete přidat.
3: Mše začíná v 15 hodin a v 16 hodin pro radost vystoupí Broln.
2: A v 17 hodin se všichni společně vyfotografujeme.
3: Jakože všichni?
2: No všichni, přidejte se.
3: Pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno, neděle 31. května, Vranov u Brna.
4: V cyklu Fanšmekři v sedmičce se bude ve studiu Českého rozhlasu Brno slavit. 30 let má literární magazín Zelný ring. Jeho autorka Alena Blažejovská si na 26. května od 18 hodin pozvala hosty, spolupracovníky a současně spisovatele Jiřího Kratochvila, Ludvíka Němce a Radka Štěpánka. Kromě povídání s hosty přečte herec Michal Bumbálek vybrané fejetony z pořadu. Přijďte třicetiny Zelného rinku oslavit i vy 26. května od 18 hodin. Lístky jako vždy pořídíte na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fanšmekry.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je páteční Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 50 minut a připravený 54. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Připomíná tu smutnější součást historie Moravy. Příběhy, které často zasáhly životy mnoha rodin. Cyklus uváděný hercem Michalem Isteníkem zní každý týden v tomto čase.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 2012. Při závodech vyhasly 4 životy. O téhle silnici v Bílých Karpatech by na první pohled nikdo neřekl, že mohla být také závodní dráhou, a to takovou, která se stala dějištěm krvavé havárie. Kamenný pomníček ve tvaru černého srdce však připomíná své. Jména jsou na něm psána ve zdrobnělinách Klárka, Beatka, Kája a Natálka. Věky od 7 do 20 let, z Lopeníku a Nivnice. Zemřeli právě tady v Lopeníku, ve stejný den, 10. listopadu 2012. Tehdy se obcí proháněla amatérská rally a závodní vůz Mitsubishi Lancer Evo 9, řízený brněnským advokátem, tehdy vyletěl v rychlosti zhruba 150 km za hodinu z dráhy a srazil 6 lidí. Řidič s navigátorem sice podle znalce chybovali, ale jeli po uzavřené trati za silného větru. Chybu podle policie udělal traťový komisař, vrstevník, nejstarší Zdívek. Měl prý z místa všechny přítomné vykázat. Vyšetřování a soudní řízení se táhly téměř 10 let a obžaloby se postupně týkaly i další aktérů závodu. Nakonec zůstal podmíněný trest jen pro jednoho. Soudce konstatoval, že skutečně měl přítomné vykázat a pokud by to nešlo, zavolat vedoucímu rychlostní zkoušky a nechat závod zastavit. Komisař, který sám utrpěl zranění, se odvolával na odbyté školení před závodem i na to, že zakázaný prostor nebyl dostatečně označený, což pořadatelé odmítali. Soud nakonec potrestal jen jeho. Na 4 zmařených životech i na tom, že mladý komisař bude mít události navždy před očima, to nic nemění.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 54. díl našeho cyklu. Najdete ji na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisu napíšeme společně s Michalem Isteníkem a Milošem Šenkýřem za týden v tomto čase. Laša.

Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 57 minut, dnešní Dobré ráno je u svého konce. 22. května na Emila se s vámi Pavel Kašpar loučí, uslyšíme se v pondělí krátce po 5. hodině. Za chvíli zprávy s Věrou Šenbekovou a také srdcovky se Zdeňkem Junákem, opět nabité spoustou skvělé nálady, písničkami a také legrací, tak jak jste od Zdeňka zvyklí. Užijte si srdcovky, užijte si celý den i víkend ve společnosti Českého rozhlasu Brno a po 5. hodině v pondělí naslyšenou. Na závěr trocha poezie dnes pera básníka Jana Borny. Báseň se jmenuje Na procházce. Vedeme se za ruce, vášeň jsme uložili do postele, pusa nezávazně mele a slunce pálí tak prudce. V dlaních nám zahřeje, co zbývá z naděje. Mějte se hezky v pondělí naslyšenou.

0: Brněnské výstaviště ode dneška bude hostit Anime Fest, festival asijské popkultury. Akce bude oddělená od víkendového sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení. Odehraje se v jiné části areálu. Pořadatelé Anime Festu ale kvůli sjezdu a s ním spojeným protestům vyzvali účastníky k obezřetnosti. A to hlavně ty, kteří na akci chodí v kostýmech, říká ředitel Anime Festu Adam Rambousek.
1: Protože někdy ty kostýmy jako můžou být podobné něčemu historickému, nebo některé obsahují zbraně, které vypadají poměrně realisticky, tak jsme doporučili návštěvníkům, aby na veřejnosti tady tyhle ty věci schovali a případně až jako v areálu Anime Festu volně už pohybovali.
0: Přijímací zkoušky na vysoké školy by mohl zajišťovat stát. Aktuálně se o tom, jak budou přijímačky vypadat, rozhodují sami fakulty. Polovina českých škol využívá placené testy od společnosti SCIO. Podle ministerstva školství to může znevýhodňovat děti z chudších rodin, které si nemůžou dovolit přípravné kurzy. Česká konfederace rektorů naopak vyzdvihuje fakt, že jednu zkoušku uznává více škol. Rezort by musel upravit zákon, aby se systém v Česku změnil. Ode dneška do neděle mají lidé možnost podívat se do hradů, zámků a dalších památek v soukromém vlastnictví, a to včetně běžně nepřístupných prostor. Na programu akce Dny soukromých hradů a zámků jsou také koncerty, výstavy a speciální prohlídky, říká prezident Asociace majitelů hradů a zámků Michal Farník.
2: Já bych mohl pozvat návštěvníky například na zámek Karlova Koruna, hrad Kost, hrad Houska nebo zámek Palupin a Neústupov, právě na tyto objekty, kde budou provázet přímo sami majitelé.
0: Na Jižní Moravě se lidem v sobotu a v neděli otevře hrad a zámek v Dolních Kounicích. Komentované prohlídky a kvíz budou připravené i na zříceně gotického hradu Děvičky, uvádí web Kudy z nudy. Sport. Basketbalistka Eliška Hamzová odehrála zatím nejlepší zápas ve své premiérové sezóně v zámořské WNBA. Při vítězství Minnesoty nad Torontem 172 strávila odchovankyně brněnského basketbalu ve svém třetím duelu v soutěži jako střídající hráčka na palubovce jen 5 minut. Stihla ale zapsat 4 body, 6 doskoků a 2 asistence. Počasí. Na Jižní Moravě dnes bude nejprve skoro jasno až polojasno, postupně oblačno až skoro zataženo, teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Vítr večer slabý, přes den mírný a biozátěž je mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na silnici 1/52 pozor mezi Novomlýnskými nádržemi a odbočkou na Horní Věstovnice. Je tam odstavené nákladní auto v pravém jízdním pruhu ve směru na Brno. Projíždí se kyvadlově, kolona se tvoří v obou směrech na zhruba 10 minut. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Ať je čistý, či se nemil, svátek dneska slaví Emil. Doufám, můj rým Emile, nebereš moc nemile. Když jsem probral veršů sklad, nemohl jsem odolat. Jsem si však jist, milý pane, že ti to teď nezůstane. Stichnou všechny caviky u pořádné muziky. Vždyť jsem zase do rozhlasu vybral jenom první klasu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
4: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pátek 22. května roku 2026. Končí pomalu týden, před námi máme víkend, tak doufám, že si ho, moji milí, v pořádku užijete, že si odpočinete. No a dneska slaví svůj svátek Emil, tedy muži, chlapci, kluci, kteří jsou nositelé tohoto hezkého jména Emil. Takže všem Emilům všecko nejlepší, taky jsme vás oslavili v úvodní básničce. A já už tady mám první přáníčko ze záznamníku, pojďme si ho poslechnout.
1: Prosím o zahrání nádherné písně od Olympiku. Okno mé lásky, kdo tě líbá, když mě já, pro moji jedinou dceru, velmi pracovitou, obětavou Janu, za to vše, co dělá pro nás, ale nejen pro nás v rodině, ale i pro druhé a hlavně pro děti. Děkuji moc krát, maminka Marie, se zetěm a vnoučaty Verunkou, Jirkem a Davidem. Děkuji moc krát za všechny nádherné srdcovky, děkuji za všechna úžasná vaše povídání a poučení do života. Naschledanou.
0: Paní Marie, to víte, že rád zahraji a moc krát vám děkuji za to, jak jste nás pochválila. Moc nás to těší. Samozřejmě, jak už jsem říkal, rád zahraji pro vaši dceru Janičku. Vybrala jste si písničku, takže už je tady Olympik a jejich Okno mé lásky.
2: Český rozhlas Brno.

0: Vážení posluchači, to se podívejme. Člověk si někdy říká, co všechno se to v tom dnešním světě děje a ono se občas přihodí něco, z čeho má velkou radost. A já vám jednu takovou věc dnes povím. Představte si, že jdete brněnskými Žabovřeskami. Slunce svítí, auta jezdí, lidé spěchají do práce. A vy najednou v Královopolské ulici uvidíte za ohradníkem ovce. Dvě ovečky, jak se docela klidně pasou uprostřed města. Není to omyl, je to nápad Žabovřeské radnice. Ovce tam spásají pořádný kus pozemku, asi 5000 metrů čtverečních. Půjčila je soukromá majitelka, která se o ně i stará. Nosí jim vodu, kontroluje, jak se mají. A kdyby snad neměli co spásat, odveze si je domů a vrátí se, až ta tráva doroste. Pastva uprostřed obce, to se jen tak nevidí. Ale ovce už jsou na městský okruh zvyklé, aut ani psů se neleknou. Mají stromy, pod které si můžou lehnout do stínu, mají vodu a pro jistotu na ně dohlíží i kamera. A víte, co je na tom nejhezčí? Že to není jen taková zajímavost pro kolemjdoucí. Ono to má totiž smysl. Až ovečky svou práci odvedou, mohly by se v Žabovřeskách vysít luční druhy. Opravdové kvetoucí louky uprostřed města. Představte si tu krásu. Vlčí máky, kopretiny, chrpy a k tomu bzučení včel. Když se to osvědčí, příští rok by ovečky popásaly jinou plochu a pak zase jinou. Tak by se postupně střídali 3, možná 4 místa. A třeba se inspirují i další městské části a do našich měst by se vrátila, tedy by se vrátilo víc květin, víc motýlů, víc života. Jen radnice prosí a já tu prosbu rád zopakuji. Prosím pěkně. Když půjdete kolem, neházejte ovečkám pamlsky. Oni mají svůj jídelníček a moc dobře jim chutná to, co tam mají. Nemluvte na ně nahlas a pejska si vezměte na vodítko. A pak už se jen zastavte, podívejte se a pousmějte se nad tím, že někdy stačí 2 ovečky a kus města hned dýchá jinak. Tož tak.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: písnička pomalu dozněla, moji milí posluchači, a já už tady mám pro vás další přáníčko, tentokrát z webového formuláře. Zní takto. Prosím, zahrajte všem mým kamarádům z vojny ročník 1967 až 1969 Jarka Nohavicu. Děkuji, Stanislav Štěpán. Milý Stanislave, tak rád vám zahraji, abyste zavzpomínali na ty vojenské časy. Takže už je tady Jaromír Nohavice spolu se skupinou Čechomor a jejich Kometa.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá.

srdce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá.

0: Moji milí posluchači, jak jsem říkal, dneska máme pátek a to nám pomalu končí, tedy dneska určitě končí, celotýdenní hádanka kdo, kdy, kde pro tento týden. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží knihu s názvem Kapradiny. Tak, páteční indicie tedy zní: udělal jsem toho dost, ale toho robota mi lidé připisují neoprávněně. O kom to celý týden mluvíme? Opakuji páteční indicii. Udělal jsem toho dost, ale toho robota mi lidé připisují neoprávněně. O kom to celý týden mluvíme? Tak to byla páteční indicie a už vám pouštím písničku.
1: Český rozhlas Brno.

Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek po 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Kneisel.

0: No, dívám se na hodiny, moji milí posluchači, nejvyšší čas, protože mám tady ještě jedno přáníčko, tentokrát je z mailové adresy a to zní takto. Prosíme o zahrání písně Život je boj pro radost a potěšení pro paní Věru Václavíkovou z Halenkova. Ať paní Věře život přináší malé i velké důvody k úsměvu, krásné chvilky s rodinou a mnoho štěstí na každém kroku. Kamarádi z Čejkovic. Tož, moji milí kamarádi z Čejkovic, rád splním vaše přáníčko a doufám, že paní Věru Václavíkovou písnička, kterou jste vybrali, tedy písnička pánů Karola Konárika a Robo Kazíka Život je boj, opravdu potěší. Tady je.
1: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

Tož, moji milí posluchači, dnešní, tedy páteční srdcovky s datem 22. května pomaly linku končí. Ale jak je mým dobrým zvykem, vy to všichni dobře víte, ještě vám zopakuji páteční indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Udělal jsem toho dost, ale toho robota mi lidé připisují neoprávněně. O kom to celý týden mluvíme? Tak to byla páteční indicie. No a v sobotu po 11. hodině se dovíte, jak to vlastně dopadlo. No a ještě než se s vámi rozloučím, tak připomínám, moji milí, opravdu rád plním vaše přáníčka, rád vám hrají hezké písničky, ale samozřejmě to mě musíte dát vědět, pokud chcete, abych vám splnil vaše přáníčko. Máte tyto možnosti. Nejlépe, třeba když se vám nechce psát, namluvit to vlastním hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. A nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo taky přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. No a pokud chcete zařadit přání v konkrétní den, konkrétní datum a taky chcete konkrétní název písničky, tak abychom to stačili do toho našeho, jak se říká, playlistu všechno zařadit, prosím, volejte a pište mi s dostatečným předstihem. Tak to už je pro dnešek opravdu všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra v sobotu po 11. hodině se na vás budu opět těšit. Naschledanou.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Autobusy pro skupiny jsou na Jižní Moravě v závěru školního roku plné. Festival Meeting Brno pokračuje sousedským setkáním u dlouhého stolu. Botanické zahrady dnes připomínají Mezinárodní den biodiverzity. Bude většinou oblačno a teploty až 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Poptávka skupin po přepravě veřejnou dopravou v závěru školního roku roste. Autobus

0: a třetí oblast okolí Vranovské přehrady.
1: Několik desítek metrů dlouhý stůl dnes protne část Moravského náměstí v centru Brna. Přisednout k němu odpoledne bude moci každý na sousedské setkání a přinést si vlastní jídlo i pití. Akce je součástí festivalu Meeting Brno a zároveň sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení. Tématem letošního setkání je otázka, kde domov můj, říká za pořadatele festivalu David Macek.
2: Otázka, kde domov můj, kromě toho, že samozřejmě je to úvodní verš naší hymny, tak je v posledku otázkou, kdo jsme, kým jsme, kam patříme, kde jsme skutečně doma. Pro nás ta otázka je vždycky spojená s otevřeností těm druhým, protože člověk poznává, kým jsme, jenom díky tomu, že se potkává s těmi, kteří jsou jiní.
1: Proti sjezdu je zároveň dnes i zítra naplánovaných několik protestů. Na všechny budou dohlížet posílené hlídky policie. Botanické zahrady po celém Česku dnes nabídnou zvláštní program u příležitosti Světového dne biodiverzity. Připravili akce pro veřejnost s cílem seznámit návštěvníky s činností, sbírkami či významem zahrad pro uchování přírodního a kulturního dědictví. V brněnském centru léčivých rostlin Lékařské fakulty Masarykovy univerzity je dnes otevírací doba prodloužená do 18 hodin. Sport. Čeští hokejisté mají před sebou na světovém šampionátu ve Švýcarsku další den bez zápasu, který vyplní tréninkem. To jejich příští soupeři, Slováci, porazili večer Dánsko 5-1 a dostali se na druhé místo průběžného pořadí skupiny ve Friburgu před Čechy. Slovensko zatím vyhrálo na turnaji všechny 4 zápasy. Trenér Vladimír Orsák ale ví, že to souvisí s losem turnaje.
3: Treba povedať, že na začiatku sme mali slabších súperov, teraz naozaj prídu tie ťažké váhy, či sú to Češi, Kanada alebo Švédi, takže by sme radi, že sa nám darí, že ideme smerom dopredu a myslím, že sme odohrali veľmi dobrý zápas. Zo pár kybičiek, ale tie tam vždycky budú, ale celkovo sme mali tú hru pod kontrolou a Dánov sme k ničomu vážnejšiemu nepúšťali.
1: Skupinu ve Friburgu dál vede Kanada, která zdolala Norsko 6-5 v prodloužení. V Curychu Švýcarsko porazilo Velkou Británii 4-1 a Finsko-Lotyšsko 7-1. Dnes se budou hrát utkání Kanada-Slovinsko, Švédsko-Itálie, Německo-Maďarsko a Finsko-Velká Británie. Počasí. Na jižní Moravě dnes bude nejprve skoro jasno až polojasno, postupně oblačno až skoro zataženo, teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Vítr mírný, severní až severovýchodní, večer slabý, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Silný provoz je stále na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Nesouvislá kolona začíná už u Velké Bíteše na 164. kilometru. Zdržíte se v ní až po Brno, postý 96. kilometr zhruba 15 minut. 10 minut naberete také na průtahu s Znojmem. Důvodem jsou dopravní omezení a silný provoz. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné páteční dopoledne, milí posluchači. Zdeněk Truhlář vás zdraví od mikrofonu necelých 5 minut po 10. hodině. Čeká nás dvouhodinovka dopoledního vysílání, vyplněná písničkami, které nestárnou, ale také různými zajímavostmi. Už za chvíli se podíváme, kam se dnes vydal náš regionální stopař. Tentokrát zamířil rovnou na městskou policii v Břeclavi. Co tam, dozvíte se za chviličku. Také připomeneme další vydání pochoutkového roku a pochopitelně i jeden z receptů. Budeme pro vás mít pozvánku na muzejní noc, tentokrát do Mikulova, přímo na zámek. No a babské rady, ty vás zase naučí takový ranní rituál, který povzbudí jednak vaše trávení, ale také zajistí třeba i svěží vzhled. Tak se nechte překvapit, teď už posílám první písničku od Petry Černocké a doufám, že si s námi také zaspíváte, protože ta písnička má název Koukej se mnou si píseň, broukej, broukej meš si.
4: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Regionální stopař.
1: Městská policie v Břeclavi oznámila další výprodej nevyzvednutých nálezů. Nabízí veřejnosti možnost zakoupit předměty, o které se jejich původní majitelé v zákonné lhůtě nepřihlásili. To zaujalo nejen kupující, ale i našeho regionálního stopaře, který se vydal zjistit podrobnosti. Zdravím Vojtu Halaše ve vysílání. Ahoj Vojto.
2: Ahoj Daňku, hezké dopoledne z Břeclavy.
1: Tak jak akce probíhá a o které předměty je největší zájem?
2: Ano, městská policie v Břeclavi uspořádala další pravidelný výprodej nevyzvednutých nalezených věcí. Akci pořádá dvakrát ročně a také letošní výprodej přilákal řadu zájemců. Stačilo přijít na služebnu městské policie tady v Břeclavi. Při tom posledním odprodeji bylo celkem 17 kupujícím prodáno 50 různých položek. V několika případech si lidé odnášeli více věcí najednou, přičemž největší zájem tradičně panuje o jízdní kola. Ta bývají mezi nalezenými předměty zastoupena pravidelně a často se prodají právě jako první. Možnost nákupu měli zájemci nebo stále mají od pondělí až do dnešního poledne, přímo na služebně tady v Břeclavi. Podle strážníků bývá o podobné akce pravidelně zájem a velký zájem je i tento týden, protože lidé často hledají levná kola, elektroniku nebo praktické vybavení do domácnosti. A výprodeje nevyzvednutých nálezů mají zároveň praktický význam i pro samotnou městskou policii. Díky nim dochází k uvolnění skladových prostor a nalezené věci mohou znovu posloužit novým majitelům, místo toho, aby zůstaly tady dlouhodobě uskladněny.
1: Mluvil jsi o kolech, elektronice, jaké další věci se mezi těmi ztracenými objevily?
2: Nabídka byla i tentokrát poměrně pestrá, kromě teda jízdních kol mohli zájemci vybírat také z hodinek, akušroubováků, trekkingových holí nebo cestovních kufrů. A ceny jsou nastaveny tak, aby byly dostupné široké veřejnosti. Nejlevnější položky začínaly na 50 korunách, zatímco nejdražší věci byly nabízeny za 500 korun. A díky nízkým cenám si lidé teda mohli nebo stále ještě mohou pořídit funkční vybavení za zlomek běžné hodnoty.
1: Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který se zajímal o ztracené věci v Břeclavi. Vojto, děkujeme a pěkný den.
2: Díky, tobě taky pěkný den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: V Dobrých radách v pondělí 25. května přivítáme Davida Veselého z povodí Moravy, který se podílí na revitalizaci vodních toků a péči o řeky. Povídat si budeme o vodě, jak ji navracet do krajiny, ale také udržet na zahradě či pozemku. Zajímat by vás mohlo i to, jaké další přínosy pro přírodu kolem nás může mít přirozeně tekoucí potok či řeka. Na zajímavé povídání i dobré rady se těší Sandra Silná.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

0: To byla kapela Buty a píseň Mám jednu ruku dlouhou ze známého road tripu filmu Jízda. 10 hodin 22 minut, to je aktuální čas, posloucháte Český rozhlas Brno a za mikrofonem stále Zdeněk Truhlář. No a teď mám pro vás ohlédnutí za pochoutkovým rokem. Letošní rok je v rozhlase už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea společně hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli připraví porotkyně Naďa Konvalinková sladký kozičkový dezert s tvarohovými noky od Evy Mlčochové ze Seloutek. Nejlepší recept roku 2021 podle posluchačů. Patrik Rozehnal se k Nadě Konvalinkové vypravil domů.
1: Ano, ano, otevírám. Hezkou cestu výtahem.
2: No, cesta výtahem byla trochu delší. Přivolali si nás ještě do suterénu.
3: Koukám, že tady přenášit do éteru rovnou.
4: A nebojte, vás vystřihnout.
3: Co to ale nebudete první ani poslední.
2: Po čase jsme se dostali i do toho správného patra k Nadě Konvalinkové a té to moc slušelo. Musela vybírat pečlivě to oblečení.
1: No, přemýšlela jsem o tom už, jak jsem se probudila. A říkala, co si vezmu, aby ten Patrik byl v šoku.
4: Tak to si možná nemusela brát nic.
1: No tak to by si byl v šoku. To bych byla v šoku i já teda.
2: Ale k tomu našemu receptu. Půjde o sladké plody, které brzy porostou. A můžete si to udělat naprosto jednoduše. Jde o kozičkový dezert.
1: Kozičky jsou vlastně plody bezinek, černé kuličky. No, samozřejmě, že jsem celá v napětí, jsem z toho nervózní trošičku, ale vím, že ty mi pomůžeš, takže jsem v klidu.
2: Vytvořili jsme pro vás něco zajímavého. Něco, co by se dalo nazvat sladkou ovocnou polévkou.
1: Je pro mě, ale já sotva můžu mluvit, jak mi to chutná.
2: Naprosto chápu. Naďo, moc děkuju.
1: Já ti taky děkuju za pomoc a za to, že jsi to sejmul celý. Děkuju.
4: Sejmul. Já tě sejmul.
1: No, já jsem se rozhlasově.
4: To taky.
0: Jak se to Patrikovi podařilo sejmout, to si můžete poslechnout už tuto neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale recept na kozičkový dezert najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz a hned dostanete chuť si to připravit. Původní recept bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno se Zdeňkem Truhlářem. No a teď už mám pro vás připravenou jednu velmi zajímavou pozvánku. Vlastně nebude úplně jedna, ale pojďme postupně. Rovnou 100 letos slaví regionální muzeum v Mikulově, které spravuje i tamní zámek. Ten si můžete prohlédnout v rámci sobotní muzejní noci. Podrobnosti teď proberu s Anou Jurdovou, která se v muzeu stará o propagaci. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím posluchače z Mikulova.
0: Tak na co se mohou návštěvníci na zámku v Mikulově těšit během té zítřejší muzejní noci?
1: Letošní muzejní noc na zámku Mikulov má, jak jste zmínil, podtitul Století muzea. Přesně před 100 lety totiž bylo Mikulovské muzeum otevřeno poprvé veřejnosti. Toto výročí budou během muzejní noci připomínat různé aktivity pro malé i velké návštěvníky a budou si moci například zanechat také svůj vzkaz pro budoucí generace v časové kapsli. Na sebe si přijdou dále také milovníci hudby, tance, navštíví nás sokolníci, spolek vojenské historie a ohnivá show. Samozřejmostí je vstup do expozic zámku a horní synagogy zdarma.
0: Velmi zajímavý program, opravdu lákavý a bohatý, tak připomeňme, v kolik hodin přivítáte první zájemce a dokdy bude otevřeno na zámku v Mikulově?
1: Ano, takže náš program bude zahájen v 18 hodin a všechny tyto aktivity budete moci navštívit až do 22 hodin.
0: Na muzejní noc nás do zámku Mikulov pozvala Anna Jurdová. Děkuji a přeji hezký den.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou. No a není to jediné, co se děje na Jižní Moravě v rámci muzejní noci. Pokud jste z Kuřimi a okolí, tak můžete navštívit třeba knihovnu Čar a kouzel v Kuřimi, protože i kuřimská muzejní noc se zítra rozjede od 18 hodin. No a k dispozici bude třeba kouzelnické vystoupení pro malé i velké, také mikromagie napříč knihovnou, kouzelná laboratoř Báry Dvořáčkové s interaktivní místností a výroba kouzelnických hůlek a další záležitosti, to vše třeba můžete navštívit v kulturním centru Kuřim, také bude otevřena kuřimská štola mezi 18. a 22. hodinou. Takže zajímavý program i v Kuřimi. No a muzejní noc, tak ta se bude odehrávat také třeba v archeoparku Pavlov a to u příležitosti 10. výročí otevření archeoparku. Takže můžete navštívit jedinečný program Muzeum ve dne i v noci, který nově rozšiřuje formát tradičních muzejních noc. Otevřeno tedy bude po celý den od 9 až do 21 hodin v archeoparku Pavlov. Spousta zajímavých záležitostí vás čeká o tomto víkendu. Ať už si vyberete jakoukoliv akci, tak rozhodně můžeme připomenout, že počasí vyjde, takže to bude moc fajn. No a teď už ve vysílání Českého rozhlasu Brno další muzika. Cudzinka v tvojej zemi, Xindl X a také Mirka Miškechová. Pěkné dopoledne.

cyklu Fanšmekři v sedmičce se bude ve studiu Českého rozhlasu Brno slavit. 30 let má literární magazín Zelný ring. Jeho autorka Alena Blažejovská si na 26. května od 18 hodin pozvala hosty, spolupracovníky a současně spisovatele Jiřího Kratochvila, Ludvíka Němce a Radka Štěpánka. Kromě povídání s hosty přečte herec Michal Bumbálek vybrané fejetony z pořadu. Přijďte 30. Zelného rinku oslavit i vy 26. května od 18 hodin. Lístky jako vždy pořídíte na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fanšmekry.

0: To byla kapela Jelena, píseň Miluju tě. No pokud tuhle kapelu milujete, tak můžete se těšit hned na dva koncerty na Jižní Moravě. V červenci tato kapela vystoupí jednak ve Slavkově u Brna, také v Mikulově. Takže v červenci kapela Jelen zahraje i tady u nás na Jižní Moravě. No a na takový koncert je dobré se třeba také pěkně vyladit a připravit. No a pokud byste se chtěli, tak to nachystat a nejenom na koncert, ale kdykoliv, tak mám pro vás další babské rady, které vám poradí. Citron, voda a minuta času. Babské rady vás naučí ranní rituál, který povzbudí vaše trávení a také zajistí svěží vzhled. Dobré rady pro vás má Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Citronová šťáva s vodou patří k jedním z nejlevnějších a nejdostupnějších ranních lektvarů, které vám pomohou odkyselovat organismus. Krátce po probuzení nemůže být nic lepšího než sklenice s vodou a citronovou šťávou, ještě dříve, než se nasnídáte. Nastartujete tak svůj trávící trakt, žaludek, játra, ledviny i střeva začnou pracovat a připraví se na přísun potravy. Citrony samozřejmě obsahují vitamin C, který je nezbytný pro fungování organismu a dobrou funkci imunity. Také však tento vitamin odpovídá za stimulaci kolagenu v organismu a ten má na starosti mladě vypadající a pružnou pleť bez vrásek. Tenhle nejlépe vlažný nápoj stimuluje tělo i k lepšímu odbourávání tuků a brání také přílišnému zadržování vody v těle. Tak to vyzkoušejte.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Prezidenti Česka a Německa deklarovali vzájemné porozumění, respekt a partnerství obou států a víru, že akce v Brně budou ve stejném duchu. V Kunovicích na Uherskohradišťku začíná program letošní jízdy králů. Světový den preeklampsie upozorňuje na riziko této nemoci. Dnes bude většinou oblačno a teploty až 26 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. V Brně dnes pokračuje festival Meeting Brno. V jeho rámci se koná poprvé na českém území i sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení. Pořádání sjezdu vyvolalo kontroverze, odpůrci proti němu protestují. Policie kvůli sjezdu i protestům posílila v Brně hlídky. S akcí nesouhlasí ani vládní koalice, která ve sněmovně minulý týden odhlasovala usnesení, aby organizátoři sjezd zrušili. Podle primátorky Brna Markéty Vaňkové z ODS je takový přístup nešťastný.
3: Tím, jakou tomu dali důležitost, jak dlouho se to projednávalo vlastně v poslanecké sněmovně.

0: svém webu. V Kunovicích u Uherského Hradiště dnes začne program Jízdy králů. Jeho hlavním bodem bude večerní komponovaný pořad Slovácko v srdci, který bude věnovaný 30. výročí znovu obnovení Jízdy králů ve městě a také 15. výročí zápisu tohoto lidového obyčeje na seznam kulturního dědictví UNESCO. Podrobnosti přidává místostarostka města Martina Kozelková z Hnutí ANO.
1: V rámci tohoto pořadu bude jednak představena veřejnosti královská družina a taky zde bude předána vláda od Patrika Libosfára novému králi Cyrilu Hlaváčkovi.
0: Jízda králů se v Kunovicích jezdí jednou za 2 roky. Zítra návštěvníci uvidí formanskou jízdu a císařské banderium. V neděli bude družina s králem projíždět městem od 11 do 16.30. Dnes je Světový den preeklampsie. Jde o závažnou těhotenskou komplikaci, která se v Česku může rozvinout asi u 3% žen. Projevuje se vysokým krevním tlakem a ztrátou bílkovin v moči. Vyústit může až v předčasný porod. Odhalit je umí jednoduchý test při screeningu v prvním trimestru. Ne všechny ženy se ale k němu dostanou, protože nejde o povinně nabízené vyšetření, upozornila Hana Belošovičová z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie Všeobecné fakultní nemocnice. Těhotné ženy se proto podle ní mají ptát, jestli jim bude test proveden. Preventivní léčba snižuje riziko rozvoje nemoci o více než 80%.
2: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude nejprve skoro jasno až polojasno, postupně oblačno až skoro zataženo, teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Vítr večer slabý, přes den mírný a biozátěž je mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 dejte pozor na silničáře, pracují ve směru na Prahu mezi tím 72. a tím 70. kilometrem v pruhu pro pomalá vozidla. A pokud směřujete na Prahu, počítejte i s kolonou u Velkého Meziříčí. Vytvořila se mezi tím 49. a tím 44. a půltým kilometrem, kde se ráno stala v opačném směru dopravní nehoda a také částečně zasahovala směr na Prahu. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Páteční dopolední vysílání se Zdeňkem Truhlářem pokračuje. Jak mnozí víte, tak v pátek vždy máme po 11. chovatelskou poradnu. Nejinak tomu bude i dnes. Specialista na obojživelníky veterinář Zdeněk Knotek už za chvíli poradí s chovem mloků, žab a dalších obojživelníků. Připomene také, jak tyto živočichy chránit ve volné přírodě a prostor bude samozřejmě i pro vaše dotazy, které budete moci směřovat na telefonní číslo 726 465 200. Pěkný poslech.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
4: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: Já jsem rád, že můžu opět u mikrofonu přivítat Zdeňka Knotka, veterináře, který nám dnes bude radit s obojživelníky. Pěkné dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Tak, pane doktore, téma jsou mlodci, obojživelníci. Než se začneme zabývat právě těmito živočichy, tak mi tak napadá taková otázečka na začátek. Četl jste Válku s mloky?
2: Četl, ano. Je to dávno, se přiznám, ale četl.
1: Nebudu se vás samozřejmě ptát na to, co vás tam zaujalo nejvíce. Mě spíš zaujal ten název, jestli když se věnujete mlokům a obojživelníkům, jestli tohle téma vás oslovilo literárně. Tak pojďme tedy na dnešní téma, jaké obojživelníky můžeme chovat v domácích teráriích. To bude moje asi první otázka, protože tím bychom mohli začít.
2: To je velice aktuální otázka v tom směru, že momentálně se řeší v celé Evropě otázka takzvaného pozitivního nebo negativního listu podle zemí. Různé země k tomu mají různý přístup. A tam se kromě obojživelníků řeší i ptáci, drobní savci, plazy. To znamená, co by mělo být povoleno a co ne. Pokud jde o obojživelníky, my to máme trošku jednodušší v tom, i u plazů to platí, že ti naši jsou chráněni. Jo, máme tady, já nevím, asi 21 obojživelníků druhů tady v České republice. Ti jsou chráněni, to znamená mít doma rosničku, to už je bohužel, nebo ne bohužel, možná neřekl správně, ale je to prostě mimo zákon.
1: Ano.
2: Ale jsou druhy, mluvme o obojživelnících, kteří ať už ocasatí, jo, anebo teda žáby, tak ti jsou povoleni, dokonce jsou na farmách, můžeme ten výraz taky použít i u nás farmy, jo, nebo velkochovy, produkování, kdy si to bylo hlavně za vědeckým účelem, jako laboratorní, experimentální zvířata, ale čím dál víc myslím, že ten jejich význam v tom výzkumu, teď myslím v tom lékařském výzkumu, spíš kolísá nebo klesá, ale je to pro radost. Takže abych se netočil stále dokola, budu konkrétní, určitě by to byla třeba drápatka, což je původně africká žába, vodní žába, hodně vázaná na vodní prostředí. A je, řeknu, hodně nenáročná, takže ano, jo, to je jeden z druhů, který může někdo doma mít a je to žába určitě zajímavá, je to spíš do akvária, než do akvaterária. No a z těch ocasatých obojživelníků jsou to zejména teda axolotl, případně žebrovník, taky oblíbený teda takový drobný dráček, obojživelník pocházící víceméně z Pyrenejské oblasti a ze severní Afriky.
1: Ano, my se k žebrovníkům i k axolotlům ještě podrobněji vrátíme. Čili abychom to nějak zarámovali, o čem jsme si teď povídali, zkrátka neexistuje, že by někdo ve volné přírodě si odchytil žabičku nebo mloka a prostě si ho dal domů do terária. To se nesmí.
2: Ale řečeno, možná to existuje, ale není to regulérní. Nelze k tomu nabádat. Jo? Ano, to je protizákonné. To znamená, dneska tedy skutečně naši obojživelníci, ocasatí, jo, ti naši čolci a i mlok skvrnitý a všechny žáby, skokani, rostničky, ropuchy, kuňky, všechno, co tu máme, tak je naštěstí chráněno.
1: No, napadá mě taková záležitost, co když má někdo doma zahradní jezírko a přiskáčou mu tam žabky nebo nějaký mlok se mu tam usadí.
2: To je asi to největší štěstí, jaký může mít. Já mu závidím, něco podobného.
1: Aby ho pak nezavřeli, ale že...
2: Ne. Samozřejmě, pokud ho neodnese a nemá ho v nějaké lahvi a tam ho nepozoruje, ale nechá ho právě v té zahradě, tak z toho bude mít velikou radost, může pozorovat vývoj i těch pulců, i těch mladých stádií, i ty dospělce. A pokud má doma někde mloka, což asi nebude zrovna na Brněnsku tak časté, spíš trošku více na sever od nás, už Mohelnice a tam v té oblasti, tak je to důkaz, že voda je naprosto čistá. To znamená, to je krásný indikátor naprosté čistoty vody.
1: Ano, takže zahradní jezírko nevadí, pokud má živočich naprostou svobodu a není držen v zajetí, tak tam lze tedy pozorovat i tyto živočichy v našich podmínkách. Dnes nám radí veterinář Zdeněk Knotek. Samozřejmě, milí posluchači, pokud máte jakékoliv dotazy týkající se chovu obojživelníků, můžete je směřovat na číslo 726465200.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: Dnes nám radí veterinář Zdeněk Knotek. Já jsem vás označil jako specialistu na obojživelníky. To jsem, myslím, trefil dobře.
2: Tak v rámci medicíny asi ano, jinak jako chovatelé jsou i v Brně daleko proslulejší, opravdu vynikající město v rámci právě chovu obojživelníků.
1: No ale vy víte hodně o anatomii, o zdraví a o tom, jak s těmito živočichy zacházet, tak aby zdraví byli. My jsme se tu bavili o těch jezírkách. Možná mě ještě v této souvislosti napadá další věc. Pokud tedy má člověk zahradní jezírko a nějaký obojživelník se mu tam usadí, měl by asi na něj začít brát trošku ohledy, i co se týče třeba chování na zahradě.
2: To musí vždycky, protože vím i o zkušenostech, které nejsou příznivé, kdy se používaly různé, a teď nemyslím úplně drastické, kdysi nějaké strašné DDT a podobné, ale i v současné době je na trhu spousta produktů, které teda docela účinně likvidují mravence a různý hmyz nebo různé obratlovce, nebo bezobratlé, pardon, které jako ne každý má rád v chalupě nebo poblíž, ale bohužel si málo kdo uvědomí, že sekundárně tím otraví ať už ježka, nebo právě mloka, nebo čolka, nebo rybu. Jo? To znamená s chemií konec. Jako, jo? Radši to tam prostě proplejt nějak to, nejsem farmář, ale prostě tohle se do té vody vždycky dostane a kromě ryb, kde by určitě odborník na ryby to potvrdil, tak obojživelníci a zejména ta jejich larvální stádia jsou neuvěřitelně citliví. Mm-hmm. I na mikro dávky jakéhokoliv jedovaté látky.
1: Takže pozor i na pesticidy a určitě na další
2: určitě
1: látky,
2: které na všechno.
1: Používáme na zahradě. Tak milí posluchači, máte-li doma zahradní jezírko, podívejte se, jestli tam nemáte mloky nebo jakékoliv živočichy, a pokud ano, tak šetřete s těmito prostředky, nebo je možná asi úplně vynechejte, jak říká Zdeněk Knotek. Každopádně pojďme teď do terárií, do těch živočichů nebo k těm živočichům, které můžeme chovat běžně v teráriích. Takovým hojně zastoupeným druhem jsou axolotly, jak už jste zmiňoval. V čem je chov těchto obojživelníků specifický?
2: Tak jednak oni jsou krásní. Jo, to je pravda, že jsou to prostě neuvěřitelně nádherný zvířata. Teďka oni si zachovávají pro člověka, třeba pro ty děti dorůstající, které mají zájem o tu biologii. Jo, dovedu si představit nějakou holčičku nebo chlapce 12-10letého, který prostě chce doma něco mít a chce i v té biologii něco pochopit. Tak třeba axolotl má i neotenickou formu, to znamená, že on vlastně i v dospělosti si zachovává některé larvální stádia. On už se může sice množit, to znamená, je pohlavně dospělý, ale přesto má třeba vnější žábra. To, co znáte z těch různých videí, že tam prostě plave tohleto zvířátko a má takový ten výřek okolo hlavy. Jo. Navíc ty albinotické formy jsou průhledný, což zase pro učitele biologie je fantazie, protože ukáže dětem, jak vypadá srdíčko, jak vypadají vnitřnosti u toho zvířete. Jinak jsou samozřejmě neskutečně nenáročná zvířata. Jo, neskutečně. Samozřejmě nejsou v ničem nebezpečná, ani omylem. Spíš my jsme nebezpeční. A i ta strava jsou, protože opravdu jsou to léta i chovaní jako laboratorní zvířata, nebo jako kdysi jako laboratorní zvířata, takže se vypracovala technika a zejména pomocí nějakých těch níčenek a různých komerčních diet je možné je chovat. Jo, neznamená to, co znamená, neznamená to běhat po zahradě a chytat mouchy do nějaké síťky. To jako nevyžaduje. Dneska skutečně lze tu potravu jim zajistit docela přirozenou.
1: Nehrozí nějaké nebezpečí, když nachystáme hmyz někde po venku a dáme ho obojživelníkovi, který...
2: Tak určitě ne, každý hmyz by byl ideálně nějaký střevlík, nebo tak to by asi bylo dost špatně, jo, pro oba teda. A druhá věc je, ano, máte pravdu, že pokud by to, ale takové případy, já myslím, jsou hodně zřídké, že by to zrovna bylo někde na kraji poli s řepkou, kde tam teda někdo posýpal nějakou chemikálii, a tím pádem by i ty brouci nebo i ta zvířata mohla být jaksi plná toho jedu, ale pokud je to opravdu čistá příroda nebo čisté jezírko, jak jste uvedl na začátku, tak to nebezpečí není. Z nějaké louky jako lze získat, ale dneska to ani není nutné běhat, jak jsem dělával kdysi já, v pohraničí jsem běhal se síťkou a němečtí turisti si mě natáčeli na videa, tak to ne. Ale je to možné dneska zajistit tu výživu opravdu už jakoby na komerčním způsobu, takže lze to zajistit tu potravu.
1: Takže pro začátečníky, co se týče obojživelníku axolotla, byste doporučil?
2: Dá se říct, že ano, ale pozor, platí tam jedna zásada a o tom by určitě moji kolegové a kamarádi akvaristi řekli, že nejdřív musíte vytvořit tu nádrž. Nejdřív v ní musíte vytvořit jakousi rovnováhu a pak tam teprve vpustit ta zvířátka. Jinak vám to zhnije, splesniví a prostě nevytvoří se tam ta rovnováha. Já mám takovouhle zkušenost dokonce s mlokem skvrnitým, což bych neměl veřejně říct, ale já to klidně řeknu, že už je to tolik let, že je to promlčeno. A dva mloky jsem dostal od kamarádu na vojně jako dárkem do civilu. Tak jsem si vlastně přivezl tady ze severu Moravy dva mloky skvrnité. Měl jsem je tady v ústavu, kde jsem pracoval v laboratoři v akváriu, ale nejdřív jsem nechal to akvárium prodůst rostlinami a vytvořit tam rovnováhu, aby to neplesnivilo. Půl roku jsem tam ty mloky krmil z pinzety žižalama, což mi nikdo nechtěl věřit, že to jde. No a pak jsem je samozřejmě vrátil zpátky na tu severní Moravu do přírody. Ale ta rovnováha je strašně důležitá, protože akvaristi to ví, ale možná je to v tom teráriu, které bývá pro ty obojživelníky často vlhké. Ještě daleko složitější, aby to nehnilo, aby to neplesnívilo, ale přitom, aby to bylo vyrovnané.
1: Říká veterinář Zdeněk Knotek, který vám rád poradí, pokud zavoláte na číslo 726465200.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
4: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
3: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
4: Folklor a sport.
3: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno, písně.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: A v chovatelské poradně dnes hostem veterinář Zdeněk Knotek, který vám rád poradí s chovem obojživelníků 7264652 00, telefon k nám do studia. Pane doktore, vy jste mluvil o té rovnováze v teráriu nebo v akváriu, než vůbec jakéhokoliv obojživelníka tam umístíme. Jak to vlastně člověk pozná, že už dosáhl té rovnováhy a že už tam může umístit obojživelníka?
2: Já uvedu jednoduchý příklad, když jsme kdysi doma měli právě čolky a různé druhy obojživelníků, kteří byli takový polovodní, to znamená semiakvatičtí, a šlo to třeba vytvořit i tak jednoduše, zase aby se to někdo vysloveně nelekl, jo. Tak šlo vytvořit to, že v podstatě do obrovského velkého skleněného akvária se prostě napustila čistá voda, tak je odstátá voda, ne plná chloru a ne třeba z oblasti, kde je tvrdá voda a tak dál, prostě čistá voda a kvalitní. No a na spodku bylo trochu čistého, zase propraného, propáleného, tehdy i v troubě, jo, propáleného písku, ale myslím teďka spíš kamínku velkých, ne ten písek, protože ten vytvoří bahno, takže takový ten drobný štěrk spíš. No a do toho jsme potopili pár těch výhonků, co rostlo doma po bytě, takový ten potos, který tam vyhnal hned kořeny a vytvořil tam takový v podstatě takový malý pralísek. Jo? Byl to jako takový nízký mikroprales. No a po asi 14 dnech, možná měsíci, tam najednou se vytvářela rovnováha v tom, že nahoře bylo sklo, samozřejmě, bylo to uzavřené sklem, a ta voda se vlastně srážela zpátky, ani jsem to ničím nevyhříval, bylo to v teplé místnosti, jo, tam zase nepřehná tu teplotu, no a vytvářela se tam vlastně velké vlhko. Jednou za čas, když řeknu jednou za týden, možná se to sklo prostě zvedlo, vyvětralo, a ani ty rostliny, ale už vůbec ne ti obojživelníci, tenhle prostor, když to pak spočítáte na metry kubické, jo, no kolik to je prostoru, tak to v životě nevydýchají. Takže tam nehrozí, jako oni chudinky, teď týden jsou pod sklem, oni se udusí. Ne. Vytvořila se tam fantastická rovnováha. Ale třeba, když jsem tam pak dal nějaký dřevo, tak to ne vždycky dobře dopadlo. Jo, to už bych byl dneska opatrný, nějaký kořínek, to bylo lepší tam dát něco, radši třeba i z umělé hmoty, co sice umožnilo těm zvířátkům se schovávat, ale co nehrozilo právě nějakou tu plísní nebo rozkladem.
1: Ano, přece jenom ty plísně se tam můžou vyskytnout a můžou také ohrožovat toho živočicha, takže na to možná taky pozor.
2: A jejich léčba není jednoduchá. Jejich léčba není jednoduchá, to je lepší jakýkoliv chirurgický zákrok, ale léčit potom plíseň, ať už u ryb nebo u obojživelníků, je docela komplikovaný.
1: Co se týče obojživelníků, kteří třeba můžou sdílet stejné akvárium s rybami, to lze?
2: No, já bych byl opatrný, byť nemůžu říct, že to nelze, a možná bych byl tedy akvarista, možná i v Brně dokázal, že ano, ale já jsem v tomhle byl vždycky velmi striktní a radši jsem choval jeden druh v jedné nádrži. Protože dokonce ani nároky těch obojživelníků nemusí být úplně stejné. Navíc nevíme, jak spolu komunikují. O nějakém stresu už ani nemluvím, protože málo kdo má akvárium, které měří 150 metrů krát 150 metrů. A i v té přírodě můžou ryby třeba požírat ty půlce nebo požírat ty vajíčka. Stejně tak zase ty obojživelníci nemusí být úplně jako nadšení, že tam s nima je ta ryba. Takže já bych byl, nevím, jak by obojživelníci škodili rybám. To si tam už daleko takhle nevím, ale dovedu si představit, že by naopak rybky, byť za to nemohou, chovají se přirozeně, mohly do určité míry škodit teda těm obojživelníkům. Zejména těm larválním stádiím.
1: Ano, a týká se to třeba i žab?
2: No, týká se to kohokoliv. Teď zrovna jsem vyslechl nějaký takový pořad od vašich kolegů, kdy se právě řeší na nějakém koupališti, že tam, jo, nebo ne, pardon, to je zase jiný příběh, koupaliště, jim se to trošku spletlo teďka o ropuchách, jo. Ale že právě někdo pustil ryby do rybníka, který byl věnován vysloveně jako produkci obojživelníků a této biologii. No a ty tam právě vysvětoval ekolog, že dokud se to tam neusadí, ta rovnováha, tak ty rybky můžou velmi rychle vychytat ta larvální stáda a ty půlce a ty žáby zlikvidovat. Takže zdá se mi daleko takové zajímavější, edukativnější a zajímavější mít v tomto případě třeba několik akvárií a někde mít ryby, někde mít obojživelníky, mít je třeba i poblíž, ale prostě nedává to dohromady úplně.
1: Říká veterinář Zdeněk Knotek. Pokud byste chtěli vědět cokoliv, co vás zajímá o chovu obojživelníků, číslo 7264652 00 je vám k dispozici. Zkazy.

Klid ti časem přihlásí, jak břitva ostrou změnu počasí.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: A dnes také s veterinářem Zdeňkem Knotkem. Povídáme si na téma chov obojživelníků a na telefonu někdo z vás, našich posluchačů, kdo se dovolal. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tady je Hnešová.
1: Zdravíme, paní Hnešová. Možná jenom poprosím ještě o stlumení rádia, ať se nám tam neozývá ozvěna, protože nám se to potom vrací zpátky. Tak jenom si stlumte rádia.
2: To dělám.
1: Výborně. Tak a teď už je prostor pro váš dotaz. Ptejte se.
2: Já mám dotaz pro venkovní i vnitřní terária nebo akvária pro obojživelníky. Může pomoct filtr s aktivním uhlím a v jakým způsobem potom navrací vodu tak, aby byla čistá.
1: Takže filtr s aktivním uhlím.
2: Ano. Děkuji.
3: Ano. Určitě ano, určitě to možné je, protože filtr nejen s aktivním uhlím, ale i jiné biologické filtry jsou dneska dosažitelné. V době, kdy my jsme začínali opravdu jako průkopníci, tak to byla divočina. A dneska zase musím, jako, jestli to mohu pochválit, nevím, ale dneska skutečně většina těchto věcí je komerčně k sehnání, ne vždycky levně, ale je. To znamená, ano, filtr je možný. Já se přiznám, že když jsem třeba já choval ty žebrovníky a choval jsem je opravdu desítky let, tak jsem tenkrát žádný ani filtr neměl, protože měl jsem tam ten nejjednodušší filtr, který za chviličku odešel a prostě jsem jim jednou za čas tu vodu vyměnil. Ale je pravda, že jsem jim tam nenalil hned čerstvou vodu z vodovodu, nechal jsem ji odstát, to byla kdysi taky taková, jakoby řeknu, pseudofinta, že se v nějakém třeba kyblu nechala tady z vodovodu z Brna klidně. Nalítá, nechala odstát, případně se do toho dali nějaký vzduchovací kamínek, ne kvůli vzduchu, ale spíš, aby to jakoby probublalo, případně některé té látky se vytěsnily ven a musím říct, že teda ty žebrovníci v tom prospívali úplně skvěle a pářili si a měli tam vajíčka a nebyl s tím prostě vůbec problém.
1: No, jak dlouho nechat
3: takže čím, odstát? Pardon, jenom čím méně chemie, tím lépe, určitě. Ale aktivní uhlí nebo podobné nějaké filtry založené spíš na prolínání pískem, prolínání kamínky, prolínání nějakou mechanikou, jsou určitě naprosto skvělé.
1: Tak děkujeme za zavolání.
2: Já vám taky. A děkuji a nashledanou.
3: Nashledanou.
1: No a já jsem se ještě chtěl doptat na tu odstátou vodu. Jak dlouho se má vůbec ta voda nechat odstát?
3: No, tehdy byla rada takových zkušenějších chovatelů, obojživelníků nebo ryb, ale zejména obojživelníků nechat to přestát přes noc. Mm-hmm. To znamená, nejednalo se o žádné týdny nebo měsíce, ale skutečně to bylo jenom, aby ta voda, protože i v Brně je možná rozdílná voda. Já mluvím skutečně teďka o Brně. Mám třeba spolužáka, kamaráda v železnici, no a tam teda skutečně jenom si napustíte vodu na kafe a to železo z toho můžete kout, jo, tak to tam bych byl opatrný. Velice bych byl opatrný. Ano. Ale tady s tím nikdy problém nebyl.
1: Zmiňoval jste žebrovníky, to je takový druh, který pravda není moc o něm nikde slyšet, přesto je zřejmě možná u teraristů oblíbený.
3: Já ani nevím, jak se v momentální době jako vyvíjí, jestli je víc chovatelů nebo míň chovatelů obojživelníků. Žebrovník je opravdu stejně jako ta drápatka, zejména ta velká, jo, ta větší, ta Xenopus levis. To jsou opravdu takový proletáři, že použiju ten výraz. Jo, skutečně odolní, ne vůči všemu, ale vůči lecčemu odolní. A z žebrovníky jsem měl tu nejlepší zkušenost. Samozřejmě krmení. A když jsme používali nítěnky, pak se přiznám, že už nítěnky moc k sehnání nebyly. Takže se používaly různé žížalky a různý jako náhradní potrava, ale skutečně patentky, pak byly ty patentky zamražené, takové ty malé krychličky a bylo to neuvěřitelně jako nenáročné a naprosto skvělé. A pozorovat je při páření, to teda byla ohromná legrace, protože tam to dělají úplně naopak, než skoro všechna jiná zvířátka. Sameček si naopak samičku hodí na záda, jezdí s nějak čert skáčou po tom akváriu, jo, a je to švanda prostě. Jsou to milá, tichá, roztomilá zvířata.
1: Ano, ale potřebují vlhko, potřebují vodu.
3: Potřebují vodu, potřebují čistou vodu, ale hlavně potřebují minimální dotek člověka, protože i náš dotek naší holou spocenou rukou jim může porušit ten ochranný film, který mají na těle. Zase akvaristi, rybáři znají velice dobře, jo, že poraněná ryba nebo poraněný obojživelník potom snadno může podlehnout nějakému plísňovému nebo i bakteriálnímu, ale zejména plísňovému onemocnění.
1: A to jste, jak už jste zmiňoval, zkrátka to se velice složitě léčí, plísňové onemocnění u obojživelníků. obojživelníků. Ostatně ta manipulace s obojživelníky tam asi tedy moc nehrozí, nebo neměla by hrozit tedy, takže není to domácí mazlíček, se kterým...
3: Ona je to trochu věda i sama o sobě, protože pokud chováte třeba ty obojživelníky v rámci laboratoří ve velkém množství, tak je řada plastů, která je pro ně toxická. Jo, takže i dokonce i rukavice, takové ty běžné laboratorní rukavice, průhledné, jak si asi dovedou všichni představit, ne všechny byly vhodné pro ně, protože některé skutečně uvolňovaly látky, které jim mohly škodit, ale zase to nechci dramatizovat. Můj trik celoživotní byl, než jsem šáhl na žabku nebo na jakékoliv jiné zvíře, třeba i na jaře, vždycky jsem si prvního skokánka tady u Brna chytil, pak jsem ho hned zase pustil, jenom jsem se přesvědčil, že tam je, mít tu ruku vždycky mokrou. Mít ji mokro od té vody. To znamená ne suchou rukou, ne v nějakých rukavicích, ničím, čím bych mohl poranit ten povrch toho těla.
1: Ano, takže vložit ruku do akvária nebo do terária, kde je ta voda,
3: jo,
1: ve které...
3: Už tím je asi vlhká, ale prostě mít ji opravdu mokro. Druhá věc je, s těmi úplně drobnými pulci lze zacházet i pomocí těch akvarijních zvonů, že tam ponoříte takovou tu fajfku, ve které je ta akvarijní voda a přenesete to zvířátko z jedné nádrže do druhé.
1: To už jsou triky zkušených chovatelů. Veterinář Zdeněk Knotek nám dnes radí, co se týče chovu obojživelníků, a ještě za chvíli si o nich budeme povídat.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: A dnes nám radí veterinář Zdeněk Knotek. Na telefonu opět zdravím někoho z vás, našich posluchačů. Dobrý den.
2: Dobrý den. Už jsme spolu mluvili, ale já mám dotaz, jestli zabíráte ve svém tématu i želvy, teda vodní, které teda už dokonce žijí v našich řekách, hlavně na Svitavě. A já bych chtěla vědět, jakým způsobem se lidé mají chovat k tomuhle tomu zvířátku.
1: Ano, dobře, my to možná ještě trošku rozšíříme, ten váš dotaz, tím jste mi trošinku nahrála. Tak pane doktore, my se tu bavíme o obojživelnících. Želvy už jsme probírali v jiných našich sezeních tady ve studiu. Každopádně pojďme odpovědět.
3: Tak je to v pořádku v tom, že tato želva je zrovna obojživelná skutečně, jo? Že žije jak na suchu, tak může být ve vodě. Ten dotaz je zajímavý určitě. Jsem rád, že se ptají nejen vědci, ale i řekl bych normální lidé, běžní lidé, protože to je správný, je třeba, aby jsme se tomu tématu věnovali všichni. Ta želva nádherná, Trachemys scripta, nebo jak se různě nazývala, se sem prostě do Evropy dostala. Vím, jakými cestami, legálními i nelegálními, je tím, teď použiju nehezké slovo, zamořená opravdu celá Evropa, včetně Turecka, kde máte pocit, že uvidíte místní želvy, ale ne, oni jsou to zase tyhle ty s tím červeným flíčkem na krku. No a je to invazivní druh, to znamená, je proti tomu teďka velké tažení, ale já s tím mám trošku takový vnitřní problém, jo. Asi nemá význam je nějak roznášet po rybníkách a podporovat je, protože tam můžou působit na úkor našich obojživelníků, našich ryb, našich bezobratlých. Jo? Takže šířit je po českých rybnících není právě to správné. Na druhé straně, některé země, které nechci zmiňovat, které jim vyhlásily vysloveně válku v rámci ochrany jejich vlastní želvy, což je želva bahení, která by ten naopak zde být měla, tak to potom vede k tomu, k nějakým odchytům a hromadným utrácením, a to teda jako veterinář nebo jako milovník zvířat těžko bych mohl akceptovat, protože ty želvy skutečně si uvědomme, ty želvy se sem nenacpaly, ty sem nevlezly, ty sem neprolezly žádné dráty, ty jsme sem prostě přivezli my a my jsme za ně zodpovědní. Je na, a teď to uslyší ředitelé a ředitelky neradi, jo, já vím, ale je spíš na možná na profesionálních zařízeních, jako jsou právě i zoologické zahrady, kam jim mimochodem často lidi ty želvy házeli. Já to vím, je tady v Brně, že jim tam je házeli a do Bedvoře Králové jim tam házeli, ale na druhé straně tam je jakási kapacita prostorová, snad i finanční, i to všechno, co ty nebohé želvy vyžadují, necháte tam, řeknu na rovinu, dožít. Jo? Nemusíte rozmnožovat, když se náhodou, nedej bože, podaří, že by snesli vajíčka, no tak s naprostým klidem můžete to vajíčko rozšlápnout a prostě nepokračovat, jo, v tom, aby se tento druh tady dál šířil. Ale dělat měli nějaké honičky, jak na Slovensku na medvědy, to prostě to pro nás, pro veterináře, je nepřijatelný.
1: Tak tolik k želvám, no nevím, jak jsou na tom zoologické zahrady, ale řekl bych, že rozpočty mají jistě také napjaté, takže těžko.
3: Slyší to asi nerady, jo, ano. Ale
1: každopádně
3: jedna z cest to je.
1: Pojďme ještě na chviličku zpět k tomu našemu dnešnímu tématu, protože paní posluchačka už se nám odpojila z telefonní linky, tak možná na závěr ještě, pokud potkáme nějakého obojživelníka v běžné přírodě, jak ho chránit, jak vlastně pomoci tomu, aby přežil, třeba co může běžný člověk udělat, tak ještě na závěr pár vět.
3: Výborně, pokud je v místě, kde má být, to znamená nějaká říčka, potůček, vodní nádrž, zmínil jste jezírko, tak se na něj podívat místo radost, maximálně si ho třeba i vyfotit na ten telefon, jak dneska každý dělá, a poslat to kamarádům jako hezký jarní nebo letní pozdrav a dál se do toho neangažovat, nechat a zvířata, ať žijou svým životem, jak už to umí miliony let, a nikdo jim do toho nebude mluvit. Druhá věc je, že právě ti obojživelníci, a zejména jsou to teda ty žabky, které migrují do vody a migrují z vody ven na podzim. A zimna na jaře, to je dramatické, protože oni opravdu neví, co dělají, chytají se navzájem, chytají se kamenů a všeho, protože ten put je obrovský silný, tak tam se jim pomáhá a to je skvělé. Jo, začali s tím, tuším, ve Velké Británii, kde dokonce existuje značka, taková ta výstražná trojúhelník, ve kterým je žába, já už to znám asi přes 30 let, dostalo se to naštěstí i k nám a všichni, kteří tím žabkám pomáhají je přenášet, tak těm držím palce a dělají fantastickou práci. Pokud by se to k něčemu takovému chtěl dostat jednotlivec, tak zase namočené ruce nebo nějaký kyblík s vodou přenést do nejbližšího rybníku a dál na ně nešahat, nějak jen mým neubližovat a prostě jenom je podporovat a tiše je pak poslouchat.
1: A občas to bývají opravdu koncerty rovnající se velkému orchestru.
3: A kdyby náhodou některá z těch žabek, včetně našich chráněných, byla zraněna, což se může stát jo, i při tom pohybu, tak vyhledat veterináře, který pomůže a my to zrádi uděláme a pro řadu klinik je to výzva, ne právě obvyklý pacient a dá se i u nich ať už operovat, nebo prostě provést zákroky, které jim pomohou.
1: Veterinář Zdeněk Knotek byl hostem dnešní chovatelské poradny. Děkujeme, že jste přišel a zase někdy příště naschledanou.
3: Já taky moc krát děkuju a přeju hezký den všem.
4: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
5: Učím na právnické fakultě, tak posledních několik měsíců jsem tam chodil s tím pocitem, že tak tohle byla ta řídící úřadovna gestapa a kde asi byla ta kancelář číslo 12, kde úřadoval kriminální rada Kozlovský a kde se tady vlastně věšelo a co všechno se tady dělo. A takových míst je v Brně velká spousta, které jsou zatížené touhletou historií. Takže ano, chodím teďka po Brně trošku jinýma nohama, jinýma očima.
4: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
6: Vydejte se s Českým rozhlasem Brno na třetí rozhlasovou pouť. Tentokrát zavítáme v neděli 31. května do Vranova u Brna.
7: Julie Kalodová bude putovat několik dní pěšky.
6: A Jarda Kneisel blízko poutního místa zahraje na cymbál. A vy se k nám můžete přidat.
7: Mše začíná v 15 hodin a v 16 hodin pro radost vystoupí Broln.
6: A v 17 hodin se všichni společně vyfotografujeme.
7: Jakože všichni?
6: No všichni, přidejte se.
7: Pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno, neděle 31. května, Vranov u Brna.

0: Tak to byl Vašo Patejdl, mopedová. Blíží se nám 12. hodina, to znamená, že Zdeněk Truhlář už se s vámi pro dnešek bude loučit. Uslyšíme se zase v úterý v dopoledním vysílání mezi 10. a 12. hodinou, tak se těšte. No a přeji vám krásný víkend, ať už ho prožijete jakkoliv, počasí nám bude přát, takže určitě vyražte někam na výlet, na procházku, nebo si užijte čas s rodinou, případně s knihou při nějakém příjemném rozjímání v přírodě. Ještě na rozloučenou posílám písničku od Chrise Normana Midnight Lady. No a přeji vám krásný a ničím nerušený víkend.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Přijímací zkoušky na vysoké školy nejsou podle ministerstva spravedlivé pro všechny uchazeče. Soudy v Česku letos vyhlásily 255 firemních bankrotů. Na brněnském výstavišti dnes se začíná festival Anime Fest a bude postupně oblačno až skoro zataženo s teplotami do 25 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Ministerstvo školství upozorňuje, že současné přijímací zkoušky na vysoké školy mohou pro část uchazečů vytvářet nerovnosti v přístupu ke vzdělávání. Placené národní srovnávací zkoušky společnosti SCIO využívá v Česku téměř polovina fakult veřejných vysokých škol. Přijímací řízení si přitom nastavují sami. Ministerstvo do jejich podoby nemůže zasahovat. Podle České konference rektorů mají jednotné testy pro uchazeče výhodu. Můžou je využít při přihláškách na více fakult. O změnách systému chce proto ministerstvo se školami jednat, pokračuje mluvčí úřadu Ondřej Macura.
2: Minister školství Plaga nechce mít podle svých slov bariéry v žádné části přístupu do vzdělávací soustavy. A vysoké školy podle něj mají dostatek prostředků a jsou vrcholnými orgány vzdělávací soustavy, tedy by měly být schopny si správně vybrat uchazeče pro jednotlivé obory tak, aby zde nebyla žádná sociální bariéra.
0: Soudy v Česku za první čtyři měsíce letošního roku vyhlásily 255 firemních bankrotů, to je nejvíce od roku 2019. V porovnání s loňským rokem pak případů přibylo o 6%. Vyplývá to z údajů společnosti KRIF.

0: cosplay. Mimo brněnští účastníci se můžou bezplatně ubytovat v prostorách základní školy Kotlářská v centru Brna, říká ředitel Anime Festu Adam Rambousek.
1: Protože spoustu návštěvníků jsou studenti nebo mladší a víme, že jako úplně nemají třeba na hotely, nebo jich v Brně ani není dost, tak jsme domluvili ubytování ve škole, ve třídě, ve spacáku, kam prostě návštěvníci můžou přijít a pokud jim to stačí, tak můžou přespat tam.
0: Akce pak potrvá do nedělních odpoledních hodin. Počasí. Na jihu Moravy bude postupně oblačno, případně až skoro zataženo. K večeru se bude kupovitá oblačnost rozpouštět, ale během večera bude od severozápadu přechodně přibývat oblačnost vysoká. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Vítr by měl foukat mírný severní až severovýchodní. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na příjezdu do Brna po dálnici D1 se od Ostrovačic tvoří kolony. V opačném směru pak pracují mezi stým 72. a stým 70. kilometrem silničáři. Uzavřeli proto stoupací pruh. Jen cesty se šťastným koncem přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

dohra, nádherná dohra. Ano, Moravanka nám dohrala písničku Za lančotem v poli. A příjemné poledne přeji z brněnského studia vám všem, naši milí posluchači. Právě začal pravidelný pořad Morava krásná zem. Dnes tady od rána v Brně se usmívá sluníčko, před chvilkou se trošku mračilo, ale teď se dívám z okna a opět se usmívá. No a ta naše Morava je rázem ještě krásnější. A aby byl třeba ještě krásnější dnešní den pro vaše přátele či rodinné příslušníky, tak můžete je osobně potěšit právě vy. Použijete-li naše číslo telefonní 726465200 a svátek dnes slaví Emil a také Rita, tak jestli máte nějaké Emily, jo, jeden čas to bylo velmi oblíbené jméno, tak můžete zavolat a popřát. A mám tady první gratulaci. Narození nám pro pana Josefa Havlíka z Rynholce, který slaví právě dnes. Všechno nejlepší, zdraví, štěstí, lásku, porozumění, hodně elánu, společenského života a tanečků. Také hezké setkání přátel i do dalších let přeje Danka Kašparová. A další gratulace patří panu Lukáši Fialovi ze Žeravic k 38. narozeninám. Přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti do dalších let, ať mu zahrádka jen vzkvétá a daří se mu vše, na co sáhne. To přejí manželka Adélka, děti Edošek a Bětuška, maminka a celá velká rodina. A teď nám zahrají Ištvánci ze Šardic, polku Stana Orchovského, Mládenci narukují.

0: Tolik Ištvánci a dovolali se hned dva pánové za sebou. Říkal jsem si, jestli pak to budou ženy, které zavolají. Pánové, gratuluji. Miloši z Brna, jste úplně první.
1: Karličku, já zdravím pana Hignera, zdravím všechno osazenstvo na rádiu v Brně a já mám obrovskou prosbu. Mám velice hodnou, známou, krásnou paní, která slaví dneska narozeniny. Je narozená v roce 37, takže má 50 plus asi, já nevím, já to neumím spočítat, jo. A já jí přeji do Dolních Dunajovic. A paní se jmenuje Štěpánka Studinková.
0: Štěpánka, no.
1: Štěpánka Studinková, Kadičku, a my se spolu známe 51 roku a ona dneska slaví teda, já říkám, 50 plus, jo, ten svůj krásný den a já jí přeju. Opravdu hodně zdraví, štěstí, pohodu, je úžasná ženská, úžasná cukoračka, poslouchám vás, jak chválíte všechny dobroty, co vám jako tam lidi nabízí, jako všechno posílají. A já Štěpánku moc, moc zdravím, přeju hodně ještě pohody, říká se, když ne moc do té stovky by to ještě mohla vydržet a ať si to užije, já si myslím, že ona je známá a já jí děkuju za těch 51 roku, že se známe, děkuju, myslím, že i za všechny ty spolupracovníky, co jsme měli a jsou hrozně rád, že můžu poslat po vás, po rádiu Brno, po Karličkovi Hegnerovi tu písničku do Dolních Dunajovic a všem posluchačům rádia Brno, všem od Aše až po Záhoří, všem posluchačům a popřát jim krásný páteční den, krásný víkend a děkuju, děkuju moc za tu možnost to takhle dělat. Štěpánko, a tobě ještě velikánskou pusu a čau, čau.
0: Ano, hezký den, hezký den, Miloši, ahoj.
1: Angličku, díky, ahoj.
0: Karel z Kramolína jako druhý muž. Kájo, jmenovče, krásné poledne.
2: Jmenovče, zdravím vás, pěkné poledne. Dneska slaví 62. narozeniny. Oskod do důchodu, kamarád, Láďa Ležá z Kramolína. Tak bych mu měl pořád všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, ať se mu daří a důchodu si dlouho užívá. Protože je takovej Ferda Bravenec z práce všeho druhu. Opraví přes, po televíze, přes počítač, puksový dory, s motorovou pílu, všechno.
0: Ano.
2: Ať nám ještě dlouho pomáhá. A manžel se pro potěšení, jelikož je v práci, tak ať jí to utíká.
0: Ano,
2: a
0: že
2: by se pozdravit Urbánkovi do Křepí, Samakovičkovi do Štítar. A bylo by to všechno.
0: Dobře. Kájo, děkujeme moc krát.
2: Kájo,
0: takový
2: děkuju.
0: Takoví ti Kutilové, to jsou vzácní lidé. My taky, jako, jak máme chalupu, je tam jeden soused Miloš a ten prostě, to je fakt neuvěřitelné, prostě nespravitelné věci a on řekne, on to tam něco strčí a utělá za šudla.
2: Ano,
0: a ono to slouží dál, jo, jako to je, to prostě
2: ano,
0: je neuvěřitelné. No.
2: Jo, šikovný člověk velice. Ovladače a takové věci, všechno, do všeho se pustí a většinu spraví.
0: Tak si ho važte. Kájo, hezký den.
2: Kájo, díky.
0: Taky, ahoj. Je tady prosba o gratulaci pro pana Josefa Havlíka z Rynholce ze Středočeského kraje. A já budu citovat přímo. Miláčku, úsměv a radost na tvé tváři, ať neustále září. Vše nejlepší k narozeninám, mnoho zdraví, štěstí, lásky, božího požehnání a dobrou náladu do každého dne ti ze srdce přeje manželka Bohunka. Dále syn Michal s Kristínou, syn David s Nikolou, Lenča s Martinem, Jirka s Anetou a vnoučata Marička, Amálka, Jasmínka, Davídek, Šimonek a Mateo ti posílají dědečkovi velké pusenky. Tady gratulace další. Zahrajte k dnešním 78. narozeninám panu Vladimíru Hrabcovi z Ostravy s přáním. Mnoho štěstíčka, zdravíčka, lásky, spoustu ujetých kilometrů s karavanem. Poté naší Evropě mu přeje Alois Pospišilík Stučap a naše písnička Jirka Vrána, Láďa Salčák o moravské zemi a Stříbrňanka.
3: Český rozhlas Brno.

0: a o moravské zemi se zpívá v mnoha, mnoha písničkách. Však jsem to říkal na začátku, jak je krásná Morava. Boženko z Měřína, krásný den, to je taky ještě Morava Měřín.
1: No, už Vysočina, ale no, ano, Moravě se pátí.
0: Skoro, téměř, ano. To je ten přelom, já to vím, jako když člověk jde do Tasova, říká Vysočina, ano, ale ještě je to taková ta...
1: Ano.
0: Taková ta západní část, no.
1: Ano, ano, ano, ano.
0: Povídejte, Boží, dobrý
1: tak
0: den.
1: Já, protože dobrý den, v neděli je Janíček, tak já už přijdu dopředu, protože v Podivíně mám kamarádku Janičku Kopřivovou a její dcerku, taky Janičku, tak jim přeji hodně zdravíčka, štěstíčka, pohody a ať se jim daří a hodně sluníčka. Děkuji vám moc.
0: Ano, budou Janičky, já mám taky v neděli službu a tak jsem si říkal, no to bude také no. Semrš, ještě ta přání nemáme, no, to dostaneme, ta přánička dostaneme až potom odpoledne, anebo až v sobotu a v neděli, tak v sobotu má Květa.
1: No, tak já to volám dopředu.
0: Dobře, dobře, děláte dobře. Tak, Boží, ano. Hezký den v Měříně,
1: ano,
0: naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A písemné gratulace, pokračujeme v nich. Milovaná maminko, budu rovnou citovat, ano, pozor. A jenom dodám, že tu gratulaci odeslala Vendulka Frodlová, protože kam letí přáníčko, nevím, ale já si myslím, že ta babička Míla teď bude dávat dobrý pozor a já cituji. Milovaná maminko, babičko Mílo, přejeme ti všechno nejlepší k tvým krásným 92. narozeninám. Ať si s námi co nejdéle ve zdraví a pohodě. S láskou přeje celá rodina Frodlových a dcerka Radka. Chceme nechat zahrát písničku naší babičce Aničce Romanové do Uherského Brodu ke včerejším krásným narozeninám. Přejeme hlavně zdravíčko, štěstí a boží požehnání do dalších let. Pravnouček Daneček posílá pusinku a vnučka Ivanka s rodinou toto přání odeslali. Děkujeme, děkujeme a teď taková píseň, kterou znáte pod názvem Laku Karáča, ale stalo se kdysi, že orchestr Petra Finka v Praze nabídla, to natočíme s Ivankou Brožovou, s textem Vladimíra Sýkory. Tak dobře poslouchejte.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
2: My máme strýčka, jsi to připomněl, písničku nějaký čas. Maruško z Valašska, dobrý den.
3: Dobrý den, pane Hegner. Já vás tam všechny zdravím a přeju pěkný den. Chtěla bych nechat zahrát svému manželovi, který se dneska dožívá 83 let, Josefu Mikušovi z Jablunky. Přeju mu hlavně hodně zdraví a aby tady s náma ještě dlouho byl. Je teď upoutaný na lůžku, to znamená, že vás poslouchá od rána až do večera a opravdu ta hudba ho drží při životě a velice rád vždycky ráno stane a už mě říká, prosím tě, zapni mi rádio.
2: To je krásné, to je moc hezké, Maruško.
3: Opravdu, no. Jsem velice ráda, že jsem se dovolala a on mě poslouchá na lůžku v ložnici a já jsem jde si mimo. Takže opravdu ještě jedenkrát, hlavně a je s náma jako tady ještě dlouho.
2: Jasně.
3: A vám přeju také hodně, hodně štěstí a ať ty pěkné pořady, které denně jako poslouchám i já s ním, stále jsou živé a nám dávají kapku, jak se říká, radosti do života. Děkuju.
2: My děkujeme, Maruško, děkujeme za přízeň. Pepíčka, zdravíme samozřejmě a za chvilinku mu zaspívá Královna, dívejte, jak nám to nádherně vyšlo, že jste se zrovna dovolala a tady v playlistu to má přesně tady taky stáno. Královna Jarmilka Šuláková, tak vám udělá určitě radost.
3: Je naše rodačka.
2: Vidíte naše to, rodačka. No to tak vyšlo, to je prostě to,
3: no,
2: to tak píše život.
3: No, my vy tu také k nám jezdíváte. Ano. Do Ratibořa.
2: Ano, mějte děkuju. Se hezky, naschledanou, Maruško.
3: Naschledanou.
2: Oskar Rakvice. Oskare, dobrý den.
4: Dobrý den, pane Hegner. Já bych chtěl popřát dnes slaví krásné kulaté narozeniny Marika Christostomidu z Řecka, ale je rodačka z Rakvic, rozená z Lámalova. Takže Mariko, všecko nejlepší k narozeninám. Hodně štěstíčka, zdravíčka. A tě Nikiforek s Jorgosem poslouchají. Děkuji, pane Hegner.
2: A žije Marika tady, nebo je v Řecku?
4: Ne, v Řecku, ale je dneska tady, protože slaví sobotu slaví narozeniny.
2: Aha,
4: i s maminkou dohromady stovku. Maminka má 60.
2: Krásný.
4: Tak je to mají dohromady.
2: Dobře, tak, dobře. A v Rakvicích není nouze o to, co si člověk má dát, jako k pití třeba, že, Oskare?
4: Ano.
2: Vím to z festivalu, protože zase bude festival, že jo, tu Faranka Fest, zase bude, myslím, 13, kolem takhle nějak v červenci. Dobře, Oskare, hezký den a s Marikou si to užijte, naschledanou. Tak to byly telefonáty a ještě tady mám gratulaci. Dnes slaví naše maminka a babička paní Anička Krčmářová z Kojetina 86. narozeniny. Na zahradě rozkvétá dnes každá kytička. Narozeniny totiž slaví naše milovaná babička. Rozdáváš nám pochopení, lásku, úsměv, klid, lepší babičku a maminku na světě. Děti, snachy a vnoučata nemohou mít. Přejeme ti pevné zdraví, pohodu a samý smích, ať máš stále velkou radost ze všech květů svých. Přejeme ti k narozeninám tolik štěstí, kolik je květů ve tvé zahradě a tolik zdraví, kolik lásky a pochopení každý den rozdáváš nám všem. Děkujeme, že jsi pro nás, pro všechny tím nejbezpečnějším přístavem. Máme tě moc rádi. Nádherné narozeniny a hlavně hodně zdraví z celého srdce přejí synové se svými rodinami. Krásné přáníčko. A teď Jarmilka Šuláková, když jsem byla u maměnky a Bron

0: krásná písnička, Jarmilka to krásně zaspívala, teď mě naskočil moment, je to tak 5 let, když jsem měl jako studentku Erasmu, to byla Angličanka, která zpívávala v pubech s kapelou, takové country, a tak tenkrát, že to člověk říká, musíš zaspívat tady tu nějakou tu českou a, nebo nějakou moravskou, tak jsem vybral tady a ona, když tam byla, a tak krásně to tam, ale všechny ty sloky měla to na papíře, to jsem říkal, to prostě nemůžu poníštit. No dneška na to vzpomínám, jak Loty tady zpívala Angličanka. Nadí z Velkých Pavlovic, dobrý den.
1: Dobrý den, Karličku, já vás zdravím, všechny z rozhlase. A mám takové přání. V těchto dnech slaví své narozeniny paní Aneška Procházková ze Staroviček. Přejeme jí hodně štěstíčka, zdravíčka, lásky v rodině, to jí přejí Naďa a Slábek z Velkých Pavlovic. Teď bych chtěla pozdravit všechny přátelé a známé do Velkých Pavlovic a vám, Karličku, děkuji za prostor a někdy zase naschle.
0: Dobře, dobře, Nadí, taky děkujeme. Děkuju. Mějte se krásně, naschledanou. A jdeme, zavítáme do Jalubí. Je tam připravena Jiřinka v Jalubí, Jiři?
2: Ano, dobrý den.
0: Připravena,
2: přeju vám
0: ano.
2: Krásný den. A prosila by zahrát sestře Majce, která měla včera narozeniny, Majka Klásková z Rohace. Dneska má švagr Emil Jistl taky z Rohace svátek. A zítra má bratr Jenda Gasnárek z Ratiškovic narozeniny. Tak jim přeju všecko nej, hodně zdravíčka, štěstíčka, pohodičky. A zdravím také celou našu rodinu, velikou.
0: Dobře, velikou.
2: Děkuji
0: vám. Jak se hezky dodala, ano. Tak se mějte krásně, Jiřínko, naschledanou.
2: Taky, přeju vám pěkný den, naschle.
0: A hned tady Jarda Wolf nalenil, tu Faranka Fest bude 11.7. Ano, je to tak, Jari, děkujeme, hraje Kosárek Rakvice, vidíš to ani nevím, Stříbrňanka, Vlado Kumpána, tu Faranka samozřejmě. Tak ještě máme tady jednu gratulaci. Ano, tu jsem si odkliknul. Chceme nechat zahrát písničku pro naši úžasnou babičku, maminku Tereziu Hůšťavovou z Kútů, která dnes slaví narozeniny. Do dalších let s rodinami děti přejí hlavně hodně zdraví, božího požehnání a vnoučata posílají velkou pusu a k přání se připojuje celá rodina Hůšťavova a Šimkova. Tolik ještě gratulace a tady mám taky přání pro pana Ladislava Pospíšilíka, zasloužilého hasiče z Karlovic, který dnes slaví své narozeniny. Tak Ladislave, okresní sdružení hasičů z Kroměříže nezapomnělo a přeje především všechno dobré, lásku, zdraví, štěstí, ať se máte krásně. A písnička je Marko Čierné očenka a bude hrát Lieskovanka.

0: tolik Lieskovanka a teď dostává slovo Milan ze Štítar. Krásný den, milý.
1: Dobrý den, Karle, já tě velice moc zdravím, tvého kolegu a všechny dechovkáře. Karlíčku, já mám takový přání, poděkování. My jsme tady měli ve středu ve Štítarech posezení z duchoci, tak bych chtěl poděkovat celému obecnímu úřadu, všem zastupitelům za velmi dobré uspořádání tohoto programu a bohatý občerstvení. No a dále bych chtěl poslat písničku, pro co nám hrála kapela Dechová z Horané, z Rokytnice nad Rokytnou. Karličku, velice šikovní muzikanti, velice dobře hráli, žádná přestávka, krásně líbilo se to všem účastníkům a byli jsme spokojeni jak s občerstvením, tak s kapelou, tak ze
0: tak
1: všim,
0: to všechno to sedlo.
1: Co k tomu patří.
0: Ano.
1: No, Karličku, no a jinak písničku bych poslal Karlu Špačkovi, do Kramolina, Františku Urbánkovi, no, vědce do Petrova.
0: Dobře.
1: No, Helči a měl taky pátek minulý, nebo kdy to bylo, František Jurčík, tak pro Františka Jurčíka do Hradišky taky.
0: Dobře, a dobře.
1: Děkuji všem, Karličku, a přeju hezký víkend sobě.
0: Ano, a milý, je krásné, že poděkuješ, protože taky občas jezdívám na takovéhle akce, když dostaneme pozvání pro duchoce zaspívat a bývají to taková moc krásná odpoledne. Prostě fajn, že si lidi popovídají, zaspívají, prostě někdy zatancují. Prostě je to takové milé. Tak se měj moc hezky. Ahoj.
1: Děkuji, Karlíku, ahoj.
0: A teď dáme slovo Jožince ze Silovek. Jožinko, zdravíme. My jsme se potkali na dnu otevřených dveří.
2: Ano, dobrý den.
0: Podali jsme si ruce, to je krásné vždycky, že se člověk představí. A teď už nejsme anonymní.
2: Jsi říkal, představte se, tak jsem se představila.
0: Ano, naprosto správně. A i paní Jiřinka to říkala, že jo? Protože tak, jo. Teď už víme, prostě, když už zavoláte, tak už si člověk představí.
2: Dobře.
0: No,
2: tak já bych chtěla dneska popřát Janičkám. Je to sice brzo, ale to nevadí, mám tři Jany, je to kamarádka Jana Růžičková z Prštic, pak je to moja mýho vnuka, tak já nevím, co to je, má vnuka za manžela, takže je to Jana Kelblová taky z Prštic a třetí je kamarádka Jana Cimurková z Modřic. Holky, já vám přeju všechno nejlepší, štěstičko, zdravičko a užívejte si života a mějte se v rodinách dobře. A Jana Cimorková, ať si dlouho užívá cymbálky a dechovky.
0: Hezky. Děkujeme a vy taky, Jožíšek, se potkáme na nějakých dechovkách.
2: Taky, to je moje.
0: Pán Bůh a zdraví dá, abychom se mohli setkávat. Mějte se krásně, Joží.
2: Děkuji, mějte se taky, nashledanou.
0: Taky nashledanou. A pozor, dneska, jak jsem upozorňoval vás všechny, že dnes slaví svátek Emilové, tak také členové klubu Přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín slaví svátek zrovna hned dva naši přátelé, naši členové. Emil Němeček, Horní Bojanovice, Emil Buchta z Kokor. Pánové, všechno nejlepší k vašemu svátku, zdraví především a štěstí. A taky nesmíme zapomenout ještě na jednu členku klubu Přátel Českého rozhlasu, která slaví dnes narozeniny, a to je paní Anička Manová z Krásenska. Paní Aničko, také vám především zdraví, lásku, štěstí a takový pokojný svět kolem nás. A teď nám zahraje Lipkovanka, jedno z takových těch hodně známých českých Moje česká vlast od Zdenka Beneše.
3: Český rozhlas Brno.

0: A dovolala se paní Maruška přímo z Ořechova u Brna.
1: Ano.
0: Je to tak, paní Mařenko?
1: Je. Já bych sem chtěla nechat zahrát písničku pro potěšení, pro Jarečka Lorence.
0: Je.
1: Který je toho času v nemocnici, takže mu přeji brzké uzdravení, přeju mu, aby se co nejdřív vrátil z nemocnice, přeju to jemu i spolubydlícím.
0: Ano, a Maruško, moc krát děkuji za toto přání, protože včera jsme měli zkoušku a my jsme kolegové v divadle, protože a on tam chyběl a právě jsme zjišťovali u Anušky, co je mu, jak je tohle sto. A tak prostě ho samozřejmě zdravím moc a moc všichni tam členové toho našeho sdružení, toho Ořechovského divadla, protože opravdu jsme tak jako toto, že vždycky, když tam někdo je třeba nemocný, tak si člověk říká, nebo je v nemocnici, tak co se děje a tak. Takže to jste hezky, tak to vám moc krát děkuji za to přání.
1: Není zač, hlavně ať se nám brzy uzdraví a vrátí domů.
0: Naprosto, přesně tak. Maruško, mějte se moc hezky, děkujeme.
1: Taky, vy taky a nashledanou.
0: Nashledanou. A Jarda Wolf hned píše tady, děkuji za očenka od Lieskovanky, zdravím Jožu Kryžana, kapelníka Lieskovanky, celou Lieskovanku. Mějte se moc krásně, tak jsem předal gratulaci. A teď dojde k nám František Kohoutek, Josef Dofek a Zlaťanka.

0: Máme tady ještě jednu volající, paní Dagmar z Brumova Bylnice. Paní Dášovi, to uzavřete, to polední vysílání, tak povídejte.
1: Ano, dobrý den, zdravím vás všetkým rozhlase a v neděli bude Jany, tak bychom chtěli, já za sebe a ta bývalý soubor Trávnica, popřát naší kamarádce paní Janě Baťové z Brumova všecko nejlepší, hodně zdraví, radosti a či použije jako spravnučku a také požehnání panenky Marie a ať ho nebolí a nohy a brzy jako nashledanou. Těšíme se, když si zas zaspíváme. Sem tam někdy se schodíme a ještě si zaspíváme. Moc nám to chybí, že už, no, ale už jsme všetci staří.
0: Je, věřím, Dáši, protože to je taková společenská záležitost, ano, že si člověk zaspívá, ano. Nejenom zaspívá, ale spoplká a takový
1: co. Ano, tak život. Právě.
0: Tak se mějte krásně.
1: Ano, moc krát děkuju. Nashledanou.
0: A taky za přání poděkoval přímo sem do rádia Emil Němeček z Horních Bojanovic. Emile, taky děkujeme. A ještě nám zaspívá Danka Magálová za doprovodu Grande Moravia Ládi Pavluše, takové lidovečky krásné. Koho?

A tolik Grande Moravia, Ládi Pavluša, energická Danka Magálová. Budeme se loučit. Přeji vám krásné, příjemné odpoledne. V 18 hodin se opět setkáme a na závěr nám zahraje Svárovanka ze Strážnice, takovou moji oblíbenou úpravu od Rudolfa Stejskala, Ej od Buchlova.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Zatímco Eva s Karlem míří do manželské poradny, operace Jany končí dramatickými komplikacemi. Seriál vyprávějí. ČT 2. Řidič kamionu v čele vzpoury proti skorumpovaným policistům. Akční komedie Konvoj. A ČT Art. Legenda české country v hudebně zábavném pořadu z pera scenáristy Oldřicha Dudka, který slaví významné životní jubileum. 100 dola Michala Tučného. Páteční večer s Českou televizí.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Autobusy pro skupiny jsou na Jižní Moravě v závěru školního roku plné. Loni v Česku přibyly asi 2000 nových dřevostaveb. V brněnském Hadivadle má dnes premiéru hra Pan Biedermann a žáři a bude postupně oblačno až skoro zataženo s teplotami do 25 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Poptávka skupin po přepravě veřejnou dopravou v závěru školního roku roste. Autobusy jsou pro ně na Jižní Moravě do 22. června plné. Upozorňuje na to krajský koordinátor dopravy, společnost Cordis. Její vedení žádá školní skupiny, aby v tomto období volili raději cestu vlakem. Oproti loňskému roku se podle mluvčího Cordisu Květoslava Havlíka zájem o tento typ přepravy zvýšil o 15%.
2: Jenom za polovinu měsíce května jsme přijali stejný počet objednávek jako loni za celý květen. Jsou takové zhruba tři nejčastější lokality, kam skupiny jezdí. Jedna je Moravský kras, druhá oblast Pálavy, Lednice, Valtice a třetí oblast okolí Vranovské přehrady.
0: V Česku přibývá dřevostaveb. Minulý rok se jich v Česku postavilo okolo 2000. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Rodinné domy ze dřeva tvoří zhruba 15% českých domů. Bytových domů ze dřeva je ale méně. To by se ale mohlo změnit po loňské úpravě stavebních norem. Nově můžou dosahovat výšky až 22,5 metru. Brněnské Hadivadlo dnes uvádí premiéru hry Pan Biedermann a žháři. Předlohu napsal švýcarský dramatik Max Frisch v 50. letech. Nadčasový příběh ale pasuje na jakýkoliv rozpad společnosti. Režisér Jan Doležel v inscenaci vsadil na výraznou vizuální stránku a divákům dává prostor pro vlastní fantazii.
3: Klíčové je si pojmenovat, kdo jsou žháři a kdo je to pan Biedermann. Pro nás bylo hodně důležité neudělat z jedné strany tu dobrou a z té druhé strany tu zlou. Divák samotný si vlastně musí tuto otázku pokládat a jestli náhodou nejsou vinni všichni.

0: Zaženo. K večeru se bude kupovitá oblačnost rozpouštět, ale během večera bude od severozápadu přechodně přibývat oblačnost vysoká. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Foukat by měl mírný severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky jsou tak velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří od Ostrovačic. Na 253. kilometru zůstává ve směru na Kroměříž auto s poruchou. Pozor na exitu 194, pracují tam silničáři a opatrně projíždějte i místem nehody u Šebrova Kateřiny na křižovatce do Olešné. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
2: Takto k tomu přistupujeme v následující hodině s doktorkou Kateřinou Cejdomovou a Patrikem Rozehnalem. Dobrý den.
3: Dobrý den, já jsem se nadechovala, abych řekla, cítím ve vzduchu,
2: co?
3: Že bude dnes krásný den a úžasný pořád. Jestli pak víte proč, Patriku?
2: O pocitech.
3: No, ale taky, že něco člověk čuchá, čuchá člověčinu.
2: A nečuchá, nečuchá, nečuchá. Že vlastně ztratí čich.
3: Ano.
2: Takže o ztrátě čichu.
3: Ano, přesně tak. A o tom, jak je důležitý.
2: Že prostě necítí.
3: Ano.
2: A taky ten prohlášení. Nějak se necítím, řekl pacient doktorovi. Po amputaci nosu.
1: Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Rozbité zrcadlo, Karel Černoch, rozbila někdy zrcadlo, doktorka Kateřina Cejdanová?
1: No, jejda.
0: Jo.
1: Ano. A byla jsem velmi pověrčivá a bylo to zajímavé, protože to je sebenaplňující proroctví, jak člověk si říká, tyjo, co špatného se stane, vždycky něco.

0: co najde.
1: Teď k tématu, které ano. budeme mít v pořadu Veselé a zdravě. Ono se ho vlastně dozvíme i z ukázky z archivu zábavy, když už je to Veselé a zdravě. Připomene nám to Miloslav Šimek a Luděk Sobota.
2: A co vy, s čím vy tam jdete?
3: Já? Já s nosem, pane, s nosem.
2: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
3: Ale to nechte si to. Já ve svým věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry. Já tam jdu se svým nosem, aby bylo jasno. Se svým nosem.
2: Oni čekají na vhýzky a on na ně jde s dlouhým
3: nosem. Dovolte, já snad tady ještě někde mám normální nos, ne?
2: Pokažte, pokažte to.
3: No prosím.
2: No máte ho normálně.
3: Ty to povídá.
2: Tak proč tam s ním teda jdete?
3: No ukázat jim ho, ne?
2: A vy si myslíte, že oni jsou zvědaví na nějaký normální nosy?
3: Já nevím, milej pane, na co jsou tam zvědaví, jak to mám vědět?
2: Tak se zeptám, když něco nevím. Já vám říkám, že jestli máte normální nos, tak tam s ním jdete zbytečně. To vás ještě vyhodí.
3: Už vás nemalujte na zeď, proč by mě vyhazovali? Snad mi aspoň poraděj, ne?
2: To víte, že ne.
3: Jak to, že ne? Musej mi poradit, já ztrácím čich na obě dírky.
2: To ne, to oni ne.
3: To já vím, že oni ne, ale já jo.
2: Já jo.
3: Pro zajímavost, co ztrácíte vy?
2: Já.
3: Že se ptám vůbec. Zajímalo by mě, co ztrácíte vy?
2: To ne.
3: Nemáte takhle náhodou něco s ušima?
2: To ne.
3: Ne. Tak jsem hold blbej, no.
2: A to jo, to je pravda.
3: Tak vy nemáte nic ušima.
2: Já jenom neslyším.
3: Proč tam teda jdete?
2: Já neslyším.
3: Povídám, proč tam teda jdete?
2: Já neslyším, ne?
3: Kam bejt. A si tam jdeš čím chce. Dědek jeden, ale nepříjemný.
2: Já špatně slyším, tak jdu doktorovi, ne?
3: Je nám svátek Loch Nessko.
2: Nevolali mě? Povídám, nevolali mě?
3: Co večer, co na mě řvete?
2: Protože neslyšíte.
3: Já vás slyším. Já vás slyším dobře. Já vás jenom necítím.
2: To buďte rád.
3: Proč?
2: To já cítím dobře. Ale jak tak vedle vás sedím, tak bych radši slyšel.
4: Veselé a zdravě.
0: No, tak já jsem zatímco jsme poslouchali tuhle ukázku, se Patrika ptala, z které doby to je. On říká, že z 80. let.
1: Ano.
0: Takže můžeme skonstatovat, že po 50 letech se to s léčbou moc nehnulo. Teda.
1: Takže to, nepozná je, se tedy jako
0: no,
1: problém s čichem.
0: Ten problém je v tom, že je nedostatek klinických studií, takže my například čich hodnotíme pořád kvalitativně, neboli je, nebo není, ale kvantitativně, jako kolik ho je.
1: Vy nám nemůžete jako doktoři říct tak jako ušaři, že to takhle řeknu, snížil
0: na
1: se vám sluch o 10%, že by to bylo s čichem?
0: Nejsou žádné normy.
1: Aha.
0: A jsou ještě muži a ženy mají ten čich lepší,
1: jak
0: ale
1: to?
0: My nevíme o kolik. No, on totiž čich souvisí hodně se spoustou různých věcí a z těch čichových receptorů to jde rovnou do mezi mozku a rovnou to ovlivňuje limbický systém, což je něco, co nám vytváří ty pocity, proto tomu říkáme, že někdo něco vyčuchá, nebo babička říkala, zčuchli se, teď se slejzaj. A byl na to dělaný velmi zajímavý pokus o souvislosti imunity vlastně jednotlivých pohlaví a jejich čichových jako zhodnocení a zjistilo se, že čím je imunitní systém muže vzdálenější od imunitního systému ženy, tím víc jí voní a v obráceně.
1: To znamená, že si takto podvědomě žena vybírá partnera, aby byla bohatší nějaká
0: ano,
1: imunita pro děti.
0: Ano, aby dítě mělo bohatší imunitní systém, čili že mu to prospívá.
1: O čichu a hlavně o ztrátě čichu, kdy vám třeba slábne. Doktoři to ještě nedokáží přesně změřit, ale vy ten pocit určitě dokážete popsat, že to třeba bývalo lepší, nebo jste ho ztratili dokonce úplně na nějaký čas, nebo se vůbec nevrací. Tak tyhle problémy budeme řešit dnes v pořadu Vesele a zdravě.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma ztráta čichu. Připomenou nám to i posluchači, kteří opět básnili.
1: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Abych nestratil svůj čich, nekouřím, nepáchám tento odporný hřib. Nejraději má moje nosní slizice aroma jarní přírody nejvíce.
0: A pak máme posluchače Petra.
2: Zdraví, Petr. Vlezli jsme tam pěkně potichu, jsem ale zcela bez čichu, takže mu věřím, když parťák tvrdí, zdráme odsaď, nějak to tu smrdí.
3: Ale tady si, Patriku, všimněte, jak krásně nám posluchač Petr vlastně řekl, jak je ten čich výrazně zaměřen na ty negativní čichové podněty.
0: Je to z obranných důvodů.
3: Je to z obranných důvodů a dokonce to aktivuje pud sebezáchovy, jak jsme slyšeli v této krásné básni.
0: Co všechno může vyvolat problémy s čichem, nebo jsou i nějaké zvláštní nemoci, které s tím čichem souvisí, které tak třeba neznáme?
3: My můžeme mít vrozenou poruchu čichu a můžeme ji mít získanou. A u té získané může to být dočasně, to je nejčastěji zánět nosní sliznice, ať už způsobený nějakou virovou nebo bakteriální infekcí anebo alergií. To jsou ty nejčastější věci. Ale potom může být trvalá ztráta čichu a to je velký problém, protože to tady i pár našich posluchačů se ptalo a obávám se, že tam jde o tu trvalou ztrátu, kdy vlastně u té trvalé ztráty, to je onemocnění centrálního nervového systému a té vlastně dekodovací centrální části. Čili v tom nose je to možná fajn, ale jako ta centrál limbického systému a mezimozku, která
0: mozek to špatně
3: dekodují, to nevyhodnotí.
0: Nebo vůbec. Ano.
3: A to může být po úraze hlavy, nádorových onemocněních mozku, třeba meningeom, ten utlačuje dokonce čichové nervy. Další mohou být neurologická onemocnění jako Parkinsonova nebo Alzheimerova choroba, tam taky je to vlastně neurologický.
0: A může být tedy náznak toho, že třeba tahle nemoc přichází, nebo tyhle nemoce?
3: Ano, může to být k tomu, že vlastně ten pacient subjektivně, my jsme říkali, že my to změřit jako neumíme, ale on subjektivně
0: popisuje,
3: konstatuje, že se mu snížil čich. Tady chci poděkovat zase panu Miroslavovi za to upozornění, že kuřáci mají opravdu ty čichové receptory tak jako omráčené a ten kouř je něco, co normálně je obrovský stresor, ale kuřák to má obráceně, že on ten kouř považuje za nevýznamný vlastně podnět. To znamená, že ho vůbec nevnímá, necítí.
0: Kuřáci by asi neměli dělat tedy hasiče?
3: No, to myslím, že ani dokonce nedělají. Nevím teda, že by to bylo v nějakém dotazníku, ano, ale ne. A proto říkám, že velmi důležitá je anamnéza od pacienta, kdy to začal vnímat, co se stalo, jestli měl úraz, jestli měl nějaké onemocnění. Polypy mohou být problém. A ta diagnostika je poměrně svízelná, bohužel.
0: Můžeme i nějak špatně vyhodnocovat ty vůně, pachy?
3: Ano, můžeme mít vlastně to, co já jsem tady popisovala, je anosmie, to znamená, to je ztráta. Říká se tomu takzvaná čichotupost. To je velmi zajímavý vlastně název. A je to závažné, protože náš čich je strašně důležitým smyslem na pocit bezpečí, na rozeznávání nějakých vlastně lidí i stavů mysli těch lidí, protože pod vyděšeného člověka, to víme od psů, voní jinak než pod člověka klidného. Při konzumaci potravin my rozeznáme čichem, jestli ta potravina je nakyslá, zkažená, shnilá, něco, čili nám to zaručuje vlastně zdraví. A pokud my o ten čich přijdeme, a to může být i dočasně, i trvalé, no tak se člověk cítí ohrožen a je vlastně jako horší je to, než být možná slepý, protože není žádná kompenzace tohohle smyslu.
0: Je nějaká normální lhůta, když přijdou nemoci, třeba i ty virové nebo jiné, kdy může na čas tedy člověk přijít o ten čich, ale pak se vrátí. A teď, abychom věděli, pokud už se nevrací po téhle době, tak radši k doktorovi, nebo by mohlo hrozit, že to bude trvalé?
3: Tak, já bych šla k doktorovi v podstatě zhruba první týden po té, co ztrácím čich, aby se případně zahájila léčba, protože u těch třeba sinusitid, zánětů různých nebo polypů, tam jako dlouho čekat k čemu. Hmm. To znamená raději dřív, jinak 4 týdny je ten limit, který od sebe odlišuje tu ztrátu dočasnou a ztrátu, která zavání tím, slyšíte, říkám zavání, tím, že je trvalá.
0: Doktorka Kateřina Cajdanová odpovídá na mé otázky, bude brzy už i na vaše, ty dopředu položené přes náš telefonní záznamník nebo kladené ve formuláři na stránce Veselé a zdravě CZ, už si pletu pořady. A pozor, dostane se brzy i na ty vaše živé dotazy na telefonní lince, ale k tomu za malou chvíli. Teď se na chvíli zase vrátíme za muzikou.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: se to blíží. Povídáme si i dnes v tomto čase pravidelně s doktorkou Kateřinou Zajdhamlovou, dnes na téma ztráta čichu nebo jeho výrazné omezení. Ptali jste se i dopředu přes telefonní záznamník, tady je jeden z dotazů.
1: Dobrý den, paní doktorko, zdravím vás. Prosím vás, prodělala jsem COVID hned na začátku 2020. Od té doby vůbec nic necítím. Málo kdy se mi povede, že cítím třeba česnek, nosem nic necítím. Jinak jsem stabilizovaná v pohodě. Nevím, co s tím dělat, protože ani necítím, jestli mi smrdějí nohy, nebo když se navoním, necítím to. Jsem alergik.
0: Ty problémy na s COVID. Post-covidem to bylo hodně, ano.
2: Nás se ptalo hodně lidí, já bych jenom chtěla říct, že to je takové povzbuzující v uvozovkách, že bohužel ke ztrátě čichu u covidu dochází a proč vědci zatím nevědí, ztráta čichu je pravděpodobně v okamžiku, kdy koronavirus infikuje ty buňky a vlastně ty buňky jsou zranitelnější, mají nedostatek výživy, z čehož zaniká jejich část. Jinak každá z těch čichových buněk má tendenci rozeznávat třeba 4 pachy, jakože nejsou specializované, ale jsou to takový...
0: jsou multitalentové.
2: Multitalentovaný, ano. A takže italští vědci zjistili, že ke ztrátě čichu u pacientů dochází ve stejné době, kdy se najde vlastně interleukin 6, který je spojovaný se záněty. To znamená, ten zánět prostě způsobí ten zánik. No a co s tím, tak nikdo moc neví. Zkouší se B vitamin, zkouší se proplachování
0: někomu
2: nosu.
0: Se to po čase velmi brzkém třeba vrátí a někomu ne, proč? Tady nevíme. A je tam šance na to, nebo zaznamenáváte, že pak může být i zlepšení třeba po roce?
2: Právě psal nám tady jeden z pacientů, že může docházet k tomu, že to jako přejde a zlepší se, zhorší se. Je to záležitost toho, co dělá ten zánět. A další věc, velmi zajímavá, paní Ilona nám píše, že v září 22 od té doby, kdy byla vzata levá ledvina, tak má ztrátu čichu a necítí nic ani savo, výjimečně náznakem parfém. To je velmi zajímavé, že tu savo, které je tak intenzivní, ona necítí a ten parfém cítí.
0: Zajímalo říkala předtím ty negativní věci, člověk cítí.
2: Běžně je to spíš v obráceně, že by to savo ještě cítila.
0: Jestli má dobře zvolený parfém, jestli dobře voní.
2: Tam je, ano, to je jedna moc, otázka, možnost, ale taky to může být, že došlo k selektivnímu úhynu některých buněk a ty jiné, které vnímají zase jiné věci, třeba parfém, ještě jsou naživu. Léky neužívají 60 let, neurolog i obvodní lékař tvrdí, že s tím nic nejde dělat, no tak co já na to říct jiného, než že s nimi bohužel souhlasím.
0: Podobné téma tady je v dotazu i telefoním.
3: Veselý den přeje Marie. Prosím, paní doktorko, jsem zvrácená nebo nemocná psychem, když mi voní síry, jako je Romadur nebo jihočeský zrající.
2: Není zvrácená, nevím proč by, protože kdyby to byly nebezpečné síry, no tak ani nechutnají. Ale čich a chuť jsou spojeny a v okamžiku, kdy prostě něco voní, a tady bych chtěla upozornit na genetické výzkumy, které říkají, že tendence k tomu, že nám některé věci voní nebo chutnají, je dána geneticky. To znamená, s věkem se zvýrazňuje a jediný případ, kdy ten čich se vlastně s věkem nebo s nějakým začátkem nemoci začne ztrácet, je právě Alzheimerovská demence a je to považováno dokonce za první z diagnostických rysů. Já tu mám ještě jeden zajímavý dotaz.
0: Ano.
2: Před 15 lety paní měla rakovinu prsu, od té doby ztratila čich vinou chemoterapie a ozařování. Tady je to vlastně zánik pravděpodobně z důvodu zánětů a vlastně určitého poškození té sliznice a cítí pouze aromatické hodně věci, ale ty negativní, jako třeba chlévská mrva, parfémy, ani květiny necítí. No, tak vzhledem k tomu, že ještě prostě cítí ty negativní, tak já věřím, že ten čich se postupně může vracet.
0: Že je to známka toho,
2: že je to známka, že by to mohlo dobře dopadnout. Jinak to, že cítí ty negativní věci, je proto, že oni jsou významnější.
0: Také máte problémy s čichem, vytrácí se vám třeba s věkem, slábne, nebo zmizel úplně, nebo ve vlnách, jak popisovala paní doktorka, přichází tyto problémy. Cokoliv na téma ztráta čichu řešte právě teď živě s námi přes telefonní linku, kterou otevíráme vám, a vaše dotazy budou znít ve vysílání už za malou chvíli.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: odpovídáme už postupně na vaše otázky, dotazy po telefonu 731 800 900. Vy posloucháte totiž pořad Vesele a zdravě na vlnách Českého rozhlasu dnes na téma ztráta čichu. Další volající na naší lince 731 800 900. Kdo tam je?
1: Halo, halo.
2: Doležel Stanislav, prosím vás, to je rádio.
1: Ano.
0: A Vesele a zdravě pořad. Voláte dobře.
2: Já mám takový problém opačný s čichem. Já po covidu mám čich naopak velice výrazný. Takže...
0: Ve smyslu, že je to až obtěžující, myslíte? Nebo cítíte naopak pozitivně spousta vůní a pachu?
2: No, to je až obtěžující, protože třeba když se vaří a krájí se syrová cibule, tak to je až moc. Případně při barvení vlasů čpavé, které je v té barvě, tak to samé, to taky ano. Je moc.
0: Může se po té nemoci jako pročistit ten nos natolik, že dojde k nápravě i původně třeba, nechci to říct, ucpaného nosu, ale ne tak třeba dobře funkčního?
1: Pán mluví. Tam je otázka, jestli například tou léčbou, kterou pán absolvoval, jestli jste třeba nebral nějaké dietní doplňky, nebo co jste vlastně v době covidu se sebou dělal, abyste se té infekce zbavil? Halo, halo?
2: No takový ty běžný prášky, které se dají koupit na volno, čili že nějaký Paralen Plus a podobně.
1: Jo, takhle, čili vy jste nic lokálně nedělal. Je to zvláštní, tělo si pomohlo samo způsobem, které je teda obtěžující. Chtěla bych říct to, co jsme říkali i během písničky. Je potřeba tomu sebrat ten význam, čili radovat se, že ten čich mám, protože ztráta čichu je horší, než když se ten čich zvýrazní a pracovat na tom významu, který tomu přikládáme. Čili čím víc vás to štve, tím to bude významnější, bohužel.
0: Radí, říká, prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí, doufám i dalšímu, kdo má problém s čichem, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: A někdo má puštěný rozhlas, můžete si to prosím stlumit?
3: Ano, už to vypínáme.
1: Jste moc laskav.
3: Měl jsem jemu jako
1: ano.
3: Delší dobu, no a šel jsem k lékaři, jakože špatně jako jsem cítil potom, no mi napsal nějaké kapky na sonek.
1: Ano.
3: No a ty, když jsem si nastříkal do nosu, tak jsem přestal cítit úplně.
1: Jasně, tady máme podobnou zkušenost pana Jana, který říká, že si po obyčejné chřipce začal taky nějakým způsobem kapat a že neví, jestli to teda byly kapky nebo náhoda. Někdy se může stát paradoxní reakce na ty kapky, že vlastně je to jako kdyby poslední rána nebo poslední kapka a dojde k tomu. No. Zajímavé je, že jeho chuť pana Jana se vrátila k normálu, ale čich se mu změnil, kyselé cítí normálně, kouř úplně jinak. Je to prostě záhada a je to záhada zejména proto, že my to nemáme podpořeno žádnými moc výzkumy.
0: A co s tím, tak máme tomu dávat,
1: těžké.
0: Jak vy říkáte, ty jiné významy, že se jako na to zvyknout ano. A pozitivně tomu dát nějaký náboj, tak by to není tak špatný.
1: Ano, že aspoň něco cítím, no.
0: Jo, to je takové, jako když si jako maminka třeba zvykne na to, když přijde miminko a teď musí
1: stolice
0: nepříjemně a nakonec to prostě vezme.
1: Ale je to v pohodě.
0: Takže zkusit takto k tomu přistoupit.
3: No já to už mám dlouho, ale já něco cítím trošku, jako třeba kvalitní parfém cítím.
1: Výborně.
3: A jak jsou ty horší, tak to cítím jenom jako puzr.
1: Ano, tak jenom už bych si...
0: To je výhoda, odhalíte dobrý parfém od špatného.
1: Přesně, už bych si liboval.
3: Mi často mi říkají, že cítím, jak se potím, jako tak to necítím skoro vůbec.
1: Jasně, tam člověk na svůj vlastní pot si docela
0: zvykne.
1: Často i sám
0: tak
1: zvykne.
0: Odfiltruje vlastně v té
1: čichové tloně. Že to odfiltruje,
0: tloně.
1: Protože to cítí pořád, no tak hold prostě poprosit, ať vás někdo očuchá a řekne. Ale vážně, jako...
0: Další dotaz telefonní u nás v pořadu Vesele a zdravě. Kdo se ptá na ztrátu čichu nebo problémy s ním? Kdo
1: halo,
0: tam je?
1: Halo.
0: Povídejte, ozvěte
4: halo,
0: se nám.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Posloucháme.
4: Tady posluchač z Trutnovska.
1: Ano.
4: Já bych se paní doktorky zeptat. Před 3 lety jsem byl na operaci očních kanálků.
1: Ano.
4: A tam mi doporučili, nebo dali po operaci sůl, že si mám slanou vodou ty kanálky proplachovat několikrát denně.
1: Ano.
4: Co jsem dělal, i potom po propuštění z nemocnice jsem to dělal.
1: Ano.
4: A potom jsem mi ztratil čich a do dneska ho nemám zpátky.
1: To je právě problém, že mohla být přílišná koncentrace té soli a my se v medicíně velmi často ocitáme takzvaně mezi Skylou a Charybdou, čili mezi dvěma zly, a tam vlastně rozhodnout, co je horší a co je lepší, je velmi těžké. Já začínám být kapku frustrována, protože veselé a zdravě není veselé a já nemám zázračné řešení. Já fakt nevím. Jo, v situaci, kdy je tam ale přímá příčinná souvislost, no tak prostě ty buňky pravděpodobně nějak odumřely. Mě ještě teď napadá, jak to slyším od vás povídat, tak mě napadá, jestli neskusit upravit pitný režim, protože kvalita sliznice i v nose by mohla být zlepšena tím, že nebude dehydratován ten nos. Takže zkusit, protože pokud k tomu došlo vinou solného roztoku, který byl třeba hodně koncentrován, tak by to mohlo napravit zevnitř dostatečná hydratace. Takže zkusila bych tohle.
0: Zkouška tohoto typu. Ano. Doktorka Kateřina Cajdamlová u nás ve studiu Veselé a zdravě a téma je ztráta čichu. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
5: Veselé a zdravě. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: My budeme stále ještě odpovídat na vaše otázky, které se týkají ztráty Čechů v pořadu Veselé a zdravě, tedy odpovídat bude doktorka Kateřina Cajdamová hledat cestu k nápravě. Telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je teď právě? Dobrý den, vítáme
1: Dobrý
0: vás.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, u telefonu Milada Haková.
0: Povídejte.
2: Já jsem se prosím vás chtěla zeptat, já trpím chordomem klivu a v roce 23 jsem měla vlastně operaci a od té doby jakoby cítím velice málo.
1: Ano.
2: Mám pocit, že se mi jakoby čich, jakoby nemám intenzivní čich.
1: Můžu vědět váš věk?
2: 58.
1: Jasně. A vy jste to řekla svému obvodnímu lékaři?
2: Pravidelně dojíždím do Ústřední vojenské nemocnice do Prahy.
1: A říkala jste jim to?
2: Netukou. Říkala jsem to.
1: A co říkal?
2: Ale jakoby ten stav je nezměněný.
1: Ano.
2: Ten nádor neroste. Tak
1: ano. Ano. No, já jsem říkala v tom úvodu, že při určitých typech nádorů je ztráta čichu způsobena útlakem čichových nervů, jo? Takže to může být tenhle ten moment s tím, že to hlavní je sledovat, co dělá ten nádor, a pokud ten nádor neroste, tak ta věc by neměla progredovat, že by se to nemělo jako zhoršovat. V okamžiku, kdyby se vám to začalo zhoršovat, tak bych asi rychle běžela do té nemocnice zkontrolovat, jestli nádor neroste. Máte to jako takovou kontrolku, to vnímám.
2: Já tam jako jezdím dvakrát do roka vlastně na magnetickou rezonanci,
1: no.
2: Takže jakoby pod kontrolou
1: ano.
2: Se domnívám, že jsem.
1: Oni nepočítají s tím, že se bude operovat, nebo že se to bude nějakým způsobem, já nevím, co, ozařovat nebo tak, nic?
2: Já jsem to ozářené měla
1: Aha.
2: na kybernetickém noži a operace Aha. v podstatě je nemožná, protože
1: Aha.
2: je to na nepřístupném,
1: místě. Jasně. Takže tady bych asi brala tu změnu schopnosti cítit jako bohužel vedlejší účinek toho spíš nádoru a spíš bych měla radost, já vždycky doporučuji mít radost z poloplné sklenice, čili radost, že to neroste, že se to nezhoršuje. Ach jo,
0: doktorka
1: já bych
0: Kateřina...
1: ráda radila nějak
0: kouzelně,
1: ale tady to je fakt, každá rada drahá, bohužel.
0: Snad se nám podaří vysvětlit třeba problémy někomu dalšímu. Dobrý den po telefonu, 731 800 900, naše linka, kdo tam je?
3: Dobrý den, tady je posluchačka z Moravy a chtěla bych se zeptat paní doktorky. Já jsem měla v roce 21 covida, dost těžkého, a od té doby nemám tu ani čich, ani chuť, což je docela už lustrující 5 roků. Je nějaká náděj, že by se mi něco vrátilo?
1: Jej, Damone, zase. Já děkuju za otázku, vzhledem k tomu, že tam došlo ke ztrátě i čichu, i chuti, tak pravděpodobně se jedná o nějakou centrální prostě problematiku neurologickou. A 5 let to už nevypadá. Jinak nám během písničky volala dáma, u které to bylo důsledkem boreliózy, a tam taky jako... Přestože boreliozu už nemá, tak furt ten čich špatný. Je to prostě čich je potvora. No.
0: Kdo se ptá další na telefonu? Ještě jeden. Poprosíme stišit rádio.
1: Rádio.
0: Teď, když voláte, ať rovnou, tak to se, se omlouváme. Musíme jít na další, kdo je připraven. A nevazbí nám to. Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Prosím.
0: Ano, jste to vy. Ptejte se v pořadu Veselé a zdravě.
4: Kde jsou?
0: Ve vysílání.
4: No, už se
1: ano,
4: slyším.
1: Ano.
4: Prosím vás, paní doktorko.
0: Já vás poprosím i vás, stište nebo vypněte rádio, slyšíme vaši ozvěnu, prosím vypněte to, budete rozumět vy nám, i my vám.
4: Rozumím. Prosím vás, paní doktorko, nemohla byste aspoň z půlky těch, co volají, nakopat s proměnutím do řeči?
0: A tak omlouváme se. A není důvod.
1: Není
0: si
1: důvod. My děkujeme si moc za důvěru, se kterou nám lidé telefonují, a považuju to za báječné a děkujeme, že někdo volá.
0: Ano.
1: No, tak vypněte si rozhlas, když vás to zlobí.
0: Kdo pak tam je teď? Dobrý den.
1: Haló? Se někdo nechal zastrašit teď? Doufám, že ne, pro boha. Je tam někdo?
5: Ne, nenechal jsem se zastrašit.
0: Povídejte, ptejte se.
5: No, po covidu, tak před 4 rokama, nebo tak nějak to bylo, jsem měl těžký covid. Od té doby mám ztracený čich a jako chuť se mi pomalíku vrací, ale...
0: Ano, to je věc, kterou jsme tu, že vám do toho skočím, to řešili mnohokrát.
1: Ano, a chtěli jsme slyšet, že aspoň něco se vrací.
0: To je dobrá zpráva.
1: Další důležité je, aby člověk trénoval. To znamená, jakýkoliv smysl, pokud vlastně my se snažíme ho trénovat, ať už tím, že čicháme k parfémům nebo k nějakým, já nevím, věcem jako aromatickým, jako je cibule, česnek a podobně, a radujeme se, že se nám to zlepšuje, tak to bývá jako možnost, že se to vrátí. Jinak těch věcí, které ještě mohou působit, je víc, třeba roztroušená skleróza, Huntingtonova choroba a další. Čili ještě zajít vždycky k lékaři a zjišťovat, jestli zatím něco ještě není jiného než ten covid. Po covidu to většinou bývá po 4 týdnech zpátky.
0: Další téma, další shrnutí, malé a krátké, za malou chvíli v našem pořadu Veselé a zdravě.
6: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
7: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Téma ztráta Čechů v našem vysílání v pořadu Veselé a zdravě. Ještě krátké informace a pár shrnutí na závěr od doktorky Cajdamlové.
1: Tak, jsme tady v situaci, kde opravdu řešení je těžké, ale diagnostika může aspoň část těch ztrát Čechů pomoct nějak zařadit a možná i trošku zlepšit. Takže dělá se nosní endoskopie, která potvrdí nebo vyloučí, že by byly polypy nebo otoky. Počítačová tomografie, magnetická rezonance, ta hledá ty nádory různé. Pacient nám musí říct, jestli neměl úraz, onemocnění, poranění, a vzhledem k tomu, že onemocnění COVID-19 je velmi častou příčinou, tak se dělá i PCR test. Dělají se i další testy na infekce, čili prosím, pokud týden nebo delší dobu pozorujete změny nějakého toho svého čichu, běžte k lékaři, protože, jak jsem říkala, Alzheimerova demence jako první příznak často bývá ztráta čichu.
0: Takové jsou rady. Najdete i na webu veseleazdravie.cz, v repríze po 20. hodině a nás ve vysílání zase za týden ve stejném čase. Paní doktorko, děkuju a hezký víkend.
1: Hodně zdraví přeju, nashledanou.
0: Mějte se pěkně, ať se daří a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Brněnská primátorka nesouhlasí s přístupem vlády k sudeckému sjezdu v Brně. Více než 7 tisíc zájemců si zatím podalo přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. A v Hodoníně začíná lázeňská sezóna. Bude postupně oblačno, až skoro zataženo s teplotami do 25 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Na brněnském výstavišti začíná sudetoněmecký sjezd. V Česku je to vůbec poprvé, a to jako součást festivalu Meeting Brno. Na programu je pak zítra třeba tradiční pouť smíření, která připomíná odsun Němců. Pořádání sjezdu vyvolalo kontroverze. Odpůrci proti němu plánují několik protestů. S akcí nesouhlasí ani vládní koalice, která ve sněmovně minulý týden odhlasovala usnesení, aby organizátoři sjezd zrušili. Podle primátorky Brna Markéty Vaňkové z ODS je takový přístup nešťastný.
2: Tím, jakou tomu dali důležitost, jak dlouho se to projednávalo vlastně v poslanecké sněmovně, tak to může mezi občany, kteří nemají tolik informací, třeba budit zdání, že konáním sněmu v České republice nám, naší republice, hrozí nějaké nebezpečí, a o tom se skutečně nedá mluvit.
0: Policie už oznámila, že kvůli sjezdu i protestům posílí v Brně hlídky. Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo zatím více než 7 tisíc uchazečů. Ukazují to data státní organizace Cermat. Na středních školách se čtyřletými a kratšími obory je podle Cermatu zhruba 24,5 tisíce volných míst. Osmiletá gymnázia nabízí 200 míst a ta šestiletá zhruba 50. I ve druhém kole si můžou uchazeči podat až 2 přihlášky na obory s talentovou zkouškou a až 3 do oborů bez ní. Využít můžou elektronický systém DIPSY nebo papírovou formu. Na podání přihlášky mají žáci čas do pondělí 25. května. Lázně Hodonín zahajují 47. lázeňskou sezónu. Kromě kulturního programu čeká na lázeňské hosty a další návštěvníky i ukázka služeb, které lázně přes rok nabízejí. Dozví se tak víc i o jodobromové minerální vodě, která je tamní hlavní léčivou silou. Další program přibližuje obchodní náměstkyně lázní Iva Kljunič-Briješčanská.
3: Třeba fyzioterapeuté budou předvádět nejrůznější techniky typu SM systém cvičení, tejpování, nácvik severské chůze, a v podstatě představíme jednotlivé úseky jako takové, co tvoří lázně.

0: Zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří od Říčan a opatrně projíždějte i místem nehody u Šebrova Kateřiny na křižovatce do Olešné. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré odpoledne, vážení přátelé. Také si vždycky, když slyšíte do Říčan, vybavíte ten okamžik z filmu Rozpuštěný a vypuštěný a tu scénku na nádraží, kdy se nepravého inspektora Trachty ptá cestující: no do Říčan! Tak vám přeju dobré odpoledne. Dobré odpoledne s datem 22. května 2026. Svátek mají všichni Emilové, pochopitelně gratuluju. Narozeniny 63. slaví Miroslav Hanuš, tohle herce si taky určitě vybavíte. A pokud slavíte společně s ním svůj den narození, gratuluju. Ovšem narozeniny, a to už 134. považte, slaví zubní pasta v tubě. V roce 1892, 22. května totiž, zubař Washington Sheffield poprvé prodal zubní pastu v tubě, kterou vynalezl v connecticutském New Londonu, tedy Novém Londýně. Začíná odpoledne, to dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno, ve kterém vás v této hodince vezmu třeba do divadla, a nejen tak do lecjakého, do hadivadla. Taky do Moravského Krasu, ale tam zavítáme společně s Hankou Slabákovou z Klubu českých turistů a za chvilku se podíváme i do brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Čeká nás krátká cesta za meteoroložkou Barborou Kučerovou. Abyste věděli, jaký víkend je před námi, přeji vám krásný pátek. Tady je Borek Kapitánček. Dobré odpoledne.
0: Český rozhlas Brno.

0: Touhle písničkou bychom klidně mohli začít takový, no řekněme, neplánovaný cyklus i Megales Epitychies Tis Nanas Muscuris. Tedy ty největší hity Nany Muscuri. Ale tohle byla opravdu ona, tahle řecká zpěvačka, vlastně krécká zpěvačka, která vám zpívala na začátku našeho dobrého odpoledne. V něm je ale teď čas věnovat se trošku jinému tématu než zpěvu jako takovému. Informace o počasí, právě to je připraveno v našich dalších minutách těch vysílacích společně počas s Bárou. Tedy s Bárou Kučerovou z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne, Barboro.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jaké počasí máme na Jižní Moravě? Jaké jsou teploty? Neprší náhodou někde?
1: Žádnou náhodou dnes neprší, pršelo včera a dneska by to mělo být beze srážek a beze srážek by to mělo zůstat i potom během zítřka. A teď momentálně máme většinou oblačno, případně až skoro zataženo a teploty se pohybují poměrně v úzkém rozmezí, konkrétně mezi 21 a 23 stupně Celsia.
0: Už tedy víme, zhruba víme, jaké nás čeká odpoledne a jaký bude víkend, ale pojďme si to vzít trošičku podrobněji pro ty, kteří třeba plánují sobotu a neděli někde venku. Nejprve odpoledne dnešního pátečního dne. Jaké teploty ještě mohou nastat na Jižní Moravě?
1: Ty teploty už by výrazněji růst neměly, byť ta maxima by se dnes měla pohybovat mezi 22 a 25 stupni Celsia. Momentálně to maximum je 24 stupňů Celsia, takže ještě někde ty teploty mohou trošičku povystoupit a to oblačno, případně to skoro zataženo, by během odpoledne mělo zůstat a k večeru se potom bude rozpouštět tady tak kupovitá oblačnost, ale už teď je na obloze nad ní oblačnost vysokého patra, nejvyššího, ta je často průsvitná a ta by tam na té obloze měla zůstat až do večerních hodin a potom i zpočátku během noci.
0: Víme tedy i to, že noc bude zřejmě, no zřejmě taktéž beze srážek. Noční teploty potom vystřídá ráno a ranní teploty, hned se k tomu dostaneme, jen abyste věděli, že zítra v Brně vyjde sluníčko přesně v 5 hodin a zapadne ve 20 hodin a 41 minut středoevropského letního času. No ale teď už vám dám znovu slovo, abyste nám řekla, jaká sobota nás čeká.
1: A tak zítra ráno teploty klesnou mezi 11 až 8 stupňů Celsia, v údolích a při uklidnění větru můžou být i kolem 7 stupňů Celsia a zítřek pak bude zpočátku jasný nebo polojasný, protože ta oblačnost by se během noci měla vytratit. V průběhu dopoledne bude opět přibývat oblačnost tady tohoto kupovitého charakteru. Přes den tedy opět čekáme oblačno a k večeru se oblačnost znovu zpět rozpustí a zítřejší maximální teploty tak ty už by měly být někde i letní, konkrétně 24 až 27 stupňů Celsia.
0: Sobota tedy poměrně slunečná s kupovitou oblačností. A co nás čeká v neděli a v pondělí?
1: A neděle by měla být také slunečným dnem s letními teplotami, ale večer i s možností přehánek. Ta oblačnost nebo malá oblačnosti bude během dne, během dopoledních a zpočátku odpoledních hodin, potom se během dne opět začne tvořit kupovitá oblačnost a spíše potom v severní a východní části kraje se kupovité oblačnosti mohou objevit přehánky, případně i nějaká bouřka a ty srážky potom budou během večera a noci postupně postupovat dál k jihu, to znamená postupně také ustávat a maximální nedělní teploty 26 až 30 stupňů Celsia a pondělí den by měl být jasný a zpočátku noci a po půlnoci by ta oblačnost mohla být ještě větší a na úplném jižním nebo v úplně jižní části kraje by mohly doznívat ještě nějaké ty přehánky a pondělní teploty maximální by se měly dostat mezi 25 až 29 stupňů Celsia.
0: Řekl bych, že už ochutnáme léto v tom víkendu, který je před námi. Děkuji vám za informace, Barboro, a přeju vám dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Naslyšenou.
0: Krásný víkend je před námi a tohle je dobré odpoledne, kterému předchází. Tady dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Ti, kteří tedy pro něž je hudba nepostradatelným životabudičem, to jistě už poznali, ale pro jistotu říkám, že potom velkokaliberním začátku v podání Petra Muka, tady byla písnička O l'amour, no a potom Nana Muscuri a Osamělý pastýř. Pro vás chystám další, které vás možná vezmou hodně do minulosti anebo hodně do současnosti. No prostě můžete si zpívat třeba i s Pavlem Sedláčkem a za chvíli s Karlem Gottem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Diabas.
1: V dobrých radách v pondělí 25. května přivítáme Davida Veselého z Povodí Moravy, který se podílí na revitalizaci vodních toků a péči o řeky. Povídat si budeme o vodě, jak ji navracet do krajiny, ale také udržet na zahradě či pozemku. Zajímat by vás mohlo i to, jaké další přínosy pro přírodu kolem nás může mít přirozeně tekoucí potok či řeka. Na zajímavé povídání i dobré rady se těší Sandra Silná.
2: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
3: Zlíneček Zlín, už jsem tam za vámi chvilku nebyl, moji milí. A protože to tam začíná hučet jako v úle a celé město žije tradičním filmovým festivalem, je ta správná příležitost vysílat sobotní srdcovky právě ze srdéčka festivalového Zlína. Studio si postavíme rovnou uprostřed obchodního centra Zlaté jablko a vy za mnou můžete přijít. Nahlédnout do naší rozhlasové kuchyně, nakukovat mi pod prsty a hlavně soutěžit se mnou přímo na místě. A hned po vysílání jsem vám k dispozici na ta naše milá přátelská setkání. Srdcovky ze Zlatého jablka ve Zlíně už v sobotu 30. května od 11 hodin. Tož budu tam a těším se na vás.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: písniček Karla Gotta si vždycky říkám, kolika ženám asi adresoval svoje písničky o lásce. Právě on, mistr s velkým M. No tak aspoň něco máme společného. To já vždycky mám, když jedu Šalinou. Minimálně dvakrát až třikrát za tu cestu do studia Českého rozhlasu Brno. A to jezdím jenom jedničkou nebo šestkou. U mikrofonu je Borek, přeju vám dobré odpoledne a nabízím vám pár tipů na víkend. Vycházím z toho, že sobotu už asi máte naplánovanou. Takže mám pro vás dvě nedělní pozvánky, jednu do Kyjova a jednu do Brna. Začněme tou kyjovskou. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, oblastní pobočka Kyjov, vás srdečně zve na koncert Mariana Banga. A to v rámci 32. ročníku festivalu Dny umění nevidomých. Jeho vystoupení se koná v neděli 24. května v 16 hodin a 30 minut v kostele na nebevzetí Panny Marie v Kyjově. Vstupné na tenhle koncert Mariana Banga je dobrovolné. Jste srdečně zváni. No a ti, kteří chtějí spíše do Brna v neděli, zhruba ve stejný čas, tak ti teď dávají pozor na další pozvánku. Na hezký podvečer totiž s příjemnou hudbou vás zve operní pěvkyně, solistka Slezského divadla v Opavě, Olga Procházková. Na pódiu uvítá také mladého klavíristu a zpěváka Vojtěcha Ocelku a klavíristu Ondreje Olose, kterého známe spíše jako dirigenta. V programu zazní například árie z Rossiniho Lazebníka Sevilského, Dvořákovi Rusalky či Štrauzova Netopíra, ale i mnoha dalších. To všechno v neděli 24. května v 17 hodin v barokním sále místodržitelského paláce na Moravském náměstí v Brně, tedy vedle kostela svatého Tomáše. Vstupné je dobrovolné a čeká vás májový večer plný tónů. Jistě potěší. Je 14 hodin a 27 minut. Posloucháte dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno a já vám slíbil tu pozvánku do divadla. Přinejmenším pozvánku. Za chvilku, jako bychom tam byli. Pan Biederman si pustí domů žháře a místo toho, aby je vyhnal, stane se spolupachatelem vlastního vyhoření. Jak hru z 50. let o rozkladu společnosti adaptovali tvůrci v brněnském Hadivadle, uslyšíte v dobrém odpoledni už za pár chvil. No a já teď doufám jenom to, že se moje obava, že se tentokrát Eda Štatlař velmi výrazně ponořil do hlubin brněnského Hantecu, nenaplní.
1: Edův zvonek.
2: Bořík na Tomášově, zabořené v divanu, v klídesu loská bichlu, když mu najednou Ovary hlásil, že někdo rumpluje za futra. No, kdo je?
3: Milý, tady je tvoja lajfková lověna.
2: Lajfková lověna? To bude nějaký šmečko. Čechr negomeše velít.
4: Český rozhlas Brno, písně.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Před malou chvilkou bylo 14:30. Je pátek 22. května a trvám na tom hlavně proto, že právě dnes brněnské Hadivadlo uvádí premiéru grotesky Pan Biedermann a žháři. Samostatné režie se poprvé ujal člen uměleckého vedení scény Jan Doležel. Text švýcarského autora Maxe Frische tvůrci zasadili do geometrických kulis inspirovaných surrealismem.
1: Hlavním motivem pana Biedermanna je pasivita. Člověk, který nechce být konfrontovaný s problémy, které ve svém životě by měl řešit, ale on radši dělá, že je nevidí. Všichni okolo se snaží ho k nějaké akci vlastně rozhoupat, ale on odolává.
2: Popisuje hlavní postavu herec Jiří Miroslav Valůšek.
1: Pana Biedermanna v jeho pohodlném životě, trochu na vysoké noze životě, čeká nečekaná návštěva dvou podivných škůdců, ano, kteří začnou systematicky narušovat ten jeho zaprděný klid. On se vlastně snaží, aby si snad ani jejich přítomnost nepřipouštěl nebo nebezpečí, které sebou nesou, a strašně na to na konci doplatí.
2: Tito neznámí hosté postupně zapalují celé město. Jednoho ze škůdců stvárnila Emma Lovecká.
3: Mám pocit, že ještě každý ten žhář je trochu jiný, ale obecně ti žháři to jsou trochu takový ti škůdci, takový ty mršky, které jdou páchat nějakou neplechu a zkouší trošku i odolnost asi právě konkrétně toho pana Biedermanna, ale obecně asi zkouší odolnost těch lidí okolo, jestli se jim něco povede nebo ne.
2: Předloha Maxe Frische z 50. let se dá napasovat na nejrůznější společenské systémy. Režisér Jan Doležel ale nechtěl divákům nabízet jednoznačný výklad. Nechal jim tak prostor pro vlastní interpretaci.
4: Klíčové je si pojmenovat, kdo jsou žháři a kdo je to pan Biedermann, protože mezi nimi je ten stěžejní konflikt. Pro nás bylo hodně důležité neudělat z jedné strany tu dobrou a z té druhé strany tu zlou. Divák samotný si vlastně musí tuto otázku pokládat, kdo je ten dobrý, kdo je ten zlý a jestli náhodou nejsou vinni všichni.

0: každý máme v sobě kousek i pana Biedermana i Hářů. Myslím si, že to je o tom si jako uvědomit možná trošku obě dvě ty strany mince.
1: K zapojení fantazie pomáhá divákům také výtvarné řešení scény.
2: Ta scéna je hodně výrazně inspirovaná obrazy belgického malíře René Magritta, který pracuje s geometrickými prostory a právě s prostorem pro výraznou imaginaci, a naše scénografie tomu odpovídá, je založená na kontrastu červené a modré a tak různě se vyvíjí a mění ty barvy.
1: Třetí premiérový titul sezóny 51 uvidí diváci v 5 plánovaných reprízách. Z Brna Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
3: No tak možná plánujete cestu směr brněnská Alfa pasáž. To se samozřejmě týká Hadivadla a reportáže, která je za námi. Ale co je před námi? Pozvánka na výlet. Ta se s klubem českých turistů a v dobrém odpolední Českého rozhlasu Brno ozve už za pár minut. Do studia s ní dorazí Hana Slabáková a já vlastně už teď můžu prozradit, že místem víkendového turistického setkání bude Moravský Kras. Tak ať máte dobrou cestu. Za chvíli Hanka Slabáková na vlně Českého rozhlasu Brno. Ale teď divokej byl.
4: Český rozhlas Brno.

0: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek po 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Knajzl.
1: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelný ring.
2: Učím na právnické fakultě, tak posledních několik měsíců jsem tam chodil s tím pocitem, že tak tohle byla ta řídící úřadovna gestapa a kde asi byla ta kancelář číslo 12, kde úřadoval kriminální rada Kozlovský a kde se tady vlastně věšelo a co všechno se tady dělo. A takových míst je v Brně velká spousta, které jsou zatížené touhletou historií. Takže ano, chodím teďka po Brně trošku jinýma nohama, jinýma očima.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Dobré odpoledne, vážení přátelé, vítám vás při poslechu Českého rozhlasu Brno. Právě teď je připravena Hana Slabáková ve studiu na Beethovenově s další pozvánkou. Já vás vítám, Hanko.
1: Dobré odpoledne.
0: Ale musíme říct, že v tomhle případě se nejedná tak úplně o pozvánku Klubu českých turistů, protože to je pochod, který se koná tuhle sobotu a organizují jej Sokoly.
1: Přesně tak. Organizátorem je Sokol Babice nad Svitavou a v sobotu 23. května od 6 do 11 hodin startují v Sokolovně v Babicích nad Svitavou 51. ročník dálkového pochodu Moravským krasem, memoriál doktora Rudolfa Burgharta. Jsou připraveny trasy 10, 15, 25 a 50 kilometrů pro pochodníky a potom, jak píší, speciální trasa pro mrňata a kočárky 7,5 kilometrů. Registrace je možná na stránkách Sokola nebo přes QR kód, to najdete na webu, ale nebo i na místě. No a co je tam takového zvláštního tady u této akce je, že oni to vlastně pořádají Sokolové a speleologové. A takže v sobotu od 16 hodin tam potom bude výstava fotek a promítání o jeskyních a od 16 do 22 hodin potom při kytarách bude zpívání, volná zábava a oheň. Protože Sokolové nejen tím pochodem jsou živí, že? Ale také je potřeba přidat určitou kulturu.
0: No s tím souhlasím. Nejen chlebem živ je člověk, občas musí být i nějaká ta buchta. Děkuji mockrát za vaši pozvánku, Hanko, a přeju vám hodně štěstí a krásný máj.
1: Děkuji a totéž i posluchačům.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 15 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Kvůli údržbě tratí nepojedou od soboty vlaky mezi Brnem a Přerovem a mezi Olomoucí a Nezamyslicemi. Televizní film Máma získal ve finském Tampere ocenění v kategorii dramat. Policisté obvinili jednoho mladistvého kvůli napadení muže u Adamova. A zítra bude skoro jasno až polojasno, postupně oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu opět zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. S komplikacemi musí od soboty počítat cestující na železničních tratích mezi Brnem a Přerovem a mezi Olomoucí a Nezamyslicemi. Důvodem je podle mluvčí Českých drah Vandy Rajnochové údržba tratí.
5: Obě výluky budou mít vliv také na provoz rychlíků linky R12 Bouzov. Od 23. května do 1. června budou všechny tyto spoje nahrazeny autobusy v úseku Brno, Vyškov na Moravě, Prostějov hlavní nádraží. Náhradní autobusová doprava bude zajištěna podle výlukového jízdního řádu. Přeprava jízdních kol bude v autobusech zajištěna nákladním automobilem nebo nosičem kol.
3: Televizní film Máma režiséra Jiřího Stracha získal ve finském Tampere prestižní evropské ocenění Prix Circom Regional. V kategorii dramat snímek vznikl v brněnském studiu České televize a vypráví příběh intelektově handicapované mladé ženy a její malé dcery, které se po smrti blízkého člověka dají na útěk. Soutěž Prix Circom Regional patří mezi nejvýznamnější evropská ocenění regionální televizní tvorby veřejnoprávních médií. Policisté v případu napadení muže v lese u Adamova na Blanensku obvinili jednoho mladistvého pro podezření z výtržnictví, informoval o tom na policejním webu mluvčí Petr Vala. Případ se stal loni v létě. Skupina chlapců napadla muže a začali ho bít pěstmi a kopat do něj. Napadený si údajně psal s 13-letou dívkou, která ho vylákala do lesa, kde ho zbyli její kamarádi, pokračuje mluvčí Vala.
6: U 5 osob, které nedosáhly věku trestní odpovědnosti, bylo prověřování případu odloženo pro nepřípustnost trestního stíhání. Zároveň byl spisový materiál postoupen prostřednictvím okresního státního zastupitelství v Blansku na soud ve věcech mládeže, který může uložit výchovné opatření.
3: Historická auta a motocykly, terénní vozy, zemědělskou techniku, ale také stroje domácí výroby si můžou prohlédnout návštěvníci motoristického festivalu ve Výšovicích na Prostějovsku. V tamním zámeckém parku potrvá do soboty. Součástí akce budou také soutěže a vystoupení hudebních skupin.
4: Počasí.
3: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno. Dopoledne bude přibývat oblačnost na oblačno. K večeru se bude oblačnost opět rozpouštět. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Foukat bude ráno a večer slabý, přes den mírný severní až severovýchodní vítr. Biozátěž bude také mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Přátelé, věřím, že jste tam, kde máte být, že jste všechno stihli, že se vám všechno povedlo a teď si už jenom užíváte zaslouženého odpočinku. Ještě ne. Ještě pořád jste na pracovišti. Tak v tom případě třeba v té poslední hodince vaší pracovní doby nabídnu opět muziku, která vám zpříjemní ten čas, který byste třeba jinak, no řekněme, utratili jiným způsobem, řekněme méně přínosným, ale rozhodně vám přineseme i další věci. Například za chvilku tady bude čas trefy, naší víkendové trefy, protože je pátek a máme 22. května, což je datum, na kdy si Květoslav Havlík z Jihomoravského Kordisu vzal, no řekněme, ne volno, ale je na cestách, takže v té pravidelné páteční dopravní informaci uslyšíte nikoli jej, ale Miroslava Vojnara. Tím naznačuju, co všechno je před námi. Taky se vydáme do zvířecí říše. To až vám budeme chtít říct, co v učebnicích nebylo, respektive to, co vám řekne Martin Písařík, opravdu ze zvířecí říše bude. No a samozřejmě vás čeká také hezká cena v té víkendové trefě, ke které v tuhle chvilku směřujeme. Cenou je kniha Kate Frostové, tedy autorky oblíbených romantických příběhů. A tentokrát je to příběh, který velmi konvenuje i mě. Útěk na řecký ostrov, tak se jmenuje kniha z nakladatelství Kazda, kterou už po písničkách Brontosaurů a zpěvačky Celine Dion budete moci mít. Aspoň za polovinu správných odpovědí na otázky, které během minuty padnou. Telefon do studia je 726 465 2000 a já myslím, že teď už vám skoro nic nebrání v tom, abyste zavolali a soutěžili.
1: Český rozhlas Brno.

0: Je to pomalu 30 let, co tahle písnička rozčísla světový rozhlasový éter. A dodnes si u ní vzpomínáme na příběh Jacka a Rose, tedy na příběh celého Titaniku. Byla to Celine Dion, která vám zaspívala na vlně Českého rozhlasu Brno v dobrém odpoledni My Heart Will Go On. A já už teď... Ano, střídání hlasů. Já už teď vítám dalšího majitele dalšího hlasu a tím je Laďa, který chce zkusit svoje štěstí v soutěži Víkendová trefa. Dobré odpoledne, Laďo.
1: Dobré odpoledne, děkuji za přání. Doufajme, že to dopadne.
0: Řekl bych, že ano, podle předpovědi počasí nás dnes i zítra i v neděli na Jižní Moravě čeká krásné slunečné počasí. Ano, bude kupovitá oblačnost, ale aspoň si to vystřídáme, nebudeme se opalovat non-stop. Laďo, díval jste se na Titanic? Znáte příběh Titaniku?
1: Ne, nedíval, ale dokumenty, knížky mám o Titaniku minimálně 3.
0: Dočetl jste se v těch knížkách o tom, kdo vlastně jako poslední opustil palubu potápějícího se Titaniku? To je ještě nesoutěžní otázka, abych to upřesnil.
1: No, já bych řekl, že kapitán té lodi zostal z lodi, jo, a potopil se zároveň z lodi. A jinak nějaký na to začíná ten jeden důstojník, jo, jak organizoval to. No, prostě už je to
0: unikové, prezentace. Unikové cesty. No, já jsem se dočetl zajímavost, že oproti tomu, co říkáte vy, to nebyl kapitán, kdo jako poslední opustil palubu potápějícího se Titaniku, ale že to byl vrchní pekař Charles Jugen, který dokonce nechal do člunů naložit bochníky chleba, aby bylo co jíst, a teprve potom, i když mezi tím se posiloval alkoholem, teprve potom sám vstoupil do záchranného člunu. Ale je to samozřejmě jenom jedna z možností. No, to bylo nesoutěžní, ale teď už vás čekají soutěžní otázky v naší víkendové trefě. A když vašich odpovědí bude aspoň 50% správných, tak máte knížku Kate Frostové Útěk na řecký ostrov. Jedno léto na řeckém ostrově, jeden útěk a šance začít znovu. Dárek od nakladatelství Kazda na vás čeká. Je to krásné letní čtení, které vám můžu jenom doporučit. Laďo, můžeme začít?
1: Jdem na to.
0: Jdeme na to. Přeju vám hodně štěstí. A spouštím minutu víkendové trefy. Budova Českého státního reformního gymnázia v Brně Králově Poli na Slovanském náměstí měla tento týden, no řekněme, narozeniny. Slavnostně byla otevřena 18. května, ale ve kterém roce? 1920, 1925 nebo 1930?
1: 1930.
0: Marusia, Janek, Gustík a Grigorij. Tyhle postavy známe z letitého televizního seriálu. Buď 17 zastavení jara, nebo 4 stanku a pes, nebo duhový luk.
1: 4 stanku a pes.
0: Dnes je to 105 let, co se ve Velkých Levárech narodil Gustav Frkal. Znejistilo vás to příjmení? Dobře, tak doplňte to, pod kterým byl tenhle dirigent po převážnou část života znám.
1: Gustav Brom.
0: Chtěl jsem nabídnout možnosti, řekl jste to sám. Kolik existuje variant klasického sudoku, tedy čtverec 9x9 rozdělený na 9 čtverců velikosti 3x3? Těch variant je buď to 6,5 miliardy, nebo 6,5 triliardy, nebo 6,5 kvadriliardy.
1: Tož to nevím, já sudoku ne, já mám rád křižovka, ale sudoku ne. Takže... Dám za B a hotovo.
0: Za B. 4 otázky, 4 odpovědi. Laďo, já musím gratulovat, ono se to totiž nestává tak často, ještě srdečněji než jindy. Všechny 4 odpovědi byly správné. Gratuluju.
1: To je dobré.
0: Takže budova gymnázia v Brně Králově Poli má málem špatně spočítal já. 96 let. Marusia, Janek, Gustík a Grigorij, to jsou 4 stanku a pes. Tedy samozřejmě, že Marusia není pes, jo, ale je to postava z tohoto seriálu. Narodil se...
1: Mám vím, že to byl polský seriál, že?
0: Ano, správně. Výborně si to pamatujete. A dokonce Marusia, tedy ona tam měla tmavou paruku, ona jinak byla blondýna, ta herečka, Pola Raksa, jedna z nejkrásnějších polských hereček vůbec. Byl to Gustav Brom, který se narodil před 105 lety a 6,5 triliardy je variant klasického sudoku. Kdybychom...
1: Poslouchejte, a ten Gustav Brom, on byl aj tady za šovem v domově, jo, jako malý, byl tady v Zašové.
0: No prosím, tak to máme další poznatek k světoznámému dirigentovi a muzikantovi Gustavu Bromovi.
1: Jo,
0: děkuju
1: jo.
0: za něj. No já vám teď můžu jenom gratulovat, Laďo, jste majitelem knihy Kate Frost, Útěk na řecký ostrov. Prosím, počkejte na telefonu, vyřídíme formality a přeju vám krásné odpoledne. Naslyšenou.
1: Děkuju podobně.
0: Malou chvilku po 15:45 vám můžu naznačit, co vás za chvíli v našem odpoledni, tom dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno, čeká. Mamut to bude. No, ale abych vás nemystifikoval. Příběh válečného dolu, posvátných pokladů i archeologické články, které Češi hltají. Kdo letos získal cenu Zlatý mamut za popularizaci archeologie, se dozvíte už za chvíli.
2: Český rozhlas Brno.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Ve středu 27. května bude naším hostem v poradně pro zdraví kožní lékařka Alena Vyčíková a povídat si budeme o psoriáze, neboli lupence. V čem je toto autoimunitní onemocnění závažné? Jak se projevuje? Jak vypadá správná péče a životospráva při lupence, abychom následky nemoci minimalizovali? To vše se dozvíte, když si nás naladíte. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

řekněte mamce pro Krista, ať mi večeři nechystá, večeři ani snídaní, že já jsem zbytý.

0: Taky si ze 70. let pamatujete to slovenské hvězdné popové souhvězdí, trojhvězdí Kociánová, Lajferová, Kostoláňová? No tak to budeme asi tak stejně velcí. Tohle byly starosti, tedy záhoď starosti od Jany Kociánové na vlně Českého rozhlasu Brno. Přeju vám dobré odpoledne, milí přátelé, ať už jste na jakémkoliv místě naší krásné Jižní Moravy, anebo posloucháte-li třeba i z větší dálky pomocí, dejme tomu, digitálního přijímače, anebo pomocí internetu. No a když jsme tak u toho poslechu, vězte, že všechno, co vám uniklo, dejme tomu, během ranního, dopoledního, odpoledního i večerního vysílání si můžete znovu připomenout buď v audioarchivu na webové stránce brnorozhlas.cz anebo v aplikaci Můj rozhlas. No a po téhle, řekněme, hudební archeologii, když jsem zmínil to slovenské zlaté trojhvězdí Kociánová, Lajferová, Kostoláňová, nás čeká archeologie trošku jiného druhu, ta pravá. Od nacistického dolu po 3000 let staré bronzové poklady. Cena Zlatý mamut za popularizaci archeologie, udělovaná zástupci Archeologického ústavu Akademie věd Moravského zemského muzea a Masarykovy univerzity, letos putuje z Brna do Krušných hor, na Boskovicko, ale i do redakce České televize. Porota ocenila projekty, které propojují česko-německou spolupráci, občanskou vědu i význam veřejnoprávních médií při přibližování archeologie široké veřejnosti živě a srozumitelně.
1: Je to teprve po druhé, kdy ocenění Zlatý mamut získává projekt zaměřený na archeologii 20. století.
2: Jeden z autorů oceněného projektu Příběh dolu Saursak, Jan Hasil z Archeologického ústavu Akademie věd v Praze, popisuje výstavu připomínající zaniklý cínový důl Rola v Krušných horách.
1: Vznikl v roce 1939 a fungoval do roku 1946. Je to místo, kde byla vykonávána nucená práce, protože součástí toho areálu je také pracovní tábor, ve kterém pracovalo asi 500 sovětských a 150 spojeneckých zajatých vojáků.
2: Samotná výstava už skončila. Areál bývalého dolu lze ale stále navštívit. Druhý oceněný projekt můžou lidé navštívit stále. Je to výstava Posvátná krajina doby bronzové v Boskovicích. Doplňuje archeoložka a kurátorka výstavy Zuzana Jarůšková z Muzea regionu Boskovicka.
3: Není to ta tradiční muzejní výstava. Spíš než tedy ty archeologické nálezy. Je to opravdu výběr, dá se říct, pokladů. Jsou to hromadné nálezy a myšlenkou bylo zprostředkovat spíš než samotné jenom ty nálezy, tak právě ten svět té víry.
2: Archeologové v Boskovicích ukazují, že krajina doby bronzové byla prostorem rituálů. Lidé do ní ukládali takzvané depoty, soubory cenných bronzových předmětů, patrně jako obětiny bohů.
3: My jsme dlouhodobě muzeum spolupracující s detektoráři, takže tam se propojuje v té výstavě jak to úsilí té občanské veřejnosti, tak ty fyzické nálezy, ale opravdu i ta krajina, její role a pak to duchovno.
2: Výstava potrvá do konce roku. Poslední cenu odborné poroty a zároveň cenu veřejnosti získal redaktor webu ČT24 Tomáš Karlík za popularizaci archeologických témat. Podle něj mají Češi k archeologii mimořádně blízko.
4: Češi jsou neuvěřitelně zvídavý národ, který má strašně rád jako jakýkoliv poznání. Miluje svoje dějiny.
2: Zájem o dávné příběhy podle Karlíka pravidelně překonává i velká politická témata.
4: Já si pamatuju, když byly prezidentské volby v USA, tak nejčtenějším článkem nebylo to, jestli vede ten nebo onen, ale byl to článek o sponě z Velké Moravy, kterou objevili tady na Masarykově univerzitě a byla na ní žába vzkřížená s hadem a lidi to neuvěřitelně bavilo, ale není to jako výjimka, je to jako velmi pravidelné, to, že ta archeologie lidi baví a mají rádi.
2: Letošní Zlatý mamut tak podle organizátorů připomněl, že archeologie není jen hledání dávno ztracených předmětů. Často naopak pomáhá vyprávět příběhy stále živé i ty, které z krajiny a lidské paměti téměř vymizely. Marek Jensl, Český rozhlas.
0: Teď je minuta po půl čtvrté. Přeji vám krásný pátek, vážení přátelé. O kouzlu bílejch čar se chystá zpívat Věra Špinarová. O pár minut tak předběhne Miroslava Vojnara z Jihomoravského Kordisu. Ten totiž taky chce naši pozornost upřít na silnice, ale nejen na ně, taky na koleje. On v pravidelném pátečním dopravním okénku totiž dnes nahradí Květoslava Havlíka. Ale jak říkám, za chviličku se o dopravě budeme bavit s vedoucím dispečinku Jihomoravského Kordisu, abyste věděli, kudy ano a kudy raději ne.
5: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Dobré páteční odpoledne s Českým rozhlasem Brno, vážení přátelé. Už jenom to, co jsem právě řekl, by mělo naznačit, jak to vypadá v tuhle chvíli na silnicích. Páteční odpoledne, doprava nám houstne, D1 je taková trošku hustší v blízkosti Brna, ale jak se tak dívám, zatím je to spíš taková krize, no řekněme opravdu čistě brněnská, ale podrobně o dopravě i s konkrétními informacemi. O tom přichází povyprávět Miroslav Vojnar, vedoucí centrálního dispečinku Jihomoravského Kordisu, kterého teď vítám na telefonu a budu se jí ptát na to, jak se jezdí veřejnou dopravou. Mirku, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Klasicky se nejprve zeptám, jak se jezdí na území Jižní Moravy prostředky veřejné dopravy. Hned potom to bude otázka, která se bude týkat výluk. Takže, jak se jezdí?
1: Takže jezdí se takovým způsobem, že máme klasickou páteční odpolední špičku, nicméně navážu na vaše slova o dálnici D1, tam ta situace není úplně nejružovější, byť to vypadá, že jsme zatím bez nehod, nicméně zájem automobilistů, kamionistů a všeho ostatního o D1 je skutečně vysoký, což se může negativně projevovat i na regionálních autobusových linkách. Když bych šel postupně od západu na východ, tak linky 401, 406 a další, které jezdí od Ostrovačic, Rosic, zastávky na Brno, tak získávají na příjezdu do Brna 10 až 15 minut zpoždění. V menší míře se toto zpoždění přináší i na obratové spoje. O moc veselější není situace ani na souběžné silnici přes Bosonohy, takže cestující poprosím, aby se obrnili trpělivostí a chápali, že to zpoždění není úplně způsobené řidiči autobusu ani námi, ale zkrátka je potřeba to brát tak, jak to je. Trošku navážu na D1 i u křížení s vídeňskou dálnicí a místními silnicemi kolem obchodního centra Futurum. Máme bohužel ty silnice ucpané, což se projeví zejména na místní lince 501 směrem na Moravany a Nebovidy. Tam detekujeme aktuální zpoždění až 23 minut. V menší míře se to může projevit i na lince 502. A dále na D1 směrem na Vyškov a dále směrem k Ostravě je ta fronta taky, zejména za Sjetím společně s ostravskou výpadovkou z Brna, kde zejména na linkách 107 na Vyškov a 106 na Kyjov se potýkáme se zpožděním okolo 10 až 15 minut. Když se přesunu dále na sever od Brna, tak tam je Svitavská státní silnice přes Lipůvku, takový bych řekl páteční Evergreen, či bych řekl Evergreen možná každé odpoledne. Byť dneska je trošku větší zájem o tuto silnici, takže zejména linky 301 z Brna na Kunštát, Olešnici a dále, tam ještě před malou chvíli získávali až 30-minutová zpoždění. Teď se situace nepatrně uklidňuje a zdá se, že se za chvíli vejdeme do 20 minut. Podobně na tom i linka 152 Kuřim-Blansko, kde máme zpoždění okolo 15 minut a podobně dopadá i místní linka 304 po Kuřimi. A poslední nebo jedno z posledních míst, kde ještě se musíme se zpožděním potýkat, je okolí Břeclavy a výjezd přes Starobřeclav kolem Teska, čili linky 542 na Velké Bílovice, 574, 573 a další místní, tam mohou dostat až 10-minutové zpoždění. Co se týče železniční dopravy, tak naše místní vlaky v rámci IDCMK, v rámci Jižní Moravy, osobní vláčky jezdí celkem dobře, tam opravdu zpoždění není prakticky žádné, až na jednu drobnou výjimku, která před chvílí nastala v úseku Náměšť na Poslavou, Kralic na Poslavou, kde utekly koně, které je potřeba někde odlovit. Takže v tomto traťovém úseku byla pomalá rychlost, nařízena nízká rychlost, bylo potřeba dočasně zastavit provoz, takže zatím se nám vláčky rozjíždějí se zpožděním 20 až 30 minut.
0: Nejčerstvější a ověřené informace pro vás měl Miroslav Vojnar, vedoucí centrálního dispečinku Jihomoravského Kordisu, tedy koordinátora veřejné dopravy na území našeho regionu. Ale to ještě není konec. Jako vždy se moje další otázka týká případných výluk a změn v dopravě v následujících dnech.
1: V nejbližší době, konkrétně o nejbližším víkendu, bych zmínil jednu brněnskou výluku, kdy proběhne výluka tramvajové dopravy mezi Moravským náměstím a křižovatkou Jugoslávská Merhautová, kde tramvajové linky 3 a 9 pojedou odklonem pod Sejlu, zatímco linka 5 bude ve směru od Ústředního hřbitova a Medlova náměstí končit na České a v úseku Česká, Jugoslávská, Štefánikova čtvrť bude zavedena náhradní autobusová doprava. Mimo Brno nás čeká asi zásadnější výluka na trati Brno Nezamyslice Přerov, kde od 23.5. tady od zítřka od 7 hodin do rána až do 1.6. do pozdních odpoledních hodin budou veškeré rychlíky nahrazeny autobusy, a to jak rychlíky jedoucí směrem na Olomouc a Šumpek, tak i rychlíky jedoucí pak směrem na ten Přerov a Ostravu. Nahrazeny autobusy bude i místní vlaková linka S71 mezi Nezamyslicemi a Vyškovem. Veškeré výlukové jízdní řády cestující mohou získat na webových stránkách idsimk.cz. Doporučuji při plánování svých cest skutečně tyto jízdní řády ověřit, neboť náhradní autobusová doprava pojede v odlišných časech oproti běžnému vlakovému jízdnímu řádu.
0: Děkuji za čas, který jste věnoval posluchačům a posluchačkám Českého rozhlasu Brno. Mirku, přeji vám krásný víkend, pokud možno bez jakýchkoliv, včetně dopravních starostí, a zase někdy naslyšenou.
1: Pěkný víkend vám i posluchačům, naslyšenou.
0: Za pár chvil bude 3:15 a ještě to není vše, co pro vás dnešní Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno přichystalo. Za chviličku tu bude rubrika Co v učebnicích nebylo. Tedy čas na výpravu do zvířecí říše tentokrát, konkrétně za nejrychlejšími savci. Už za chvilku s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejrychlejším savcem na planetě není gepard? Široce rozšířené tvrzení připisuje rekordní rychlost africké kočkovité šelmě, která žije v Africe a také v jihozápadní Asii. Gepard štíhlý je skutečně velmi rychlý, jeho pomyslný tachometr může ukazovat až 130 km v hodině. V dospělosti má v kohoutku skoro metr a váží obvykle kolem 50 kg, takže si ho rozhodně nemůžete splést s domácím mazlíčkem. Gepard štíhlý je nejrychlejším savcem pouze na souši. Absolutní rekord mu totiž vyfoukl jiný tvor, který neběhá, ale létá. S výkonem až 160 km v hodině je v třídě savců jedničkou Tadarida guanová, netopír hojně žijící v severní, střední i jižní Americe. Tento drobný tvor se živí takzvaným vzdušným planktonem. Stačí mu otevřít tlamu a drobný hmyz do ní díky své rychlosti snadno nachytá. Tito netopíři žijí ve velkých hejnech, která čítají často až desítky milionů jedinců. Zhlukují se hlavně v jeskyních, kde po tak velkých skupinách zůstává ohromné množství trusu. Tomu se říká guána a od toho je také odvozen název tohoto druhu netopíra Tadarida guánová.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno.

0: Mým přáním je, aby vás i tyhle toulavé cesty zavedly na místo, které jste si původně naplánovali. Bylo to vlastně i přání Michala Tučného. Teď vám ale musím popřát krásný slunečný víkend, podle předpovědi meteorologů tomu tak bude, ale také nerušený poslech našeho vysílání po 16. hodině, kdy vás čeká Humoriáda. V ní k mikrofonu zasednou Patrik Rozehnal a host Humoriády, tím bude dnes Pavel Nový. Brno hostí první setkání sudeckých Němců v Česku. Je kolem toho dusno. Můžou se po 81 letech od konce války obejmout potomci Němců a Vintnovi děti? Bude se tomu věnovat brněnská jedenáctka? Uslyšíte ji dnes po 17. hodině. A David Nekvinda v ní taky rozebere i kus brněnské fotbalové historie. Teď už se s vámi ale budu muset rozloučit a popřát vám krásné odpoledne. U mikrofonu byl Borek.
1: Český rozhlas Brno, písničky.

0: cyklu Fanšmekři v sedmičce se bude ve studiu Českého rozhlasu Brno slavit. 30 let má literární magazín Zelný ring. Jeho autorka Alena Blažejovská si na 26. května od 18 hodin pozvala hosty, spolupracovníky a současně spisovatele Jiřího Kratochvila, Ludvíka Němce a Radka Štěpánka. Kromě povídání s hosty přečte herec Michal Bumbálek vybrané fejetony z pořadu. Přijďte třicetiny Zelného rinku oslavit i vy 26. května od 18 hodin. Lístky jako vždy pořídíte na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fanšmekry.
1: Vydejte se s Českým rozhlasem Brno na třetí rozhlasovou pouť. Tentokrát zavítáme v neděli 31. května do Vranova u Brna.
2: Julie Kalodová bude putovat několik dní pěšky.
1: A Jarda Kneisel blízko poutního místa zahraje na cymbál. A vy se k nám můžete přidat.
2: Mše začíná v 15 hodin a v 16 hodin pro radost vystoupí Broln.
1: A v 17 hodin se všichni společně vyfotografujeme.
2: Jakože všichni?
1: No všichni, přidejte se.
2: Pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno, neděle 31. května, Vranov u Brna.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Čeští zájemci o návštěvu sudetoněmeckých dnů v Brně se mají dopředu registrovat. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu klesnou. Vládu nad jízdou králů v Kunovicích dnes převezme nový král. A zítra bude skoro jasno až polojasno, postupně oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. V Brně zítra začne hlavní program sudetoněmeckých dnů. Přijet na ně má více než tisícovka Němců z krajanského sdružení. Do města je pozvali pořadatelé festivalu Meeting Brno, aby si na výstavišti uspořádali 76. ročník svého sjezdu, poprvé v Česku. Setkání se může účastnit každý, říká za pořadatele Petr Kalousek.
2: Vstup na výstaviště bude možný ze dvou míst, a to vstupem G2 a potom přímo do pavilonu P od Riviery, a prosíme všechny zájemce o návštěvu akce, aby se registrovali na webu sudetoněmeckedny.cz.
0: Proti sjezdu je zároveň dnes i zítra plánováno několik protestů poblíž výstaviště a v centru města. Na vše dohlížejí posílené policejní hlídky. Maximální ceny pohonných hmot o víkendu mírně klesnou. Vyplývá to z informací na webu Ministerstva financí. Litr benzínu zlevní oproti dnešku o 12 haléřů na 45 korun 11 haléřů. Nafta bude moci stát nejvýše 42 korun a 8 haléřů za litr, zlevní tedy o 23 haléřů. Tyto ceny budou platit během celého víkendu i v pondělí. Regulace cen pohonných hmot má pokračovat minimálně do konce května. V Kunovicích na Uherskohradišťsku dnes začne program jízdy králů. Jeho hlavním bodem bude večerní komponovaný pořad Slovácko v srdci, který bude věnovaný 30. výročí znovu obnovení jízdy králů ve městě a také 15. výročí zápisu tohoto lidového obyčeje na seznam kulturního dědictví UNESCO. Podrobnosti přidává místostarostka města Martina Kozelková z Hnutí ANO.
3: V rámci tohoto pořadu bude jednak představena veřejnosti královská družina a taky zde bude předána vláda od Patrika Libosfára novému králi Cyrilu Hlaváčkovi.
0: Jízda králů se v Kunovicích jezdí jednou za dva roky. Zítra návštěvníci uvidí formanskou jízdu a císařské bandérium. V neděli bude družina s králem projíždět městem od 11 do 16 hodin a 30 minut.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, dopoledne bude přibývat oblačnost na oblačno, k večeru se bude pak oblačnost opět rozpouštět. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, foukat bude ráno a večer slabý, přes den mírný severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, přechodně velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 se na cestě do Brna tvoří od Ostrovačic kolony. S nimi počítejte v opačném směru před nehodou na stém 45. a půltém kilometru. A opatrně projíždějte i u nehody na okraji Bojanovic na cestě do Jevišovic. Cesty bez nehod přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Humoriáda začíná s Pavlem Novým. Patrik Rozenhal vás taky zdraví. A
1: já vás taky zdravím.
0: Ty pokládáš hlavu do dlaní. Je to takový problém vybrat první ukázku?
1: Je to napínavý, ale rozhodl jsem se, že ještě napínavější je druhej díl. A naštěstí to nebudu rozhodovat já, ale posluchači. Takže já, pro mě Izer, no, záruka toho, že to bude zábavné.
0: Jo, Lidové. Ještě s Markem Dobrodinským, když byli v partě, tak tehdy v Šanci se objevila scénka nazvaná Proč ne? Parodie na takový diskuzní pořad.
1: No a právě si říkám, proč ne zrovna on?
0: Dobře.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Je tady další vydání našeho pořadu Proč ne? Můj dnešní host je muž pracující v rezortu ministerstva vnitra. Takový člověk se nerodí ani jednou za 100 let. Takový člověk se jednoduše vyskytne. Tento člověk se vyskytl před 30 lety v obci Bystré u Chytřan a hned od počátku k němu osud nebyl příliš

0: přívětivý. Perzekuce nejen mezi spolužáky, v rodině, ale také od bývalého komunistického režimu. Ten ho zařadil ke studiu do pomocné školy. Ve třetí třídě přechází do diagnostického ústavu. Odsud prchá a je omylem zařazen ve funkci pomocného dělníka v ČKD. Po sametové revoluci vstupuje do vojsk ministerstva vnitra a plní se mu jeho životní sen. Z řadového policisty se stává mluvčím celého rezortu. Dámy a pánové, nadporučík Alois Maňas. Pane nadporučíku Maňasi, začnu otázkou z vaší rodiny. Co váš otec, kde pracuje?
1: Táta zametá ulice.
0: Co vaše paní matka?
1: Taky zametá ulice.
0: Co vaši...
1: Já jsem jí slíbil, že jí zamává.
0: Co vaši sourozenci, máte nějaké? Sestru?
1: Ne.
0: V tom případě váš bratr co dělá?
1: Brácha je na univerzitě v Oxfordu.
0: Je až s podivem, z jakých sociálních poměrů se jeden z vás dostal na tuto proslulou univerzitu. Co tam dělá váš pan bratr?
1: On je v lihu, má dvě hlavy.
0: Pojďme tedy ještě hlouběji do vaší rodiny. Slyšel jsem, že jste čerstvě ženatý. Dotěrná otázka, museli jste?
1: Nemusel, ale ona čekala dítě.
0: Víme o vás, že jste velice krátce pracoval také jako krmič v zoologické zahradě. Krátce říkám záměrně, protože šlo tuším o jedno odpoledne. Co se stalo?
1: Oni mě vyhodili.
0: Politika nebo...
1: Ne, že jsem moc pomalej.
0: Jak k tomu došlo?
1: Jdu takhle krmit, otevřu klec a frnk, frnk, obě želvy zdrhly.
0: Dobrá. Je tady váš služební vůz. Je veřejným tajemstvím, že jste používal vůz Trabant 602. Ten jste ovšem musel vyměnit a ne dobrovolně. Co se s ním stalo?
1: Mě ho počůral pes. Velikej. Doga.
0: Já jsem slyšel, že šlo o vážnější incident.
1: No, on ho potom i zahrabala.
0: Dobrá, ale... Před naší televizí stojí váš nový služební vůz. Poznal jsem ho podle toho, že je na něm nápis policie. Je tak říkajíc ušitý na míru. Je širší než delší a má stěrače nejen vně vozu, ale i uvnitř. Proč?
1: No já když vezu kucí od nás, tak chtějí všichni sedět vepředu a dělají...
0: Prosím vás.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský je první dvojce toho dnešního vysílání. Já tě tady stěšu, abys nebyl slyšet a ty pak řekneš, že tady kašleš. Musíš si odkašlat, tak hezky.
4: Už je odkašlán.
3: Už je odkašlán, už můžeš odkašlán. Něco říct. Něco k Marku Dobrodinskému anebo Zdeňku Izerovi, tvůj vztah k ním?
4: Izer je podle mě čaroděj dobroděj, protože ať vypráví, co vypráví, vždycky je to sranda.
3: No, ne vždycky vysílatelná v čase
4: někdy,
3: před 22. hodinou.
4: Úplně, ano. Ale taky máme některé vtipy, které si vyprávíme a nedají se vysílat tady v rádiu.
3: Jo, jo, jo.
4: A dokonce můžou to poslouchat i děti.
3: Někdo nedávno taky říkal, že jsou dva druhy vtipů, buď ty slušné, nebo ty dobré.
4: No člověče, i ty neslušné bývají dobré. Ty obzvlášť bývají dobré.
3: No právě. Tak ty jsi teď v letním, naprosto v letním. Ty máš, spodek máš vždycky letní, vršek máš?
4: Ano, mám kraťasy.
3: Ano.
4: Ty mám teda i v zimě.
3: No právě, ty jsi letní pořád dole.
4: A zrovna jsem přijel z Kladrubských her. Kladruby to je rehabilitační ústav.
3: Ano.
4: Kousek od Vlašimi.
3: Co jsi hrál, v čem jsi pomáhal?
4: A je to zázračný tam, protože v těch Lurdách je zázrak tak jednou za 10 let, v Kladrobech minimálně jednou za týden. Někdo řve nadšením, že si stoup, nebo že ušel první kroky.
3: Prosím tě, tam se teď jako co, běhalo, hrálo se, člověče, nezlob se, a tak pro mě, co jsi dělal ty v rámci těch her?
4: No. V rámci těch her, ano. Hráli jsme boču, měli jsme takovej...
3: Boču je co?
4: Boča je taková hra, něco jako petank, ale hraje se to v tělocvičně. S takovýma míčkama, některý jsou měkký, některý ne, a hodí se bílej, a teď modrý a červený, a teď se, kdo je nejblíž, jo?
3: A jak klasicky.
4: Vyhráli jsme, my červený jsme vyhráli. Já jsem léta v týmu červených.
3: Ano.
4: A vlastně už těch od nějakých, no od té doby, co jsem tam byl, to znamená, je to 17 let.
3: 17 let.
4: A každý rok tam jedu na ty hry a každý rok tam jedu na plavání La Manche, to je v lednu, se plave ta vzdálenost 36,6 a něco.
3: Kilometru.
4: Kilometru a všechno je toho spolupráci. I ty Kladrubské hry, protože jsou týmy a třeba převčírem jsme šli tak, že já jsem tlačil vozejk, člověka na vozejku paní, a šli s náma ještě jeden voholík a jeden normálně chodící, jak bych to řekl, chodec, ale tak jsme šli a cestou ušli jsme asi necelý 2 kilometry, ale cestou byly takové zkoušky jako co vůně, co je to za rostliny, co je to za šišky, odpovědět na některé intelektuální otázky,
3: ano.
4: Takže to se přenechával jiný.
3: Co, ty jsi poznával vůně?
4: Já, no blbosti. Já jsem tlačil ten vozejk, to stačilo.
3: Ty jsi byl za motor, dobře. Tak Pavel Nový je naším dnešním hostem. Vybral na úvod parodii Proč ne? V podání Marka Dobrodinského a Zdeňka Izera. Já proti nabízím klaunské anekdoty Jiřího Štuchala a vy si vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 nebo napíšete SMS-ku s heslem Humor mezera A či B a pošlete na číslo 90 011 04.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání. To není.

0: S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pokračujeme teď s telefonáty i ve vysílání a vy v nich rozhodujete o tom, jestli ještě jednu zazní Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský, nebo dnes poprvé Jiří Štuchal a jeho klaunské anekdoty. Tak na telefonu je v této chvíli s námi kdo? Zdravíme vás s Pavlem Novým.
2: Halo, halo.
3: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem, já vás zdravím, Patriku,
2: a
3: vašeho hosta také zdravím, pana Pavla.
1: To je i váš host.
3: No tak i můj, ale vás...
2: Co jste pekla?
3: Co jsem pekla? Nepekla jsem nic.
2: Nic?
1: Až o víkendu.
3: Ne, nepeču, dobře. U nás no,
2: teď
3: to jsme mluvili,
2: teď jsme mluvili s Orlickýma horama a teď hned Ústí nad Labem, úplně na druhé straně.
3: Ano, Ústí nad Labem a než jste začínali, tak jste říkali, jestli vás lidi poslouchají. Poslouchám vás každý den, do 4 hodiny začínáte ráno.
1: No,
2: a tak vy jste ta, která nemůže dospat?
3: No, já už ve 3 hodiny stávám.
1: A teď si představte, že v pondělí ráno se sama sebe uslyšíte takhle. Až stanete.
3: A já bych prosila Bečko.
1: Dobře, zapisuju. Moc děkuju. Vám taky, vám taky. Nashledanou. Děkujeme moc. Ještě někdo? Povídejte.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Nový. Dobrý den, Patriku.
2: Dobrý den, tam v Karviné. Přijmenu
4: vám se za pokračování.
1: Za pokračování, no tak jo.
2: Tam v Karviné.
1: Ano, je band? Ne, ten si nedáme. Dáme si pokračování, vybrali posluchači tvůj výběr, hlasovali pro Ačko v převážné míře, takže Zdeněk Izer, Marek Dobrodinský a parodie. Proč ne?
5: Je doba restitucí, doba navracení majetku, který uloupili komunisté. Dotkla se tato doba nějak i vás?
6: Dotkla. Mě vrátili pole.
5: Jak hospodaříte s vaší zemědělskou půdou?
6: To mi poradil táta, abych dal na půlku brambory a na druhou slepice.
5: Jaké máte výnosy, pane Maňasi?
6: Brambor mám takovouhle hromadu, ale ty slepice moc nejdou. Asi jsem je dal moc hluboko.
5: Další dotaz se týká vašeho oblečení. Ministerstvo vnitra bylo kompletně celé přestrojeno do nových služivých uniform. Vy jste ve starém. Proč?
6: Já jsem taky dostal novou uniformu. Tohle je civil.
5: Pane nadporučíku Maňasi, je tady konečně otázka, která se týká přímo vašeho rezortu. To, co držím, je svazek Bezpečnostní informační služby, zkráceně BIS, který je veden na jednoho politika z jedné koaliční strany. Víte, o co jde?
6: Ne.
5: Já vám napovím, je to předseda jedné koaliční strany, nosí knír, kouří dýmku. Jeho jméno začíná písmeny kal a končí písmeny voda. Už víte, o co jde?
6: Ne. Já ti dám taky hádanku, jo. Hele, je to na zdi, má to 5 nohou. Když to leze nahoru, to má 5 nohou. Když to leze dolů, to má 3 nohy. Jednu ruku, je to modrý a píská to. Co je to?
5: Tak ani při troše dobré vůle nevím, aspoň byste mohl prozradit divákům, o co jde.
6: Já taky nevím.
5: Dámy a pánové, náš čas se nachýlil ke konci. Příště proti mně usedne Vladimír Žirinovský, takže můžeme očekávat podobně zajímavou debatu. Já vám děkuji za pozornost. Nashledanou.
1: Humoriáda. Ukázka z pořadu Šance. Ty jsi byl v Šanci v pořadu?
2: Co to je?
1: Nebyl, odpovídám.
2: Byl.
1: Fakt? Co jsi tam předváděl za dovednosti? To byla taková přehlídka všeho možného a dovedností, zkušeností, talentů?
2: Tak talent nemám, protože na mě nevzali pro absolutní abstinenci talentu.
1: To ti také řekli odvodně.
2: A to mi řekl soudruh Sklenčka.
1: Aha. A potkal se s ním potom ještě?
2: Ano, potkal. A to bylo dobrý, protože my jsme spolu točili o partizánech. A on byl samozřejmě velitel partizánského oddílu a já jsem hrál takovýho minéra, co má vyhodit most do povětří železniční, tak když to ty doopravdicky chystali, ty, co dělají, aby to vybuchlo jenom jako, tak my jsme seděli na pešunku a kouřili jsme. A dědek mě pochvál, jak to pěkně dělám. Jsem si říkal, ten si naběh. A teď mu to dám. Tak jsem říkal, helejte se, vy mě teďka chválíte, ale už u zkoušek na Damu jste řekl absolutní abstinence talentu. Chvilku bylo ticho, jsem si říkal, to jsem mu to nandal. A on říkal, pak řekl, no, víš co, vlastně, víš, jak by si dopadl. 18-letý kluk z venkova do Prahy. Já mám ta kurva, vy jste mě zachránil.
1: No, takže takhle setkání. A ta Šance, vrátím se k tomu, ten pořad. Tam jsi byl s čím, pamatuj si to?
2: Moc ne.
1: Ale byl jsi tam.
2: Já si už moc nepamatuju. On ten Rakušák, co má to německý jméno, ten mi hrozně krade.
1: No
2: on na návštěvě permanentně skoro.
1: Jo. Říkají ostatní, anebo ty si to uvědomuješ?
2: Já si to myslím.
1: No tak to ještě dobrý. Dokud si to myslíš ty, tak je to dobrý. Až to nebudeš vědět a budu to říkat ostatní, pak to možná bude pravda.
2: Dělám všechno pro to, abych to ještě pozdržel.
1: Jo. Prosím tě, dneska jsme řešili, že známkou přicházející této nemoci je i ztráta čichu. Dáváš k sobě kávu? Cítíš kávu?
2: Jo, to s čichem souvisí nějak?
1: Tak, no, jeden z projevů taky potom.
2: No to, když se uprdnu, tak hodně to cítím.
1: Radši jdeme o to. Pavel Nový, naším dnešním hostem v Humoriádě.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: No teď řeknu dvě jména, ze kterých si můžete vybrat. A to jedno je Pepa Dvořák a druhý je Iveta Bartošová. Tak jsem zvědavý, co si vyberete. No Pepa, já vám nebudu ani říkat, co ten Pepa Dvořák, jo. A ten ať říká, co říká, i tady v Humoriádě ho občas poslouchám, tak je to moc dobrý.
2: Jo.
1: A Iveta Bartošová je zase miláčkem úplně jiného publika. Tak to jsem zvědavý, který to publikum vyhraje.
2: No a já, když řeknu, že ještě spojí, řekněme, Jan Werich svým způsobem,
1: jo,
2: tak možná napovíme posluchačům, o co půjde. A taky jedno představení, se kterým Pepa dodnes jezdí.
1: Já.
2: Jo, a ještě, tak, no je... Řekneme to, co to je. Měli bychom to uvíst, co to je.
1: No, je to, co tam vypravuje.
2: Ano.
1: A to druhý...
2: No, to je v podání tady toho Pepy Dvořáka. Pustíme si a pak se bude rozhodovat o tom, čím se bude pokračovat.
1: Dobře, OK.
3: Je to možný, co se tady děje? Slečno. Jste mě nepoznala? Čochtán. Vodník ze Zlatý Stoky, okres Třeboň.
4: A co tady děláte?
3: Co tady dělám? Mám noční. Nějaká Káča si přijde, abych si s ní zahrál. Šílený, víš, jak se dostanou k Hořeku? Jako byste to byla vyvit. Jako by se to byla vy, je, promiňte, Kateřino. Kateřinko, celý léta jsem si chtěl zahrát já s váma. Pojďte, posaďte se. Co tady dělám? Já se tady louhuju.
4: Cože se to tady?
3: Louhuju. Mně se včera večer udělalo plocho. Očeň plocho. To je taky jediný jazyk, který umíte, jo? Ráno už mi bylo čudno. Všimněte si, že my hastermani mluvíme zásadně světovýma jazykama. Jsem totiž včera večer vyrazil na špacír. Brbičkama, tam dozadu k tůňce. Jste se tam koupala. Jsem si říkal, jak by vám slušely plavky. Pak jsem si říkal, s nebo bez, ono je to jedno. Hele, u někoho je to jedno a někomu nepomůže, kdyby na něm leželi 4 žebří nějaký, jo.
4: A jak je vám teď?
3: Stydno. Ale divno.
4: Jako nevolno?
3: Ne. To ne. Volno. Bože mě, volno. A počkejte, abych to řekl tak, aby se to pochopila, jak jest mi. Jest mi ušmrncnuto.
4: Já vím, co myslíte.
3: To vám závidím.
4: Tak sladko, ale hořko.
3: Těžko? Ale lehko.
4: Ale není žádné parno. Je tak vlaho okolo.
3: No, tak na polo, že jo?
4: Na polo?
3: Tak asi 7 deci. Kačenko, já jsem pořád ještě částečně bytost nadpřirozená.
4: A hlava se vám točí?
3: Hvězdiček mám plný oči.

0: Užíval si věty pronášel souběžně s Pepou Dvořákem.
1: No a budeme pokračovat s tím letím?
0: Ne, máme jinou ukázku už tak s Pepou Dvořákem, ale já bych možná měl říct, že Pepa, když měl přijmout tuhle roli, vlastně to hrát toho Čochtana, tak ho docela přemlouval. On se právě bál toho srovnání s Janem Verichem.
1: No, kdo by se nebál?
0: No, kdo by se nebál?
1: On se bát nemusel, protože on to pojal po svým. A i svoje slovíčka si do toho dal, i svoje situace si do toho dal. Byl to prostě Pepa Dvořák, ne Jan Verich.
0: Ano. Ty jsi na tom vyrost.
1: Jo.
0: Na Čochtanovi, jak
1: my
0: to?
1: My jsme měli doma desky gramofonový, takový ty 78 rychlost a museli se vyměňovat jehly a já to vyjezdil do Hladka. Už to jenom šumělo pak.
0: Takže z toho musel umět na paměti. Jo,
1: určitě.
0: Jo, do dneška ti
1: taky to naskakuje. Taky bych se tím mohl živit, ale Pepa by to vyfouk.
0: Koho by si chtěl za kačenku?
1: Kohokoliv. Nejlepší naší kačenku.
0: Jo, jo.
1: Já mám dceru kačenku.
0: Že by si to si s ní
1: zahrál. Brzo do důchodu. My jsme začínali na rozdíl od dnešních docela brzo.
0: Jo, jo.
1: No tenkrát nebylo co lautr co dělat, tak jsme dělali děcka.
0: To je hezký obrat, lautr co dělat, to už se tolik nepoužívá. Vážení, tak Josef Dvořák je ve hře teď s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem v ukázce nazvané Baletní mistr. A nebo já proti těmto hercům nasadím koho? Tak zkusím Jiřinu Bohdalovu a Vladimíra Dvořáka, televariété Otěšení se.
1: To je těžká volba.
0: Vyberte si.
1: To jste dali lidem dát těžký úkol.
0: No, nemůžou to mít pořád lehké, tak ať rozhodnou, ať se vyjádří ti, co chtějí, na telefonu sem do Humoriády vedoucím 731 800 900 a pokud se neprovoláte, napište nám SMS-ku hlasovací s heslem Humor mezera A nebo Humor mezera B. Podle toho, pro jakou ukázku hlasujete. Číslo je 90 011 04. Je to na vás.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Je to tak, užijte si to a můžete tento víkend vařit s Nadí Konvalinkovou, bude připravovat kozičkový desert.
2: Co bude připravovat?
1: Kozičkový desert.
2: To je z kozy, co bude?
1: To je z koziček. To jsou na Moravě plody černého bezu.
2: Aha, no. Počkej, plody, teď to teprve kvete.
1: No, tak jsme museli využít ten zavařený.
2: Jo, tak.
1: Protože opakujeme to, recepty z předchozích.
2: My si to sušíme a děláme z toho čaj štípky, ano. A černý bez a děláme si z toho čaj a ještě mám rakitník do toho.
1: Jo, tak si letos nesušte všechno a na webu pochoutkovýrok.cz si podle receptu Nadi můžeš udělat kozičkový desert.
2: To bude doba radosti, kozičkový desert. Už se těším.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: My ale pokračujeme s humoriádou ve hře tedy. Josef Dvořák po boku Karla Šípa Jaroslava Ulíře nebo Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou. Kdo na telefonu rozhoduje a hlasuje?
3: Dobrý den, tady David, dávám pokračování.
1: Dobře, děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Kdo další na telefonu? Ne, někdo vypadl, halo, halo. Tak na sledující telefonát.
4: Mauctá pánové, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím pana Hrázního Palicu do rádia, jo. A Patrika Rozehnala,
1: my taky zdravíme.
4: Humoristický chvět.
1: Dobře.
4: A dáme si Bčko.
1: Dobrá.
2: Bčko, děkujeme.
1: Ještě někdo?
2: Děkujeme.
5: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás oba chlapi a hlasují taky pro Televariete.
1: Taky pro Televariete.
2: Honza, odkuď?
5: Díky.
1: Z Vlkavy. A pozor, vyhrálo to Bčko. Uděláme změnu, navštívíme Televarieté v režii Pavla Háši a Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák, povídání o těšení se.
6: Těšit, to je krásné. Těšit se, já se těším rád.
7: Já taky.
6: A dlouho vydržím se těšit. Já se vám kolikrát třeba i hodinu těším, že mi přijede tramvaj.
7: No já ne, tak. Helejte, ono. Ono, těšení je potěšení. Jeden můj známý trafikant si postavil vilu.
6: Pardon, trafikant jste říkala.
7: Jo, trafikant, to aby to bylo veselější. No. No, postavil si vilu, v pondělí byla kolaudace a v úterý já jsem se byla do té vily podívat. No já vám řeknu, nádhera, ovšem, nejkrásnější ze všeho koupelna. Vana v zemi, starolůžový obklady,
6: já to vidím,
7: aerodynamický umyvadlo a nad ním tři nablejskaný kohoutky.
6: Tak to tři.
7: No tak horká voda, studená voda, vlažná voda. No, já povídám, pane, jo, ale tady se to bude koupat. A ten pyšnej majitel na to, no tak taky nemáte ponětí, jak já už se těším na sobotu.
6: Oni, popravdě řečeno, lidi se nám hodně těší, to je fakt.
7: Jo.
6: Ale většinou, víte, na takový hmotný požitky, jako na zabíjačku, na banány, na vejplatu.
7: Samý takový pomíjivý věc.
6: No právě, zejména ta vejplata je dost pomíjivá.
7: Jo.
6: Čím dál tím víc.
7: Aha.
6: Člověk přijde domů, dělá stojku.
7: No a co čert, nechtěl v dobírce chybí 20 korun.
6: Je.
7: A manželka udělá scénu, kde je těch 20 korun. Emile, přiznej se. Ty máš milenku.
6: Fakt je, že lidi by se měli aspoň občas těšit taky na kvality z oblasti morální a estetický.
7: To je těžký.
6: No já vím, že to
7: už zavinil praotec Čech na Řípu.
6: Já,
7: on neřekl svým druhům, helejte, to je krásný plac na budování mezilidských vztahů. Nepak, jeho zajímaly stavy kanců a produkce mlíka a strní. A přitom se ani nevšim, jak daleko je k moři.
6: A to já myslím, že ho podceňujete. Já ho vidím, ne, to byl chytrý člověk. Já si ho přímo představuji, jak stojí na tom vršku, na tom Řípu. a říká, Hrgo, tady je daleko k moři. Chlapi, tady zůstaneme a já založím čedok.
7: No a staří Čechové se na to těšili, protože nevěděli, co to bude.
6: No, ty jásali. No.
7: Stejně vám řeknu, já nemám ráda lidi, kteří se netěší. To jsou u mě pesimisti, skeptici. A já bych to řekla hezky, to jsou podivní děti téhle doby.
6: Tak, tak, jako kadrnoška. Hezky. Hezky. Jako kadrnoška. Ten vám seděl takhle ráno u snídaně, netěšil se vůbec a povídá, mamino, mě se nechce do té školy. Děvčata si ze mě dělají legraci, kluci mě podrážejí nohy, učitelé mě nemají rádi, já do té školy nepůjdu. A kadrnošková povídá, musíš. Jednou seš tam ředitel, nedá se nic dělat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasní tihle dva, musím říct.
2: Geniální.
1: Ano.
2: Neuvěřitelný a musím říct, že těžký to bylo, protože Jiřina furt by chtěla zkoušet. Furt, a ono to pak je, protože když to má naskoušený, tak pak se dá snadno improvizovat i.
1: Ano.
2: Protože se ví, co si může dovolit a co ne, co k tomu patří a co ne.
1: Praotec Čech založil čedok. Kam ty jsi jel poprvé s čedokem?
2: Já jsem s čedokem nikdy nikde nebyl.
1: Ty jsi jezdil po vlastní ose na blind?
2: My jsme nejezdili, protože jsme nemohli. My jsme byli jednou na dovolený v Baltu.
1: Ano.
2: To jsme museli mít tak výjezdní doložka, to byla nějaká. A když jsme jeli přes Berlín, nebo jakože okolo Berlína, tam byli ještě ruský vojáci, a já jsem měl touhu vidět tu Braniborskou bránu. A tak jsem, to bylo tak zařízený, že ty jednosměrky tam nevedly. A my jsme skončili v jámě nějakého staveniště, spučený brachovým trabantem kombi. Tak jsme ho tam teď vyjeli za asistence nějakého stavbyvedoucího, s kterým jsem se domluvil rukama, nohama. A ještě jsme neopustili ten, já to nevěděl, to obklíčení toho Berlína, to vojenský. A teď jsme tam jako někde sjeli ze silnice a že si uděláme nějakou sváču a že tak jakože pojíme a pak pojedeme dál. Hele, během snad 10 minut tam byli ruský vojáci se samopalama, nabitejma a hnali nás odtamtud, že jsme v zakázaném území a tak jsme museli opustit. A já to nevěděl teprve. Pak jsem se dodatečně dověděl, že prostě okolo toho Berlína existovala zóna, která byla vyloženě vojenská.
1: Ano.
2: A kde teda kromě domácích nesměl nikdo ani zastavit.
1: A vy tam takhle vyvádíte. Byla
2: hnusná doba.
1: No.
2: Ještě, že to je za náma.
1: Pavel Nový vzpomíná nad ukázkou s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Budeme mluvit o nedoslýchavosti, nebo budeme poslouchat jejich vyprávění na tohle téma, anebo o počuraném Holanďanovi od Bohumila Bezoušky nabízím proti já druhá.
2: Počuraný Holanďan by mě taky zajímal. No, ale já si myslím, že tady si tipnu, že vyhraje Jiřina s panem Dvořákem.
1: Půjdete proti tvrzení Pavla Nového anebo s ním? 731 800 900 náš telefon do studia a SMS-kové číslo 90 011 04 humormezera A nebo B.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: S Pavlem Novým vysíláme dnešního Moriádu a taky s vámi. Můžete si rozhodnout, jestli chcete na závěr slyšet Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem nebo Bohumila Bezoušku. Dobrý den, kdo to rozhoduje taky?
2: Tady komika Jeho svět ze Dvora Králové nad Labem a dáme si Cukrouška Bezouška.
1: Dobře, děkujeme Brusko, za ten hlas.
3: To je
1: další.
3: B2BB, to je jako Bardotka. To jeden si nechal vytetovat na zadek a na každou půlku to byl, protože byl velký obdivovatel a vystrčili na kamaráda zadek jako podívej, co mám. A on říkal, Bob, co to znamená?
1: Kdo tam je teď na telefonu?
3: Halo, halo.
4: Dobrý den, tady znovu David, dávám Bčko.
1: Dobře, Bohumil Bezouška dostává bod. Ještě někomu přijde další, dobrý
3: halo,
1: den.
3: Halo.
5: Dobrý den vám přeji, Kroměříž Bčko, děkuji.
1: Bčko, dobrá, do Kroměříže pozdrav od nás z Humoriády.
3: Kroměříž, to bylo.
1: Kým to uzatřeme?
3: Kroměříž je nádherný město, ano. Teda opravdu vzácně.
1: Dobrý den.
5: Halo.
1: Ano,
5: halo,
1: halo. Ačko nebo Bčko, povídejte.
5: Já Bohdalovou.
1: Bohdalovou.
3: Bohdalovou.
1: No, bylo to málo.
3: Bylo to málo.
1: Hele, Bohumil Bezouška to vyhrál.
3: Prosím tě, no, já jsem si tipnul v obráceně.
1: No.
3: Tak jsem nevyhrál.
1: Musíš chodit častěji, abys dokázal udáhnout. Tak pozor, Bohumil Bezouška a povídání vzpomínka nazvaná Počúranej Holanďan.
6: Problém, který mnohé zajímá, sice alkohol a divadlo. Já bych tom problém neviděl, jak víte, alkohol je za volantem přísně zakázán a v divadle, že je zakázán, to jak si samozřejmě předpokládáte, ale páč lidstvo je nádoba hříšná, tak vás nepřekvapím sdělením, že občas z tohoto zakázaného stromu si někdo v divadle utrhne a pak tedy je zle. Takovým vážným momentem byl případ, který se stal před lety v Ostravské opeře, kde odpoledne slavili velice vehementně MDŽ, tedy Mezinárodní den mužů. A skutečně taky jeden osvětlovač se tam zrichtoval, jak se patří, který měl právě službu večer při představení Bludného Holanďana. A představení začalo a role Holanďana, jak víte, začíná tím, že přijede ten jeho tajúplný koráb k břehu, on vyleze a zpívá teď tu dlouhou arii o těch oceánech a jak bloudí těch 7 let vždycky, než smí na tu pevninu a pokusit se tedy, aby ho nějaká ženská z toho pekla vysvobodila, aby přišel do jiného pekla, že jo. No a tak ta loď přijela, tohle místo nepřehlédněte, prosím, teď se zrovna Holanďan v Národním hraje, jak přirazí tu loď, ty chlapi k tomu dřevěnému břehu, tak se zakýmácí celý divadlo i s lustrem. Je velice zábavný. A ten Holanďan vylez v tom nepromokavém námořnickém kabátě, v tom klobouku, udělal pár kroků dopředu, přesně po ten osvětlovací můstek a spustil tu árii. Za 7 let je pryč. A teď na ní začalo z toho můstku kapat. Ty kapky se proměnily v takový souvislý čůrek, který v reflektorech vypadal jako stříbrná nit na vánočním stromku. On zneklidnil, jak mu to bubnovalo. Podíval se nahoru, ale teplej pramírek téct nepřestával. Nikdo nemohl tušit, že na vině je ten Mezinárodní den žen, že tam v teple těch lamp usnul a že se mu ve spánku přihodilo něco docela lidského. No tak řeknete si, stalo, vem to čert, ale od té doby začali tomu milému Holanďanovi říkat kolegové a potom celá Ostrava postupně Počúranej Holanďan. Oni to říkali o něco neslušnějc, ale já se přidržuju prozatím literární formy. Dopadlo to tak, že nakonec musel z angažmá, pač jinak mu nikdo neřekne.
0: Humoriáda.
3: Tak. No, tak to skončilo.
1: Ano.
3: Dneska Počúraným Holanďanem.
1: Ano, a příště to začne.
3: My se s váma musíme rozloučit, ať chceme nebo nechceme, protože čas je neúprosný. Takže mějte se hezky, popatrujte se a užijte si, bude teď vedro.
1: Choďte v kraťasech.
3: Připravte se na to. Zásoby piva, vína a jiných nápojů doporučuju rychle přepadnout samoobsluhu co nejbližší a mějte se moc krásně. Ať nejste Počúraný Holanďan.
1: Pavel Nový a Patrik Rozenal opouští studio, ale vy zůstaňte u vysílání Českého rozhlasu. Mějte se hezky.
7: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Silničáři získali povolení pro stavbu obchvatu Břeclavi. Přijímací zkoušky na vysoké školy nejsou podle ministerstva spravedlivé pro všechny uchazeče. Na brněnském výstavišti začíná festival japonských komiksů a animovaných filmů. A zítra bude skoro jasno až polojasno, postupně oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Ředitelství silnic a dálnic získalo společné stavební povolení pro stavbu obchvatu Břeclavi. Silničáři už také vypsali soutěž na firmu, která více než 11 kilometrů dlouhou silnici postaví. Termín nabídek je stanovený na polovinu června a dokončují výkup pozemků, uvedl na síti X generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Obchvat je jen jednou ze staveb, která se připravovala extrémně dlouho, přes 30 let, kvůli průchodu cenným přírodním územím a odporu ekologických aktivistů. Soutěžní cena stavby je 3 miliardy a 200 milionů korun. V lednu silničáři ještě uvažovali, že se začne stavět letos a v roce 2029 bude hotovo. Ministerstvo školství chce jednat o podobě přijímacích zkoušek na vysoké školy. Stávající systém podle úřadu vytváří nerovnosti v přístupu ke vzdělávání. Česká konference rektorů ale upozorňuje, že placené jednotné národní srovnávací zkoušky od společnosti SCIO mají pro uchazeče výhody. Můžou je využít při přihláškách na více fakult. Jejich zajištění ale může převzít stát, podobně jako u maturit, říká předseda České konference rektorů Milan Pospíšil.
3: Třeba pro fyziku, chemii, matematiku, takže by to mohly být různé sady testů a kdyby to organizoval ten CERMAT, tak co se týká právě tady těch třeba přírodovědné a technické oboru, bylo by to že jednotný, hned by každý věděl, jestli na to má nebo nemá.
1: Největší setkání fanoušků japonského komiksu a animovaného filmu v Česku Anime Fest začne za hodinu na brněnském výstavišti. Moderní japonskou kulturu představí série přednášek a různých soutěží. Budou se týkat hudby, tance, ale i kostýmů animovaných nebo fiktivních postav, známé jako cosplay. Mimo brněnští účastníci se můžou bezplatně ubytovat v prostorách základní školy Kotlářská v centru Brna, říká ředitel Anime Festu Adam Rambou.
4: Protože spoustu návštěvníků jsou studenti nebo mladší a víme, že jako úplně nemají třeba na hotely nebo jich v Brně ani není dost, tak jsme domluvili ubytování ve škole, ve třídě, ve spacáku, kam prostě návštěvníci můžou přijít a pokud jim to stačí, tak můžou přespat tam.
1: Dodejme, že akce potrvá do nedělních odpoledních hodin.
2: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, dopoledne pak bude přibývat oblačnost na oblačno, k večeru se bude oblačnost opět rozpouštět. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, foukat by měl ráno a večer slabý, přes den mírný severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, přechodně velmi dobré a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na cestě do Brna po dálnici D1 počítejte od kývalky s kolonami, v opačném směru pozor u nehody na stém 91. kilometru. Na 53. kilometru D2 pak zůstává ve směru na Slovensko nepojízdné nákladní auto. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Dobré odpoledne, milí posluchači, je pátek 22. května. 4 minuty po 17. hodině začíná pořad Den v kraji, kterým vás dnes bude provázet Eliška Zárecká. Už za chvíli uslyšíte přehled důležitých událostí z našeho kraje. Krátce před 17:15 vás čeká předpověď počasí s brněnskými.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno. 8 minut po 17. hodině přinášíme zpravodajský souhrn. Dnes s Pavlem Chaloupkou.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Ještě jednou dobré odpoledne. V Brně začal sudetoněmecký sjezd. V Česku je to vůbec poprvé. A to jako součást festivalu Meeting Brno. Pořádání sjezdu vyvolalo kontroverze. Odpůrci proti němu plánují několik protestů. S akcí nesouhlasí ani vládní koalice, která ve sněmovně minulý týden odhlasovala usnesení, aby organizátoři sjezd zrušili. A podle primátorky Brna Markéty Vaňkové z ODS je takový přístup nešťastný. Brněnské výstaviště ode dneška hostí také festival asijské popkultury Anime Fest. Akce bude oddělená od sjezdu sudetoněmeckého krajenského sdružení. Odehraje se v jiné části areálu. Pořadatelé Anime Festu ale kvůli sjezdu a s ním spojeným protestům vyzvali účastníky k obezřetnosti, a to hlavně ty, kteří na akci chodí v kostýmech, říká ředitel Anime Festu Adam Rambousek.
3: Ty kostýmy můžou být podobné něčemu historickému, nebo některé obsahují zbraně, které vypadají poměrně realisticky, tak jsme doporučili návštěvníkům, aby na veřejnosti tady tyhle ty věci schovali.
2: Poptávka skupin po přepravě veřejnou dopravou v závěru školního roku roste. Autobusy jsou pro ně na Jižní Moravě do 22. června plné. Upozorňuje na to krajský koordinátor dopravy společnost Cordis. Její vedení žádá školní skupiny, aby v tomto období volili raději cestu vlakem. Oproti loňskému roku se podle mluvčího Cordisu Květoslava Havlíka zájem o tento typ přepravy zvýšil o 15%.
4: Jenom za polovinu měsíce května jsme přijali stejný počet objednávek jako loni za celý květen.
2: Lázně Hodonín dnes zahajují s

0: 47. lázeňskou sezónu. Tu otevírá kulturní program s ukázkami služeb, které lázně přes rok nabízejí. Oficiální status lázeňského města získal Hodonín loni v létě. Lázně tam ale fungují od roku 1979. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně dnes uspořádala konferenci o mučednících Janu Bulovi a Václavu Drbolovi. Oba muži byli oběťmi komunistických represí vůči katolické církve a na začátku června je čeká blahořečení.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Máme 17 hodin a 14 minut a to je ten správný čas na předpověď počasí. Právě teď jsem ve spojení s brněnskou meteoroložkou Bárou Kučerovou. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
1: Jaké je aktuální počasí v městech Jihomoravského kraje?
2: Stále máme většinou oblohu oblačnou, případně skoro zataženou, ale to sluníčko mezi těmi oblaky prosvítá a teploty ty se pohybují momentálně většinou mezi 20 a 23 stupni Celsia.
1: Očekáváte výraznější změny v průběhu noci?
2: Změna by měla nastat v tom, že bude oblačnost postupně ubývat, byť teď večer a může ještě být zvětšená oblačnost nejvyšších pater, ta by ale měla být částečně průsvitná. Tady ta oblačnost, která je teď, tak by postupně během noci měla ubývat a potom k ránu potom čekáme už většinou jasno a zítřejší ranní teploty mezi 11 a 8 stupni Celsia v údolích a při uklidnění větru i kolem 7 stupňů Celsia.
1: A jaké počasí bude zítra během dne?
2: A zítřek bude z toho rána přetrvávat zpočátku skoro jasný nebo polojasný a v průběhu dopoledne bude potom přibývat oblačnost. Přes den pak většinou čekáme oblačno a k večeru se ta oblačnost zpět zase bude rozpouštět. Zítřejší maximální teploty by měly vyšplhat mezi 24 a 27 stupňů Celsia.
1: To byla Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji a přeji vám ještě pěkný den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: dobrých radách v pondělí 25. května přivítáme Davida Veselého z Povodí Moravy, který se podílí na revitalizaci vodních toků a péči o řeky. Povídat si budeme o vodě, jak ji navracet do krajiny, ale také udržet na zahradě či pozemku. Zajímat by vás mohlo i to, jaké další přínosy pro přírodu kolem nás může mít přirozeně tekoucí potok či řeka. Na zajímavé povídání i dobré rady se těší Sandra Silná.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
2: Zlíneček Zlín, už jsem tam za vámi chvilku nebyl, moji milí. A protože to tam začíná hučet jako v úle a celé město žije tradičním filmovým festivalem, je ta správná příležitost vysílat sobotní srdcovky právě ze srdéčka festivalového Zlína. Studio si postavíme rovnou uprostřed obchodního centra Zlaté jablko a vy za mnou můžete přijít. Nahlédnout do naší rozhlasové kuchyně, nakukovat mi pod prsty a hlavně soutěžit se mnou přímo na místě. A hned po vysílání jsem vám k dispozici na ta naše milá přátelská setkání. Srdcovky ze Zlatého jablka ve Zlíně už v sobotu 30. května od 11 hodin. Tož budu tam a těším se na vás.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Líkové hračky, dekorace do bytu nebo oblečení vyrobené tradičními řemeslnými postupy ve druhé polovině minulého století. To čeká návštěvníky výstavy věnované výrobkům Ústředí lidové umělecké výroby, takzvaného Úluvu. Koná se v Dittrichštejnském paláci v Brně. 90 vystavených předmětů představuje výběr z toho, co darovali Moravskému zemskému muzeu lidé díky výzvě s názvem Nevyhazuj, daruj.
1: Výtvarnice Úluvu Milada Jochcová pro mě vymyslela tyto dvoje šaty, kterými jsem potom se všemi brněnskými soubory vystupovala v celé Evropě. Poprvé v Holandsku a potom v dalších zemích, v Belgii, v Polsku, Anglii, v Maďarsku. Měli možnost obdivovat šaty, které vznikly v brněnském Úluvu. Pochopit, že z tohoto materiálu se dá udělat i takový slavnostní společenský oděv.
2: Jana Čipáková vzpomíná, jak ve svých modrotiskových šatech moderovala mezinárodní folklorní festivaly. Teď tyto modrobílé modely s lidovými motivy visí v hale Dittrichštejnského paláce Moravského zemského muzea, kterému je věnovala díky výzvě Nevyhazuj, daruj. Podobné příběhy se pojí i k ostatním darovaným předmětům. Kurátorka expozice Hana Dvořáková ukazuje malý stolek na kolečkách ze světlého dřeva.
3: Měl ho ve svém bytě velmi význačný folklorní zpěv. Profesor veteriny Luboš Holý. A tímto předmětem naše výstava začíná.
2: Všechny výrobky z této instalace od šperků přes hračky až po bytové doplňky si mohli lidé až do roku 1995 koupit v prodejnách s názvem Krásná jizba. Navrhli je designéři Ústředí lidové umělecké výroby, organizace, která sdružovala národopisce, umělce a obchod.
3: Vznikla před 80 lety v roce 1945 a navázala vlastně na ty předchozí organizace, které se snažily o podporu dobré řemeslné výroby, tradice a bez spojení s designem.
2: Zájemci, kteří doma najdou výrobky s cedulkou Úluvu nebo Krásné jizby, je můžou do sbírky stále darovat, doplňuje Dvořáková.
3: Na příští úterý mám nadřeknutý dalšího dárce, který mě teď volal, že slyším o vaší výstavě, budu v Brně příští týden a já vám přinesu vlněný tkaný plét, který jsem kupoval kdysi pro maminku.
2: Instalace je součástí výstavy s názvem Úluv – nekončící příběh, která trvá od listopadu loňského roku do 14. června. Markéta Hušková, Český rozhlas.
0: Brno hostí první setkání sudetských Němců v Česku. Je kolem toho dusno. Jak vypadala první pietní a zároveň protestní akce? Můžou se po 81 letech od konce války obejmout potomci Němců a Vintnovy děti? Tomu se věnuje brněnská jedenáctka, kterou uslyšíte už za chvíli. David Nekvinda v ní rozebere i kus brněnské fotbalové historie. A Tomáš Kremr se zase zaměří na první brněnskou tramvaj, která nepotřebuje dráty, ale umí jezdit na baterky. Jenom ne v Brně.
4: Český rozhlas Brno, den v kraji.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Brněnská jedenáctka. Týdenní zpravodajský souhrn Českého rozhlasu. To, co jinde neuslyšíte, je to nejdůležitější z Brna a okolí do 11 minut.
1: Zdravíme vás u Brněnské jedenáctky, radiožurnálu a Českého rozhlasu Brno.
2: Dnes je pro vás má Tomáš Kremr
3: a David Nekvinda.
2: To bylo unizono. Půjdeme rovnou na hlavní událost tohoto týdne a hlavně víkendu, i když o ní mluvíme, aniž bychom věděli, jak vlastně vůbec dopadne. Nicméně je to událost, která skoro denně plní zprávy poslední zhruba měsíc.
3: Asi už tušíte, že mluvíme o festivalu dialogu Meeting Brno, jehož součástí je sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení.
2: A všechno to začalo včera ve čtvrtek na pietním aktu na brněnském hlavním nádraží.
3: Na páté koleji u památníku skoro 11 tisíc zmizelých židovských obyvatel Brna a okolí, kteří z toho místa odjeli transporty pryč.
2: Setkali se tam jak zástupci židovské komunity Brna Jihomoravského kraje, taky zástupci sudeckých Němců. A k tomu i syn Nikolase Vintna a dvě Vintnovy děti.
3: A taky přišli odpůrci, kteří německý sjezd v Brně považují za provokaci a za snahu o přepsání historie i za zneuctění památky obětí druhé světové války.
4: 340 tisíc mrtvých zásluhou i sudeťáků.
5: Ukazuje na číslo nad náprsní kapsou Jiří Heimlich, který přišel ve vězeňském munduru.
4: Tadleta, a já to řeknu, bakáž, sem leze a dělá nám tady jakoby kulturní program. Nedělá.
6: Tak děkujeme.
4: Stejně to nikdy nedáte.
5: Kousek od něj stály dvě z Vintnových dětí, Eva Pedok a Milena Grenfell-Bejncová.
7: Za prvé byli pozvaní a za druhé s tím velmi souhlasíme.
8: Je to moc důležitý, aby lidi teď zkusili žít spolu a mladí lidi, aby to be friendly with their neighbors.
5: Tedy přátelé se svými sousedy. Jejich rozhovor s novináři se jeden z demonstrujících pokusil narušit a ženy označil za kolaborantky. Možnost setkat se se sudeckými Němci dostal na nádraží i syn Nikolase Vintna, Nik mladší. Diví se, že i víc než 80 let po válce, jejíž aktéři už jsou většinou mrtví, někteří stále rozdmíchávají plameny vzteku. Podle něj je spíš potřeba stavět mosty a ne se pořád nenávidět. Přímo k protestujícím promluvil jako k prvním mluvčí sudeckých Němců Bernd Posselt.
9: Jsem rád za ty demonstrující, protože za komunistů žádné právo demonstrovat neexistovalo a teď to právo existuje. Smíte Evropu, smíte demonstrovat a to je ta Evropa.
5: Do jeho vystoupení někteří pokřikovali a pískali. Posselt označil holokaust za nejhorší zločin v dějinách.
9: Lze jenom poprosit za odpuštění.
10: Tihleti lidé, kteří se senka dostaví, přece nemohou za to, co se stalo před 80 lety.
5: Podotknul podporovatel akce Jiří Krčál.
10: Za to prostě nemůžou.
11: Jaký byste měl vzkaz pro ty, kteří s tím nesouhlasí a protestují proti tomu? Vlastně vidíme jich tady hodně na druhé straně, za kolejemi.
10: Je to temná minulost, je to špatný, to v tom s nima souhlasím, ale prostě je potřeba jít dál a tihle lidé, tahle generace už s tím nemá vůbec nic společného.
5: Demonstrující Jiří Heimlich má za to, že záměry Němců v Brně jsou nekalé.
4: Je to salámová metoda.
11: K čemu myslíte? Salámová metoda k čemu?
4: Aby v podstatě začali likvidovat náš právní systém, což jsou Benešovy dekrety.
5: To zástupci sudeckých Němců odmítají. David Macek z vedení festivalu Meeting Brno tvrdí, že kdo pochybuje, má se setkání zúčastnit.
12: Když na nás občas někdo, ať už doslova nebo obrazně, křičí a protestuje proti nám, tak já vlastně nemám co cennějšího mu nabídnout, než mu říct, přijďte a uvidíte.
3: Samotný sjezd se odehraje na brněnském výstavišti, přijít tam může každý, kdo se dopředu zaregistruje na webu sudetonemeckedny.cz.
2: Pokud vás zajímá víc o tom, proč se to všechno děje, komu se to nelíbí, co na to říkají historici, tak doporučím jednu epizodu podcastu Vinohradská 12 s Matějem Skalickým, která vyšla skoro přesně před měsícem a jmenuje se Dusno v Brně.
3: Zároveň teď v době natáčení této epizody nevíme, co všechno se nakonec o víkendu semele nebo nesemele. Naplánovaných je několik protestů na různých místech.
2: V části u výstaviště, kde se odehrává ještě jedna velká, jiná oddělená akce, a to je Anime Fest, na který dost možná do Brna zavítá i víc lidí než na ten sjezd samotný, protože loni tam přijelo nějakých 14 tisíc fanoušků asijské popkultury.
3: Poznáte je v ulicích snadno, mají často propracované kostýmy různých herních nebo knižních a seriálových postav.
2: Pořadatelé letos účastníky poprosili, aby se nad tím, kde si kostým oblečou a co bude jeho součástí, zamysleli, jak říká ředitel Anime Festu Adam Rambousek.
13: Někdy
6: někdy ty kostýmy jako můžou být podobné něčemu historickému, nebo některé obsahují zbraně, které vypadají poměrně realisticky, tak jsme doporučili návštěvníkům, aby na veřejnosti tady tyhle ty věci schovali a případně až jako v areálu Anime Festu volně už pohybovali.
3: Aby to nezalarmovalo zbytečně policii a nepopudilo protestující i účastníky setkání.
2: Není to jediná akce, která se tento víkend v Brně děje a kde bude narváno. Já myslím, že na přehradě na oslavách 80 let fungování lodní dopravy taky bude hodně lidí, čili to taky znamená, že ta lodní doprava začala plout krátce po konci světové války.
3: Taky je festival Ponava Fest v Lužánkách, kdyby to někoho lákalo třeba víc než lodičky.
2: Ale zase ne víc než vlaky, protože jsou o víkendu prohlídky staré Tišnovky, tedy bývalé železniční trati, a mimořádně je taky otevřený depozitář Moravské galerie v Ryčkovicích, co začal fungovat před rokem.
3: A pozor, pozor! Ještě setkání chovatelů fretek na Špilberku.
2: Každý si může vybrat, s čím chce souhlasit, proti čemu chce protestovat.
3: A nebo taky klidně můžete zůstat doma, nikoho nikam nenutíme.
2: Ano, kdo jsme my, abychom vám radili. Dělejte si prosím vás, co chcete, ale hlavně slušně.
3: Zůstaňte člověkem. Ty to asi, Tomáši, nevíš, jak tě znám, ale příští týden může přinést historický okamžik pro nejen brněnský sport.
2: Nevím. Nějaká, nevím.
3: Fotbalisty druholigového Artisu Brno totiž čeká baráž o postup do nejvyšší soutěže. Zatím tedy neznají soupeře tak úplně, ale účast už mají před posledním kolem sezóny jistou.
2: Tak o tom jsme už tady mluvili. Dobře, co je to baráž, prosím tě?
3: Baráž je prolínací soutěž, která se hraje mezi týmy ze dvou soutěží. V tomto případě to znamená týmy ze dna první ligy proti týmům ze špičky druhé ligy.
2: Aha, dobře. No a ta historická výjimečnost, která spočívá v tom, to už si asi dokážu odvodit, že Artis by mohl postoupit do první ligy, takže by tam byl společně se Zbrojovkou.
3: Ano, a to by bylo poprvé, kdyby se to stalo od roku 1994, kdyby tedy první ligu hrály dva týmy z jednoho města, které se nejmenuje Praha. Tam se to stalo v té sezóně 93-94 v Ostravě, kdy hráli Baník a Vítkovice.
2: A jinak tam je pořád vždycky Praha, Sparta Slavia.
3: Minimálně, ale třeba teďka poslední sezony tam jsou z Prahy 4 týmy. Tam, myslím, že někdy bylo i 5, to jako je běžná věc.
2: Mm-hmm. No a už někdy takhle byly dva týmy z Brna v té nejvyšší soutěži. Asi teda logicky ne za dobu České republiky, to už jsme si vysvětlili, ale asi v Československu se to stalo.
3: Musel jsem trochu pátrat, bavilo mě to a stalo se to. Bylo to ve dvou sezónách před začátkem druhé světové války mezi roky 1935 až 37. Tehdejší státní ligu hrála Moravská Slavia Brno, no a vedle ní tam byl i sportovní klub Židenice, to je současný Zbrojovka.
2: A Moravská Slavia Brno, ta stále funguje.
3: Funguje, ale v menším.
2: No a ty už si jednou ale říkal, že není moc úplně reálné, že se ten Artis dostane do té první ligy, nebo je to reálné? Co si myslíš teď?
3: Tak reálné ano, je to pravděpodobnější, než že bude třeba sněžit ten příští týden, ale výplatu bych na to nesázel být tebou, protože zatím ve všech případech, kdy se hrála ta baráž, tak uspěl ten tým, který byl z první ligy, žádný druholigový tým se přes baráž do elitní soutěže ještě nedostal, takže favorit bude ten soupeř Artisu, ale uvidíme.
2: Tak my samozřejmě budeme fandit brněnskému týmu, takže fandíme i Artisu, ať to vyjde. A vlastně mě napadá, když takhle budeme mít, to je jedna jedenáctka fotbalová, druhá fotbalová jedenáctka by se tam mohla dostat, takže máme ještě tady brněnskou jedenáctku, takže tři jedenáctky by mohly být takhle na výsluní.
3: Elitní brněnské jedenáctky.
2: Úžasné. Tak to bychom měli sportovní okénko, teď zase dopravní, jestli dovolíš.
3: Ne úplně možná rád, ale dovolím.
2: Tohle tě bude zajímat určitě. No. Technici z dopravního podniku města Brna vyrobili první vlakotramvaj s baterií, která může jezdit i bez drátů. Pozor.
3: Tak to mě náhodou musím říct, to se zaujalo.
2: Dobře, výborně. Vyrobili z KT8, takže z tramvaje, které se říká Kačena. Jmenuje se teď Lenka, což je zkrátka pro lehké elektrické nabíjecí kolejové vozidlo AŽDD Praha.
3: Fascinující. Lenka, ne, ale no. Kde tedy bude ta Lenka jezdit, na Lesné?
2: Ne, tak tam sice nejsou ty dráty, ale taky tam nejsou ani ty koleje, takže tam nepojede. Ve skutečnosti bude jezdit na pomezí Středočeského a Královéhradeckého kraje, protože tu tramvaj si objednala firma AŽD, která to má jako experiment na svou vlastní trať. Taková vozidla se dají celkem levně vyrobit, ale jestli budou někdy do provozu tyhle tramvaje nasazené regulérně, tak to zatím těžko říct.
3: To nás teda čeká budoucnost. První fotbalová liga, Lenka, co přijde dál?
2: No pozor, přijde dál, to jsem ti ještě neřekl. Dopravní podnik chce jednu starou další tramvaj K2, které už od letoška nejezdí, umístit trvale na Mendlovo náměstí, na jednu boční kolej, a teď hledá někoho, kdo by si ji pronajal a něco v ní otevřel.
3: Mm-hmm. Jako kavárnu, hospodu.
2: No nevím, cokoliv, asi modní salon, co bychom si tam otevřeli
3: fanshop
2: spolu.
3: Fanshop obou prvoligových týmů, ať to máme dneska propojené.
2: Fanshop dopravního podniku.
3: Nebo...
2: Mají si své zastupitelé v městech a v obcích volit i děti od 16 let? To je otázka.
3: Teď nevím, jestli děti od 16 let se dá říct děti. Každopádně ve sněmovně.
2: Mladiství.
3: Ve sněmovně to navrhují zástupci TOP 09 a tento týden změnu zákona podpořil i dětský ombudsman, který sídlí u nás v Brně, Martin Beneš.
13: Já si myslím, že by to bylo prostě ku prospěchu i celé společnosti, aby mladí lidé mohli uplatňovat svůj názor a i své volební právo.
2: Beneš si myslí, že v tomto věku už se děti mladiství mají zapojovat do veřejného života.
3: Ovšem mají jenom volit, nikoli být volení.
2: Probírali jsme to téma teď na novinářském kurzu na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a studentka Agáta Špačková k tomu natočila i anketu. Co si o tom myslí lidé?
14: Já se v tom takhle neorientuju. Zrovna do těch voleb do obecního zastupitelstva, tak teďka to nějak nesleduju.
15: Já si myslím, že je to pozitivní pro náš stát, protože si myslím, že i lidé od 16 let už mají docela velký pojem jako o politice.
16: Mě proč ne? No, někdy mají ti 16-letí víc rozumu, jak ti starší, no, tak jako asi tak.
17: Já vůbec nemám přehled, jestli se o to zajímají. Já si dokonce myslím, že o politiku se ani nezajímají.
3: Já jsem si k tomu našel příspěvek Evropské komise, která vydala mapu, podle které od 16 let můžou volit děti třeba v Rakousku, Německu a v Belgii nebo na Maltě.
2: V Řecku to mají od 17 let. A debata snížení věku na 16 se vede i v Británii, no tak uvidíme, jestli tohle má šanci projít i u nás, jestli budou chtít i aktuální vládní strany rozšířit okruhy voličů.
3: K tomu si asi budou chtít stejně jako každá jiná strana nejdřív udělat průzkum, jestli mezi takhle mladými ty voliče vůbec mají.
2: No, kdo ví?
3: My nevíme.
2: My to nevíme. My víme jenom, že tímhle končí dnešní Brněnská jedenáctka a příští týden je tu další.
0: Brněnská jedenáctka. Poslouchejte také v mobilní aplikaci Můj rozhlas anebo na webu mojrozhlas.cz.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Učím na právnické fakultě, tak posledních několik měsíců jsem tam chodil s tím pocitem, že tak tohle byla ta řídící úřadovna gestapa a kde asi byla ta kancelář číslo 12, kde úřadoval kriminální rada Kozlovský a kde se tady vlastně věšelo a co všechno se tady dělo. A takových míst je v Brně velká spousta, které jsou zatížené touhletou historií. Takže ano, chodím teďka po Brně trošku jinýma nohama, jinýma očima.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek po 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Kneisel.
3: Český rozhlas Brno, písně.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, pokračuje pořad Den v kraji. V tradičním čase teď nahlédneme do černé kroniky. Nebezpečnou jízdu řidiče osobního vozu Volkswagen Passat řeší od pondělního odpoledne hodonínští policisté. 32letý recidivista projel křižovatku na červenou, při jízdě ohrozil další účastníky silničního provozu v Brněnské ulici a snažil se hlídce ujet i vysokou rychlostí ulicemi města. Během pronásledování došlo ke střetu s policejním vozidlem i dalším automobilem. Policistům se podařilo nakonec vozidlo po krátké době zastavit a řidiče spacifikovat. Muž se na místě podrobil dechové zkoušce s negativním výsledkem, odmítl však orientační test na přítomnost návykových látek i následné lékařské vyšetření. Policisté hledají svědky události, včetně těch, kteří mají z místa kamerový záznam. Případ vojáka, který loni v září napadl v brněnském klubu nožem tehdejšího šéfa sekce zpravodajského zabezpečení armády Romana Hyďhu, míří k soudu. Státní zástupce na muže podal obžalobu mimo jiné z těžkého ublížení na zdraví. Dozorující státní zástupce městského státního zastupitelství v Brně Arne Nekula připomněl, že incident se stal v noci na 26. září v brněnském hudebním klubu. Podle serveru iRozhlas.cz se stal po oslavě narozenin jednoho z pedagogů Univerzity obrany, které se Hyďha účastnil. Kromě těžkého ublížení na zdraví obžaloba viní muže i z výtržnictví a z ohrožení pod vlivem návykové látky. Činu se totiž podle policie dopustil veřejně, na místě veřejnosti přístupném a po útěku z místa řídil auto pod vlivem značného množství alkoholu. Je 17 hodin a 51 minut. Už za malou chvíli nabídnu přehled událostí, které očekáváme o víkendu.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Krátce před 18. hodinou je tu ještě připomínka důležitých a zajímavých událostí, které se na jihu Moravy pojí k nadcházejícím dnům. V Brně a také v Pohořelicích pokračuje setkání sudetských Němců, kteří mají svůj první sjezd na území Česka. Pokračuje i festival Meeting Brno, s nímž je sjezd propojený. Naplánované jsou také akce lidí nesouhlasících s konáním sjezdu v Brně. V sobotu se konají oslavy 80 let provozu lodní dopravy na Brněnské přehradě. Druhý ročník festivalu Open Depo Fest v depozitáři Moravské galerie v Brně Řečkovicích nabídne v sobotu hudební program, tvůrčí dílny a setkání s tvůrci. Na hradě Špilberku se zítra koná setkání chovatelů fretek. V Rosicích zítra otevřou nově zrekonstruované koupaliště Zátoka. A v neděli se koná den otevřených dveří v arboretu Křtiny, které spravuje školní lesní podnik Křtiny. Je 17 hodin a 54 minut. Zpravodajsko-publicistická hodina Den v kraji končí. Naše vysílání ale pokračuje. Následují zprávy s Pavlem Chaloupkou a poté pořad Morava krásná zem s Karlem Hegnerem. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno se pro tuto chvíli loučí Eliška Zárecká. Přeji vám krásný víkend. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Kvůli údržbě tratí nepojedou od soboty vlaky mezi Brnem a Přerovem a mezi Olomoucí a Nezamyslicemi. Předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem. Jihomoravská města dnes a zítra otevřou dveře kulturních institucí a zítra bude skoro jasno až polojasno, postupně oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobrý večer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. S komplikacemi musí od zítřka počítat cestující na železničních tratích mezi Brnem a Přerovem a mezi Olomoucí a Nezamyslicemi. Důvodem je podle mluvčí Českých drah Vandy Rajnochové údržba tratí.
3: Obě výluky budou mít vliv také na provoz rychlíků linky R12 Bouzov. Od 23. května do 1. června budou všechny tyto spoje nahrazeny autobusy v úseku Brno, Vyškov na Moravě, Prostějov hlavní nádraží. Náhradní autobusová doprava bude zajištěna podle výlukového jízdního řádu. Přeprava jízdních kol bude v autobusech zajištěna nákladním automobilem nebo nosičem kol.
1: Neočkovaný předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem, potvrdili to hygienici Moravskoslezského kraje. Dítě zemřelo v pražské nemocnici Motol. Výskyt záškrtu je v Česku vzácný. Jde o závažné infekční onemocnění, které napadá dýchací cesty. Vakcinace proti němu je povinná. Rodiče by proto měli zkontrolovat, jestli je jejich dítě naočkované, a to u pediatra nebo v aplikaci EZ-karta. Státní zdravotní ústav varuje, že vakcína z dětství nechrání celoživotně, přeočkování v dospělosti ale v Česku není hrazeno ze zdravotního pojištění. V některých jihomoravských městech se dnes a zítra bude konat muzejní noc. Vedení kulturních institucí otevřou zámky, muzea nebo galerie. Řada z nich bude mít zvýhodněný nebo dobrovolný vstup. Například v Kuřimi na Brněnsku se zítra zájemci podívají do chodeb štoly, která vznikla jako kryt za druhé světové války. Pro tento večer zaměstnanci speciálně upraví, pokračuje ředitelka Společenského a kulturního centra Kuřim Viktorie Chomaničová.
4: My umýváme vždycky nasvícenou, že to je trochu speciálnější zážitek, než bývá jako standardně, protože my umýváme ty prohlídky ve štolách. S tím nasvícením ono má takovou atmosféru prostě trošku jinou, protože to je hloubený ve skále.
1: Dnes a zítra večer otevřou dveře také instituce v Blansku, Hodoníně, Vyškově nebo v Mikulově.
2: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, dopoledne pak bude přibývat oblačnost až na oblačno, k večeru se bude oblačnost opět rozpouštět, nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů, foukat by měl ráno a večer slabý, přes den pak mírný severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky tak budou většinou dobré, přechodně velmi dobré a biozátěž zůstane na jedničce, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Nesouvislé kolony se na dálnici D1 před Brnem tvoří odkývalky. Mezi stým 44. a stým 43. kilometrem pak v pravém pruhu ve směru na Prahu pracují silničáři. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

Klidný podvečer všem ve spolek, naši milí posluchači, vám z brněnského studia Českého rozhlasu vinčuje Karel Hegner. Jak u mě bývá zvykem, dostala v úvodu pořadu Morava krásná zem, prostor Moravanka, aby nás uvedla do světa písniček a přání. Některým z vás končí pracovní týden a těšíte se na zasloužený odpočinek, a tak pro vás může být dobrým startem třeba tato podvečerní předvíkendová relace. Pokud chcete volat, číslo zní 726465200, a již v poledne jsme přáli některým mužům, kteří nosí jméno Emil, tak pokud máte nějakého Emila, kamaráda, přítele, rodinného příslušníka, můžete popřát přímo osobně. A hned první písemná gratulace, a v ní je uvedeno blahopřání k dnešním narozeninám panu Josefovi Havlíkovi z Rynholce. Pepo, všechno nejlepší k dnešním narozeninám ti přejeme, Majka a Pavel Remešovi, a ať vám to s Bohunkou pořád hezky tancuje. Ano, to první přání, a písnička Václav Maňas mladší, Toník Pernička, Chaloupečky malované a Šohajka.

0: Ano, tolik Šohajka, Vojta Ducháček a Renatka Jedličková nám zaspívali společně. Dovolala se Boženka ze stanoviště. Boži, dobrý večer, dobrý podvečer, jak
1: dobrý
0: to berete?
1: Dobrý podvečer, ano. Pane Hitlere, pěkný podvečer přeji i všem posluchačům. Já bych chtěla dneska popřát své dobré kamarádce paní Františce Trubákové, která dnes slaví své narozeniny, kulaté. Fanulko, přeji ti hodně štěstí, zdraví, lásky od svých blízkých a jsem moc ráda, že tě mám. Tak ať nám to kamarádství hodně dlouho vydrží. Měj se moc pěkně.
0: Dobře, je to všechno, Boženko?
1: Děkuji vám. Ano, je to všechno, pane Hegnere. Děkuji za prostor.
0: Až půjdete nakupovat ve stanovišti, tak pozdravujte Honzíka Víta, kapelníka Dubravěnky.
1: Ano, děkuji vám, vidím to přes jeho manželku.
0: Výborně, ano. Mějte se krásně, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A ještě další písemná gratulace zahrajte mé mamince Ivance Vyvlečkové z Březové, písničku k jejím 80. narozeninám, které má právě dnes. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a ať se ještě dlouhá léta raduje, v kruhu svých nejbližších to všejí za celou rodinu přeje dcera Šárka. Tak děkuji a zdravím všechny ve Děkujeme, ano, děkujeme, Šárko. A teď písnička, podívám se na ní. Pršalo, bylo tma a Dubňanka nám zahraje.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tady Dubňanka, ano, již se blíží festival v Dolních Dubňanech 7. června toto letí, ano, a den předtím v Pavlovicích u Přerova 6. zase Moravská veselka pořádá. Tak už začínají ty festivaly. Dovolal se Toník z Valašska. Toníku, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Hegner. Ano. Já bych chtěl dnešnímu svátku popřát panu Emilu Pěntkovi z Horního Liče hodně zdraví za celou rodinu. Ať si užívá dobře důchodu.
0: Ano, je to všechno, tak. Toníku, ano?
1: Všechno.
0: Dobře, stačí, jo, pozdrav.
1: Děkuju, pane Hegner. Taky na tle.
0: Taky hezký večer na Valachy přejeme, ať se daří. Milan Velký Karlov u Znojma. Dobrý večer, Milane.
2: Dobrý večer, Karlíku. Já prostřednictvím svoje rádio Brna, které poslouchám už
0: od... Akorát, milí, stáhněte si to rádio, ono to bere vazbu, jo? Ono se nám to opravdu, jo? Poprosíme?
2: No, maličko.
0: No, stáhněte ho, protože to fakt bere vazbu tady a dělá to neplechu.
2: Já to dělám.
0: No, tak, už to vypadá nadějně.
2: No a... Chtěl bych tak pozdravuji všechny, samozřejmě.
0: Ano.
2: A touhletou cestou pozdravovat s mojí snachu, to je Andrejka Topolčanová, která v ústřední nemocnici v Praze.
0: Ano.
2: Prodělala těžkou operaci v páteře, takže to má uspevněný. No a samozřejmě, že pozdravuju i jejího manžela, to znamená mojeho syna, který byl 25 roku u hudby dnes na hradní stráži. Proč se teď jde na výsluže. A touhletou cestou bych chtěl pozdravovat a teku promiň.
0: Pohodě, máme čas.
2: Ivanu Brožovou, protože to je taková rodina, víš, to je prostě já 50, 60, 70, vždycky, když se mohli, víš, tak pozvali ti kluci a takže jsem je měl na oslavě, jo?
0: Ano.
2: Takže já drží holka. No a teď to ještě bych chtěl pozdravit taky jenom. Ale představ si, já jsem mu neviděl, to bráka, který zemřel někdy na začátky 70. let, a že bydlí v Nejdeku u Karlových Varů.
0: Aha, ano.
2: Tak jestli to slyší, tak pozdravuju od Milana, jo, z Moravy, protože já jsem neviděl už minimálně 50-60 let. Nevím, jestli to žije, ale myslím, že jo.
0: Dobře.
2: No a prostě všechny, samozřejmě všechny tady kolem sousedy a tak dál. A všechny, co nás poslouchají, všechny lidi dobré vůle. No a jo, a vzpomínám si na to, že jak si ještě s Jožkem Černým vždycky hrával.
0: To už je přes 25 let. Milý, zhodou okolností, ty vzpomněl Ivanku Brožovou a my jsme v poledne spolu zpívali právě písničku, tam byla Kukaráča, takže to jsme spolu natočili a zhodou okolností jsem dostal zase pozvání, abych uváděl hudbu Hradní stráže a policie České republiky 3. čtvrtek v květnu v Luhačovicích, tam je vždycky slavnostní koncert pro takhle. A Ivankou tam máme zpívat Směsku, zhodou okolností, tak to je taková náhodička. Jo, dobře, no, tak já ji budu pozdravovat.
2: No, jo? Samozřejmě, pěkně.
0: Milane,
2: prosím?
0: Ano, je to všechno, ano.
2: No a ještě teďko manželka jede z práce, dělá v Rakousku, takže pozdravuju všechnu tu rumunskou drupu, kolem mě má,
0: kolem
2: sebe má, jo, protože je vynikající parta. Mámko, ty opatrně, protože ona poslouchá, hodně.
0: Tak opatrně. Dobře, milí. Děkujeme. Je to všechno, ano. Dobře, děkujem. Já teď předám přáníčko, nebo lépe řečeno vzpomínku, protože Honzík Bůřil tady zanechal dvě takové vzpomínečky, tak já se budu snažit to krásně přečíst, tak jak to tady je napsáno rukou. 22. května 1934 se narodil v Králově Poli pan Vladimír Prokeš. Dětství prožil na Božetěchové s bratrama a sestřenicema Pokorných. Scházela se tam celá rodina Prokešova, jeho rodiče se tam scházeli s Kmotřenkou Šindelkovou, s Aneškou, ta tam bydlela taky. A tam se scházela rodina Varmužová a scházeli se dokonce s Eduardem Cupákem, s jeho babičkou Janou a Helenou. Vzpomíná manželka Bohunka, syn Pavel, sestra dcera Hana. Měl sestru Jitku, která v 5 letech zemřela a zemřel mu taky v 6 letech syn. Tak to je jedna vzpomínka. A druhá, 23. května 1993 zemřel v Čechách pan Milan Bůřil. Dětství prožil s rodiči a bratrem v Brně, maminka mu zemřela v roce 1942 a předtím se narodila v Jugoslávii, otec mu zemřel v roce 1948, ten se taky oženil s Františkou Halouskovou z Jundrova, měl Zdeňka bratra, pracoval v Praze a v roce 1974 nás prováděl z Prahou a bydlel a žil ve městě Soběslav s Věrou. Vzpomíná Honzík, celá rodina Bůřilova a on, ten bratr, zemřel, když měl 70 let. Tak tolik vzpomínka od Honzíka Bůřila a teď nám zahrají Bojané, písničku od Standy Esterky, Osedlajte chlapci koně.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Tak dobře, tolik upoutávka. A mám tady písemnou gratulaci od Broňka Uhra. Dneska má svátek kamarád asi pan Emil Hajduch z Dolního Němčí. Všechno nejlepší, zdraví, štěstí, lásku přejí manželka, děti, bratr František, hasič a kamarád Broněk. A taky ano, Emil Hajduch, tak to tady máme. To nám přišlo dvakrát. Tady Jarda Wolf píše, že Dubňanka bude hrát v Dolních Dubňanech 7.6., to, co jsem říkal, ve 13 hodin, když tam bude Straňanka, muzikanti z Jižních Čech a Mistříňanka, máte se na co těšit. A Jarda ještě dodává, že dnes slaví svátek, a to je pravda, kapelník a švagr Boženky Hrubé Baťkové, Emil Hrubý z Lanžota, přeji mu hodně zdraví, štěstí a pohody a radost z muziky. A my se samozřejmě připojujeme k tomuto přáníčku. A teď nám zaspívá Vojta Račický s Františkem Fatěnou, že to byly Dolní Bojanovice a zpěváci úžasní. František Fatěna už je samozřejmě mnoho let, bohužel v pánu, odešel velmi mladý a s Vojtou naspívali spoustu písniček, tak si to teď s Vojtou připomeneme, jak spolu zpívali Hodonín je pěkně město za doprovodu Brolnu.

0: krásné zpěvy, krásná písnička, přiznám se, že to je moje oblíbené, já jsem nikdy nic moc neznal dříve a právě když si, jak jsem pustil tady zrovna s Františkem a Vojtou tuhle písničku, říkám, je, tak to se mně moc líbí, protože člověk zná v Hodoně Januar, byl v Hodoníně za vojáčka, mě vzali a těch písniček o Hodoníně je spousta. Maruško z Moravce, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Hegner, zdravím vás, vašeho kolegu nebo kolegyni, nevím, a všechny posluchače tohoto nádherného pořadu. Chtěla bych poslat písničku do Lanzota, do Nivnice, do Miroslavy a do Otvíc. A do Nivnice ještě pro dceru Marušky a Mirečka Koktavých, Janičku, která bude mít v neděli svátek. Tomuto svátku i přeji všechno nejlepší, hlavně zdraví, zdraví a zase zdraví jí a celé rodině. A toto přáníčku posíláme všem rodinám, které jsem jmenovala.
0: Dobře.
1: Děkuji a zase někdy, pane Hegner, nashledanou.
0: Naslyšenou.
1: A ta písnička je aj pro vás a vašeho kolegu.
0: A představte děkuji. Si, Maruško, že v té písničce to bude taková směska, jsem dokonce lehce účinkoval v takovém sboru.
1: Oj, jej, jej.
0: No jo, to bylo takhle, protože teď jsem si to přečetl, to člověk ani neví, co natočil pořádně. Takže mějte se moc hezky, děkujeme, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A je tady pozvánka, Honzík Boleslav posílá pozvánku a zhodou okolností já mám tady taky tu pozvánku, jsem ji jednou předával v tomto týdnu. Ta se bude zajistě líbit i mně osobně, to je pravda, máte zkušenosti s podobnými akcemi, jste nějak redaktor Jan Kosík, vystupující pořadu na pěknou notečko, co by zástupce podluží. Já musím dodat, že Honzík Kosík bude taky součástí tady tohoto našeho pořadu Blahopřání s písničkou či Morava krásná zem. Vstoupí, mám takový dojem, 7. června v neděli do tohoto pořadu, jako bude mít asi po první tohle vysílání. Takže kromě pořadu na pěknou notečku bude taky i v tomto našem pořadu. A Honzík Boleslav dodává, soutěž dětských zpěváků, zpěváček Slovácka, se koná v sobotu přesně tak, 23.5. v přírodním amfiteátru ve Tvrdonicích. Já jenom dodám, že se to koná v 11 hodin a doprovází tam cymbálová muzika Matěje Kůrečky a cymbálová muzika Javor. A to je 19. ročník přehlídky dětských folklorních souborů na Podluží. Jedním z organizátorů je také Toník Vrba z Velké nad Veličko. Mluvil o tom dnes ráno v Českém rozhlase Brno s redaktorem Pavlem Kašparem. Pozdrav posílá milovník všeho pěkného a zajímavého Honzík Boleslav Štišnová. No a Toník Vrba, tak to je opravdu úžasný borec, který prostě natáčí folklorní věci, dechovkové, vratiškovici, nikdy na tom hřišti nechybí a okamžitě to posílá na YouTubeku. Okamžitě jste všichni informováni, co se kde šustne, tak ho zdravíme, pokud poslouchá, on mu to někdo prostě prozradí. Tak a teď zmíněná směska, manželé Gurští, Andělíček a Gloria.
2: Český rozhlas Brno.

Tolik směska Glorie, jenom připomenu, že Miluška Gurská, autorka textů, tak slavila v úterý narozeniny. Přáli jsme jí, přáli, pouštěli písničku, že ho společně taky s Jindrou Kotkem slavili. Jarda Wolf děkuje Marušce Hanákové za pozdrav, moc mě potěšil, taky moc zdravím. A mám tady pozvánku, to je spíše pro Brňáky, ale pokud si uděláte výlet do Brna a navštívíte Černovice, tak budete účastní od 11 hodin do 18 třeba v parku Řehořova festivalu piva a dobrého jídla. Více než 10 druhů pivních speciálů z mini pivovaru, pro děti jsou tam taky, že Skákací hrad a další, oblíbený zpěvák, muzikant Filip Zeiner, je šikovnej, to už jsem říkal, známe se, vystoupí tam burgery, žebra, speciality ze Slunečnice, pub, míchané drinky, káva, tak prostě, ano, festival piva dobrého jídla. Tolik upoutávka. A teď se podívám na písničku. Ano, Lidovka, Kdybych byla ptáčkem, Jižani nám zahrají a zaspívají.

0: A já jenom doplním, že z Jižany zpívali Ivanka Štelnerová, Marie Chuchlová a Jaromír Schnédorfer. Tak Ivanka s Maruškou už tuším tam nespívají. A dokonce Ivanka, to bylo takové zvláštní, že zpívala dechovku a zároveň hrála na housle, možná, že ještě hraje buď v divadle Budějovickém nebo ve Filharmonii. To je jenom tak pro zajímavost, že prostě muzikantka od houslí a z vážné muziky a jde si zaspívat dechovečku. Dovolala se ještě paní Zdenička z Velkých Němčic, kterou vítám a zdravím ve vysílání.
1: Já vás taky moc zdravím a děkuji za krásné uvítání a já bych chtěla poslat do Velkých Němčic pro slečnu Aničku Marii Zámečníkovou, která bývá u babičky Josefky Zajicovej a je šikovná, dneska udělala státnice, je to bakalářka, takže jí moc a moc všichni gratulujem, všichni moc gratulujem a hlavně, ať se jí daří dál, protože je to moc šikovná holka, tancuje a no prostě vytvárný nějaký věc. Je to šikovná holka, takže jí všichni moc držíme pěstičky, ať to dotáhne ještě výš, než je to.
0: A kde studuje, Zdení, kde studuje?
1: V Brně.
0: A jaký obor?
1: Ona je asi návrhářka nebo něco.
0: Návrhářka.
1: To je od kamarádky mé, od té paní Zajicové, od té kamošky, to je vnučka.
0: Dobře.
1: A ona mě to jenom volala, tak já jsem řekla, no teda, ty máš radost, tak jsem tu radost trošku sdílela s ní. Ale já bych ještě chtěla, pane Hegner, prosím, popřát tady naší farmě, naší Simonce Kosinové, která je tu farmářka se svým manželem Ivánkem Kosinem a celá rodina samozřejmě, Zdenek Milouš, celá rodina, takže jim přeju také mnoho úspěchu a ta písnička, co byla, tak to je akorát padlo tady sem, sedím na farmě, kde tady běhají koničci, pejsci, kočičky, vnuci, pravnučky, pravnuci. Takže je to něco úžasného.
0: Ano, krásná
1: já
0: kombinace.
1: Já svůj zdravotní stav ráda, že jsou tak, jak jsou a že aspoň můžu sedět a hlídat jich tak, že jsou s nima, no. Takže je to, já si myslím, že to vydrží. Jako
0: dobře.
1: Tak dále, že se ještě dočkám od toho Zdeňka nějakýho pravnoučka.
0: Ano, tak to je chovatel, že jo, papoušku a zároveň milovník zvířat.
1: Teď jsem nějaký malinký, no to je milovník.
0: Dobře.
1: Teď se vrátil dneska z Kanady, takže ano. Jo, dobrý.
0: Mějte se hezky, hezký večer.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou. Václav Maňac mladší nenahledaj do okénka, Valaška.
2: Český rozhlas Brno.

A přátelé, končí pořad Morava krásná zem. Zítra blahopřání s písničkou, myslím, že paní Květuška, já v neděli, protože zítra jsem na festivalu dechových orchestrů ve Vysokém Mýtě. A závěr, o závěr hudebně se postará Tufaranka ze Šakvic. Bude to slavná skladba Václava Horáka, kterou má rádo spousta posluchačů, takzvaný návrat z Francie. Mějte se moc hezky a užijte si krásně víkendu, ať se vám daří.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Brně se na sousedské slavnosti sešli sudetští Němci i Češi, přišli také protestující. Přesun odborů z vlády na ministerstva je podle ředitelky kabinetu Bárty definitivní. Policisté obvinili jednoho mladistvého kvůli napadení muže u Adamova. A zítra bude skoro jasno až polojasno, postupně oblačno s teplotami do 27 stupňů. Dobrý večer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Několik stovek lidí, Němců i Čechů, dnes zasedlo u stolu na Moravském náměstí v Brně. Sousedská slavnost byla součástí festivalu Meeting Brno a zároveň sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení. Přišli i odpůrci, diskuze byla ale převážně klidná.
2: Zítra jdu na ten pochod, pouť smíření. Pocházím z Bavorska od českých hranic. Pro mě je to velmi důležité.
3: Svěřil se Heinz Stoldrajer v rozhovoru s Janem a Vojtou.
4: Jako mladí lidi už bychom chtěli se soustředit v té Evropě na budování společné budoucnosti.
3: Nesouhlas se sjezdem sudetských Němců přišlo vyjádřit několik desítek lidí.
5: Jsou tady vlastenci, kterým jde o to, aby se takové věci neděly.
3: Řekl za protestující krajský zastupitel z KSČM Martin Říha.
6: Zatím velká vděčnost a radost.
3: Zhodnotil dosavadní průběh festivalu jeho spoluzakladatel David Macek. Protestujícímu nevadí.
6: Aspoň můžou vidět na vlastní oči, kdo jsou sudetští Němci, jak to vypadá, když se někde sejnou.
3: Na pořádek dohlíželi desítky strážníků, policistů a antikonfliktní tým. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
0: Rozhodnutí vlády o přesunu některých agend týkajících se lidských práv, duševního zdraví nebo protidrogové politiky je definitivní, potvrdila to šéfka úřadu vlády Tinde Bárta. Změnu kritizují někteří odborníci, třeba ombudsman Stanislav Křeček anebo asociace poskytovatelů adiktologických služeb. A podle nich se oslabí koordinování a prosazování změn. Bárta to odmítá. Rozhodnutí má podle ní zefektivnit práci a odstranit duplicity. Také řekla, že se s kritiky plánuje setkat a vše vysvětlit. Policisté v případu napadení muže v lese u Adamova na Blanensku obvinili jednoho mladistvého pro podezření z výtržnictví. Informoval o tom na policejním webu mluvčí Petr Vala. Případ se stal loni v létě. Skupina chlapců napadla muže a začali ho bít pěstmi a kopat do něj. Napadený si údajně psal s 13-letou dívkou, která ho vylákala do lesa, kde ho zbyli její kamarádi, pokračuje Vala.
7: U 5 osob, které nedosáhly věku trestní odpovědnosti, bylo prověřování případu odloženo pro nepřípustnost trestního stíhání. Zároveň byl spisový materiál postoupen prostřednictvím okresního státního zastupitelství v Blansku na soud ve věcech mládeže, který může uložit výchovné opatření.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku skoro jasno až polojasno, dopoledne bude přibývat oblačnost na oblačno, k večeru se bude oblačnost opět rozpouštět. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Foukat by měl ráno a večer slabý, přes den mírný severní až severovýchodní vítr. Biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D2 zůstává na 32. kilometru na cestě do Brna nepojízdná dodávka a s omezením po nehodě počítejte v Drnholci na Hrušovanské ulici. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: pěknou notečku.
1: V úvodu dalšího vydání pořadu Na pěknou notečku zdravím všechny naše pravidelné konzumenty i náhodné posluchače. Dobrý signál a snad přísun dobré nálady přeje od mikrofonu Jaroslav Knajzl. A dovolím si hned drobnou fanfáru. Všetci se ptají, komu to hraju. Přátelé, 17. května oslavil své 75. narozeniny zpěvák, multiinstrumentalista a ve zkratce řeknu prostě showman Václav Kovářík. Proto jsem do dnešní půlhodinky vybral aspoň drobnou ochutnávku z jeho několika set nahrávek, kterými Vašek obšťastnil náš rozhlasový archiv. A kdo znáte Václava a jeho hudebně uměleckou pestrost, tak už tušíte, že to dnes bude hodně barevné. No, s Václavem se známe posledních několik let, tedy mi moc nepřísluší, abych o něm dělal nějaký extra životní výčet. Ale naštěstí máme rozhlasový archiv. A je to jako včera, tedy před rovnými 20 lety, co Vaškovi gratuloval ve vysílání k jeho 55. nám redaktor

0: Tolik Vašek Kovářík a brněnští gajdoši v roce 1978. A toto prozradil k osobě před 20 lety 55-letého Kováříka hudební redaktor, textař a předpokládám také Vašku přítel a spolupracovník Josef Prudil.
1: Jeho hudební začátky byly spojeny především s žánrem country. Po seznámení s Emanuelem Kuksou začal od roku 77 jako zpěvák spolupracovat s Brolnem a se souborem brněnští gajdoši. Byl rovněž členem souboru Kamaráta Moravika a v roce 1984 založil spolu s Otakarem Pokorným skupinu Gajdoši. Vedle zpěvu a hry na grumle se zde uplatňuje jako hráč na bicí nástroje, houslový kontr, také jako kytarista a moderátor. Ve hře na grumle patří k ojedinělým interpretům. Samotnou grumli technicky vylepšil, používá i víceprstou techniku hry, která umožňuje vysokou tónovou kadenci.
0: Solo grumle Václava Kováříka dnes nebudou, ale věřím, že nás všechny dobře naladí všem známá píseň, ve které Václavovi doplnili vokály Naďa Chocholáčová a Růžena Kučerová. No a za zmínku stojí také zcela jistě Dudy, respektive Gajdy, Otakara Pokorného. No a hraje Broln.

Přátelé, líbeznou ohřebíčku zahradnicky vystřídala až groteskní píseň Chtěl se komár ženiti. Bylo to prosím jako připomínka dramaturgování Brolnu Vlastimilem Peškou, který si vyloženě liboval ve zvukomalebných rozkošnostech až po ťouchlostech. A právě Václav Kovářík, jeho 75. narozeniny si dnes připomínáme, byl jedním z jeho dvorních interpretů. Pojďme si nyní dát opěvování dvou vesnic nedaleko města Brna. No, opěvování, uvidíme. Ostatně Václav Kovářík byl pro Brolln a nejen pro něj nejčastějším zpěvákem písní ze širšího Brněnska nebo třeba Horácka. A navíc jeho tenoru, případně baritonu, seděly písně s příběhem, vyprávěcí songy. Jedním z takových je bezesporu nahrávka z roku 1987. Kapela Gajdoši se nechali inspirovat rajhradským studentským zpěvníkem, který je datován do poslední třetiny 18. století, aby si náhodou husovičtí nemysleli, že to stále platí. No a potom to bude nahrávka s Brolnem z roku 2022, kdy zase Václav Kovářík prozradí něco na vesnici Radoštice, respektive Radostice, ke které má Vašek také blízko.

pořadu Na pěknou notečku dnes zpívá čerstvý 75-tník Václav Kovářík a prozradím, že v doznělé nahrávce si s Brolnem taky zahrál na Vozembouch. Stejně jako jeho kumštýrské portfolio je i dnešní hudební dramaturgie pestrá. Snad se nikdo z Husovic či Radoštic neurazil doznělou nahrávkou, která vznikla k 70. Brolnu v roce 2022 a orchestr hrál ostatně stejně jako stále hraje pod vedením Petra Varmuži. A šlo úpravu Pavla Trkana. A přátelé, snímek vznikl ve 45. roce spolupráce Václava Kovaříka s Brolnem. To znamená, že brzy oslaví 50 let spolupráce, už za rok. Ale aby dnes nespíval jen Vašek, tak mi dovolte dát prostor také ženskému sboru. A následující píseň bude rozverným škádlením životních radostí. Ještě dodám, že v příběhu o nemanželských radovánkách zpíval nejen ženský sbor, ale také Vašek Kovářík, kterému bylo v době natáčení 31 let a starého, nešťastného, nemohoucího manžela odspíval operní pěvec Václav Halíř. A ten měl krásných 56, což si možná ani takovou roli ještě nezasloužil.

Vážení, tož tak to máte s tím mládím, zkušeností a touhou. Dnešní pěkná notečka patřila Václavu Kováříkovi, zpěvákovi, kytaristovi, výbornému hráči na grumle i další perkuse a prostě člověku, který umí strhnout a udržet pozornost. Minulý týden pořádal soubor Javorník, respektive Mužáci Brno s muzikou Mirko Otáhala zpívání, které bylo věnováno právě 75. Vaška Kováříka. Ten tam byl samozřejmě v plné síle, zpíval, hrál, bavil, moderoval a z toho mám velkou radost. Na to, že za rok už to bude 50 let, co spolupracuje s Brolnem, tak má pořád sílu. Václave, jménem rozhlasové folklorní redakce ti vinčuju všecko dobré, buď spokojený, radostný a ať ti je pořád do zpěvu. No a těším se zase někdy ve vysílání a ještě lépe pěkně z oka do oka. A co závěrem? No byla by to grandiozní chyba nepřipomenout také styl, který je světově naprosto ojedinělým a tedy etnogastrofolk. Zhudebněné recepty, které zněly svého času v našem vysílání a byly výsledkem především kumštířského nadhledu Libora Zikmunda a Václava Kováříka, tedy základu kapely Šprušle. Přátelé, podejte si tušku a papír a je tady recept na hovězí, respektive na zahradu v hrnci. Příjemný večer vám od mikrofonu přeje a s tradiční prosbou buďme dobří se loučí váš Jaroslav Kneisel.

0: ať duše tiše ptá se, jak tělo to může sníst. Ať duše tiše ptá se, jak s tělem se může sníst.
1: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
2: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
1: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
2: Folklor a sport.
1: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Každý kluk

Objekty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Medicine Man.

0: ja niemals lernbar des
1: Walter Seidel, den Sie eben in der Archivaufnahme aus dem Jahre 1937 gehört haben, war zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade einmal 32 Jahre alt. Wann genau die Aufnahme entstand, wissen wir nicht. Viel Zeit blieb ihm jedoch nicht mehr. Im August desselben Jahres starb Seidel in Neapel in den Folgen einer Typhuserkrankung, mit der er sich während einer Schiffreise nach Italien infiziert hatte.
2: Waltru Seidlovi, kterého jste slyšeli v archivní ukázce z roku 1937, bylo v době natáčení pouhých 32 let. Kdy přesně byla nahrávka pořízena, nevíme, ale Seidlovi tehdy už nezbývalo mnoho času. V srpnu téhož roku zemřel v Neapoli na následky tyfu, kterým se nakazil na lodi při plavbě do Itálie.
3: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
2: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
4: Český rozhlas zprávy.
5: Stát podle premiéra Babiše uvažuje o prodeji firmy na výrobu výbušnin Explosia. V Česku zemřel předškolák na záškrt. Hygienici vyzývají ke kontrole očkování dětí. Zítra bude jasno nebo přechodně oblačno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Stát možná prodá pardubickou Explosii. Dnes to po návštěvě firmy připustil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O státního výrobce výbušnin a střelivin podle něj projevila zájem Francie a další evropské firmy. Výnosy z prodeje by se podle Babiše mohly použít třeba na splnění závazků NATO, řekl to České televizi.
6: Pokud by došlo k tomu, že bychom Explosii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a samozřejmě zachování si nějaké pozice i z toho titulu vztahu Explosie a České armády.
5: Po nákaze záškrtem zemřel předškolák z Ostravska, nebyl očkovaný. Potvrdila to hygienická stanice Moravskoslezského kraje. Dítě zemřelo v pražské nemocnici Motol, kam ho lékaři převezli kvůli zhoršení stavu. Šíření nákazy podle hygieniků nehrozí, rodiče by ale měli zkontrolovat očkování svých dětí. Jde to u pediatra anebo v aplikaci EZ-karta. Očkování proti záškrtu je součástí hexavakcíny, která chrání taky před tetanem nebo dětskou obrnou. Výskyt nákazy je v Česku vzácný právě díky povinné vakcinaci. Podle dětské lékařky Hany Cabrnochové z České vakcinologické společnosti, ale někteří rodiče vakcíny odmítají s tím, že se očkuje proti nemocem, které se už téměř nevyskytují.
7: No právě proto, že očkujeme, se ty nemoci nevyskytují a právě proto tento případ by měl být takovým apelem k tomu neodkládat očkování a dodržovat vyhláškou dané intervaly.
5: U Příbrami dál nejezdí vlaky kvůli požáru soupravy Regionova. Ta už nehoří, hasiči ale na místě zůstávají. Omezení podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky může trvat několik hodin. Některé regionální spoje nebo osobní vlaky v úseku Příbram Březnice tak můžou nabírat zpoždění, pokračuje Kavka.
8: Toho zastavení provozu asi bude na delší dobu, tam opravdu záleží na tom, jak moc je ten vlak poškozen. Po dohašení se zjistí, jestli je ten podvozek schopný nějakého pohybu, anebo se bude muset povolat třeba nehodový vlak. V tuhle chvíli nemám takovou informaci.
5: Z vlaku se evakuovalo 30 cestujících, nikdo z nich není zraněný. Záchranáři na místě ošetřili strojvůdce. Lehce se zranil, když se pokoušel uhasit podvozek. Sport. Hokejisté Kanady vyhráli na mistrovství světa i páté utkání a zajistili si postup do čtvrtfinále. Ve Friburgu porazili Kanaďané Slovinsko 3-1.
4: Počasí.
5: Zítřejší ráno bude slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině tvořit oblačnost. K večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
5: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna těsně za sjezdem na Velké Popovice na kilometru 15,5 blokují prostřední pruh následky nehody kamionu a autobusu. Pomaleji se projíždí pravým a levým pruhem. A na dálnici D8 z Německa do Prahy jsou potíže v tunelu Panenská. Na kilometru 85,5 blokuje levý pruh, havarovaný kamion a dodávka. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
4: Vesele a zdravě.
9: Takto k tomu přistupujeme v následující hodině s doktorkou Kateřinou Cejdomovou a Patrikem Rozehnalem. Dobrý den.
10: Dobrý den, já jsem se nadechovala, abych řekla, cítím ve vzduchu,
9: co?
10: Že bude dnes krásný den a úžasný pořad. Jestli pak víte proč, Patriku?
9: O pocitech.
10: No, ale taky, že něco člověk čuchá člověk.
9: A nečuchá, že vlastně ztratí čich.
10: Ano.
9: Takže o ztrátě čichu.
10: Ano, přesně tak. A o tom, jak je důležitý.
9: Že prostě necítí.
10: Ano.
9: A taky ten prohlášení, nějak se necítím, řekl pacient doktorovi, po amputaci nosu.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Rozbité zrcadlo, Karel Černoch, rozblanili zrcadlo, doktorka Kateřina Cejdanová.
1: No jejda.
0: Jo.
1: Ano. A byla jsem velmi pověrčivá a bylo to zajímavé, protože to je sebenaplňující proroctví, jak člověk si říká, tyjo, co špatného se stane, vždycky něco najde.
0: Teď k tématu, které ano. budeme mít v pořadu Vesele a zdravě. Ono se ho vlastně dozvíme i z ukázky z archivu Zábavy, když už je to Vesele a zdravě, připomene nám to Miloslav Šimek a Luděk Sobota.
2: A co vy, s čím vy tam jdete?
3: Já s nosem, pane, s nosem.
2: Vy na ně jdete s dlouhým nosem.
3: Ale to nechte si to. Já ve svým věku nejsem zvědavý na nějaký vaše fóry. Já tam jdu se svým nosem, aby bylo jasno. Se svým nosem.
2: Oni čekají na výzky a on na ně jde s dlouhým nosem.
3: Dovolte, já snad tady ještě někde mám normální nos, ne?
2: Pokažte to.
3: No prosím.
2: No máte ho normálně.
3: Ty to povídám.
2: Tak proč tam s ním teda jdete?
3: No okázat jim ho, ne?
2: A vy si myslíte, že oni jsou zvědaví na nějaký normální nosy?
3: Já nevím, milej pane, na co jsou tam zvědaví, jak to mám vědět?
2: Tak se zeptám, když něco nevím. Já vám říkám, že jestli máte normální nos, tak tam s ním jdete zbytečně. To vás ještě vyhodí.
3: Už vás nemalujte na zeď, proč by mě vyhazovali? Snad mi aspoň poraděj, ne?
2: To víte, že ne.
3: Jak to, že ne? Musej mi poradit, já ztrácím čich na obě dírky.
2: To ne, to oni ne.
3: To já vím, že oni ne, ale já jo.
2: Já jo.
3: Pro zajímavost, co ztrácíte vy?
2: Já.
3: Že se ptám vůbec. Zajímalo by mě, co ztrácíte vy?
2: To ne.
3: Nemáte takhle náhodou něco s ušima?
2: To ne.
3: Ne. Tak jsem hold blbej, no.
2: A to jo, to je pravda.
3: Tak vy nemáte nic ušima.
2: Já jenom neslyším.
3: Proč tam teda jdete?
2: Já neslyším.
3: Povídám, proč tam teda jdete?
2: Že neslyším, ne?
3: Já nechám bejt. A ty tam jdeš čím chce. Dědek jeden, ale nepříjemnej.
2: Já špatně slyším, tak jdu doktorovi, ne?
3: Vy nám svátek Lochnesko.
2: Nevolali mě? Povídám, nevolali mě?
3: Čověče, co na mě řvete?
2: Protože neslyšíte.
3: Já vás slyším. Já vás slyším dobře. Já vás jenom necítím.
2: To buďte rád.
3: Proč?
2: To já cítím dobře. Ale jak tak vedle vás sedím, tak bych radši slyšel.
4: Vesele a zdravě.
1: No, tak já jsem zatímco jsme poslouchali tuhle ukázku, se Patrika ptala, z které doby to je. On říká, že z 80. let.
0: Ano.
1: Takže můžeme skonstatovat, že po 50 letech

0: se to s léčbou moc nehnulo teda.
1: Takže
0: to,
1: nepozná se tedy jako
0: no,
1: problém s tichem.
0: Ten problém je v tom, že je nedostatek klinických studií, takže my například čich hodnotíme pořád kvalitativně, neboli je nebo není, ale kvantitativně, jako kolik ho je.
1: Vy nám nemůžete jako doktoři říct tak jako u šaři, že to takhle řeknu, snížil
0: na
1: se vám vzduch o 10%, že by to bylo s čichem?
0: Nejsou žádné normy.
1: Aha.
0: A jsou ještě muži a ženy mají ten čich lepší,
1: jak
0: ale
1: to?
0: My nevíme o kolik. No, on totiž čich souvisí hodně se spoustou různých věcí a z těch čichových receptorů to jde rovnou do mezi mozku a rovnou to ovlivňuje limbický systém, což je něco, co nám vytváří ty pocity, proto tomu říkáme, že někdo něco vyčuchá, nebo babička říkala, zčuchli se, teď se slejzaj. A byl na to dělaný velmi zajímavý pokus o souvislosti imunity vlastně jednotlivých pohlaví a jejich čichových jako zhodnocení a zjistilo se, že čím je imunitní systém muže vzdálenější od imunitního systému ženy, tím víc jí voní a obráceně.
1: To znamená, že si takto podvědomě žena vybírá partnera, aby byla bohatší nějaká
0: ano,
1: jako imunita
0: pro děti.
1: Ano, aby dítě
0: mělo bohatší imunitní systém, čili že mu to prospívá.
1: O čichu a hlavně o ztrátě čichu, kdy vám třeba slábne, doktoři to ještě nedokáží přesně změřit, ale vy ten pocit určitě dokážete popsat, že to třeba bývalo lepší, nebo jste ho ztratili dokonce úplně na nějaký čas, nebo se vůbec nevrací. Tak tyhle problémy budeme řešit dnes v pořadu Vesele a zdravě.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou na téma ztráta čichu. Připomenou nám to i posluchači, kteří opět básnili.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych nestratil svůj čich, nekouřím, nepáchám tento odporný hřích. Nejraději má moje nosní slizice aroma jarní přírody nejvíce.
0: A pak máme posluchače Petra.
2: Zdraví Petr. Vlezli jsme tam pěkně potichu, jsem ale zcela bez čichu, takže mu věřím, když parťák tvrdí, zdráme odsáď, nějak to tu smrdí.
3: Ale tady si, Patriku, všimněte, jak krásně nám posluchač Petr vlastně řekl, jak je ten čich výrazně zaměřen na ty negativní čichové podněty.
0: Je to z obranných důvodů.
3: Je to z obranných důvodů a dokonce to aktivuje pud sebezáchovy, jak jsme slyšeli v této krásné básni.
0: Co všechno může vyvolat problémy s čichem, nebo jsou i nějaké zvláštní nemoci, které s tím čichem souvisí, které třeba neznáme?
3: My můžeme mít vrozenou poruchu čichu a můžeme ji mít získanou. A u té získané může to být dočasně, to je nejčastěji zánět nosní sliznice, ať už způsobený nějakou virovou nebo bakteriální infekcí anebo alergií. To jsou ty nejčastější věci. Ale potom může být trvalá ztráta čichu a to je velký problém, protože to tady i pár našich posluchačů se ptalo a obávám se, že tam jde o tu trvalou ztrátu, kdy vlastně u té trvalé ztráty, to je onemocnění centrálního nervového systému a té vlastně dekodovací centrální části. Čili v tom nose je to možná fajn, ale jako ta centrál limbického systému a mezimozku, která
0: mozek to špatně
3: dekodují, to nevyhodnotí.
0: Nebo vůbec.
3: Ano. A to může být po úrazech hlavy, nádorových onemocněních mozku, třeba meningeom, ten utlačuje dokonce čichové nervy. Další mohou být neurologická onemocnění jako Parkinsonova nebo Alzheimerova choroba, tam taky je to vlastně neurologický.
0: A to může být tedy náznak toho, že třeba tahle nemoc přichází, nebo tyhle nemoce?
3: Ano, může to být k tomu, že vlastně ten pacient subjektivně, my jsme říkali, že my to změřit jako neumíme, ale on subjektivně
0: popisuje,
3: konstatuje, že se mu snížil čich. Tady chci poděkovat zase panu Miroslavovi za to upozornění, že kuřáci mají opravdu ty čichové receptory tak jako omráčené a ten kouř je něco, co normálně je obrovský stresor, ale kuřák to má obráceně, že on ten kouř považuje za nevýznamný vlastně podnět. To znamená, že ho vůbec nevnímá, necítí.
0: Kuřáci by asi neměli dělat tedy hasiče?
3: No, to myslím, že ani dokonce nedělají. Nevím teda, že by to bylo v nějakém dotazníku,
0: ano,
3: ale ne. A proto říkám, že velmi důležitá je anamnéza od pacienta, kdy to začal vnímat, co se stalo, jestli měl úraz, jestli měl nějaké onemocnění. Polypy mohou být problém. A ta diagnostika je poměrně svízelná, bohužel.
0: Můžeme i nějak špatně vyhodnocovat ty vůně, pachy?
3: Ano, můžeme mít vlastně to, co já jsem tady popisovala, je anosmie, to znamená, to je ztráta, říká se tomu takzvaná čichotupost, to je velmi zajímavý vlastně název a je to závažné, protože náš čich je strašně důležitým smyslem na pocit bezpečí, na rozeznávání nějakých vlastně lidí i stavů mysli těch lidí, protože pod vyděšeného člověka, to víme od psů, voní jinak než pod člověka klidného. Při konzumaci potravin my rozeznáme čichem, jestli ta potravina je nakyslá, skažená, shnilá, něco, čili nám to zaručuje vlastně zdraví. A pokud my o ten čich přijdeme, a to může být i dočasně, i trvalé, no tak se člověk cítí ohrožen a je vlastně jako horší je to, než být možná slepý, protože není žádná kompenzace tohohle smyslu.
0: Je nějaká normální lhůta, když přijdou nemoci, třeba i ty virové nebo jiné, kdy může na čas tedy člověk přijít o ten čich, ale pak se vrátí. A teď, abychom věděli, pokud už se nevrací po téhle době, tak radši k doktorovi, nebo by mohlo hrozit, že to bude trvalé?
3: Tak, já bych šla k doktorovi v podstatě zhruba první týden po té, co ztrácím čich, aby se případně zahájila léčba, protože u těch třeba sinusitid, zánětů různých nebo polypů, tam jako dlouho čekat k čemu. To znamená raději dřív, jinak 4 týdny je ten limit, který od sebe odlišuje tu ztrátu dočasnou a ztrátu, která zavání tím, slyšíte, říkám zavání, tím, že je trvalá.
0: Doktorka Kateřina Cajdanová odpovídá na mé otázky, bude brzy už i na vaše, ty dopředu položené přes náš telefonní záznamník nebo kladené ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz, už si pletu pořady. A pozor, dostane se brzy i na ty vaše živé dotazy na telefonní lince, ale k tomu za malou chvíli. Teď se na chvíli zase vrátíme za muzikou.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: to blíží.
1: Povídáme si i dnes v tomto čase pravidelně s doktorkou Kateřinou Zajdhamovou, dnes na téma ztráta čichu nebo jeho výrazné omezení. Ptali jste se i dopředu přes telefonní záznamník, tady je jeden z dotazů.
2: Dobrý den, paní doktorko, zdravím vás. Prosím vás, prodělala jsem COVID hned na začátku 2020. Od té doby vůbec nic necítím. Málo kdy se mi povede, že cítím třeba česnek, nosem nic necítím. Jinak jsem stabilizovaná v pohodě. Nevím, co s tím dělat, protože ani necítím, jestli mi smrdějí nohy, nebo když se navoním, necítím to. Jsem alergik.
1: Ty problémy na s COVID, post-covidem to bylo hodně, ano.
3: Nás se ptalo hodně lidí, já bych jenom chtěla říct, že to je takové povzbuzující v uvozovkách, že bohužel ke ztrátě čichu u covidu dochází a proč vědci zatím nevědí, ztráta čichu je pravděpodobně v okamžiku, kdy koronavirus infikuje ty buňky a vlastně ty buňky jsou zranitelnější, mají nedostatek výživy, z čehož zaniká jejich část. Jinak každá z těch čichových buněk má tendenci rozeznávat třeba 4 pachy, jakože nejsou specializované, ale jsou to takový...
1: jsou multitalentové.
3: Multitalentovaný, ano. A takže italští vědci zjistili, že ke ztrátě čichu u pacientů dochází ve stejné době, kdy se najde vlastně interleukin 6, který je spojovaný se záněty. To znamená, ten zánět prostě způsobí ten zánik. No a co s tím, tak nikdo moc neví. Zkouší se B vitamin, zkouší se proplachování.
1: Někomu
3: nosu.
1: Se to po čase velmi brzkém třeba vrátí a někomu ne, proč? Tady nevíme.
3: Proč?
1: A je tam šance na to, nebo zaznamenáváte, že pak může být i zlepšení třeba po roce?
3: Právě psal nám tady jeden z pacientů, že může docházet k tomu, že to jako přejde a zlepší se, zhorší se. Je to záležitost toho, co dělá ten zánět. A další věc, velmi zajímavá, paní Ilona nám píše, že v září 22 od té doby, kdy byla vzata levá ledvina, tak má ztrátu čichu a necítí nic ani savo, výjimečně náznakem parfém. To je velmi zajímavé, že to savo, které je tak intenzivní, ona necítí a ten parfém cítí.
1: Že jste říkala předtím ty negativní věci, člověk cítí.
3: Běžně je to spíš v obráceně, že by to savo ještě cítila.
1: Jestli má dobře zvolený parfém, jestli jí dobře voní.
3: Tam je, ano, to je jedna moc, otázka, možnost, ale taky to může být, že došlo k selektivnímu úhynu některých buněk,
1: ano.
3: A ty jiné, které vnímají zase jiné věci, třeba parfém, ještě jsou naživu. Léky neužívají 60 let, neurolog i obvodní lékař tvrdí, že s tím nic nejde dělat, no tak co já na to říct jiného, než že s nimi bohužel souhlasím.
1: Podobné téma tady je v dotazu i telefoním.
4: Veselý den přeje Marie. Prosím, paní doktorko, jsem zvrácená nebo nemocná psychem, když mi voní síry, jako je Romadur nebo jihočeský zrající.
1: No.
3: Není zvrácená, nevím proč by, protože kdyby to byly nebezpečné síry, no tak ani nechutnají. Ale čich a chuť jsou spojeny a v okamžiku, kdy jí prostě něco voní, a tady bych chtěla upozornit na genetické výzkumy, které říkají, že tendence k tomu, že nám některé věci voní nebo chutnají, je dána geneticky. To znamená, s věkem se zvýrazňuje a jediný případ, kdy ten čich se vlastně s věkem nebo s nějakým začátkem nemoci začne ztrácet, je právě Alzheimerovská demence a je to považováno dokonce za první z diagnostických rysů. Já tu mám ještě jeden zajímavý dotaz.
1: Ano.
3: Před 15 lety paní měla rakovinu prsu, od té doby ztratila čich vinou chemoterapie a ozařování. Tady je to vlastně zánik pravděpodobně z důvodu zánětů a vlastně určitého poškození té sliznice a cítí pouze aromatické hodně věci, ale ty negativní, jako třeba chlévská mrva, parfémy, ani květiny necítí. No, tak vzhledem k tomu, že ještě prostě cítí ty negativní, tak já věřím, že ten čich se postupně může vracet.
1: Že je to známka toho,
3: že je to známka, že by to mohlo dobře dopadnout. Jinak to, že cítí ty negativní věci, je proto, že oni jsou významnější.
1: Také máte problémy s čichem, vytrácí se vám třeba s věkem, slábne, nebo zmizel úplně, nebo ve vlnách, jak popisovala paní doktorka, přichází tyto problémy. Cokoliv na téma ztráta čichu řešte právě teď živě s námi přes telefonní linku, kterou otevíráme vám, a vaše dotazy budou znít ve vysílání už za malou chvíli.
0: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: odpovídáme už postupně na vaše otázky, dotazy po telefonu 731 800 900. Vy posloucháte totiž pořad Vesele a zdravě na vlnách Českého rozhlasu dnes na téma Ztráta Čechu. Další volající na naší lince 731 800 900. Kdo tam je?
1: Halo, halo.
2: Doležá Stanislav, prosím vás, to je rádio.
1: Ano.
0: A Vesele a zdravě pořad. Voláte dobře.
2: Já mám takový problém opačný s čichem. Já po covidu mám čich naopak velice výrazný. Takže
0: ve smyslu, že je to až obtěžující, myslíte, nebo cítíte naopak pozitivně spousta vůní a pachu?
2: No, to je až obtěžující, protože třeba když se vaří a krájí se syrová cibule, tak to je až moc, případně při barvení vlasů. Špavek, které je v té barvě, tak to samé, to taky ano. Je moc.
0: Může se po té nemoci jako pročistit ten nos natolik, že dojde k nápravě i původně třeba, nechci to říct, tak ucpaného nosu, ale ne tak třeba dobře funkční?
1: Pán Bůh ví. Tam je otázka, jestli například tou léčbou, kterou pán absolvoval, jestli jste třeba nebral nějaké dietní doplňky, nebo co jste vlastně v době covidu se sebou dělal, abyste se té infekce zbavil? Halo, halo?
2: No takový ty běžný prášky, které se dají koupit na volno, čili že nějaký Paralen Plus a podobně.
1: Jo, takhle, čili vy jste nic lokálně nedělal.
0: Tělo no si pomohlo samo.
1: Je to zvláštní, tělo si pomohlo samo způsobem, které je teda obtěžující. Chtěla bych říct to, co jsme říkali i během písničky. Je potřeba tomu sebrat ten význam, čili radovat se, že ten čich mám, protože ztráta čichu je horší, než když se ten čich zvýrazní a pracovat na tom významu, který tomu přikládáme. Čili čím víc vás to štve, tím to bude významnější, bohužel.
0: Radí, říká, prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí, doufám i dalšímu, kdo má problém s čichem, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: A někdo má puštěný rozhlas, můžete si to prosím stlumit.
3: Ano, už to vypínáme.
1: Jste moc laskav.
3: Měl jsem jemu jako
1: ano.
3: Delší dobu, no a šel jsem k lékaři, jakože špatně, jako jsem cítil potom, no mi napsal nějaké kapky na sonek.
1: Ano.
3: No a ty, když jsem si nastříkal do nosu, tak jsem přestal cítit úplně.
1: Jasně, tady máme podobnou zkušenost pana Jana, který říká, že si po obyčejné chřipce začal taky nějakým způsobem kapat a že neví, jestli to teda byly kapky nebo náhoda. Někdy se může stát paradoxní reakce na ty kapky, že vlastně to jako kdyby poslední rána nebo poslední kapka a dojde k tomu. No. Zajímavé je, že jeho chuť pana Jana se vrátila k normálu, ale čich se mu změnil, kyselé cítí normálně, kouř úplně jinak. Je to prostě záhada a je to záhada zejména proto, že my to nemáme podpořeno žádnými moc výzkumy.
0: A co s tím,
1: to
0: tak máme tomu
1: těžké.
0: Dávat, jak vy říkáte, ty jiné významy, že se jako na to zvyknout ano. A pozitivně tomu dát nějaký náboj, tak když to není tak špatný.
1: Ano, že aspoň něco cítím, no.
0: Jo, to je takové, no, tak jako když se jako maminka třeba zvykne na to, když přijde miminko a teď musí přebalovat, stolice nepříjemně a nakonec to prostě vezme.
1: Ale je to v pohodě.
0: Takže zkusit takto k tomu přistoupit.
3: No já to už mám dlouho, ale já něco cítím trošku, jako třeba kvalitní parfém cítím.
1: Výborně.
3: A jak jsou také ty horší, tak to cítím jenom jako puzr.
1: Ano, tak jenom už bych si...
0: To je výhoda, odhalíte dobrý parfém od špatného.
1: Přesně, už bych si liboval.
3: Jenom, že mi často říkají, že cítím, jak se potím, jako tak to necítím skoro vůbec.
1: Jasně, tam člověk na svůj vlastní pot si docela
0: zvykne.
1: Často i sám
0: tak
1: zvykne.
0: Odfiltruje vlastně v
1: že
0: té
1: to odfiltruje,
0: cloně.
1: Protože to cítí pořád, no, tak hold prostě poprosit, ať vás někdo očuchá a řekne, ale vážně, jako...
0: Další dotaz telefonní u nás v pořadu Vesele a zdravě. Kdo se ptá na ztrátu čichu nebo problémy s ním? Kdo
1: halo,
0: tam je?
1: Halo.
0: Povídejte, ozvěte
4: ano,
0: se nám.
4: Dobrý den.
0: Dobrý
1: no,
0: den.
1: Posloucháme.
4: Tady posluchač z Trutnovská.
1: Ano.
4: Já bych se paní doktorky zeptat. Před 3 lety jsem byl na operaci očních kanálků.
1: Ano.
4: A tam mi doporučili, nebo dali po operaci že si mám slanou vodou ty kanálky proplachovat několikrát denně.
1: Ano.
4: Což jsem dělal i potom po propuštění z nemocnice jsem to dělal.
1: Ano.
4: A potom se mi ztratil čich a do dneška ho nemám zpátky.
1: To je právě problém, že mohla být přílišná koncentrace té soli a my se v medicíně velmi často ocitáme takzvaně mezi Skylou a Charybdou, čili mezi dvěma zly, a tam vlastně rozhodnout, co je horší a co je lepší, je velmi těžké. Já začínám být kapku frustrována, protože veselé a zdravě není veselé a já nemám zázračné řešení. Já fakt nevím. Jo, v situaci, kdy je tam ale přímá příčinná souvislost, no tak prostě ty buňky pravděpodobně nějak odumřely. Mě ještě teď napadá, jak to slyším od vás povídat, tak mě napadá, jestli neskusit upravit pitný režim, protože kvalita sliznice i v nose by mohla být zlepšena tím, že nebude dehydratován ten nos. Takže zkusit, protože pokud k tomu došlo vinou solného roztoku, který byl třeba hodně koncentrován, tak by to mohlo napravit zevnitř dostatečná hydratace. Takže zkusila bych tohle.
0: Zkouška tohoto typu. Ano. Doktorka Kateřina Cajda mluvá u nás ve studiu Veselé a zdravě a téma je ztráta čichu. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
5: Veselé a zdravě. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Když mi

0: My budeme stále ještě odpovídat na vaše otázky, které se týkají ztráty Čechů v pořadu Veselé a zdravě, tedy odpovídat bude doktorka Kateřina Cajdamová hledat cestu k nápravě. Telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je teď právě? Dobrý den, vítáme
1: Dobrý
0: vás.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, u telefonu Milada Haklová.
0: Povídejte.
2: Já jsem se, prosím vás, chtěla zeptat, já trpím chordomem klivu a v roce 23 jsem měla vlastně operaci a od té doby jakoby cítím velice málo.
1: Ano.
2: Mám pocit, že se mi jakoby čich, jakoby nemám intenzivní čich.
1: Můžu vědět váš věk?
2: 58.
1: Jasně. A vy jste to řekla svému obvodnímu lékaři?
2: Pravidelně dojíždím do Ústřední vojenské nemocnice do Prahy.
1: A říkala jste jim to?
2: Netukou. Říkala jsem to.
1: A co říkal?
2: Ale jakoby ten stav je nezměněný.
1: Ano.
2: Ten nádor neroste, tak
1: ano.
2: Jako...
1: Ano. No, já jsem říkala v tom úvodu, že při určitých typech nádorů je ztráta čichu způsobená útlakem čichových nervů, jo? Takže to může být tenhle ten moment s tím, že to hlavní je sledovat, co dělá ten nádor, a pokud ten nádor neroste, tak ta věc by neměla progredovat, že by se to nemělo jako zhoršovat. V okamžiku, kdyby se vám to začalo zhoršovat, tak bych asi rychle běžela do té nemocnice zkontrolovat, jestli nádor neroste. Máte to jako takovou kontrolku, to vnímám.
2: Já tam jako jezdím dvakrát do roka vlastně na magnetickou rezonanci,
1: no.
2: Takže jakoby pod kontrolou.
1: Ano,
2: ale že jsem.
1: Oni nepočítají s tím, že se bude operovat, nebo že se to bude nějakým způsobem, já nevím, co, ozařovat nebo tak, nic?
2: Já jsem to ozářené měla
1: Aha.
2: na kybernetickém noži a operace Aha. v podstatě je nemožná, protože
1: Aha.
2: je to na nepřístupné,
1: místě. Jasně. Takže tady bych asi brala tu změnu schopnosti cítit jako bohužel vedlejší účinek léčby, ale toho spíš nádoru. A spíš bych měla radost, já vždycky doporučuji mít radost z poloplné sklenice, čili radost, že to neroste, že se to nezhoršuje. Ach jo.
0: Doktorka,
1: já bych
0: poradila,
1: ale tady to je fakt, každá rada drahá, bohužel.
0: Snad se nám podaří vysvětlit třeba problémy někomu dalšímu. Dobrý den po telefonu 731 800 900, naše linka, kdo tam je?
3: Dobrý den, tady je posluchačka z Moravie a chtěla bych se zeptat paní doktorky. Já jsem měla v roce 21 covida, dost těžkého, a od té doby nemám tu ani čich, ani chuť, což je docela už frustrující. 5 roků je nějaká náděj, že by se mi něco vrátilo.
1: Jejde, Mane, zase. Já děkuju za otázku, vzhledem k tomu, že tam došlo ke ztrátě i čichu, i chuti, tak pravděpodobně se jedná o nějakou centrální prostě problematiku
0: neurologickou.
1: A 5 let to už nevypadá. Jinak nám během písničky volala dáma, u které to bylo důsledkem boreliózy, a tam taky jako... Přestože boreliozu už nemá, tak furt ten čich špatný. Je to prostě čich je potvora. No.
0: Kdo se ptá další na telefonu? Ještě jeden. Poprosíme stišit rádio.
1: Rádio.
0: Vždycky, když voláte, ať rovnou, tak to se, se omlouváme. Musíme jít na další, kdo je připraven. A nevazbírám to. Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Prosím.
0: Ano, jste to vy. Ptejte se v pořadu Veselé a zdravě.
4: Kde jsou?
1: Ve vysílání.
4: Jo, už se slyším.
1: Ano.
4: Prosím vás, paní doktorko.
0: Já vás poprosím i vás, stište nebo vypněte rádio, slyšíme vaši ozvěnu, prosím vypněte to, budete rozumět vy nám, i my vám.
4: Rozumím. Prosím vás, paní doktorko, nemohla byste aspoň z půlky těch, co volají, nakopat s proměnutím do řeči?
0: A, tak omlouváme se. A není důvod.
1: Není
0: si
1: důvod. My děkujeme si moc za důvěru, se kterou nám lidé telefonují, a považuju to za báječné a děkujeme, že někdo volá.
0: Ano.
1: No, tak vypněte si rozhlas, když vás to zlobí.
0: Kdo pak tam je teď? Dobrý den.
1: Haló? Haló, haló? Se někdo nechal zastrašit teď? Doufám, že ne, pro boha. Je tam někdo?
5: Nenechal jsem se zastrašit.
0: Povídejte, ptejte se.
5: No, po covidu, tak před 4 rokama, nebo tak nějak to bylo, jsem měl těžký covid. Od té doby mám ztracený čich a jako chuť se mi pomalíku vrací, ale...
0: Ano, to je věc, kterou jsme tu, že vám do toho skočím,
1: to
0: řešili
1: jsme
0: mnohokrát.
1: Ano, chtěli jsme slyšet, že aspoň něco se vrací.
0: To je dobrá
1: jinak
0: zpráva.
1: Další důležité je, aby člověk trénoval. To znamená, jakýkoliv smysl, pokud vlastně my se snažíme ho trénovat, ať už tím, že čicháme k parfémům nebo k nějakým, já nevím, věcem jako aromatickým, jako je cibule, česnek a podobně, a radujeme se, že se nám to zlepšuje, tak to bývá jako možnost, že se to vrátí. Jinak těch věcí, které ještě mohou působit, je víc, třeba roztroušená skleróza, Huntingtonova choroba a další. Čili ještě zajít vždycky k lékaři a zjišťovat, jestli zatím něco ještě není jiného než ten covid. Po covidu to většinou bývá po 4 týdnech zpátky.
0: Další téma, další shrnutí, malé a krátké, za malou chvíli v našem pořadu Vesele a zdravě.
6: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu

0: Téma ztráta Čechů v našem vysílání v pořadu Veselé a zdravě. Ještě krátké informace a pár shrnutí na závěr od doktorky Cajdamlové.
1: Tak, jsme tady v situaci, kde opravdu řešení je těžké, ale diagnostika může aspoň část těch ztrát Čechů pomoct nějak zařadit a možná i trošku zlepšit. Takže dělá se nosní endoskopie, která potvrdí nebo vyloučí, že by byly polypy nebo otoky, počítačová tomografie, magnetická rezonance, ta hledá ty nádory různé. Pacient nám musí říct, jestli neměl úraz, onemocnění, poranění, a vzhledem k tomu, že onemocnění COVID-19 je velmi častou příčinou, tak se dělá i PCR test. Dělají se i další testy na infekce, čili prosím, pokud týden nebo delší dobu pozorujete změny nějakého toho svého čichu, běžte k lékaři, protože, jak jsem říkala, Alzheimerova demence jako první příznak často bývá ztráta čichu.
0: Takové jsou rady. Najdete i na webu veseleazdravie.cz, v repríze po 20. hodině a nás ve vysílání zase za týden ve stejném čase. Paní doktorko, děkuju a hezký víkend.
1: Hodně zdraví přeju, nashledanou.
0: Mějte se pěkně, ať se daří a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Dál bez příznaků je v nemocnici Bulovka americký lékař, který byl v kontaktu s nakaženými ebolou. Policie obvinila agresora z Pardubic z vraždy studentky. Zítra bude jasno nebo přechodně oblačno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Americký lékař, který byl v kontaktu s nakaženými ebolou, je dál bez příznaků. Na sociální síti X to napsala fakultní nemocnice Bulovka. Muž je tam v izolaci po dobu inkubační doby, kdy se u něj můžou objevit první příznaky nemoci. Pro veřejnost ani běžný provoz nemocnice hospitalizace lékaře nepředstavuje riziko. Američan přiletěl do Česka ve středu. V Africe léčil nakažené ebolou. O jeho přijetí do Česka požádala americká ambasáda. Policisté obvinili mladíka z vraždy studentky v Pardubicích. Násilník dívku pobodal ve čtvrtek u střední chemické školy. Po převozu do nemocnice zemřela. Policie útočníka rychle zadržela. Podrobnosti dodává policejní mluvčí Markéta Janovská.
3: Zadržený muž byl obviněn z provinění vraždy a vzhledem k věku obou zúčastněných osob nebudeme k případu poskytovat žádné další informace.
2: Tragická událost hluboce zasáhla i studenty a učitele. Škola dnes proto zrušila výuku a maturity. S komplikacemi musí od soboty počítat cestující na železničních tratích mezi Brnem a Přerovem a mezi Olomoucí a Nezamyslicemi. Důvodem je podle mluvčí Českých drah Vandy Rajnochové údržba tratí.
4: Obě výluky budou mít vliv také na provoz rychlíků linky R12 Bouzov. Od 23. května do 1. června budou všechny tyto spoje nahrazeny autobusy v úseku Brno, Vyškov na Moravě, Prostějov hlavní nádraží. Náhradní autobusová doprava bude zajištěna podle výluku jízdního řádu. Přeprava jízdních kol bude v autobusech zajištěna nákladním automobilem nebo nosičem kol. Sport.
2: Po volném dni se čeští hokejisté vrátili na mistrovství světa ve Švýcarsku k tréninku a připravují se na zítřejší souboj se Slovenskem. To má zatím v tabulce skupiny o bod víc než třetí Česko. Hrát se bude zítra od 16:20. Souboj se Slováky je podle útočníka Dominika Kubalíka ideální před závěrem skupiny.
5: Já už jsem s nima dlouho nehrál, popravdě. Já si moc nepamatuju, když jsem s nima hrál naposled. Těším se samozřejmě, že takový ten bratrský souboj a ty zápasy jsou taky vypětější. Prostě ty Slováci pro nás. Já si myslím, že skvělý soupeř, ta atmosféra a ten prostě pojem musíme podat fantastický výkon, aby jsme porazili, takže bylo by dobré to nastartovat, teď ty zápasy půjdou rychle za sebou a není moc čas tady nad něčím přemýšlet. Počasí.
2: Zítřejší ráno bude slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině tvořit oblačnost. K večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je neprůjezdná za nájezdem od Kolína a Poděbrad. Na kilometru 38,5 se v omezení střetlo nákladní auto s motorkou. Provoz teď odklánějí na exitu přímo před nehodou na 38. kilometru. Zdržíte se ale na objížďce na silnici 38. Vzniká tam kolona před kruhovým objezdem u Poděbrad. A na dálnici D1 na kilometru 302 směrem na Brno je odstavené porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušenou jízdu dnešním country dostavníkem. V jeho úvodu vám Texas and George Strait vykreslil hitparádové ráno v Amarillu, které o více než 10 let později vklouzlo do zpěvníku dnes už legendární Jablonecké Volupsie a otevře další pokračování pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými hrdiny naší country, folku a trampské písně.

Letitý kormidelník Volups je Ondra Haken a ráno v Amarillu a pak přímo z Porty, kterou tahle parta z Jablonce v letech 1973 a 74 získala, Jirka Němeček se světoznámou melodií Krise Kristoffersona Help Me Make It Through the Night, proměněnou na starého klauna. V roce 1977 vstoupila Volups je do elitní společnosti držitelů Zlaté Porty, zatímco budějická variace všudy byla Karla Peterky, slavila druhé vítězství i díky křehké písničce Už zase sám.

Dvojnásobný vítěz sporty, rodinná sestava Verumka z Kadaně a česačů bavlny bal Vojty Kyďáka Tomáško se solovým Rudou Koblicem. Ten ji založil už v roce 1971 a prováděl všemi společenskými záludnostmi plných 19 let ve společnosti Tuláka, tedy Swagmana.

Kadaňská Verunka, píseň pro tátu se solovou Jarmilou Koblicovou, záhy všeobecně známou pod přezdívkou Jamajka. Společně s ní tady váčili pod dozorem Rudy Koblice, jeho syn Ruda mladší a kontrabasista Standa Vobr. A zpátky do Jablonce za skupinou známou od roku 1968 jako Krkonošské brambory na loupačku, tedy Volupsie a Soudcem Rojbínem.

Willie Nelson a jedna z dlouhé řady jeho hitparádových tref Proč se musím rozhodnout, Why do I have to choose, s letopočtem 1983. Nejspíš je znáte s Jindrou Malíkem a Fešáky jako Náš vůz, ale soudce Roy Bean z Karla Julkeše se skupinou Volupsie se u nás objevil o poznání dřív. Velkou inspirací téhle party, která vznikla už v roce 1968 a o pět let později zářela na Portě, se stavě Luděk Pilař, Milan Nermuť, Tonda Hanuš, Slávek Luc, Pavel Kudr a Vojta Prepiak, byla skupina Alabama.

Sklizeň bavlny High Cotton z roku 1989, nejprve s nejslavnějším country rockovým spolkem Alabama a pak o 24 let mladší z Volupsí a solovým Petrem Lhotákem jako Zlatý oči. K zajímavým aktérům Porky patřili v roce 1975 i výlety Zdeňka Tázlera z Hradce Králové. Dnes vám nabídnou jeho Déšť.

Volupsi 1999 se solovou Katkou Rudolfovou a Pavlem Lhotákem a Loučení, které o 8 let dříve vynesla na vrchol hitparády písnička Rockin' Years s Dolly Partonovou a Ricky Van Sheltonem.

Jiřina Tiťourová, Jirka Soukup a Vlasta Houda neboli litvínevské trio Vodnáři a Sporty 1976, jeho otázky.

Blondětý country veterán, letos už 64letý Alan Jackson a trojnásobná jednička roku 96 Little Bitty, kterou současný kormidelník jablonecké volupsie Ondra Haken přejmenoval na Sliby chyby. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou, hezký zbytek večera a sametovou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším.

0: S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Gips zabavila přes 10 litrů tekuté extáze. Část našla u policisty z Prahy. V Brně se na sousedské slavnosti sešli sudečtí Němci a Češi, přišli i protestující. Zítra bude jasno nebo přechodně oblačno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vyšetřovatelé Generální inspekce bezpečnostních sborů zajistili víc než 10 litrů tekuté extáze. Látku našli při domovních prohlídkách u dvou mužů. Jeden z nich pracuje v Praze jako policista. Podle GIPSu drogu sám užíval a podával ji i své bývalé partnerce. Druhý muž měl navíc nelegální látku přímo vyrábět. Pokračuje mluvčí GIPSu Jakub Augusta.
2: Jde o druhé nejvyšší zajištěné množství na území České republiky od doby zařazení GBL na seznam návykových látek. Proti oběma osobám již bylo zahájeno trestní stíhání.
1: Tekutá extáze je v Česku nelegální od roku 2025. Říká se jí taky predátorská droga. Násilníci je totiž házejí do pití svým obětem. Ty jsou po požití bezvládné, ztrácejí zábrany a mívají výpadky paměti. Několik stovek lidí, Němců i Čechů, dnes zasedlo u stolů na Moravském náměstí v Brně. Sousedská slavnost byla součástí festivalu Meeting Brno a zároveň sudetoněmeckého krajanského sdružení. Přišli i odpůrci, diskuze byla ale převážně klidná.
3: Zítra jdu na ten pochod, pouť smíření. Pocházím z Bavorska od českých hranic, pro mě je to velmi důležité.
4: Svěřil se Heinz Stoldrejer v rozhovoru s Janem a Vojtou.
5: Jako mladí lidi už bychom chtěli se soustředit v té Evropě na budování společné budoucnosti.
4: Nesouhlas se sjezdem sudeckých Němců přišlo vyjádřit několik desítek lidí.
6: Jsou tady vlastenci, kterým jde o to, aby se takové věci neděly.
4: Řekl za protestující krajský zastupitel z KSČM Martin Říha.
7: Zatím velká vděčnost a radost.
4: Zhodnotil dosavadní průběh festivalu jeho spoluzakladatel David Macek. Protestující mu nevadí.
7: Aspoň můžou vidět na vlastní oči, kdo jsou sudečtí Němci, jak to vypadá, když se někde sejnou.
4: Na pořádek dohlíželi desítky strážníků, policistů a antikonfliktní tým. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
1: Zlínský kraj letos podpoří turistické značení částkou 600 tisíc korun. Peníze získá Klub českých turistů na obnovu tras pro pěší, cyklotras i údržbu nebo výměnu směrovníků a turistických map. Ve Zlínském kraji je aktuálně vyznačeno asi 2,5 tisíce kilometrů pěších stezek a kraj jejich obnovu podporuje pravidelně už od roku 2007. Pokračuje mluvčí hejtmanství Jan Vandík.
8: Dobře značené turistické trasy jsou důležité nejen pro obyvatele našeho kraje, ale také pro návštěvníky z tuzemska i zahraničí. Přispívají k rozvoji cestovního ruchu a umožňují lidem bezpečně poznávat přírodní i kulturní zajímavosti regionu.
0: Počasí.
1: Zítra ráno bude slunečno, postupně se začne zejména ve východní polovině tvořit oblačnost. K večeru se ale většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách až 28.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Dálnice D11 je po tragické nehodě uzavřená. Provoz je odkláněný na exitu před nehodou na 38. kilometru. A na Pražském okruhu na 23. kilometru směrem na D1 je po nehodě neprůjezdný pravý jízdní pruh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, dámy a pánové. Víte, slýchávám od vás, že tyhle naše hodinky s archivem jsou pro vás něco jako večerní nebo noční zastavení v dnešní uspěchané době. Taková trochu nostalgie do moderního světa kolem nás. Asi každý z nás takovou chvíli občas potřebuje. Co říkáte? Tak Tak dobrý večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Všimli jste si, kolik novinových nebo novinářských žánrů už zmizelo? Možná stejně jako pomalu mizí i zvuk, ten nenapodobitelný zvuk šustění novinových stránek? Co třeba takový fejeton? Ono, být fejetonistou, to bývala výsada mezi novináři, takový autor už byl vlastně napůl spisovatelem. Jan Neruda napsal těch fejetonů nepočítaně. A jeden z nich, Světe div se, byl právě inu o psaní fejetonu, takový fejeton o fejetonu.
2: Je-li časopis Švarným junákem, je fejeton kytkou na jeho klobouku. Kytka po kytce vadne, junák zůstává junákem a denně nastrčí kytku novou. Již z toho je vidno, jak květnatý musí být ten, který kytky ty všechny dodává. Květnatější než celá lučina. A nikdy nestačí ani ta. A fejetonista musí užít pařenišť, skleníků nebo i vypůjčit si něco od souseda. Ale těžké postavení má pan fejetonista, tomu musím sám dosvědčit. Měl-li Bůh Janus dva obličeje pro celý věčný život svůj, musí jich mít fejetonista do jediného roku aspoň 100 a každý jiný. Jednou nadšený, po druhé uslzený, po třetí dětinský, po čtvrté mudrcký, po páté skotačivý a tak dále. On musí bavit, ať již baví pravdou nebo žertem. Ale je-li opravdový, řeknou mu, že nemá vtipu. Je-li žertovný, řeknou, že ze všeho jen si tropí smích. Všem nevyhoví nikdy. A to je to nejhezčí u něho, že si z toho nic nedělá. On musí být básníkem, filozofem, učencem, humoristou, kritikem, mužem plným citu, mužem zas skalnatého srdce. Ale ze všeho toho smí mít zas jen tak ždibeček, aby nenudil, aby nebyl jednotvárný. A co jiného mu často ještě vytýkají. Fejetonista musí být sám mozaikou jako jeho fejeton. Především musí mít nesmírný pojem o vlastní hodnotě. Řekněme hned o vlastní své vznešenosti. Pak má i hned omluvu, když se všemu směje. Proč je všechno na světě tak malé vedle něho? On může sice někdy ze zvláštní milosti uznat i náhledy jiných lidí, ale nesmírně by si ublížil, kdyby pak nepřidal i hned slůvko ale. Vždyť je názor jeho světový, obrovský. Smrtelník obyčejný není snad ani 100 vyhovět požadavkům toho jeho názoru. Náhled, že on, fejetonista, je mužem rozhodně velkým, musí také čtoucímu lidstvu vtloukat ve dne v noci, sic mu to na mou věru nikdo neuvěří. Kdykoliv řádku napíše, musí nějak obratně nevědomému čtenáři dát na srozuměnou, že ta řádka je v skutku výborná. A řekne-li někdo, že to neskromnost, musí být fejetonista nesmírně udiven a odmrštit drzého mluvku skromným poukázáním k tomu, že je vůbec nejvíc spravedlivý. Najde-li někdo něco výborného, že to vždycky upřímně uzná. A dělá-li sám pán Bůh sobě reklamu na každé stránce Bible, proč by on sobě neřekl na každé řádce svého fejetonu, vidím, že je to dobré. A dodat pak musí, vždyť je fejeton přece také alespoň tolik jako Bible, či ne? A řekne-li onen mluvka ne, ať s ním dále ani nemluví. Ale příliš moudrým také zas fejetonista nesmí být. Musí být také někdy, ano, musí být velmi často veselý a vtipný. Alespoň v sobotu od půl dne od 3 do 5, kdy píše na neděli. V neděli chtějí se čtenáři smát, vymluvme jim to. A fejetonista musí mít tedy vtip, i když ho nemá. Vždyť nemůže jako Šašek Prehaser pokleknout na jevišti, sepnout ruce a bídně žalostným tónem zvolat: pánové, pro boha vás, prosím, smějte se mě. Ale vtip je velké neštěstí pro člověka. Proto mám s fejetonisty tolik soucitu. Kdybych byl k nesmírnému leknutí svému někdy spozoroval jen jiskru vtipu při sobě, byl bych se zastřelil, nebo oženil, nebo jinak své existenci konec učinil. Vtipný člověk je nesmírným chudasem. Žádný si ho neváží, neboť každý je sám dost vtipný. Třeba ho vtipy na

0: padají vždy jen tenkrát, když ho holič drží za nos a on musí zůstat němý. A pak vtip fejetonistů sedává obyčejně na židli, jejíž nohy jsou nohy satyrovi. Kdo pak ale snese satyru? Ano, kdyby satyrik vždy jen milé mé sousedy tepal, ale čert mu věř, zítra snad zaleze si i na mne. Má-li stát pro každý druh choroby zvláštní dobročinné ústavy, proč pak jich nemá také pro ty nešťastníky, kteří mají vtip? Chyba, velká chyba. Do oboru fejetonisty spadá celý svět. On má právo hubovat se s pánem Bohem, proč se ho nezeptal na radu, když tvořil člověka. A dokáže mu zrovna hravě, že lidé tak, jak jsou většinou ničemové, nehodící se ani pro fejeton. On může poslat čtvrtou božskou osobu z Říma na Maltu, kdy se mu zlíbí. On může rozřešit všechny otázky rakouské nesmírně lehce a říci s největší určitostí, nebude v Rakousku míru a spokojenosti, dokud neslijou se veškeří národové v národnosti toliko dvě. Ministrů v službě a ministrů v penzi. On může Němce chválit, aniž by je tím urazil, a může Čechy hanět, aniž by se ve Vídni proto zlobili. On může psát nejen o lidech, nýbrž i o věcech, o nových obrazech, o nových původních dramatech, a čím horší takové drama je, tím větší může mít z něho radost. On může psát z jara o prvních chroustech, 16. května o svatém Janu a celý rok o pražském blátě. On může dělat vtipy na každého a když si to ten každý nenechá líbit, může fejetonista v noci chodit domů se silnou holí. A když celý týden není v novinách nic než samé prohlášen za blbého a samá konfiskace, může si fejetonista vylítnout o 200 let dál a popsat, jaký svět bude pak. Ano, on může psát i o nejvyšším, nejkrásnějším na světě, o fejetonu samém. Ale pak, ať je obratný jako já, ať mluví, co chce, neřekne ale vlastně nic. Kvůli tomu, aby se řemeslo neskazilo.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
0: Jan Neruda umřel v roce 1891. Bylo mu teprve 57 roků. Kdyby žil, řekněme, do svých 70 či 80 let, mohl číst a určitě by četl fejetony Karla Čapka. A mohl by poslouchat a určitě by poslouchal první české rozhlasové vysílání. Neruda znal ze všech našich dnešních technických vynálezů jen začátky telefonu, telegrafu a fonografu. Ve svých fejetonech často téma nových vynálezů rozvíjel, lehce s humornou nadsázkou, s nerudovskou ironií, aniž by věděl, jak blízko je budoucí realitě. Nesmějte se. Nesmějte se naivitě jeho fejetonu. Usmějte se a obdivujte ryzího básníka a ryzího novináře, který zemřel vlastně docela nedávno. Jan Neruda, telefon a telegraf optický. Kdybyste se mne pojednou a nenadále ptali, co všechno myslím, že se z telefonu ještě vyvine, řekl bych, na mou duši já to nevím. Není to žádná skromnost ode mne, že tak mluvím, já to v skutku nevím. Prozatím vyslovuju slovo telefon v rozmluvě 50krát denně jako každý jiný, hraju si s hezoučkým telefonkem hodinu denně jako každý jiný a občas zdvihnu oči do výše a pravím důmyslně obdivuhodné lidstvo. Tvůj duch nemá mezí pro sílu svou, co ještě vše vynalezneš, kam ještě poletíš, orle, duchu lidský. A za chvilku pravím rovněž důmyslně, pitomci, blbci ličtí, tolik tisíciletí jste tedy potřebovali k tomu, abyste vynalezli věc tak zázračně jednoduchou a jasnou, jako je telefon nemotorové. Je to pravda. Kousek pouzdra, kousek plíšku, malý magnétek a kousek drátu. Od předevčírka jsem přesvědčen, že bych dovedl telefon vynalézt kdykoliv sám a sám. Lidstvo vynalézá, ale trochu pomalu. Chci mu trochu pomoci, myslím, že je to mou povinností, když mám talent. Zvuk už nesem do dálky a to rychle. Elektrickou jiskru také nesem do dálky a to ještě rychleji. Navrhuju, abychom nesli do dálky také světelný paprsek. Zkrátka, Já dnes v památný den 1. prosince roku 1877, a to v městě Praze, vynalézám právě telegraf optický. Když si pomyslím, že paprsek světla za jedinou sekundu urazí 40 000 mil, jde mě nad mým vynálezem samotnému hlava kolem. Je to ale zcela jednoduché. Chci například slečně NN nebo paní NN telegrafovat milostný, sladký, přímo plamený pohled. Dobře, zřídím si k ní tedy optický telegraf ze samých zrcadel, posadím se ve svém pokoji luzně před zrcadlo první, podívám se tam a slečna NN, paní NN, už se štěstím rozplývá. Nebo já jsem například podnikatelem velkého politického žurnálu a právě se očekává úplevna velká bitva. Mít všude zvláštního zpravodaje je nepohodlno. Také zprávy telegrafem elektrickým podávané jsou už nám pomalé a k tomu jsou velmi kusé. Dobře. Zřídím si tedy v plevnu pomocí zrcadel svůj telegraf optický a jakmile se bitva strhne, vidím ji v zrcadle nad svým psacím stolem do nejmenších podrobností a dám ji prosazeče ze zrcadla prostě obsat. Ze samých zrcadel jsem řekl a tím jsem řekl všecko. Jsem naprosto proti telegrafování světelného paprsku drátem. Už jde elektřina drátem, zvuk drátem, už je svět zdrátován dost a dost. Hlavně se jedná o to, jak dostat paprsek kolem rohu. Elektrický telegraf, každý se o tom může přesvědčit sám, jde také všude po Praze kolem rohu. A to zdá se tedy být hlavní věc. Jedno zrcadlo se postaví semhle druhé, tamhle třetí, tamhle. Jak se postaví, do toho mě nic není, do takových maličkostí se pouštět není mou povinností. Já zkrátka sděluju vynález svůj veřejně a nezištně. Já lidstvu činím kavalírský dar svým ať se jmenuje to moje telátko už jak chce. Svlékám ze sebe kavalírské roucho a vracím se zas mezi obyčejné lidi. Ti mluví teď jen a jen o telefonu. A přeci je telefon ještě chudinka, dítě samá nedokonalost. Z dálky někomu šeptat do ucha dovede. Někomu ale do dálky vytahat za ucho to neumí. Jak vítáno by bylo takové spojení například mezi některými žurnálovými redakcemi? Ostatně, kdo ví, co se ještě stane? Slyšel jsem už, jak telefon sdílel klepy. Slyšel jsem i docela, jak telefon lhal. To je zřejmý talent, to slibuje pro budoucnost mnoho. Nejrozmanitější kruhy přemýšlejí, jak ho prakticky využitkovat. Starostliví otcové rodin pomýšlejí, šlo-li by to rozvinovat cestou z domova drátové klubko za sebou, mít telefon zrovna na rameně pod uchem a slyšet stále, co se děje doma. Čeští herci sobě slibují zvláštních výhod. Již se každý vidí, jak s telefonkem elegantně do ucha zatknutým kráčí po jevišti, jak nebude naprosto třeba úlohu umět a nápověda, jak to svede všechno sám. Schází jen ještě, aby jiné drátky ze sufit jim zdvihaly ruce a nohy a ideál upřímně to myslícího herce bude dosažen. Ředitelstvo divadelní tone rovněž v nejrůžovějších nadějích. Když bude divadlo už vyprodáno, budou se později příchozímu obecenstvu za slušnou cenu pronajímat telefonky. Obecenstvo půjde si na pivo a vyslechne tam pohodlně operu akt za aktem, chci říci sklenici za sklenicí. Také dotyčné abonmá může se přijímat. Rozkvět telefonie bude as rychlý. A myslím sobě, že jako jsou už všude po částech velkých měst filiálky poštovní a telegrafní, budou as velmi záhy v každé ulici štace telefoní. Budu ležet po půlnoci už v posteli, tu se zazvoní, úřední sluha vejde, přiloží mi telefon k uchu a já budu slyšet, jak mě odněkud z hospody nadávají. Rozkoš. Jenže lidstvo trpí při tom trochu na klidu svém. Jaké to byly rajsky pokojné časy, když milení příbuzní pro velkou obtíž psaní a skládání dopisů psali člověku na nejvýš dvakrát ročně. A i tu měl člověk naději, že pošta alespoň jeden ze dvou listů ztratí. Teď listy letí parou, telegraf nás pere, telefon do nás hučí k zbláznění. Člověk, aby dal do novin jednou provždy inzerát à la Voltaire. Jistému neomrzelému dopisovateli totiž, který ho stále přípisy svými sužoval, odpověděl konečně Voltaire přec a sice: pane, já jsem umřel a nemohu tedy žádný z vašich listů zodpovídat. Posud vytýkají telefonkům slabý hlas, že prý jen šeptají. Že prý musí člověk těsně přiložit ucho, aby slyšel, vedle stojící, že už nic neslyší. Což je to chyba? Jaká je v tom síla pěkných náhod, přímo veseloherně pikantních situací, z nich jedna i hned zde následuje. Manžel jde po ulici. Drát se za ním šourá, manžel v chůzi drží telefonek u ucha, tvář jeho se usmívá. Potká ho přítel. Přítel: co se tak usmíváš, kamaráde? Manžel: bavím se cestou se svou milou žínkou. Roztomilá, roztomilá, ta má nápady. Přítel: ty jsi šťasten. Manžel: klasický nápad, tu máš. Telefonuji jí honem něco, ta bude překvapena. Přítel telefonuje: jemnost paní, bavím se právě s vaším manželem. Velebíme vás. Přikládá si telefonek těsně k uchu. Paníčka telefonuje: to jste vy? Výborně. Jsem sama doma, nechte truhlíka mého manžela stát a pospěšte si honem ke mně.
2: Haló?
3: Haló, kdo volá?

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A když už jsme dnes se spisovatelem, novinářem a básníkem Janem Nerudou začali, tak s ním i zůstaňme, protože jeho povídky a vyprávění, to je svým způsobem originální dokument doby. Nerudovy postřehy nám tak zachytili třeba 5. září roku 1847. Janu Nerudovi tehdy táhlo sotva na 13, ale tehdy poprvé ozářily pražské ulice plameny ve více než 200 plynových lamp. A nebo taková cesta koňkou z Karlína až na Smíchov. To všechno najdeme v Nerudových poznámkách.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic, mysl jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho, někam za bránu kolem vojenského hřbitova, a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví. Oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných, duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podívá se přece jednom tedy zase na staré město. A vskutku předsevzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a Malostraňák jde. Přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když už jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Také plyn začal kdysi v Praze, ten svítivý plyn. Rok 1847. Opět to byl pán Hartmann, který se u nás zastavil pozdě na večer a vypravoval. Na staroměstském náměstí hraje hudba, lidí všude jako o parádě. A to osvětlení, to je zázrak, jako ve dne špendlík by mohl najít. No tohle to jsem musel vidět. Vytratil jsem se bez čepice a jen tak v kajdě a letěl Ostruhovou ulicí dolů k mostu a přes něj na staré město. To byla krása. Svítilny na železných bydlech a v nich ty plameny jasné, široké bez knotů, pochodnící procesí lidu. Díval jsem se blažen do plamenů, blažen do veselých úsměvných lidských tváří. Nemohl jsem se odtrhnout.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Pomalu vlézají lidé. Naproti mě usedne pán nějaký, zcela měl hostejný. Vedle mne usedne slečinka v černých šatech a s tvářičkami jako plamená broskev. Zároveň s ní vstoupla prostě oblečená mladá ženská s nemluvnětem na ruce. My jedem až k prašné bráně, povídají jakási maminka s dorostou dceruškou, stojící venku ještě na dláždění. a salutující konduktor ukazuje mlčky dovnitř. Ještě několik mužských a ženských, konduktor vstoupil dovnitř, otevřel koženou kabelu, vyndal jízdní lístky, znamení to, že chce peníze. Nakonec Smíchova, pravím, co možná nedbale, a s vynecháním slůvka až, aby bylo vidět, že jsem zvyklý konat větší cesty. 15 krejcarů. Až nakonec Smíchova, pravím teď s důrazem. No ano, 15. A podává červený lístek. Na Josefské náměstí zašveholila broskvička vedle. Konduktor hvízdnul, vůz se hnul. Lidé přibývají a vystupují, málo co se mluví. Skoro každý dá se do lektury jízdního svého lístku. Pak se dívá mlčky ven. Poříč! Josefské náměstí! Tak. A teď se mě broskvička vykutálela z vagónu ven. To je nějakých štací a notiční knížka pořád prázdná. Žádný cestovní dojem. Snad bych se mohl vpravit do nějakého filozofování, ne? Například ty štace mizí, lidský život mizí. Fuj, to zní už trochu známě. Štíhlý černý muž s černým bousem a černýma očima, hotový Neapolitán, jenže mluví česky. Na hlavě francouzská čapka, na těle druh francouzské uniformy. Pan kontrolor. Velmocný pán, zajisté. Mohl by nás všechny vyhnat z vozu, kdyby chtěl. Na svém lístku jsem četl poznámku, že ztráta tohoto lístku se nějak trestce. Honem teď lístek hledám. Pan kontrolor vbodnul zrakem do konduktora, pak se vbodnul do nás. To pán Bůh ví, kam já ty jízdní lístky vždycky vstrčím. Tady není v žádné kapse. To pán Bůh, snad jsem jej nedal do portmoné. Nebo jsem jej snad strčil do hodinek? A tady je hloupost. A hledal jsem jej v té kapse třikrát. To ale dělá ten strach. Tak, a jsme už u Šlikova paláce. Namáhám se vmyslit se do toho, že jedu jako někde cizím městem. Ale kam vyhlídnu samé známé tváře? Támhle paní S. má teď lejtnanta. Támhle pověstný lichvář A. Holomek. Támhle blondýnka z baletu. Věru. Nejde to představovat si cizí město se samými známými lidmi. Národní divadlo. Jak velebně se vypíná, ale nechám je se vypínat. Dnes mě už nenapadne bez toho pranic poetického. Nemám den. Také nemám čas na poezii. Musím pěšky přes řetězový most. Nesu si svá zavazadla. Totiž slunečník a jízdní lístek. Jízdní lístek držím v ruce, abych ho nehledal zase v hodinkách. Na Střeleckém ostrově hudba hraje a láká. Sedí tam dole 100 lidí. Hlupáci. Za polovičku outra ty mohli by vykonat cestu. Vagon za mostem už čeká. To byl nějaký kompliment od konduktora. Dobrý muž, patrně. A vzdělaný. Chvilinku čekáme, ale už nikdo nepřichází a konduktor cinknul. Vagon hraší, u náhlého záhybu oujezdského skřípe, jsme za branou a já sedím ve vagónu sám. Divný cit. Není mě jaksi volno v té samotě. Ven vyhlížet? Co pak člověk na Smíchově uvidí? Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím, než mé darmo oko v tramvaji lidstvo hledá. Není ho. Štace, nevím jaká, opět nikdo nepřistoupil. Dodám si srdnatosti. Na Smíchově nejezdí mnoho lidí, co? Pravím ke konduktorovi. V neděli máme plno, všedního dne je smutno. Štacion Plzeňská silnice. Opět nikdo. O, samoto, samoto. Člověk potřebuje půvabu ze společné zábavy. A když nemá nikoho, mluví sám se sebou. Nevím, kolik jsem tak prosnil štací. Náhle stojíme. Jsme na samém konci Smíchova. Kolem velebné ticho. Na nádraží ani človíčka, na silnici ani duše. Co teď? V tom vyskočila tam z jednoho hostince sklepnice, zatočila se vesele, zakvikla a zase zmizela. Pěkná holka. Vidím u hostince zahradu. V ní sedí lidé. Ženské. Snad tam najdu pro svou samotu rým.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Kolikrát jsme tu za poslední roky slyšeli v našem divadle Nerudova Hastrmana, tu povídku, kterou známe asi všichni ze školních škamen. No tak dobře, no, od školních tříd. Za nás už ty lavice zase tak masivní taky nebyly. Asi dvakrát určitě, protože Hastrmana tu četli neopakovatelně pánové Zdeněk Štěpánek a Martin Růžek. A dnes se k ním stejně kouzelně přidá i pan Otakar Brousek, ten nejstarší. Ona totiž ta povídka sama, Hastrman, jakoby čtenářům už napovídala svou atmosférou a náladou. No a k naší noční nostalgii se, myslím, docela hodí. Dobré dny, přátelé.
2: Chodil vždy s kloboukem v ruce. Ať byl sebevětší úpal, mrazový nebo sluneční, na nejvýše držel svůj nízký, ale baňatý cylindr se širokou střechou nad hlavou jako parasol. Šedivé vlasy byly hladce přičísnuty klepce a spojovaly se vzadu v cůpek tak pevně stlačený a svázaný, že se ani nekýval. Jeden to z nejposlednějších cůpků v Praze, už tenkrát byly tu jen dva nebo tři. Zelený fráček jeho se zlatými knoflíky měl živůtek jen krátký, za to byly ale šosy dlouhé a tloukly hubenou malou postavičku páně Rybářovu do vychrtlých lítek. Suchý, špičatý obličej páně Rybářův byl ozářen věčným úsměvem. Podobalo se, že jeho myšlenky nejsou v něm, že jdou uctivě asi krok za ním a pořád ho baví nějakými veselými nápady, takže pan Rybář musí se usmívat. Když někoho pozdravoval, vyzdvihl jen ukazovač pravé ruky do výše a lehince hvízdl. Takové lehinké hvíznutí zafičelo. Jo? Což mělo význam potakující. Pan Rybář bydlel v hluboké cestě, hned dole vlevo s vyhlídkou na Petřín. Ale kdyby byl býval již až u samého domu, jakmile spatřil nějaké cizince, kteří zahýbali vpravo na Hradčany, vždy šel za nimi. Když zastavili u rozložité vyhlídky a obdivovali se kráse naší Prahy, stál vedle nich, pozdvih prst a hvízdl. Jo, moře. Proč nebydlíme u moře? Pak šel za nimi do hradu a když se cizinci ve svatováclavské kapli obdivovali stěnám vyloženým českými drahokamy, hvízdl po druhé. To si myslím. U nás v Čechách hodí pasák kamenem za stádem. A kámen má často větší cenu než celé stádo. Víc jim neřekl nikdy. Pro jeho jméno, pro jeho zelený fráček a pro to moře říkali jsme mu Hastrman, ale v úctě jsme ho měli staří mladí. Pan Rybář byl justiciárem na výslužbě někde od Turnova. Zde v Praze žil u své blízké, příbuzné, mladé, která měla nevysokého úředníka za muže a s ním už dvě nebo tři dítky. Vypravovalo se, že pan Rybář je až báječně bohat. Ani ne tak na penězích, jako na drahokamech. Ve svém pokojíku měl, říkali, stát vysokou černou skříň. V té skříni byly samé nízké čtyřhrané škatule černé, hezky velké, a v každé škatuli byl vnitřek sněhobílou lepenkou rozdělen na samé čtverce. A v každém čtverci ležel na bavlnce lesknoucí se drahokam. Byli lidé, kteří to viděli. Našel a sebral prý vše sám na hoře Kozákově. Jednou jsem seděl nad příkopem vlevo za bruskou branou poblíž pana Rybáře. Tam usedal totiž pan Rybář každého krásného dne na hodinku pohodlně do trávy a kouřil si z krátké dýmky. Kdysi poslouchal jsem rád, co mluvili lidé dorostlí. Slyšel jsem ho, jak rozmlouval s dvěma kanovníky sedícími na lavičce. On stál. Mluvil o Frankreichu a o nějaké svobodě, samé divné řeči. Najednou zdvihl pan Rybář prst a hvízdl. Jo, já se držím Rosenaua. Rozena upraví. Svoboda je jako ty šťavnaté potraviny a silná vína, kterými se navyklé jim silné nátury živí a posilují, slabé ale přemáhají, opojují a zničují. A pak kýv kloboukem a šel. O Rozenauovi a o panu rybářovi měl jsem stejně vznešený pojem. Když jsem pak dorůstaje dostával sám rozmanité knihy do ruky, nalezl jsem, že pan rybář tenkrát v skutku citoval zcela věrně. Jen s tím rozdílem, že zmíněnou větu nenapsal Rozenau, nýbrž jakýs Ruso. Patrně mrzká náhoda pana rybáře zvedla s nějakou lehkomyslnou tiskovou chybou. Proto věru nepozbyl úcty mé. Dobrý, nesmírně dobrý člověk. Bylo to v sluneční den srpnový, tak až ke 3 hodině odpolední. Kdo šel právě Ostruhovou ulicí, zůstal stát. Kdo stál právě tak po domácku, venku, zavolal honem něco dovnitř domu. Z krámu vybíhali lidé. Všichni se dívali za panem rybářem, kráčejícím dolů. Jde někam se vychloubat svým bohatstvím, řekl pan Herzl, šenkýř u 2 slunců. Podotýkám, že 2. pád množného počtu pro slovo slunce je podle malostranského jazyka zcela určitě slunců. O je, volal pan Vitouš, kupec na rohu, musí být zle, nes se na prodej. Ale pan rybář kráčel klidně dál, trochu rychleji než jindy. Pod levým paždím nesl jednu z těch 4hranných škatulí černých, o nichž tolik povídáno. Tisklý pevně k tělu, takže smeknutý klobouk v ruce dole byl jakoby k noze přiblížen. V pravé ruce měl španělku s placatým knoflíkem ze slonové kosti. Znamení to, že pan rybář jde někam na návštěvu. Nikdy jindy nenosil hole. Pozdravován zdvíhal hůl a hvízdal mnohem hlasitěji než jindy. Sešel Ostruhovou ulicí, přešel Svatomikulášským náměstím a vešel do domu Žambereckého. Tam bydlel v 2. patře gymnazijní profesor pan Mühlwenzel, matematik a přírodospitec, tedy muž vzdělání trochu tenkrát neobyčejného. Návštěva netrvala dlouho. Pan profesor byl v dobré míře, pokynul panu rybáři k pohovce a ptal se, čím tedy mohu sloužit? Pan rybář položil škatuli na stůl a sundal svršek. Pestré kamínky zářily. Jakou to má asi cenu, koktal. Posadil se pak a opřel bradu o knoflík hole. Pan profesor se zadíval do kamínků, pak vyndal jeden temný, vážil v ruce a prohlížel proti světlu. To je moldavit, pravil. Jak? Moldavit. Jo, moldavit, hvízdl pan rybář. Na tváři jeho bylo tak trochu vidět, že slovo to slyší poprvé v životě. Ten by se hodil pro naši gymnazijní sbírku. Jsou už řídké. Mohl byste nám jej prodat? To by se vidělo. Co tak asi? 3 zlaté v 20nících byste za něj dostal. No? 3 zlaté, hvízdl tenounce pan rybář. Brada se zdvihla a sklapla pak zas na knoflík. A ostatní, šeptal po chvilce z náhle stísněného hrdla. Chalcedony, jaspisy, ametisty, záhnědy, to nic není. Za nějaký okamžik byl pan rybář zas již u rohu Ostruhové ulice. Kráčel pomalu vzhůru. Poprvé ho sousedé spatřili a měl klobouk na hlavě. Široká střecha byla stažena do čela. Španělka se vlekla koncem po zemi a harašila odláždění. Nevšiml sobě nikoho, nehvízdl ani jednou. Také se na té cestě ani jednou neohlíd. Patrně dnes nedováděla žádná z jeho myšlenek venku. Všecky jeho myšlenky byly v něm hluboko. Dnes již z domu nevyšel. Ne na hradby a ne za brusku. A byl tak krásný den. Bylo již k půlnoci. Veselé světlo lilo se do pokojíku páně Rybářova oběma okny, do kořán otevřenými. U jednoho okna stál pan Rybář. Stál tu jako socha, strnulý. Zdáli hučeli jezy vltavské táhlým, mohutným tónem. Slyšel je stařeček. Náhle sebou trhl. Moře. Proč tu není moře? Šeptl. Ale ty se mu zachvěli. Snad se v něm vlnila tesknost jako bíjící moře. Škubl sebou pak a odvrátil se. Po podlaze ležely otevřené škatule a zrak jeho se jich dotkl. Vzal pomalu nejbližší z nich a vyndal z ní kamínky do hrsti. Fíj, oblásky. A mejkl jimi oknem ven. Dole zapraskalo a zařinčelo sklo. Pan Rybář dnes ani nevzpomněl, že dole v zahradě je skleník. Strýčku, co pak děláte? Ozval se příjemný mužský hlas venku, patrně ze sousedního okna. Pan Rybář mimovolně ustoupil o krok nazpět. Dveře vrzly a vešel pan Šajvl. Strýčku, snad nechcete ty krásné kamínky vyházet všechny ven? Stařec sebou škubl. Pak zašeptal, dívaje se upřeně k Petřínu. Nemá to ceny. Oblásky. Já vím, že nemají velké ceny. Vždyť to znám sám. Ale cenu mají přec. Pro nás i pro vás. Vy jste je sobě pracně sebral. Strýčku, nechte je prosím všechny pro mé děti. Budou se na nich učit. Vy jim budete vypravovat. Mysleli jste snad, šeptal zas stařec monotónně a s namáháním, že jsem bohat a já v skutku. Strýčku, pravil pan Šajvl hlasem pevným, ale přitom měkkým a uchopil starcovou ruku. Copak nejsme vámi bohatí? Moje děti by neměly dědečka. Moje žena by byla bez otce, kdybychom vás neměli. Vždyť vidíte, jak jsme kolem vás šťastní. Vy jste naším požehnáním v domě. Náhle přistoupil stařec zas až k samému oknu. Ústa se mu zachvěla. V oku cítil nevýslovný tlak. Pohlídl ven. Neviděl nic určitého. Vše se třpitilo, jako by rozpuštěný démant. Vše se vlnilo. Až k samému oknu. Až do jeho oka. Moře. Moře. Dál už povídat nebudu. Dál už neumím.

Sestřička Krouz.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. 6. rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Milí posluchači, vítejte u páteční noční linky Českého rozhlasu. Dnes si budeme povídat o tom, jak pečujeme sami o sebe, o své tělo, zdraví i o obyčejnou každodenní pohodu. Každý to máme trochu jinak. Někdo si dopřeje klid, dobrý spánek nebo jenom chvíli pro sebe. Jiný se snaží zvládnout všechno naplno a často na sebe zapomíná. Možná máte i vy své rituály denní, bez kterých si neumíte představit život. Možná řešíte, jak se s věkem mění naše potřeby, energie i pohled na vlastní tělo. Jak to máte? Nasloucháte svému tělu? Umíte to? Umíte si odpočinout bez výčitek? A co vám pomáhá cítit se dobře? Držíte diety? Meditujete? Cvičíte? Jíte zdravě? A hlavně, kde se inspirujete? O své zkušenosti a příběhy se můžete podělit s Jarkou Barboříkovou ve zlínském studiu Českého rozhlasu. Těším se na vaše telefonáty, zprávy i noční společnost. Dnešní noční linka nese téma, jak pečujeme o sebe a o své tělo.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásný páteční večer všem, kteří ještě nespí. Dnes otevíráme v noční lince Českého rozhlasu téma, které se týká úplně každého z nás. Jak se staráme o sebe, o svou kondici, psychiku i obyčejnou životní pohodu? Teď je s námi David z Prahy, asi náš nejmladší posluchač.
1: Ano, dobrý den, přeji vám hezký večer.
0: Davide, tak povídej, jak rozumíš dnešnímu tématu?
1: No, jako, jak bych řekla, popeču, jako mám rád to cvičení, běhání, no, snažím se jít zdravě, no, jak pečovat o svý tělo, třeba občas nějaký ten mekáč, jo, kohout, vy to znáte, že jo, jste furt mladá, takže to jo, jako jo, ale jako jinak se snažím cvičit, běhat a jít zdravě, no.
0: No počkej, tak teď jsi to do nás vychlil tak, že nevím, z jaké strany to je pojmout. Tak co pro tebe znamená mít se dobře? Zkus tím začít cítit se dobře. Jak na to? Ty jsi tam zmínil nějaké rychlé občerstvení, tak ne, to asi neznamená cítit se dobře. To znamená chvilku si užít, ale není to asi dobré zrovna pro naše tělo, nebo?
1: No, jako já nevím, já spíš jako jim zdravě, no, běhám a tak, no.
0: Máš nějaký způsob, jak si odpočineš po škole nebo po nějakém dnu, který byl až moc dlouhý?
1: No, třeba zavolám do rádia, takhle se cítím dobře, no, a prostě pokecám si s mámou a tak, no.
0: A myslíš si, že mladší lidé jako ty na sebe mají dost času, aby se o sebe starali, pečovali? Máš to vůbec v hlavě, že by si měl myslet na svoje zdraví? A nebo ještě vůbec? V kolik je ti?
1: Jo.
0: Ve 13 letech, nebo kolik ti může být?
1: 13.
0: No, tak myslíš si, že umíš pečovat o svoje zdraví a že rozumíš tomu, jak je to důležité?
1: Jo, jako je to důležitý, no, že kdyby se o něj nepečoval, byli bychom nemocní, bylo by to blbý, no.
0: Fajn. Tak co bys poradil dospělým, aby byli víc v pohodě?
1: No, já bych hlavně těm mladým, ať jsou spolu, ať nekoukají furt do mobilu, prostě ať jsou spolu a jako prostě ať nekoukají furt do mobilu, no.
0: Dobře, tak to řekl mladým. A dospělým? Z tvého pohledu, z té dětské perspektivy?
1: No, že by měli jít zdravě, jako, nějak se jako necpat, prostě jít střídně.
0: Dobře. Tak Davide, děkuji, že jsi dnes zavolal a podělil se i o svůj pohled, ať se tě daří ve škole i ve všem, co tě baví, a uchovej se dál dobrou náladu a energii.
1: Jo,
0: krásný večer.
1: Taky děkuji, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Každý člověk má jiný recept na spokojenost. Někdo potřebuje pohyb, jiný samotu, další dobrou knihu nebo ticho. Jak vypadá péče o sebe právě u vás? Volejte noční linku Českého rozhlasu a u toho poslouchejte písničku od Věry Špinarové. Krásnou noc.

0: 23 hodin 10 minut. Vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Tentokrát se povídáme o tom, co pro sebe během dne děláme, aby nám bylo dobře. Ať už jde o odpočinek, jídlo, pohyb nebo chvíli klidu. Paní Jarka je s námi. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer, přeju všem, Jarko i vám, i tomu mladému klučinovi, to je tak skvělej klučina z té Prahy. Ten umí tak správně mluvit a je vidět, že se nebojí. Takže já mu klobouk dolů před ním, on mluvil dneska do humoriáry. To opravdu klobouk dolů.
0: Dobře,
1: má
0: a teď
1: rodiči,
0: pojďme k tématu, Jarčo.
1: No, tak tělo má člověka, má podle svého, jak to tělo má, tak se to tělo vidí podle toho člověka, jak vypadá a jakou má sílu a tak. A podle toho potom dokáže i dělat takovou tu túru třeba nějakou, nebo no prostě sport, kterýho člověka jakoby ten sport láká, kdo má rád. Tak já včera zrovna byla na procházce, šla jsem na hřbitov a to mám 4 kilometry nahoru na kopec a pak jsem šla k Sevře ze hřbitova a pak jsem u ní tam byla, pak přijel její syn, takže mě synové vzal domů a pak ještě říkal Jarčo, jestli to, tak jedeme na zbrzenu. Tak jsme včera ještě na zbrzeninu do Raspenavy, takže jsem se jako jsem se prošla. A pak mě vzal synové sebou na zmrzinu jeho sestře. Takže to bylo taky skvělý včera.
0: To zní dobře. To je určitě recept na dobrou náladu. A samozřejmě ta psychika nám potom ovlivní i tu fyzickou stránku. Cítit se dobře, být s kamarády, dát si zmrzlinu, dělat si radost. Ano. Umíte si udělat i čas sama pro sebe? A jak trávíte nejlíp čas, když jste úplně sama?
1: No, když jsem úplně sama, no tak jako, když tak dělám se třeba svoji práci, co potřebuji doma, že jo, tak třeba nejdu nikam, tak dělám svoji práci a pak
0: no právě, když nejde o práci, ale když byste měla relaxovat, odpočívat, tak jak čerpáte energii?
1: Jak čerpám energii, no tak vy...
0: Máte nějaký recept na vnitřní klid?
1: No, tak zítra budu prát a potom si...
0: to jste zase v té práce.
1: Dám odpočinu. Odpočinu si při tom praní si člověk odpočine. Protože to je za chvilka, co to staré, že jo, za vás pračka běží.
0: No, u vás to zní jako fyzická kondice rovná se duševní pohoda. No, myslíte si, že lidé dřív uměli odpočívat lépe než dnes?
1: Ale já si myslím, že jo, že i při práci lidi odpočívali. Protože měli třeba zvířata, no tak jako u zvířat.
0: Dobře, bezva. Jarčo, tak děkujeme za to, prosím, že jste teď s náma vysílala. Přejeme krásnou noční pohodu teď
1: a
0: s námi.
1: A taky krásnou noc a v dobrou cestu domů, Jarku. A všem lidičkám dobrou noc a potom ranní noc.
0: Pan Bohumír píše... Hlídám si váhu. Utěšuje mě, když stupnice ukazuje k 95. Dnes mám 97, nevím, kam dřív skočit, jak mám naloženo. A o tom to je. Jarní práce v plném proudu a když jsem namožený, sáhnu po pivku, chvíli schrupnu a

0: Jde se na to. Jen počkejte, až se dostanete do seniorského věku, poznáte a vzpomenete si, co jsem říkal. Píši, pro co má rodný dům a zahrádku. Tak, Bohumíre, vzkaz je trošku delší, ostatní si mohou přečíst na našem webu rozhlas.cz/linka. No a volejte, pojďte si vy ostatní s námi povídat o tom, jak pečujete o své zdraví. Uvařte si čaj nebo kávu a pojďte si povídat o tom, jak stárneme. A když stárneme, tak jak se o sebe staráme, o tělo, o mysl, o energii i o obyčejnou radost ze života.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Milí posluchači, dnešní noc patří našemu tělu i duši. Jak poznáme, že už potřebujeme zpomalit? Jak pečovat o své zdraví? To je dnešní téma, téma také pro pana Miloslava Kalaše z Úlířských Janovic. Vítejte.
1: Přeji všem krásný večer. Tady je Miloslav Kalaš z Úlířských Janovic.
0: Máte prostor.
1: Tak hlejte, paní Jarko, já, jak se říká, na zdraví nekašlu. Já nekouřím a nepiju a pokud možno se zdravě stravuju. Takže já říkám, život je jenom jeden, tak proč bychom si ho měli kazit, že jo?
0: Mhm. A jak moc tedy žijete zdravě, sportujete, stravujete se samými superpotravinami?
1: Hlavně stravou, jo? Je potřeba mít tučnýho a víc pohybu, jak se říká, na čerstvém vzduchu.
0: Dobře, tak zkuste doporučit nějakou potravinu, kterou považujete za zdravou a myslíte si, že díky ní máte víc energie, že jste zdravější, jste málo nemocný a podobně. Je něco takového, co vám třeba předešlé generace?
1: No, ale helejte, je potřeba bylinky.
0: Mhm.
1: Bylinky, my máme dvě zahrady, takže máme ovoce a zeleniny, teda víc.
0: Mm-hmm, takže třeba kysané zelí.
1: Jo, kysané zelí taky, samozřejmě.
0: Pravé domácí vývary, tvaroh pod máslí, kefír, luštěniny, tak to jsou potraviny, které
1: taky,
0: dnes všichni jíme. A považujeme za samozřejmost, ale dříve se říkalo, že to jsou poklady, alespoň teda já si to pamatuju. Česnek, cibule jako přírodní lék, med místo sladkostí, meltová, káva, domácí kompoty, kvašené okurky, vidíte.
1: Helejte, místo kafe, jak si dává, spoustu lidí si dává kafe, my si dáváme jenom meltu. Jo, mm-hmm. Protože ta je určitě, melta je zdravější než kafe.
0: Ano.
1: Jo. To je zásada číslo jedna.
0: Dobře. A myslíte si, že o sebe umíte pečovat? Jak to poznáte, že to děláte dobře? Máte nějaký takový hlavní ukazatel? Hlídáte si váhu? Nebo chodíte pravidelně na kontroly k lékaři a říkáte si tak? Za to může právě
1: taky, na kontroly se musí chodit, samozřejmě. No, je potřeba tu váhu si udržovat, aby člověk měl přibližně stejnou váhu, no, aby jak se říká, neměl moc kil nad váhu. Mm-hmm. No,
0: a jak důležitý je pro vás spánek, pane Miloslave? I to si hlídáte?
1: Spánek, hlejte, já spím minimálně 8 hodin, 8 i víc hodin. Jo, já jak se říká, chodím dřív spát, ale zase dřív spím, no, takže... Já nejsem, jak se říká, brzy vyspalej, já vstávám třeba na 9, no ale jdu si lehnout třeba 10-11, jo, někdy i díl, no.
0: A naučil vás život víc poslouchat vlastní tělo?
1: No asi jo, helejte, protože já když vidím ty moje spolužáky, spousta už jich tady není, takže já říkám, no, máme ten život jenom jeden, tak bych tady chtěl být co nejdýl, že jo? No. Mm. Jako někdo, hlejte, spolužáci vždycky říkají, proč furt sedíš doma a proč nejdeš mezi nás třeba do hospody? Já říkám, no pánové, já než abych seděl v hospodě a poslouchal kecičky, tak radši sedím doma a skládám básničky. To si myslím, jako, že to je lepší.
0: Tak pane Miloslave, jestli je to všechno...
1: Dáme tu básničku?
0: Tak si dáme báseň závěrem. Dobře, pojďte na to.
1: Jdeme na ní. Já jsem Slávek Kalašů, na zdraví já nekašlu. Vždyť je ten důvod pravý, proč mi tělo nechuraví. Mě tu život stále baví. Mám tu, co jsem vždycky chtěl, mít svůj domov, přízeň žen, taky svoji rodinu, žít už šťastně tu v klidu. Pro takový krásný svět žiju já už spoustu let. užívám ho každý den, s životem jsem spokojen. Tak tu chodím světem dál, prožívám ten ideál. Každý den tu na tom světě, užívám si to, mi věřte. Vždyť tu na té krásné zemi, žiju rád já s vámi všemi. Takhle chci tu jenom žít, veselit se, šťastný být. Děkuji.
0: Také děkujeme za návštěvu a loučíme se. Dnešní noční linka se zaměřuje na každodenní maličkosti, které nám pomáhají cítit se lépe. Máte své zvyky, rituály a tajemství, díky kterým si dobíjíte energii? Volejte noční linku.

0: Za 2 minuty bude 11:30. Vítejte u nočního povídání o životní rovnováze. Jak pečujete o svou pohodu? Co vám pomáhá vypnout hlavu a na chvíli se nadechnout? Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako paní Magda, která volá z východních Čech. Vítejte.
1: Dobrý večer, přeju všem pěknou pozdní noc vám.
0: Děkujeme.
1: Paní moderátorka a všem ponocničkům a nočníčkům. Když jsem byla malá, tak jsem hodně marodila. Tak když jsem se uzdravila, tak jsem byla samý sport, protože jsem byla samá ruka, samá noha a byla jsem 5. generace, která nepřekračovala váhu 50 kilogramů. A takže mě zabíral volný čas sport a nechodila jsem k lékařům, protože to nebylo zapotřebí, byla jsem pod lékařským dozorem při sportování. Myslím si taky, že to byly prohlídky jednou za rok a jinak jsem nepotřebovala léky, nic, ale přišel covid a já jsem smršla to, co se dalo po covidu. Srdce, plíce, ledviny, prostě se na mě nemoci sesypaly. A nejhorší byla na tom psychika a bylo po sportování. A jediné, co jsem mohla, nebo můžu, je plavání a jízda na kole, ale přesto se snažím ještě tak nějak si to udržovat, protože na prázdniny nám přijíždějí vnoučata a protože nechci, aby seděli doma u počítačů a tabletů a z mobilu, tak s druhou babičkou vymýšlíme výlety a já sportování. Mrzí mě, že nemůžu jim všechno ukázat, ale snažím se jim to tak vysvětlit, aby tu techniku různých sportů pochopili. A myslím si, že se nám to daří, že prostě ty děti jsou spokojení, že si můžou zasportovat, protože tady mají spoustu kamarádů, který my rádi zapojíme taky do sportování a je to takový prostě pro ně úplně něco jiného, než třeba mají doma.
0: A Magdi, mně se zdálo, že jste si tak trošku posteskla, že po covidu zvládáte už jenom plavání, jízdu na kole, ale mě to teda nezní jako málo. Vy jste stále velmi aktivní. A ještě k tomu vedete mladší. To je obdivuhodné.
1: Já jsem se ještě předtím zlomila kotník, který jako mě nedopadl ten srůst dobře, takže jsem měla poběhání. A to je priorita pro mě číslo 1. Protože já jsem třeba tím, že tady bydlím kousek od řeky, takže jsem to měla kousek na vyběhnutí. A teď, když po ránu je sluníčko a je to takový ještě mrzký, tak to se mě hrozně potom stejská.
0: No,
1: to mě chybí.
0: Ano. Zlomený kotník, covid, na každém člověku se podepíše ten pokročilý věk nějak jinak, ale vy jdete příkladem, protože vy si prostě najdete tu cestičku a na té křižovatce, když vás někde zastaví ten život, tak dáte zpátečku a jedete jinudy a tak to má být, že si prostě najdete tu cestu a zvolíte jinou aktivitu, jak o tom mluvíte, tak to vám fandím a v tom jste teda vzorem pro ostatní posluchače.
1: No, nevím, jestli vzorem, já furt mám takovou představu, že bych jako, mě jako ještě mozek mám v pořádku snad, protože stále mohu řídit auto a účastním se všelijakých charitativních činností a mám kamarádky, které jsou taky invalidní a takže jezdíme do lesa, jezdíme na návštěvy hradu, zámku, takže si to takhle zpestřujeme, ale furt pro mě je to nedostatečný. Já bych potřebovala popoběhnout, zahrát si v košíkovo, začutat si s dětma a takovýhle. A mě to psychicky hrozně trápí. No, ale nedá se nic dělat. Věk tu je a ještě, že to můžu teda trochu předávat těm dětem, že z nich nebudou takový, já říkám, buchty, ale oni sami i o sobě jako do toho rádi jdou, protože jsou soutěživí a jsou rádi, že nad těma kamarádama vyhrávají. A tak to jsem ráda, že se nám daří. Ale jako by mě to, já jsem kdysi dělala dobrovolnou trenérku a furt přemýšlím, že ještě bych mohla něco dělat a tak asi zajdu přeci jenom na to hřiště a občas, že bych tam došla těm dětem poradit a i se účastnit nějakých těch soutěží jako rozhodčí, tak snad mi to vyjde.
0: Budeme vám držet pěstí, Magdalenko. Moc děkujeme za ten elán, který jste nám přinesla teď do vysílání. Opatrujte se.
1: Ráda bych ho namnožila, aby ty lidi, kteří sedí radši v hospodě u cigarety a u piva, aby se zvedli. A i za barákem se dá hrát badminton a jenom tak kopat do míče a nebo pinkat, to stačí zajít tady za barák a na louce a dá se dělat lecos. No, ale bohužel jsou lidi, kteří prostě propadají ty nečinnosti, no. Taky hezký večer všem.
0: I vám.
1: A sportu zdar.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Každý člověk má jiný recept na spokojenost. Někdo potřebuje pohyb, jiný samotou, další dobrou knihu, ticho, někdo drží dietu, někdo sportuje. Jak vypadá péče o sebe právě u vás, paní Jeno? Zdravíme vás.
1: Já vás všechny srdečně zdravím. Jmenuji se Jana, ale já jsem to vyslechla všechno, třeba tu paní Magdalenu. Je velice náročná k světu, ale nebudu kritizovat. Není to moje doména, ale člověk taky by měl být skromný a měl by být vděčný, co se mu v životě poskytne. Já se tedy taky snažím, ale vím z okolí, že i jiní se taky snaží, ale přijde osud a jsme v háji. Můj spolužák, úplně báječný chlap, a dostal Alzheimera, je na vozejku a co teď? Nic. Před tím covidem jsem chodila 3x v týdnu cvičit k Marině Otáhalový. No já jsem jí pojmenovala, to je jedno. Ale dostala covid a je na tom tak, že nemůže být sama, musí být v nějakém zařízení. No, nechci být škarohlík, její manžel tady umřel taky na covid, Mariny. Ale nechci být, sama se snažím, co můžu, a člověk má být trošku skromný. Když to tělo dovolí, no tak dovolí. Ale není každý na tom tak dobře. No, nechci mluvit ošklivě, ale snažím se taky sama.
0: Já se, Janí, třeba zeptám, jak vypadá váš běžný denní jídelníček? Jíte střídmě nebo jíte, na co máte chuť?
1: No, tak já jim tak normálně. Nepředspávám se, nežijím žádný husy, kachny a takový podobné věci. Ale trošku mě v tom skrouhne vždycky dcera a je úplně tak hodně na zeleninu, na ovoce.
0: A jaký máte vztah ke sladkostem? Dokážete si je odpustit třeba večer?
1: Jaruško, já vůbec na sladký nejsem.
0: Tak to se já máte, to jsme na tom stejně.
1: Jo, já totiž jsem spíš masažka, no ale taky mi k tomu okolnosti. Já mám kamaráda, který má cukrovku a ten tedy musí, to jsem tedy nevěděla, že cukr je i v rohlíku. No to je prostě, musí se snažit, aby žil, ale taky mi tenhle ten můj kamarád ukazuje, jak člověk má být schopný. Ten je prostě do poslední chvilky činej, čte, 3x denně jí ráno v 8 snídá, ve 12 v obědva, v 6 večeří. No který chlap v letech tohle dodržuje? Mm-hmm. I tohle je potřeba, no.
0: Ano. A Janí, co pro vás znamená pohyb? Sport? Procházka nebo práce na zahradě?
1: Důležitý velice. Pohyb je důležitý velice, ale u mě se upsala to následky boreliozy. Takže když mě vadilo, že ujdu jenom 15 kilometrů přes den, Jaruško, tak jsem měla stek a teď můžu být ráda za to, co, ale hlavně plavání. Chodím každý týden v pátek, dneska taky jsem byla plavat tady u nás do okolí, no a to je báječný. Plavání to doporučuju, to je úžasný. To nadnáší a tam si můžete procvičit tělo velice.
0: No. Janí, máte nějaký večerní rituál, který vám pomáhá usnout?
1: No tak já se přiznám, že žádný rituál nemám. Když usnu, tak usnu a když třeba se někdy stane, že v noci nespím, tak z toho nedělám žádnou aféru, protože to se stane. Prostě je to tak, snažím se nebláznit, snažím se brát život tak, jak jde, no a snažím se být aktivní. Chodím taky, ve čtvrtek chodím zase ší, jezdím, no a moc toho tam kolikrát nenašijeme, protože jsme tam klub ženských a hezky se bavíme, no. Teď zrovna ve čtvrtek jsem tam byla, já budu mít v neděli sváté, tak jsem holkám přivezla dort a nějaký víno, no tak jsme nic nešili samozřejmě, no.
0: Jani, tak to má být, dělat se radost.
1: A tak se snažím na život koukat pozitivně, mít radost ze života, hodně čtu, ráda zpívám, mám ráda lidi, ale to vám tedy řeknu, některý lidi vás vedou pěkně otrávit, když pořád jenom na svět nadávají. Tak to je nejlepší takový lidi neposlouchat.
0: Mm-hmm, tak Jani, my se budeme snažit dívat se na ten život trošku jinak jako vy, s nadhledem, s lehkostí, budeme dál dělat, co nám dělá dobře a mít radost z maličkostí, takže místo šití vytáhneme víno, zákusky a budeme se radovat, to je nádherný plán. Moc děkuju za ta slova, která jste nám přinesla.
1: Mějte se všichni moc dobře a buďte vděční za to, co vám osud dovolí.
0: To zní hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jak děkuje se andělům?

0: Dnes si povídáme o vztahu k vlastnímu tělu i k sobě samým v noční lince. Přijímáme se takový, jací jsme, nebo na sebe býváme až příliš přísní. Pan Marek je s námi. Krásnou noc vám přejeme.
1: Krásný večer vám i všem posluchačům.
0: Tak téma známe, jak pečujeme o své zdraví, co k němu máte?
1: No, já bych sem chtěl říct, že i někdo by řekl ve svým jakoby ještě ne příliš věku 41 letech, že asi toho moc za sebou nemám, ale opak je pravda. A proto vím, že nejdůležitější je prostě to, co člověk pro sebe dělá i vnitřně, jo, nejenom fyzicky. Ale já si spíš myslím, že opravdu taková ta vnitřní meditace a to uklidnění a prostě to, co můžete dát sama sobě, tak to je k nezaplacení. A několikrát v životě jsem se o tom i sám přesvědčil.
0: No a jakým způsobem tedy meditujete, nebo co tady člověk může podle vás dělat pro ten svůj vnitřní klid?
1: Tak když budu mluvit sám za sebe, tak třeba já jsem už dvakrát po rakovině a vlastně když by jsem se tomu tak nějak, jak se říká lidově, podal, tak si myslím, že už by jsem tady možná dneska ani nebyl, ale tím, že prostě se mám rád, mám pro koho žít, mám pro koho tady prostě dál fungovat na tom světě, tak to je vlastně takovej ten motor, co mě pohání dál a jsem teď, kde jsem. Takže prostě člověk se opravdu musí mít rád i sám sebe a vždycky si člověk musí najít nějaký ten důvod, proč tady chtít být.
0: To říkáte hezky, je důležité mít rád sám sebe, jsem ráda, že to zaznívá. Jak dlouho vám trvalo, než jste na to přišel?
1: No, trvalo mi to asi 38 let.
0: No, já myslím, že to člověku dochází až časem. A teď třeba, když na vás jde nějaký splín, tak jaká je vaše první pomoc? Jak zahnat ošklivé myšlenky?
1: No, tak dneska už je to samozřejmě moje rodina, konkrétně děti, manželka. To jsou vlastně ty lidi, proč, nebo ta moje nejsilnější motivace. Ale i tak by jsem prostě doporučil všem lidem, i prostě lidem, kteří už nikoho nemají. Vždycky je důvod prostě chtít, bojovat, mít se rád a užívat si prostě toho světa. Já vím, že se toho strašně moc změnilo a ten dnešní svět je takový chaotický a globálně prostě už to není, co to bývávalo, ale já si myslím, že pořád je na světě krásně a pořád je prostě hodně důvodů tady být.
0: Ano, to je hezké poselství, máte pravdu, stojí to za to. Když se člověk naučí věnovat pozornost sám sobě, svému zdraví, odpočinku, psychické pohodě, tak většinou se to promítne i do toho, jak zvládla vztahy a každodenní život a samozřejmě na tom zdraví se to pak také otiskne. Není to vždycky jednoduché, to nám dáte za pravdu, ale ty malé kroky potom udělají velký rozdíl. Je to tak?
1: Přesně tak, souhlasím s váma. Já se třeba každý večer těším na vaše vysílání, poslouchám vás pravidelně a já zrovna momentálně se vracím z Prahy domů, já jsem z Teplic a říkám náhodně, zkusím vytočit to číslo, jestli se mě to dneska povede a podařilo se. A vidíte, i takováhle maličkost, jako prostě vás poslouchat, dělá člověku radost.
0: Děkuji vám za vaše slova. Jste skvělý. Jsem ráda, že jste se dovolal, mělo to smysl. Opatrujte se a zase se ozvěte.
1: Vy taky, mějte se krásně, všichni, naschledanou, díky, dobrou noc.

0: Noční linka.
1: Milí noční posluchači, vítáme vás u druhé hodiny Noční linky. Jsme rádi, že zůstáváte s námi i v této klidné noční době, kdy je prostor se na chvíli zastavit a jen tak si povídat. Dnešní téma se stále točí kolem péče o sebe, o zdraví, o pohodu, je taky o malých radostech všedních dní. Každý z nás to má trochu jinak. Někdo spoléhá na pohyb, jiný na odpočinek, další na diety, vitamíny. A možná právě teď je čas se zamyslet, co nám dělá opravdu dobře. Jarka Barboříková s vámi zůstane ještě hodinu a přivádím první návštěvu po půlnoci. Je tu paní Jana, vítejte.
2: Dobrý večer, Jaruško, já vás zdravím a zdravím i posluchače Noční linky. A co se týče dnešního pořadu, každý si vlastně vybere to, co vlastně má rád, že jo. Takže, a nebo na co prostě mu stačí prostředky. Ale dá se i, jako tady, co máme v Plzni, tak máme prostě pro, jako pro důchodce hromadu jako prostě klubů, nebo prostě najde se spousta věcí, kde prostě ty důchodci se prostě můžou setkávat. Dvakrát jsem absolvovala jako policejní akademii, bylo to úplně skvělý a skvělí lidi to jako vedou, takže prostě opravdu to bylo prostě poučný jak pro nás, pro důchodce, tak vlastně i jo, prostě můžeme předávat prostě informace prostě dál. Potom vlastně o zdraví se člověk stará, musí starat v rámci vlastně možností, že jo, co mu to zdraví taky dovolí. A na preventivní prohlídky a takovéhle věci to prostě chodí každý člověk, že. A vlastně potom už vlastně sportovat chodím dvakrát v týdnu. Zaplatila jsem si předplatný do divadla, teď už se zase těším, budeme zase v pondělí kupovat na novou sezonu, takže se už zase těším, že zase uvidíme něco nového, takže máme to prostě kombinovaný, je tam vlastně balet, opera, činohra, muzikály, takže opravdu prostě každý si vlastně v tom životě najde svý. A teďka taky mám nějaké knížky, co jsem dostala k Vánocům, tak teďka zrovna čtu z té humoriády o Nadě Konvalinkový, je to úplně bezvadná knížka, takže si taky člověk prostě udělá svý odpočine. Uvařím si, na co mám chuť, upeču si, na co mám chuť, takže vlastně si člověk udělá vlastně to, co má rád, že?
1: No a vy toho takže máte ráda hodně, krása.
2: No mám a ještě s vnučkama se ráda potěším, takže opravdu, jako já si myslím, že v tom důchodu, že si opravdu člověk prostě může najít spoustu jako věcí, co ho zajímá a nemusí jako sedět jenom doma a potom se litovat, že prostě se nedostane tady nebo tam. Prostě opravdu je možností, i když říkám, každý na to prostě jako ty finance třeba nemá, jo, to chápu, ale jako by chtěli, měli by ty důchodci se trošku zajímat v tom okolí, co pro ně ten prostě to město dělá, jo,
1: jestli prostě to zní jako velmi dobře. Věcí. No, že by se člověk měl rozhlédnout kolem sebe, nechat si třeba poradit, kam může jít do nějakého společenství, kde budou společně žít, třeba stejně jako vy, kulturně. To se mi moc líbilo.
2: No, ale jako i vůbec, jako i se můžou prostě ty lidi setkávat. To je jako teďka vlastně, když jsme měli tu policejní akademii, tak prostě si tam potom vlastně starosta vlastně toho našeho obvodu, tak když nám jako potom přáli na ukončení, tak vlastně říkal, jako jestli by ho zajímalo, jestli se tam prostě někdo dal třeba dohromady z těch důchodců, jako jo, jak nějaký pár, a nebo takhle prostě. Jako,
1: no počkejte, to, no, jaká byla odpověď?
2: No, ne, jako asi pravděpodobně ne, teda nikdo se teda nepřihlásil, ale je to možný prostě, jako, jo, že prostě máme i pro důchodce prostě tanečky tady, jo, a prostě Takže ty lidi, co jsou s vámi, takže se tam hromadu už jako mých kamarádek, co byli vdovy, tak si tam našli jako přítele. Takže jako říkám, prostě je to o tom, prostě, aby se jenom ty lidi trošičku poohlídli.
1: Mm-hmm. A také možná, Jani, aby se nebáli přijít, vidíte.
2: No jistě, no, neměli by, protože vlastně ten nikdo jako je neodsoudí, od toho prostě ty kluby jsou, aby prostě ty lidi si tam i mozek procvičili, prostě je těch možností opravdu moc, jako, jo, že prostě, a je vlastně některý, my máme jako částečně něco, co si platí jako tu jogu, za čtvrtletí 200 prostě není moc, že jo, na tu jogu. A druhý cvičení máme vlastně zaplacený, je to zadarmo. Takže já si myslím, že ty důchodci by si mě jenom měli prostě podívat na nějaké ty stránky a určitě by našli něco, co by je zajímalo. A některý mají zahrádky, tak jako se vyžijou určitě jako ve svým. My máme hromadu zvířátek, takže taky potom to, když chceme se někam dostat, jako na ty hrady

0: Dnešní téma možná otevře i otázky, které si běžně nepokládáme. Umíme si odpočinout? Dopřejeme si péči, nebo až příliš často jedeme na doraz? Otázka na paní Danu v noční lince Českého rozhlasu.
1: Krásný dobrý večer vám, Jaruško, do Zlína a do celých Čech a Moravy a možná i do zahraničí. No, já bych to vzala jednoduše a zkrátka. Já si myslím, že na sebe docela dbám teď v tom seniorském věku, že se teda snažím udržovat si váhu, jíst zdravě, ale co teda hodně využívám, je spaní. Já teda samozřejmě poslouchám noční linku, pokud zrovinka neusnu nebo nemám nějakou kulturu, tak poslouchám každou noc. Někdy se účastním, někdy se neúčastním, jenom poslouchám a naslouchám. Ale to mi dává velice mnoho. A druhá věc je, hodně spím, potom teda dospávám samozřejmě, někdy až do 10 třeba, i se mi podaří do 9 běžně. No a je teda fakt, že jim celkem skromně, ale bohatě, to vysvětlím teda,
0: no, jako skromně, bohatě, ale bohatě
1: na vitamíny, snažím se pít vodu co nejvíce, občas nějaký teda tonik nebo nějaký teda slazený nápoj, ale co nejméně.
0: A paní Dano, a kde berete inspiraci? Jak víte, v jakém poměru jíst z potraviny, vitamíny a podobně?
1: Jím hodně často, ale v menších porcích.

0: Jím často za den. Já jim možná 7x za den. A to nemám cukrovku teda. Jo? Pozor. No a to je jedna věc, pak teda hodně, jak říkám, prodloužila jsem si spánek, asi vybírám deficit, když byly děti malí, tak prostě jsem to málo naspala a po nocích jsem ještě pracovala a tak dále, že takže to. A druhá věc je, mě dělá velice dobře povídání, prostě naslouchání druhým, povídání o těchhle těch běžných životních peripetích a slastech i strastech, abych to tak správně nazvala. No a myslím si, že mě dělá dobře i, já hodně věřím na anděly. Já věřím na Boha i na anděly. A na ty anděly ještě víc, jak jste hrála písničku Před půlnocí. Jak děkuje se andělům, tak to vždycky mě úplně slzičky vžene do očí. A úplně tím taju, jo, protože vzpomínám, co jsem všechno prožila, co jsem dokázala i nedokázala. A tak mě to prostě ladí. Aha. No a chcete se na něco zeptat? Abych nemluvila jenom já, monolog? No,
1: já bych se vás zeptala, kde berete inspiraci v tom, jak o sebe pečovat. Když jste mluvila i o tom, že jíte, jak jste to říkala skromně, ale bohatě, tak jak víte, v jakém poměru třeba jíste vitamíny a podobně? Radíte se v lékárně nebo s lékařem nebo na internetu?
0: Neradím se. Já teda jím tak, jak jsem říkala, těch 7 porcí za den já skoro sním, jo.
1: Tomu rozumím. Takže neřešíte, jestli máte dostatek toho nebo toho vitamínu.
0: Ne, nedržím dietu, udržuju si přitom stejnou váhu pořád. Moje dcera teď, zrovna včera jsme byli na koncertě, tak mi říkala, že mi docela závidí tu postavu. Já jsem říkala, hele, ale jako prostě to je nějak daný a jako musíme prostě něco dělat. Jezdím občas na kole a až jakmile to mi to čas dovolí a plovárna se otevře, tak budu chodit plavat, což je teda úplně nejoblíbenější sport. A Jaruško, ještě co je důležité, kromě té víry svojí, tak já si udržuju kondici i tím, že se ráda chodím ke stromům, ráda ty stromy obejmu a vnímám tu jejich energii. A prostě jak jsem citlivá na lidi, tak jsem citlivá i na ty stromy, na tu přírodu.
1: Mm-hmm. No vidíte to. Tak i objímání stromů jsme dneska probrali, tak to bych nečekala, že se k tomu dostaneme
0: pro mě
1: v noční
0: lince.
1: To je
0: velice důležité. Pro mě to je fakt důležité. Jo, jako splynout s tou přírodou tak, že prostě si pohladím tu drsnou kůru stromu a obejmu ho a já se tam jakoby vypovídám jako duchovně a to je taková moje meditace. No.
1: To jsem kdysi si říkala, že zkusím, paní Dano, protože když jsem byla asi tak před 3 lety v Lázních v Karlově Studánce, tak tam ti lidé, kteří tam byli s nějakými potížemi psychickými, tak nám potom vyprávěli večer, jak vlastně vypadá ta jejich terapie a mluvili o tom, že jdou do lesa. Tam teda se musí opravdu vykřičet a šahat na ty stromy, tak mě to hrozně zajímalo, tak jsem samozřejmě potom to taky šla, no já jsem to zkusila, šáhla jsem tam na nějaký strom, spadlo na mě spousta větví, listí a to bylo všechno.
0: No to ne, ono to spíš je nějaký mohutnější strom a já mám teda oblíbený tady dub starých 100 letech, ale jako nezáleží na tom vůbec, jaký to je strom. Ale aby na vás nic zbytečně nepadalo, že jo, to ne. A Jaruško, zkuste se stišit a jako úplně se ponořit do toho ticha. Je to takový druh meditace. Já to doporučuji všem lidem, ať už jsou v jakémkoliv věku, jo, když se chtějí sklidnit, tak nejen, že se vykřiče, teda to já jako nejsem zase křiklon, to ne, ale splynout s tím stromem, jako s tou kůrou, obejmout ten strom a prostě mu sdělit jakoby pomyslně svoje problémy. Říká se, že vrba prostě je takový symbol vlastně zpovědi, že, člověka. Takže zkuste to někdy prostě nějaký starý strom obejmout, zavřít oči a jenom vnímat jeho kůru a tu jeho energii. Totiž stromy jsou také živé organismy.
1: Tak já vám pak řeknu výsledek, paní Dano, uvidím, co na mě zase spadne. Děkuji za váš telefonát, za hezké rady, za milé povídání a budu se těšit, že v tom budeme příště pokračovat na vlnách Českého rozhlasu.
0: Děkuji pěkně, moc vám fandím a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Jak v dnešní uspěchané době hledáme chvíli pro sebe. I o tom si dnes můžeme povídat v noční lince Českého rozhlasu. Téma zní, jak pečujeme o své zdraví. Volejte Jarku, volejte Zlín. Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the bounty, staring my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue.

0: Noční linka dnes otevírá téma, které bývá velmi osobní. Kdy jste naposledy mysleli sami na sebe? Věnujeme se zdraví, pohodě i malým radostem všedního dne. Co vám pomáhá udržet si vnitřní klid? Vítáme vás. Ano. Krásnou noc přejeme.
1: Jo, děkuju.
0: S námi je paní Anička, tak povídejte, co máte k tématu.
1: Ano, hned to bude.
0: Stlumíme rádio a budeme pokračovat.
1: No, já vás zdravím a všechny posluchače, kteří to poslouchají, poslouchám od začátku. Víte, já si myslím, že v životě je trošku třeba dodržovat pravidelnost ve všem. V jídle, v pohybu, prostě a také vztahy, kamarády, věnovat se trošičku kultuře, i ten pohyb je velmi důležitý, ale to všechno člověk může dělat, pokud může. Tak to, pokud jsem byla mladá, tak jsem jezdila na kole, chodila túry, pracovala na zahradce, starala se o vnoučata, kamarátek plno, chodila jsem 22 let do pěveckého sboru, bylo to všechno krásné, ale když vám odejde zrak a k tomu nohy a už pak se jenom tak prostě po bytě můžete, anebo chodím ven, ale to jenom, když je hezké počasí, protože jak je škaredě, chodím o hůlkách, jak nemusela bych plaštěnce, to mi zase prostě neslyším, to mi šustí po hlavě. Víte, tak to máte jedno s druhým. Myslím si, že když člověk může se najet, tam umýt ještě a zajít si na záchod, popovídat si s kamarádkami, sejít se občas s nimi, jsem tam na nějakou tu kulturu, kde už musí mít aj doprovod, protože když je večer, tak já už vůbec nevidím nic, to už vůbec nikde. A myslím si, že ať je každý vděčný za to, co má, a to, jak mluvil ten mladý pán, víte, i já jsem bojovala s takovou chorobou, už to je dávno za mnou, no, ale vidíte, žiju. Opravdu taková ta bojovnost myslí, aby člověk věřil, že to dobře dopadne. Pak nezavidět nikomu, nemít dluhy, no a tak dál. Prostě chodím aj jednou za měsíc na nějakou masáž. Upravuju se, ne že vyjdu ven, jak prostě jedno, co si na sebe obleču. Ne, vždycky člověk musí být upravený pro sebe i pro ty druhé. Tak to je. Takže vzpomínám na krásné chvíle, které jsem v mládí prožila. Rada jsem tancovala. My jsme se s manželem tolik natancovali, když jsme byli mládí. Jenom chvílku bylo, kdykoliv bylo a měl nám do děti pohlídat. Tak prostě jsme byli na parketu. Takže mám krásné vzpomínky. Mám hodné děti, mám 4 vnoučata a 8 pravnoučata. Já mám pro to pořád žít. A když někdo přede mnou naříká, že to nemá a tam to nemá a to bych chtěla, toto, tak já mu vždycky říkám, podívejte se, já už dneska vůbec nemám nic, co jsem měla, to už jsem dětem rozdala. Ale já jsem nejbohatší člověk na světě. Mám krásnou rodinu a to je pro mě to nejdůležitější. A to je to, co bych všechno chtěla jako říct z mého hlediska. No, tak.
0: Cítím z vašich slov vděčnost a pokoru. Krásně se to poslouchalo.
1: Ano,
0: děkujeme.
1: Je to tak. Být vděčný za všechno, co můžeme. Víte, ale řeknu vám, že takový pro mě nejhorší handicap jsou ty oči, bo já nemůžu číst. A to mě mrzí, to já bych přečetla si ještě různých věcí, co mě zajímá, cestopisy a různé životní příběhy a tak. Ale děkuju za radio, děkuju za televizi.
0: Ani, ale poslouchejte, k tomu určitě jsou cesty, abyste se dostala k těm svazkům, které byste chtěla. Rozumím, že pokud vás trápí oči a nepomůže lékař nějaká speciální technika,
1: ale
0: tak alespoň nějaké audioknihy, abyste to poslouchala.
1: Jo, ale já hodně poslouchám, chystáme se, ani já to nemám dlouho, také covid, víte, to mi všechno. Já to nemám dlouho, takže ještě v roce 23 jsem chodila ještě poslední rok do pěveckého sboru, ale pak už to nešlo, protože tam to je všechno drobné a já jsem to nepřečetla, ty písně a tak dále. Já jsem 40. ročník, takže už jsem starší člověk. Ale ráda bych, kdyby mi něco pomohlo. Já už jedině přihlížet se něco s lupou. Ale jsem šťastná, že
0: Ani,
1: ještě...
0: A umíte si najít nějakou audioknihu na internetu?
1: Jo, to už mi všechno dcera zařídí. Ona říkala, že jo. No, ona také má své starosti, takto, ale všechno chodí mi uklízet, protože já nevím, kde to rozsypu.
0: Dobře, já jenom, že bych vám poradila, tak jestli to víte, tak to je dobře. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví, ideálně s námi, s Českým rozhlasem.
1: Děkuju a přeju vám také zdraví a všem lidem, ať mají ze života radost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince hledáme odpovědi na to, co znamená cítit se dobře, nejenom fyzicky, ale i duševně. Co pro svou pohodu děláte právě vy, pane Pepíno? Zdravíme vás ze Zlína na Valašsko, není to daleko.
1: Já teď zdravím všechny posluchači, takže ještě nespí, tak co dělám? Jako snažíme se s manželkou žít tak jako pokojně v čistotě, co je, aby člověk hygiena, jo, nebyt líny sa namazat, nohy ošetřit mořské solí a na sluníčku. Teď už nám začnu sena pomaličku sušit, že tak už ten. No a hlavně blínky, blínkové čaje a takové příroda, jako vážit si přírody, protože já jezdím s koníkem do Hušťa každý den, takže jsem v přírodě, no, udržovat se v pohybu, že jasné, že v 80 už to tempo je jako nižší, že, ale podle potřeby, že, no a tak se nepřejídat, že, ale jako my jíme, když jako máme hlad, že ne, že bychom se přejídali, ale podle potřeby teď je v přírodě, teď je nádhera, že to je všade všecko na vás, všecko voní, to je jako veselé. Že, no.
0: A taky bude teplo, čeká nás první letošní tropický den, takže bude hezky a také se hezky zahřejeme.
1: Tak u nás na těch horách to je jako trochu chladnější, není to zase tak, ale nám to jako nevadí, protože jak je moc třeba horko, tak lehnu pod dipu a postím, takže já jsem dobrý spáč, takže já...
0: Pepíno, a máte v rodu dlouhověkost?
1: Jo, děda 93 roky se dožil.
0: No a čím to podle vás je?
1: Nevím, jako, ale já třeba zásada, nikdy jsem alkohol nepil, nikdy jsem nekuřil, že, ale jako zdravě, no tak nesmí být člověk jako líný, jo, že by něco vzdál, nebo a potom jako cvičit, aby člověk ty záda, tu páteř měl, ty svaly pohyblivé, že? To je jak ráno stanu, nebo opolední, nebo i když člověk jako dělám, že? Venku ten, ale ten pohyb, to jsou určité pohyby, že? Které jako člověk neudělá, že? Když při různé práci, že? Takže no a manželce tak tež pomáhám, že ať se udržuje jako ten, že takže a hygiena, to je hlavní, co jako na to člověk dbá, že. Takže tak asi.
0: Pepino, no. Řekněte jednu potravinu, která je pro vás super potravinou.
1: Super potravina zemákové placky, protože já to peču na velkém plechu, na spodek dám pečící papír, na ten papíře, že tam popráším trošku jemně a až vrch, jak se v polovici pečenia, tak máslem pomastím, takže on není nasátý tukem, ten placek, anebo paní frgal, ten jako každé ráno na snídani.
0: No, raz, dva, Pepino, já jsem čekala nějaké borůvky nebo kysané zelí a vy řeknete bramborové placky, potom frgály.
1: No, poslouchajte, já borůvky, hafery jako jím skorem každý večer před spaním jako ve sklence, co máme zavařené, tak to já jím každý ten. No a zele zrovna dneska jsme měli na oběd.
0: Takže... No teda hafery, to je na řeční výraz pro borůvky, to už jsem dlouho neslyšela.
1: No, jo, to tady u nás
0: máte to hafery. Máte krásný valašský slovník.
1: A potom aj v tém hůžky nebo lese, že tak
0: ještě jednou,
1: stromy.
0: Co
1: objímám, víte? U nás na Balaš...
0: A jak jste řekl to první slovo?
1: Hůžky, jezdím do Hůžťa. No, to...
0: Jako do Houští, myslíte? Nebo...
1: No, to já. Je do lesa, jo, spisovně.
0: Takže ale taky objímáte stromy?
1: Jo, mám určit, mám buk ten, nebo smrk, a nebo vrba, tam je široko daleko, nikde není vrba a ta vždycky na jaře první pučí, že první ten, tak ten, to se tak se sklidníte jako v té přírodě, takže čerpáme energii, že?
0: A čerpejte dál, Pepino, ano.
1: No, teď samejte. A...
0: I vy. Opatrujte se a zavolejte zase někdy, až budete
1: jo,
0: mít prostor.
1: Dobře, děkuju a všechny zdravím. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, a to povídáním s paní Adičkou z Miroslavy. I vám přejeme krásnou noc, 11 minut před 1 hodinou.
1: Tak já vám taky určitě přeju krásnou noc, jinak bych nevolala, kdybych vám ji nechtěla přát. Ať se jim všem daří, ať jsou všichni zdraví.
0: Jak pečujeme o své zdraví, to je téma i pro vás.
1: Zdraví. No tak já už toho moc nenapečuju, ale já řeknu, čeho, jaké radosti jsem musela, jakých radostí jsem se, kterých radostí jsem se musela vzdát. Některé mi zůstaly, některých se nemohla, musela jsem odevzdat řidičský průkaz, takže jsem si nemohla zajet, kam jsem chtěla. Nemohla jsem číst knihy, protože na ty nevidím. Nemůžu chodit do přírody, protože nemám s kým a nic mi to už jako neříká. A nemůžu chodit, jezdit po zájezdech a po divadlech, protože to už, když to nevidím sama, tak mě to nebaví. No tak jsem si musela tak jako vždy nechat ty druhé věci, které mě baví. Takže mě baví mít hlavně pořádek kolem sebe, všechno, aby bylo na svém místě, abych si zapracovala trošku na zahrádce, protože už mě nohy bolí, záda mám celá pokřivená, s kterými se nedá nic dělat. Abych si přečetla knihu, audioknihu, kterou mi pošlou z Prahy, a abych se mohla poradovat s vnoučaty, abych si mohla zacvičit, a já si to tak všechno, nebo si, když ujdu kilometr po našem balkonu, kterým je to zábradlí, je mi takovým vodítkem, ne že bych se ho držela, ale ono je takovým vodítkem, takže tam chodím kilometry, cvičím a já si ty dny plánuju. Plánuju, kdy budu pracovat trošku na zahrádce, kdy budu uklízet, kdy se budu věnovat poslechu hudby nebo té četbě. No a samozřejmě, že k tomu patří už více jak 20 roků od začátku poslouchání noční linky. A to jsou asi to. No a radost to mi přináší vnoučata, pravnoučata.
0: No zase jsem ráda, že zmiňujete, to jsme tady ještě nezmínili a to už budeme končit.
1: No, pravnoučata mi nejvíc přináší sílu. No a tak hodně těch svých koníčků a té své zábavy jsem se musela vzdát, no ale zase zůstalo mi ještě hodně věcí, tak těm se věnuju. Na počítači si najdu nějakou knihu, hudbu, nebo nějaké povídání, nějaký pořad, který je poučnej, takže já si nestěžuju, že by. A akorát bych si chtěla postěžovat, že nemám koho, kdo by se se mnou chodil koupat. Můj muž ten nemá rád vodu na koupání a tomu je nejlépe zase doma na zahrádce a doma, když si může pustit film, něco si přečíst a se zahrádky už přijde tak vysílený, že my děláme hodně věcí spolu, takže už nemá náladu někde chodit tancovat nebo někam do divadla, to už je všechno za mnou, takže já už jsem si jenom upla na tyto věci, které můžu a na balkoně uchodím každý den kilometr, no a to mi stačí a uvařím, upeču, vyperu, vyžehlím, uklidím, takže a to takové aktivity mě uspokojují, přečtu si, co se mi líbí, poslechnu si hudbu, která se mi líbí a já víc nepotřebuju.
0: No, není toho málo, mluvila jste o pohybu, o vnoučatech, o vzdělávacích pořadech, procházky jste zmínila, vy jste vlastně velmi aktivní, Aničko. Ano. Rozumím teda, že třeba plavání vám chybí, tak to mě mrzí, ale máte způsob, jak si to vynahradit.
1: Ano, každý týden mě manžel zaveze k holiči, on mezi tím nakoupí.
0: Počkejte, říkáte každý týden, nebo jsem se přeslechla?
1: Ano, každý týden chodím k holiči, každý pátek chodím k holiči.
0: Aničko, to je neuvěřitelné. No.
1: Proč by to bylo neuvěřitelné? No. Já mám tu výhodu, že moje neteř je kadeřnice a má tady v Miroslavi oficínu, jo, takže Takže, ale platím jako, ne, že bych to, ale mám tu výhodu, že ona mi neodřekne, takže a tím mě pomáhá pozvedávat tu sebedůvěru a
0: taky jste hned s někým v kontaktu, popovídáte si, potkáte
1: tam. Jo, tam jsou kontakty, nějaké, ano, doma těch kontaktů moc nemám, jedině když přijedou ty děti.
0: No, takže umíte si poradit, Aničko, krása.
1: Umím si poradit. A já si věci plánuji. Já mám ráda čisto okolo sebe, tak já si věci plánuji, kdy uklízet, kdy pracovat na zahradě, kdy číst, a já mám ten den takový rozplánovaný. A jídlo to, co mi chutná, ale samozřejmě v malé míře, ne, že bych si toho nadala jak do korítka, a takže tak zatím jsem spokojená. Zatím si, Jaruško, zatím si lžíci trefím do úst a toaletním papírem na zadek. Takže
0: dobře.
1: Pokud to takhle jde a není to obrácený, tak je to pořád ještě dobrý.
0: Tak to jsem ráda,
1: že kdybych ty bolesti bylo míň.
0: Uzavíráme dnešní téma, Aničko, moc děkujeme.
1: Každý si to udělá, jak mu to vychází, a každý nějak sportuje. Každý si určitě nějaký ten sport najde. Ona i ta cesta do té hospody je sportovní, takže a možná z té hospody je ještě sportovnější. Že jsou tam nějaký kotrmelce, jo, a takové věci, takže ještě sportovnější. Takže to bych chtěla říct, jak to mám já. Tak ať se všem daří.
0: Děkujeme za vaši návštěvu, ať se vám daří, Aničko.
1: Děkuju.
0: No a tím se pomalu dostáváme na konec dnešního povídání o tom, jak pečovat o své zdraví. Děkujeme vám, že jste s námi vydrželi až do konce, a hlavně děkujeme za všechny vaše rady, tipy i zkušenosti. Péče o zdraví je každodenní práce, malá rozhodnutí, která se sčítají, ať už jde o spánek, pohyb, stravu nebo psychickou pohodu. Doufáme, že pro vás dnešní díl Noční linky byl inspirací a že se z něj odnášíte něco užitečného do vlastního života. Ve vysílání Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková a uslyšíme se v pondělí.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hvězdné návraty.
1: A je to tady zase. Další část naší exkurze mezi klasiku českého humoru. Dnes si je obstaráme po telefonu. Ať už ten přístroj budou mít ve filmu, televizi nebo rozhlase. Patrik Rozehnal vás vítá a zve nejen k telefonům, ale hlavně k poslechu Českého rozhlasu. No, já jsem myslel, že v téhle chvíli už začneme, ale vypadá to, že tu všichni ještě nejsou. No, takže budeme muset asi volat. Pardon, točíme.
2: Dobrý den, to je pan Marván.
3: Co?
2: No, kdo? Tady Patrik. Ty jsi mě nepoznal, co?
3: Ale jak pak ne, no to víš, že jo, hned jsem tě poznal. Jak jsi promluvil, no?
2: Prosím tě, co ještě děláš doma?
3: Co tady dělám? No co bych tady dělal, no? Jsem tady a nemůžu odsud. No a co tam děláš ty?
2: Co asi, moderuju v rozhlase. A ty jsi tu měl být s tou ukázkou z Anděla na horách.
3: No jo, no tak to si tam dej pozor, víš?
2: Hele, bez vytáček. Máme lidi bavit telefonáty a ty jsi měl být tady.
3: Co?
2: Ale mě je to fuk.
3: Jo? Tak to je to fuk?
2: Zavolám jiným hvězdám. Budu točit kolem telefonu.
3: Tak.
2: Ale ne, že já tebe budu schánět.
3: Ajím, to je mi.
2: Ale jak říkám, bude to bez tebe, když na tebe není spolek.
3: Co? No tak počkej, tak to zase ne. To si nezvíkej.
2: Hele, Jardo, my bez tebe začínáme. Ty jsi někde na Lomničáku. Víš co, kdyby se zabloudil, tak zavolej.
3: Počkej, přijedu dolů. Jo, jo, hned.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Vítejte v pořadu, který se věnuje legraci, ale taky ho dnes celý provoláme. Takže si chystejte dost peněz, anebo velký kredit. Začínáme právě teď. Vytáčím číslo k Bohdalce. Zkouším to jinde prostě. S Marvanem to nevyšlo.
2: Haló, tady Zdeníčka Pajutová. Naschledanou.
1: Naschledanou. Tak to jsme si pokecali. Tahle ženská je trochu šiblá, ne?
3: Jak jsem poznal, že je pobatená? No dovolte prosím, přijde děvče, má klobouk s husým brkem na hlavě, až čista jasna prohlásí, že hotel, který patří mezinárodní společnosti, zdědila po své tetě Barboze. No dovolte, to doufám stačí, ne? Prosím, pošlete záchrannou stanici, dva silné muže, svírací kazajku a pospěšte si, ano? Dobře, dobrý den.
1: Tohle už byla ale ukázka z hotelu Modrá hvězda. Komedie natočené v roce 1941 režisérem Martinem Fričem. Ve stejném roce natočil i režisér Jan Sviták jinou komedii s Vlastou Burianem a nazval ji Přednosta stanice. Pan Čopka působí dojmem gentlemana trochu čeplinovského typu a nachomítne se na jedné stanici, kde si zahraje i na přednostu. No a když pak přijede revize, je třeba použít i služební telefon.
3: No dovolte, co to děláte? To nevíte, že máte tohle zmáčknou?
4: Jak pak bych to nevěděl?
3: No tak prosím, tak proč to nedělám?
4: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned je zase vytáhněte. Dobrý. No. Haló? Už je ta lokálka? Ještě ne? Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
3: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
1: V té výuce telefonování budeme i pokračovat. Tentokrát ale s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
5: Slyšíte to? Ano, to je číselnicový okruh. Přátelé, podívejte se na to. Já vezmu libovolný ukazovat. Vetnu do již třeba předem promyšleného jednoho některého čísla, například 7. Proč ne, ano, mohlo by to být třeba 5, ale já jsem si umínil, že vemu sedmičku. 7, vyvinu sílu S směrem ku, to znamená ku předu, že ano. Zde je takzvaný zaražeč a zde, přátelé, funguje takzvaný samočinný zvraceč. Prosím vás, že ještě jedno, vetnu, vezmu libovolný, vyvinu, zarazím, zvraci. Zde jsou dva rovnoramené čudly. Přátelé, prosím vás, klid. Já ty věci nebudu několikrát opakovat.
6: Skutečně dávejte na to pozor, kolega tady dělá práci navíc, to máte z nás domů.
5: Jak malý chlapci nechce? No poslechněte, já mám času dost.
6: Kolego, to jsou jedni a tíky, že byste měl přesadit.
5: Skutečně, já vás přesadím všecky. Tak dost. Nebo vám zabavíme svačiny. Tak lid, no tak jste to zasmáli, že? A teď zase k vážné práci. Učera nehraj si s tím věčně. Tak učera si s tím kolego hraje a výsledky nejsou dobré. Rodiče si minule stěžovali.
6: Kolego, s čím si to tam hraje? Já tam špatně vidím.
5: Kolego, se svačino. Učero, co to u vás kučelo? To byl jenom takový vtip, tak už dost chlapci na úkor kučer. No a nyní...
6: Kolego, pokračujte, vy jste taky samý nevhodný šplín.
5: No ne.
6: Žertujete, prosím, tak o kučerovi.
5: Já se snažím látku zpestit. Ano.

0: No, vidíte to tam, prosím vás, všichni? Vidí vzadu? To jsme rádi. Protože jestli ne, tak mě to je jedno.
1: Kolego, zapomněl jsi na šňůru. Šňůra je nejdůležitější na celém telefonu, protože nám svazuje lehkou část a těžkou část volně k sobě, abychom telefon nepostráceli.
0: Kolego, říkej si to sám. Říkej mi, aby se býval ke šňůře. Dostal, říkej si to sám.
1: Prosím, přátelé, ta kolega napřed sami prýma, pak se uráží. No, nevadí, dokončím látku sám. Šňůra nám tady vybírá, jak vidíme, z lehké části, krouceně nám postupuje dolů a tady nám mizí uvnitř. Se uvnitř, já to rozeberu, podíváme se tomu na zubky. Kolego, podívej mi, motýku budeme šroubovat, motýku tlátku.
0: Vy to rozebrám místo, aby to vysvětlil, co myslíš, že je vevnitř?
1: Vevnitř je místo.
0: Místnost, a co je asi na v té místnosti?
1: No tam lezou vždycky ty, kterým telefonuješ.
0: Jak tam asi vlezou?
2: Jak tam asi vlezou, no šňůrou prolezou.
0: Že tam se docela samočině, ta šňůra ta je kroucená, pač je zbytečná, to je stejně všecko jenom ozdoba.
2: Ozdobí,
0: to se urve.
1: Ta šňůra je důležitá, jak ty lidi lezou, ta je kroucená proto, aby jim to neklouzalo.
0: Ta šňůra je kroucená, pač je zbytečná, to je stejně všecko jenom automat.
2: Automat. Jako
3: Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kde se dnes jen a jen telefonuje, tedy v ukázkách z filmů, televize i rozhlasu. A možná bychom si mohli dát zase písničku.
4: No tak dobře, no tak Jirka Korn by mohl,
5: no.
4: Že bychom zaspívali spolu.
5: No. Jako, Jirko bych zastepoval, rozumíš, jako ale zpívat.
4: No dobře, jako si představuješ teda, dobře, když...
5: Gota. Pánové, na
4: žádku. Ale tady není, počkej.
5: Ne.
4: Počkej, máme tady telefon, zavoláme. Co zavoláme. Ne, moment, počkej. Máš číslo?
6: 5, 4, 4.
4: Já nechci tvoje vysvědčení, číslo. Ale počkej, zavoláme, uvidíme. Co bude doma?
5: On nebude tutově doma.
6: Ještě?
5: No, není.
6: Vem si ho.
4: Ne, teď.
5: No, tak ahoj.
4: Počkej.
7: Haló?
4: Haló, to je Karel Gott?
5: Počkej.
4: Tady je Kajzer.
6: Jirka Korn. Ahoj.
4: Co chceme, prosím tě, Karle?
7: Dobrý večer,
4: pánové. Dobrý večer. No. Prosím vás, Karle, přijeďte sem do tábora. Voláme tady odsud. Nutně vás tady potřebujeme.
5: No, vidíš.
4: Ne? Tak to jsou to pro noviny, God no, telefonuje z vany. Ne, prosím. Prosím vás, Karle, my vás tady opravdu nutí. Haló? Co se stalo?
6: Co to by?
7: To nic, upadlo mi mejdlo.
4: To muselo být pořádný mejdlo. Karle, prosím vás, nechte mejdlo mejdle, my vás tady potřebujeme. Vemte si cokoliv na sebe a přijďte, čekáme na vás. Opravdu, než skončíme, ano?
7: Tak já jedu.
4: Fajn,
5: no jo, ale pánové, to nemůže ani při troši dobrý vůle stihnout.
4: A možná, že jo?
5: Hele, já jdu na cigáro, když tak mě tam najdete,
4: dobře,
5: jo?
4: A pak tě zavoláme.
5: Fajn.
3: Dobře. Takovýhle telefonní rozhovor mohli vidět kdysi diváci v pořadu Možná přijde i kouzelník. Námět, scénář i režie byly dílem Františka Poláka. No a mám pocit, že i do dnešního dílu to ten Karel Gott stihne. A taky nám v písničce zavolá.
8: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Vy posloucháte Český rozhlas a pořad věnovaný jen a jen telefonátům.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, obvykle je vynález telefonu přisuzován vynálezci jménem Alexander Graham Bell. Jeho první telefon byl sestrojen v Bostonu v roce 1876, ale podle novějších údajů vynalezl telefon italský vynálezce Antonio Meucci už v roce 1849. Jeho prvenství bylo dokonce oficiálně v roce 2002 schváleno třeba i Kongresem Spojených států. A podle dalších zdrojů vynalezl telefon i Philip Reis v roce 1860. No, tak si vyberte. Já si teď vybírám ze své kartotéky ještě jedno číslo na Jiřinku a zkusím se s ní opět spojit. Snad se nám to povede.
2: To jsi ty, Henry?
0: Ne, tady Patrik.
2: Já jsem u George.
0: Jo, a co tam?
2: Je to tu moc pěkné. No řekni George Henrymu, co jsme před chvíli dělali, no.
0: No, to mě teda zajímá.
3: No řekni, že jsme se líbali.
0: No tak co jste dělali?
4: Jsme se líbali.
0: Cože?
2: Tak pa.
0: No počkej.
2: Zbohem, George.
4: Ale Sabrino.
2: Ty jsi si opravdu myslel, že bych s tebou něco mohla mít? To bych si připadla jak jednička na 10 dolarovce.
4: Jak to?
2: Ta se sebou taky pořád tahá nulu.
4: Ale Sabrino, Henry mu si říkala, že je to tu moc pěkné.
2: Pitomče.
0: To byla ukázka z bláznivé crazy komedie Oldřicha Lipského. 4 vraždy stačí, drahoušku, která byla natočena už v roce 1970. V téhle části našeho pořadu uslyšíte telefonáty, kde na jedné straně bude vždy Jiřina Bohdalová. Objevila se třeba i v roce 1981 na televizní obrazovce díky režiséru Jaroslavu Dudkovi v komedii A začalo to karafiátem. Žárlivá scéna v podání Jiřiny Bohdalové a Josefa Somra.
5: Prosím.
6: Neruším. Ne, to byl jenom vtip. Já vím o Pepikovi, no. Hele, jak se chová? Je způsobnej? Ne, vážně, Valino, já ti volám kvůli tomu, že Miluš je doma. Teda, kdyby to Pepika zajímalo. Je u ní zrovna František. A tomu snad neřekej. V jeho stavu. Jo, a Honza, ten je u Evy. Vaňkový. No, to ty víš, veď.
5: To jsem ráda, já ho tam totiž poslala. Jo, moment.
7: Co je? Prosím. Jo, ahoj. Hele, mě nezajímá, že je doma, já jsem tady. Jaký plyn? Jo, že si pustí plyn. Ano, dobrý, dobrý. To by musela jedině u sousedu, protože my jsme elektrická domácnost, víš? Ale ani prášky doma nemáme. Hleda projímadlo. Hele, nepůjdu domů, nepůjdu domů.
8: Byl bych doma, bych.
7: Pro mě je to zásadní otázka.
6: No, ale to je právě ten nesmysl. Jako nakonec každý žárlení. Protože kdybych já měla na Františka žárlit, tak kam bych přišla?
7: Každý jsme na to asi jináč, citlivý. Tobě možná nevadilo, když František se vmontoval na to školení. Ale já bych na tvým místě, já bych si ho... Co na jaký školení? Na tom Bílým kříži přece. To si neuvědomuješ, že to bylo pro technický personál? To ti nebylo nápadný?
6: Jo, ty chceš říct, jak se tam vnutil kvůli tý blondiatý inženýrce, jo, no ovšem, že mi to nevadí. František mi všechno řekl, já jsem ovšem věděla. Proč bych mu, prosím tebe, nepovolila nějaký drobnej flirtíček, ne? Hele, ahoj. Podívejme se. Tak František se nám školil.
0: Jedna z dokonale sehraných scének v podání Jiřiny Bohdalové, vlastně skoro samotné, se objevila i v legendárním televarieté, které režíroval Pavel Háša. Jiřina Bohdalová tam projednou získala i roli úřednice, která si v pracovní době stále soukromně telefonuje.
8: No byl to frajer, Verlo, co ti mám povídat. Tak já mu povídám, že šíleně spěchám domů, jo. Že jsem koupila mletý maso a to podlíhá rychlý zkáze a on těmi Verlo s takovým vlahým pohledem povídá slečno. Já už nejde dobrý karbanátky od počátku restaurace Národního divadla, veď. Hele, já udělala ještě jako psinu, že tuhle hospodu neznám, jo. A on jako, že nebydlí daleko a že má všechno doma, teda cibuli, magneťák, jo. A vůbec všechno na domácí karbanátky, veď. Prej česnek a špek, jo. Hele, špek, tak tenhle špek já znám z paměti, to a taky jednou šla akorát vyžehli košily, veď. On se vrátila jeho stará, on to pak žehlil ještě 3 měsíce, veď. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Ale to nic, Veruna, to přišel jenom nějaký chlap moment, jo. Veruna, já ti to musím doříct, protože to je teda, to budeš přímo žasnou, veď. Tak já mu povídám jako na chvíli, jo. Na chvíli to, že bych jako mohla to, že jo. A on ti chytil taxika a učili jsme někam do Nuslí, veď. Já v tašce to mletý maso a ocelej rozjařený a jestli prý mám ráda sekt. Ne sex jako 6. Sekt jako 7, veď. Veruno, ty mě znáš, já udělám dvojku kamenáče a jsem růženka na rozebrání, tak mu povídám, posaďte se. Ale to jsem neříkala jemu, to říkám tady tomu, co jsem přišel, veď. Tak mu povídám, kde pak tohle? Když chcete karbanátek, to musíte být hodnej, veď. Ale já ty se ty stejně nerada, ono to štosuje. Já když tak něco málo, tak spíš koňak, nebo myslivce, nebo tak něco okolo rumu, veď.
9: Veslo, prosím vás, nezlobte se, ale já jsem vám...
8: Moment! Veruno, hele, ty mě znáš, mě hned tak nic neposadí, ale ten ti má doma nábytek, stylovej, veď. No kdybys to viděla, anglický tapety i ve světliku, veď. No, jenomže on mě dovedl do kuchyně, přines vajíčka a housku a spoustu nějakých blbostí, veď. Holka, podrž se. On to s těma karbanátkama myslel vážně. No to mě předtím nenapadlo, že mě to mělo napadnout. Tak on se v tom taxiku vůbec o nic nepokoušel, vej.
9: Veslo, nehněvejte se,
8: ale já... On dal na sporách spánek. A říkal, že prostře, vej. No já tam stále jak mokrý džíny. Protože dělat karbanátky, tak to můžu rovnou řídit kosmickou raketu. Hele, teď já to mletý koupila pro našeho Rexepáč, je staré, už nemůže kousat, vej. Veruno, já umím akorát tak polivky z pytliku, vej.
9: Hečno, prosím
8: vás, nezlobte
9: se.
8: Tak mu říkám, pane inženýre, on to měl na dveřích, vej. Povídám, pane inženýre, když chcete karbanátek, to je částečný nedorozumění, páč karbanátek dostanete v každý restauraci. Spíš, kdybychom si takhle hačli, že byste pustil Elvise, jo, a pak jste taky mluvil něco o šampáňu, viď? Pojď sem, Veruno, on je frajer, ale vůl. On ti mi vrazil to mletý do tašky, otevřel dveře na chodbu a ještě kecal, že se ve mně zmejlil, vy. No ne, Veruno, chápeš to?
9: Nezlobte se, no sečno, ale já skutečně, já pospíchám.
8: Jste nějakej cvok, vy.
9: Ale ne, já...
8: Co?
9: Rozumíte, já jsem s tou Verunou v jedné kanceláři, já měl cestu do města, ona mě prosila, abych vám vyřídil, že se to před půl hodinou přerušilo a ona se sem nemůže dovolat, viď?

0: Což mě připomíná, že opravdu byly doby, kdy jsme se třeba s někým nemohli spojit, protože byly telefony ještě s někým napůl, vypadávalo spojení a sem tam se také stalo,
1: že jste se propojili s úplně někým jiným. V telefonátech často začínaly i první lásky.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už to tak bývá, že ne každý telefonát je v klidu a bez rušení. Pardon, budu se muset ještě na chvíličku zavolat domů, ať u mě vědí, kdy přijedu. Haló? Můžu mluvit s mámou? Haló?
2: Haló?
1: Haló?
2: To je přerušený, to je vynález. Já bych s tím praštil. Nejradši.
3: To volal můj syn?
2: Ne, prosím, milostivá paní. To byl omyl.
3: Omyl?
2: Omyl. Omyl. To byl.
1: Hlavně to byl nepodařený telefon. V ukázce z filmu Andula vyhrála, kde si zahrála třeba Růžena Šlemrová a také Václav Trégl. Film byl natočen režisérem Miloslavem Cikánem už v roce 1938. Jiné nepovedené telefonické spojení čekalo i na studenty a instruktory jednoho lyžařského zájezdu, který režíroval Karel Smyček na plátnech. Objevil se 44 let potom, co jste slyšeli předchozí ukázku, a jednalo se o komedii Sněženky a Machři. Šlo o to, jak vylákat jednoho nápadníka od stolu překrásné dívky.
4: Ano, to jsi ty? Tak fajn. Vláďo, máš tady telefon?
5: Já?
4: Ty?
5: A kdo volá?
4: Já nevím, je to mezi město.
5: Proč píše? Haló? Haló, tady je Brčka. No, kdo volá? Tady je Brčka u telefonu.
6: Tady Praha, moment, hned vás připojím, moment, počkejte. Mluvíte, Špindle? Tak moment, hned vás připojím, vydržte, vydržte. Pan Prtko?
5: Ne Prtko, Brčka.
6: Brčka. Pane Brčka, vydržte u aparátu, moment, přepojím, ano. Vydrž, Brčka, vydrž.
5: Já vás... Haló? Tak koho to vlastně voláte?
6: Tady Praha, Bleskově, moment, důležitý hovor, přepojím. Moment.
5: Děkuju vám, pane vedoucí.
7: Není zač.
5: Haló? Co je s tím spojením? Haló? Haló?
1: Kdysi v dobách dávno minulých nebyly problémy jen s vlastním telefonickým spojením, ale také s tím telefon vlastně získat, aby vám ho přidělili. O tom ví své Jiří Krampol, který se snažil i trochu zapracovat na protekci.
8: Když jsem bydlel na Žižkově, tak všichni v baráku už měli telefon, akorát já jedinej jsem telefon neměl. Tak jsem chodil pořád na ty telekomunikace, tam nějaký paní jsem spal lahve vizoura, kartony amerických cigaret, pětistovky a furt nic. Když to trvalo asi 3/4 roku, už mě to stálo dost peněz a telefon nikde, tak jsem se namíchšel sem tam. A oni mě oznámili, že paní Dvořáčkovou zavřeli pro úplatky. Tak vzteklej jsem šel, bylo to na podzim, naštvaný na celý svět, jsem šel po Jiřáku, takhle na Vinohradech, a tam zrovna na rohu, kde je nálevna sudového vína, řádili mi kamarádi a burčák byl na ulicích, všecko to tam prostě bylo, tak jsem si dal burčák a tam stál nějaký můj kamarád, kameraman, a povedal, proč si naštvaný, a povídám, představ si, co se mi stalo, tak jsem mu vyprávil tu anabázi s tím telefonem, on říká, no to je skvělý, ty máš kliku, tady je sekretářka generálního ředitele telekomunikací. Já pám, to je bezvaný, tam stála taková už trochu chycená, jako slečná, pám, jasně, já to zařídím, já jsem nějaká Eva, pám, ahoj Evo, zítra přijď, Jirko, já ti to zařídím. Já pám, hele, páno, ne, to je opravdu sekretářka. A pám, co mám koupit, kuplahe, vizoura tomu řediteli, tak jsem tam přišel s vizourem, dobrý den. Ona říká, hele, já řeknu radši, jako že jsi můj bratranec, já jsem tvoje sestřenice, aby to mělo lehčí průběh, já pám, to je výborný. Tak ona povídá, soudruh řediteli, tady můj bratranec jako přišel, tak jsem mu dal vizoura. Podívejte se, soudruh Krampole, udělám všechno, co bude v mých silách, abyste ten telefon získal. Uplyne týden, 14 dní, 3 neděle, nic. Pamlot, hrvo, to snad není možný, jak jsem šel normálně zase na ty telekomunikace. Tadle ta moje údajná sestřenice tam samozřejmě nebyla. Byla tam úplně jiná sekretářka. Já pám, prosím vás, já bych chtěl mluvit s tím soudruhem ředitelem. On stál ve dveřích a povídá, Tak pane Krampol, telefon nebude. Já povídám, Ježíš, co se stalo. Povídá, vaši sestřenici Evu jsme vyhodili pro opilství a já vám to řeknu upřímně. S takovouhle rodinou, jako jste vy, já nechci mít nic společného.
1: Když tak člověk připravuje tento pořad, zjistí, na co všechno už si pamatuje. I takové telefonní budky bývaly zdrojem zábavy. Možná i vy jste jako puberťáci občas otevřeli tamní telefonní seznam, který tam býval na poličce, zapíchli někam prsta, zkusili letmo někam zavolat. Z někoho si prostě vystřelit. Podobnou zábavu si s kamarády kdysi dopřával i Mirek Donutil.
9: Dana Kliková, to byla naše herečka. To jsme dospěli tak daleko, že jsme dva telefony měli, jeden nahoře v kanceláři a druhý dole v suterénu. A oba dva byly propojeny, takže se to dalo odposlouchávat vzájemně teda, že jo. A ona furt chtěla točit a furt nikdo nevolal, a tak jsme ji tam nechali vzkaz na nástěnce: Dano, volej produkci, stopy končí v krematoriu, a nechali jsme tam číst. Ona přišla: Ježišmarja, mám tady vzkaz, jo. To vytočila, jo. Ty si ji ozvalo: krematorium. A ona: dobrý den, já můžu kdykoliv. Říkaj, prosím vás, ujasněte si to, já vím, že to je strašná rodinná tragédie, ale až budete vidět přesně ty časové posloupnosti, jak nám zavolit. Ne, mě to je jedno, mě opravdu pustí kdykoliv, já můžu zítra třeba. No, já vím, že to je složitý, ale opravdu zavolit. To položili, oni to položili, tak to znovu vytočila. My dole jsme řvali smíchy a ona znovu se vnucovala a nevzali ji do krematoria. Měli jsme tajemnici taky, jmenuje se Dita Fuchsová. Když ona nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem jí telefonoval jeden den, ona tam byla krátkou dobu, jo. Já jsem to vytočil, říkám: dobrý den, tady ministr Želeňac. Prosím vás, paní Fuchsová, my jsme odjeli na služební cestu do Fritku Místku a padal sníh, takže jsme zapadani tady všichni. Nemáme tady auta, kdybyste byla tak laskavá, jsem našel jedno vaše telefonní číslo. Ano, píšu si, pane ministře. Pošlete nám sem zítra 4613, abychom mohli odjet všichni, jak jsme tady papalaši. Kompletně, ano. Ano, pane ministře, já to všechno zařídím. A jak jste našel moje číslo? Jiné nemám než vaše, já si vás pamatuju, a teď si trhněte nohou. Prosím, pane ministře, teď si trhněte nohou, protože to jsem se ti nepředstavil. Nazdar, no ty jsi blbý, jo. My jsme s tím telefonem zacházeli až do takových krajností, možná bych to ani neměl říkat, aby to neznělo jako navádění, ale my jsme třeba si vybrali telefonní číslo libovolný v telefonním seznamu, to jsme vytočili a tam jsme řekli: dobrý den, prosím vás, doma Karel? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, naschledanou. Za hodinu znovu: dobrý den, Karel je doma, prosím vás? Ne, tady nebydlí Karel, to bude asi omyl. Tak se nezlobte, naschledanou. Za hodinku znovu: prosím vás, Karel už přišel? Ne, tady nebydlí Karel, já už to dneska vysvětluji po několikáté, já nevím, co se stalo, zřejmě to tam mají nějaké, ne, tak to bude asi omyl. Naschledanou, zase za hodinku: dobrý den, prosím vás, Karel není doma náhodou? Žišmarja, není doma Karel, tady žádný Karel ani doma nikdy nebyl, tady nikdy žádný Karel nebydlel, já už nevím, co mám dělat, furt mě sem někdo volá kvůli Karlovi, dejte mě pokoj. Zase za hodinku: prosím vás, Karel je doma? Ježiši Kriste, tady nebydlí Karel, já už nevím, co mám dělat. Po půlnoci, do té doby ho necháte oddechnout, jsme zavolali znovu, ten už přiběhl k tomu telefonu: kdo je tam? Tady Karel, nevolá mě někdo?
1: Příjemné telefonování a zábavu u toho vám přeje dál Patrik Rozehnal. A pouštím zároveň písničku, která opět souvisí s telefonováním.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: A my pokračujeme v ukázkách z televize, rozhlasu i filmů, které pojí jen jedno jediné. Telefonování.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
2: Jo, moment. Jo. Namailujte mi to, večer se domluvíme, jo. To je ještě, samozřejmě. Moment, jo. Haló? No. Pošlete mi SMS-ku. Já teď nemám čas, za hodinku se domluvíme. Jo, moment, Hergot, mě to ní... Mám nějaký hovadu. Ne, jo. Sakra. Jo. No, prosím vás, to se potom domluví, já mám vedle hovor. Hergot, já to povypínám, když se z toho zbláznil.
3: Imre, vy do mobilu děláte? Jo. Tak vám pošlu Jaruš. Tak když slyším mobil, tak jde odevřít.
2: No, Jaruš, nezlobte se, ale do roku 2010 mám úplně plno.
3: Ani nás byste nevzal.
2: Ale já bych vám rád vyhověl. Nemám jediný volný okýnko. Nemám.
4: To máte tolik žáků?
2: Žáků? No jednoho. Jednoho, ale to je plný barák. Karle, pojďte sem.
0: Ano, pochopili jste, že u moderních mobilních aparátů zůstaneme. Tentokrát i v ukázce z pořadu Karle, styďte se, kde si na pódium divadla v Táboře, kde se natáčel i televizní pořad Možná přijde i kouzelník, pozval Jiří Wimr Karla Černocha. A šlo o to, jak ho naučit telefonovat s mobilem. Jako příklad si zvolili telefonát do jakéhosi imaginárního skladu s alkoholem.
2: Halo, teď by vám to měl zvonit. Halo, tady Karel Černoch, jo? Volám Velkosklad. Velkosklade, halo, zvedněte to, kurník šopat, přichází. Halo, slyšíte mě, Velkosklade?
3: Tomu chybí.
2: Velkosklade, slyšíte mě?
3: Hergo, co tak hulákáte, já vás slyším.
2: Já potřebuji, abyste mě slyšel přes mobil a ne tady. Zvedněte to, zelený tlačítko, to tam je jak pro děti, to ten telefonek to... takový, tím to zavěšujete, červeným to zavěšujete, zeleným to zvednu, zvednu to.
3: No, já to nemám sluchátko, ale.
2: Taky ho tam nehledejte, no. To si pak dáte k tým obličeji svým.
3: Zvedně, ježišmarja. Vy to mačkávám, ono to nefunguje.
2: Ne, vy to nemačkáte, vy to promačkáváte. Tohle jsou ruce na mobil, takovýhle jitrnice místo prstů, já si... Špatníky místo prstů, co já si to otluču ty prsty svoje od takovýhle
3: dělita. Hrgově, špatně.
2: Dělá špatně, tak se neklepte jak ratlik. To jaký těžký s vámi, vy byste potřeboval mobil jak kanape. Tam by vám to šlo, ovšem, tam by vám to šlo.
3: No, mě ten telefon nebaví, já jsem myslel, že přinesete počítač s myší.
2: Černochu, dokud se nepřehoupneme přes mobilní telefon, tak vás k myším nepustím. Na myši zapomeňte, volejte ten Velkosklad. Jinak bude zle, já vás vyrazím. Volejte ten, na čím přemýšlíte?
3: Dobře, tak já...
2: Velkosklad, denní váš chleba, automaticky to mám v paměti, ne? Když to číslo znáte, udělám ping, volám to denně, ping, volám.
3: No, dobře,
2: ping.
3: No, tak já to mačkám. Ping.
2: Ježiš, to je tak těžké.
3: No, už se vám zvoní, no.
2: No, zaplať, pán.
3: Haló, tady je Karel Černoch. Objednávám 50 lahví koňaku.
2: A je to tak složitý.
3: Co? Co? Do klubu? Proč tak naříkáte? Oni tam nějak hekají.
2: No, přijelou zboží, vykládají vagony, to budou skladnice.
3: Cože?
2: Vidíte? Co? Promptně.
3: Co? Promptně. Zezadu.
2: No jistě, že ze zadu truhlíku snad nepůjdete hlavní vrátnici, jako každý vůl, tam se ženete prdlaj. A ještě jí strčím něco do ruky.
3: Co, když to nebude chtít?
2: Ale bude. Tak potom šáhne ani nemrknete.
3: Že
2: hlavně nebuďte měkej. Jdu ze zadu, sfouknu to s ní a rychle ven. A žádná měkota.
3: 333 stříbrných stříkaček.
2: Tak šunty neberte. Žádný krámy z potopených lidí. Dejte to sem. Chcete koňak? Objednáme koňak. A razantě. Halo, slečno. Koňak. My jsme 50 let... Cože? Ne. Ne, kolega má čím stříkat na zahrádce. O to vy se nestavíte. My chceme koňak. My... Co? Helejte, já volám, ale ne večer. Já to chci... Co? Dámo, vašte slova. Vaše... Já nevím, s kým mluvím, ale kdo je u vás spodek kulovej?
5: Pane, k
3: Karle, styďte se. Vážení, tak teď si poslechněte, jak podnikatel Karel Černoch volá velkosklad.
5: Jsme mladé, jsme hravé, volej k nám do klubu. Čekám tě, tak přijď.
6: Přijď, nečekaj.
3: Tak Karle, a jsme tam, kde jsme byli. Vy jste se vůbec nezměnil. Já už chápu, co to je ta vaše agenturní činnost. Žrádlo, prachy, chlast a děvky. Karle, fuj!
0: Telefonování bylo ale základem jednoho slavného divadelního představení. Když Miloslava Šimka opustil Jiří Grossman a on hledal inspiraci i nového partnera, pustil se sám do projektu, který nazval Zavěste prosím, volá semafor. Šlo vlastně o velice jednoduchý model. Ale to už posuďte sami.
7: Hudební skladatel Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp, to je vlastně dneska už dvojice, my samozřejmě z úsporných důvodů jsme je poprosili, aby byli v jednom bytě. My jsme malé chučí divadlo, nemůžeme si dovolit volat na všechny strany a tak budeme volat do bytu pana Uhlíře. Tady je Šimek, divadlo Semafor. Dobrý večer.
8: Já se jmenuji Uhlíř. Dobrý večer.
7: Proč tak zdůrazňujete to vaše jméno?
8: No, aby se mě někdo neobjednával třeba.
7: Tak to bychom si nedovolili. Jo, vás, prosím vás, Karel Šík také?
8: Jo, je tady, mé mi okna.
7: No, a jak to?
8: No, tak my jsme čekali na ten váš telefon a já nemám rád, když Karel zahálí.
7: Aha, tak Karel Šík, mé je okna, co děláte vy?
8: No, tak já tak tady koukám a zapisuju si, jak mu to jde.
7: No. Já si rád. Vy prostě pracujete systémem jeden dělník, jeden úředník, jo?
8: No, tak
7: dejte mi prosím vás, pana Šípa, k telefonu.
8: Děkuji.
7: To je slušný člověk, pan Uhlíř. Poděkuje, když ho o něco žádáte, to mám rád.
9: Já jsem jmenuji Šíp, halo?
7: Ano, to vy nemusíte zdůrazňovat. Na vás by někdo snad Šípy nechtěl. Jak to jde, to umývání oken?
9: Ale špatně. Tady má velký okna, špinavý.
7: No jo, to víte, Uhlíř. No, pane Šíp, já vás vysvobodím, jestli dovolíte.
9: Ano.
7: Dneska je to takové slavnostnější představení, protože firma Suprafon ho natáčí.
9: Ano.
7: Co myslíte, byla by vaše tvář vhodná figura pana Uhlíře, kdybyste se přišli prezentovat přímo na jeviště?
9: Ano, já přijdu rád.
7: Jo, no to...
9: To
7: věřím, když tam takhle dřete. A myslíte si, že pan Uhlíř to schválí?
9: Já
7: nevím, vraťte mi ho. Ano, já vás slyším. I když matně.
9: Je to nutný, aby...
7: Je to nutný, velice nutný je to.
9: On se vymluvá, se mě, že na to špatně vidí. Já trošku poboženu, ale to dělá a my přijdeme, no.
7: No, to je vaše věc, jak si to zařídíte, hlavně prosím vás přijďte, ano?
9: Tak jo, tak nashledanou.
7: Děkuji, nashledanou.
0: Ať už budete volat kamkoliv, nebo někdo bude volat vám, nezapomeňte mluvit pomalu, zřetelně a dobře se představit, aby nedošlo k něčemu podobnému, jako zažívá Uršula Kluková se svou maminkou. Vyprávěla o tom kdysi v legendárním představení Pohoda Vánoc.
10: Moje maminka je takový vděčný objekt, ona je hrozně roztomilá, ale já bych ještě chtěla říct, jak telefonuje. Ona, protože prožila přes 30 let v cizině a naučila se česky velice špatně, takže z těchto těch věcí, jako je telefon, má hrozný strach. Vždycky, když u nás někdo zazvoní, tak letí k tomu telefonu a úplně celá nervózní to zvedne a začne do toho křičet: Halo, kdo je? Co je? Co chcete? Takže každý se řekne a pohodí. Ty musíš telefonovat tak, že když někdo zazvoní, tak si to zvedneš a řekneš: Kluková, prosím. A vyslechneš si, co ty lidi chtějí. No dobře, dobře, no tak já to udělám. Zazvoním do telefonu, mám na to sedla. Kluková, prosím. Haló, co chcete? Jednou přijela ke mně, když jsem ještě byla prostě nad Labem na návštěvu a já jsem nějak pospíchala do divadla a říkám mi, mami, prosím tě, zavolej na přesný čas. Já nevím, kolik je hodina, já bych nerada tu zkoušku nějak propásla, tak prosím. A jak se to volá? Já jsem říkala, no vytočíš 112 a oni ti řeknou, kolik je hodin. No počkej, jak řeknu? Já jsem říkala, no řeknou ti přesně, nic neříkej, oni ti řeknou, kolik je hodin. No dobře, za chvilku přišla a povídala, no je asi 3:15. A jak to asi? No asi, ona mě, ta ženská, řekla asi 3:15. Já jsem říkala, prosím tě, co jsi vlastně udělala? On říká, no co jsem udělala? Co jsi mi řekla? Vytočila jsem jedničku, dvě nuly, zase jedničku, dvojku, ozvala se nějaká paní, povídá, tady Bergerová, prosím, já jsem říkala, prosím vás, nevíte, kolik je hodin.

No, myslím, že kdybych zavolal na takovou službu v téhle chvíli, já zjistil bych, že nejvyšší čas říci, zazvonil telefon a dnešního dílu je konec. Nezbývá také, než si ze svého mobilního telefonu vyzvednout všechny zmeškané hovory. I napříště se na vás těší i bez telefonu Patrik Rozehnal.

dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.